0: se do sálu vrátili jen obě Přemyslovny spolu se Zbyslavem z Baldeka a Panošem Otou. Na stole stála mísa s ovocem a čbán s vínem.
1: Otec Petr je už starý a jeho duch se vrátil do času mládí. Hrad Valdek zdědím po jeho smrti já. Ale už teď mu neomezeně vládnu. A nevedu si, myslím, špatně. Proto mi náš milostivý panovník nabídl ruku své dcery Elišky. Mám ještě mladšího bratra, který se jmenuje Oldřich.
2: Já musel kvůli bratrovi z rodné tvrze odejít.
1: Ani u nás to není jednoduché. Mám strýce Viléma, kterému se říká Zaječek. Vlastní hrad Žebrák a spoustu vesnic. Nemá děti, proto odkázal majetek mému bratrovi. Jenže loni se strýc znovu oženil s mnohem mladší ženou. Pokud Luitgardu obtěžká, můj bratr nezdědí nic. Podle různých náznaků však soudím, že bratr Oldřich hodlá smrt našeho strýce urychlit, aby o dědictví nepřišel. Strýc Zaječek je teď s naším králem ve Štýrsku, ale bojím se, co se stane, až se vrátí domů.
2: Máš pro svá obvinění nějaké důkazy?
1: Záhy po svatbě uspořádal strýc hon. Na něm můj bratr vystřelil z kuše tak, že se šipka zabodla do stromu prst od strýcovy hlavy.
3: Na honech se nehody stávají. Bratranec mého manžela takhle přišel o oko.
1: O týden později spadl z cimbuří věže kvádr. Strýc se minul jen o vlas. O chvíli později se na schodech vynořil můj bratr. Je čas jít spát. Dobrou noc.
0: Zbyslav odešel sám. Dokud nebyla svatba, neměl právo spát s Eliškou a abatyše Aneška to hlídala ostřížím zrakem. Ota s oběma Přemyslovnami ještě chvíli žertoval a pak tabuli opustil i on. Když Panoš Ota vyšel na nádvoří, nad hlavou se mu klenulo jasné nebe plné hvězd. Zamířil k hradní bráně, ale než jí prošel, ze tmy se vyřítil muž na koni. Panoš Ota zahlédl na jeho plášti erb s kančí hlavou, jaký nosili páni z Valdeka. Nijak o tom nepřemýšlel a pokračoval na rynek. Právě když míjel uzonkou uličku mezi dřevěnými boudami masných krámů, zaútočili na něj tři muži. V rukách drželi dřevěné hole a na tvářích měli masky. Vedl je ramenatý hromotluk.
4: Zmalujeme ti hřbet.
5: Na šperky zapomeň, chlapečku, nebo tě taky najdou v příkopě.
0: Ota tasil meč. Ti tři udělali ještě dva nebo tři kroky, pak se ale otočili a prchli. Ota se nemínil s nimi ve tmě nahánět. Vrátil meč do pochvy a pokračoval do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Usnul skoro hned, ale za svítání ho vzbudil křik za dveřmi.
6: Pane Oto, na hradě došlo k vraždě.
2: Koho zabili, pane Purkrabí?
6: Mého strýce, sudího Benedikta.
7: Říkal jsem ti, že jsme příbuzní, ne? Ale to teď není důležité. Probodli ho dýkou. Vrah ho pak ještě zhanobil. Uřízl mu út a ten odnesl. Ctihodná abatyše Aneška vzkazuje, že je tou událostí nesmírně zneklidněná. Rozhodla, že tu věc máš vyšetřovat ty.
2: Pojďme, po cestě mi všechno povíš.
7: Zavraždili ho v mém domě, v Purkrabství. Benedikt totiž odmítl spát v paláci. Já myslím, že se něčeho bál. Dokonce prohlížel dveře, zda mají dobrou závoru.
2: A když jste ho našli?
7: Dveře nebyly vylomené. Musel je sám vrahovi otevřít. Dostat se ovšem v noci do Purkrabství není problém.
0: Tělo zemského sudího Benedikta leželo na podlaze vedle stolu. Dlouhá plátěná košile byla zarudlá krví. Vrah ji nechal vyhrnutou, takže byl vidět zohavený podbřišek. Ota si klekl a začal zkoumat rány na těle. Bylo jich nejméně 30. Okamžitě poznal, že vražednou zbraní nemohla být dýka, ta by zanechala užší stopy. Vrah zabil sudího širokým nožem a bodal jako smyslu zbavený. Na dveřích nebyla ani stopa po násilí. Na složených šatech spočíval naditý váček s penězi. Vrah nepřišel krást.
8: Všem tady u stolu jsem sdělila, že jsem tě pověřila pátráním o to. Teď se můžeš naší urozené společnosti ptát.
2: Když jsem včera odcházel, v bráně jsem se div nesrazil s jezdcem a předpokládám, že to byl Oldřich z Valdeka, tvůj bratr, pane Zbyslave. Mám pravdu? Nikde ho tu však nevidím.
1: Hned za svítání pokračoval v cestě. Musí prý hovořit s naším strýcem Zaječkem.
8: Tvůj bratr vede ovšem spor s pražským biskupem o vesnici nedaleko Litoměřic. A ten spor nedávno rozhodl zemský sudí Benedikt ve prospěch pražské diecéze.
1: Snad si nemyslíš, že sudí ho zabil kvůli nějaké hloupé vesnici on? Máš divné představy o rytířích, ctihodná abatyše.
8: Mám o nich takové představy, jací doopravdy jsou, pane Zvaldeka.
2: Vrah sudímu Benediktovi odňal mužství. To má symbolický smysl, ale určitě nesouvisí se sporem o vesnici. Nevyšel někdo z vás v noci náhodou z paláce?
9: Pokud vím, bylo nás víc. Po bouřce bylo venku tak krásně, že jsem neodolala a udělala si krátkou procházku. V purkrabství jsem však nebyla.
1: Přísahám, ani já tam nebyl.
10: Mně nebylo dobře. Dítě už kope. Neopustila jsem komnatu. Ale rytíř Dubenské Střan ano. Venku prý zahlédl tebe, ctihodná abatyše.
8: Ano, byla jsem venku. U čeledníku stála jakási služebná, ohnutá a rozkročená a on se na ní ukájel jako hřebec na klisně. Taková hanba. Účastnila jsem se noční bohoslužby v chrámu dominikánského kláštera. Když jsem se vracela, musel Benedikt ještě žít. V jeho okně se svítilo.
11: I já si pana Dubena všiml. Chvíli jsem poseděl u okna, docela zábavná podívaná. Pak jsem si lehl. Mám lehké spaní. Řekl bych, že pak už nikdo do purkrabství nevstoupil. Takže to už musel být sudí Benedikt mrtvý.
0: Společnost se záhy rozešla. Zůstal jen Ota s Eliškou.
2: Povídačkám o procházce nevěřím. Co sdělala doopravdy?
9: Šla jsem si promluvit s bratrem mého snoubence. Pokoušela jsem se Oldřichovi z Valdeka promluvit do duše. Přísahal, že nic z toho není pravda. Za strýcem Zaječkem jel se vzkazem, že jeho žena je těhotná. A nevypadal vůbec naštvaně.
2: Třeba se mu ulevilo, pokud nosil v duši zlé myšlenky. Teď už by vraždou svého strýce nic nezískal.
9: Do paláce jsme se vrátili společně.
2: Ani tvůj snoubenec nemá zřejmě s tou vraždou nic společného. Je o hlavu vyšší než sudí Benedikt. Podle úhlu, jakým byly rány vedeny, musel být vrah menší postavy. A použil nůž, nikoli dýku. To nevypadá na rytíře.
9: Co kdybychom se zašli vykoupat do naší zátočiny? Měla bych jisté svědectví, ale povím ti ho pouze tam.
2: Připomínám slib, který jsem ti dal. I kdybys chtěla, hřích opakovat nebudeme.
9: To, že jsem po tobě chtěla. Asi jsi mi špatně rozuměl.

0: K zátočině pod portičskými skálami dorazili za chvilku. Eliška si přetáhla přes hlavu halenu a chtěla ji odložit na velký kámen, jenže najednou skoro stuhla. Na kameni ležel uříznutý mužský út.
1: Nedívej se tam, prosím. A obejmi mě.
2: Nahé světkyně nevyslýchám.
1: Protivo. V noci jsem zahlédla tu novou kuchařku. Šla do půdkrabství. Nesla velký džbán. Chvíli jsem na nádvoří zůstala, dívala se na hvězdy. Ale ta holka se nevracela. Kdyby něco nesla, položí to na stůl a odejde, nemyslíš?
2: Co by mohla mít neteř hospodského společného se zemským sudím? Ledaže by... Jasně, ten uříznutý út. Ty jsi vlastně skvělá.
0: Panoš Ota snadno zjistil, že Domaslava včera víno purkrabímu Ježkovi opravdu donesla. Jak sám prohlásil, asi mu chtěla udělat radost, protože na hrad ji přivedl on. Její matka totiž dříve sloužila jeho manželce. Od něj pospíchal Ota do města na Richtu.
2: Zátoka pod portičskými skálami. Co mi o ní můžeš povědět, richtáři?
3: Před 8 lety jedna žena odtud z Písku...
2: Jen pro úplnost. Sloužila manželce purkrabího Ježka a předpokládám, že byla švagrovou šenkýře Břenka od Zlatých hroznů.
3: Byla to nádherná žena. Břeňkův bratr zemřel a ona i s dcerou pracovala u něj. Co se v té zátoce stalo, to nikdo neví. Když se nevrátila domů, šli jsme ji hledat. Našli jsme ji mrtvou. Vrah ji znásilnil a uškrtil. Dcera Domaslava ležela stranou s probodnutou hrudí. Vrah si asi myslel, že je taky mrtvá. Ale Bůh nad ní držel ochranou ruku a přežila to. Pak nám všechno pověděla. Na koni se objevil cizinec a ptal se, kde je most. Přitom fascinovaně zíral na její matku. Nejprve jí nabídl peníz a když je odmítla, vrhl se na ní a znásilnil ji. To je celé. Nikoho jemu podobného se však nepodařilo v okolí najít.

0: Panoš Ota našel abatyši Anežku v chrámu dominikánského kláštera. Klikl si na studenou podlahu a tiše jí objasnil svou hypotézu. Sudí Benedikt kdysi přijel navštívit purkrabího ježka, ale na břehu Otavy náhodou potkal krásnou ženu s dcerou. Ztratil rozum, ženu znásilnil a její dceru Domaslavu těžce zranil. Ta ho teď po letech poznala, protože náhodou slouží v paláci, a pomstila se. Abatyše si ihned nechala kuchařku zavolat.
1: Domaslavo, zabila si sudího Benedikta?
2: V noci si přece byla v budově půrkrabství. Kdo tě tam poslal?
3: Nějaký sloužící chtěl, abych donesla víno.
2: Jistě bys ho poznala.
3: Byla jsem v kuchyni a on křikl z chodby. Neviděla jsem mu do tváře.
2: Dejme tomu. Musím ti připomenout velice bolestnou událost, Domaslavo. Před 8 lety sudí Benedikt zabil tvou matku. Včera při večeři si ho poznala.
1: Proč ty slzy, děvče? Ona je to pravda, viď?
3: Ano.
1: Tvá matka jistě skončila v nebi.
3: Byla tak krásná a hodná.
2: Šla si do půrkrabství a ve džbánu s vínem si měla ukrytý nůž z kuchyně.
3: Nikoho jsem nezabila.
2: Vrah položil odříznuté mužství sudího Benedikta právě na to místo, kde zavraždil tvou matku. Do oka bijící náhoda, nemyslíš? Benedikt tě včera poznal a bál se tě. Proč ti nakonec otevřel dveře?
1: Jsi ochotná přísahat na svatý kříž?
3: Přísahám. Nezabila jsem sudího Benedikta.
1: Než se ta věc objasní, zůstaneš tady v klášteře. Odejít nesmíš, rozumíš mi?
0: Jak panoš Ota předpokládal, nikdo v paláci Domaslavě nevyřizoval, aby zašla s vínem do půrkrabství. Jenže ona nebyla typem dívky, která by s klidným svědomím křivě přísahala. Něco tu nehrálo, ale on neuměl přijít na to, co to je.

0: dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem.

0: vyrazíte, půjdete rovnou do kostela.
1: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
0: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
1: Půjč mi daleko hled, stričku.
0: Já to máš. No tak co? Už vidíš Luise?
1: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
0: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
1: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
0: A ten muž vpravo od velitelského můstku, to je Opik?
1: Ano, to je on. A kde je Louis?
0: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
1: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
0: Černá. To znamená, že na palubě je smutek.
1: Musíme kodit. Zjistit, co se vlastně stalo.
2: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
0: André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co? Proč mlčíte?
3: Drahý pane Konbite. Váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
1: Ne, to nemůže být pravda.
0: Vědět, jak se to stalo.
3: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
0: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbit viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizel v mlze.
4: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. Laže na rdy byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque.
0: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem. Vaslínku, jste přece nejschopnější námořník na laže Nardy. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
3: Bůh je mým svědkem, že jsem to Luisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
5: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vaslink se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na laže Nardy může převzít pouze pan Vaslink.
0: Odpusťte, André, ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
3: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí.
4: Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
0: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
3: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
0: Já. Vydám se Luise hledat.
3: Pane Konbite!
4: Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
0: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
3: Znám ty končiny příliš dobře, pane Konbite. Nemáme naději.
0: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul. Vrátím se sem zemřít. Vstupte.
6: Doprovodil jsem Marie na molo, pane Konbite. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
0: No co opakovala?
6: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
0: André. Věříte intuici?
3: Budete jitřit jen svůj smutek,

0: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
1: Pane Kornbite, dovolte mi odejít.
0: A vy, Penelene?
2: Nevím, zdali Lůj žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
0: A co vy, opiku?
3: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbite.
4: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
5: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
4: Místo zbožím je Lagenardy naložena zásobami sušeného masa,
5: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
4: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smyčka polárních psů.
5: Už jen 12 hodin a Lagenardy zdvihne kotvy.
4: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
6: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
2: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
6: Prosím vás, Penelene.
2: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
1: Odpusťte, Marie. Zaslechl jsem nechtěně ze dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbit rozhodl najít Luise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Dunkerque.
6: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
1: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
6: Naprosto.
1: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
2: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
1: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Udělám vše, co mi přikážete.
2: Bude lepší, když Marienu přítomnost na Lagenardy ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbitovi.
1: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbit by nedovolil Marii odplout.
2: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
1: Můžeme se o to pokusit.
4: 23. března, krátce po východu slunce, zdvihá Lagenardy kotvy.
5: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námorníků.
0: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
1: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
2: To nechápu, pane Vaslíku. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
1: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelene. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
2: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbit zvolil správný směr.
1: Být vámi, kapitán Kornbite, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penelena na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
0: Jestliže něco dalo Luisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
1: Když máte tu jistotu...
0: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
1: Proč se tady mračíte?
0: Proč? Po celé dva dny, co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu Lagenardy. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
6: Mějte odvahu, strýčku.
0: Marie? Marie, ty jsi na palubě?
6: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
0: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
6: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
0: To oni tě ukryli na palubě?
2: Byli jsme to my, pane Kornbite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná, a odvážná.
1: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane Konbite, abych ji do kajuty doprovodil.
7: 15 stupňů severně! Ostrovy!
0: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
2: Jedna věc mi nejde na rozum, pane Konbite. Proč chtěl Lasling obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
0: Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor.
2: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vaslink je zkušený důstojník.
0: Co tím chcete říct, Penelene?
2: Vlastně nic.
0: No snad přece něco.
2: Napadlo mne, jestli Vaslink nechce zmást naše pátrání.
0: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vaslink důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardy to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
2: Promiňte, pane Konbite.

0: 20. den plavby dorazila Genardy podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o Geletě Frúrn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardy přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak Geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Kornbit. Přináší důležité zprávy.
4: Marie! Penhelene, Vaslingu! Musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frúrn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardy. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná Norské námořní společnosti a tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vypluti.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Kornbite.
4: Tak co, Penelene, ještě si myslíte, že chce Vaslink znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardy doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážný koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kry od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová třížď. Ta nemůže La Genardy ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přijde před námi!
8: Popla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Jinou ledovec se nám už nepodaří!
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora!
7: Roztrtí nás!
9: Všichni zůstaňte na svých místech! Slyšel jste rozkaz o piku?
8: Držte se!
3: Let na ledovci se příští!
7: Ledová hora se na nás krátí!
8: Marie, pozor! Drž se lada!
3: Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou!
9: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého pasku! Tak a teď ruky! Nebojte se, pevně vás držím! Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
9: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
9: Zázrak je tu jenom jediný. A to Marie. Je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
9: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: Těm, kteří milují, pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
9: Kdyby váš Luj nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
10: Pomoc! Pomozte mi!
11: Ukažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
10: Sáhla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
11: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
10: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
11: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
10: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
11: Třeba to brzy pochopíte.

0: Stojíme. Uvízli jsme v ledu.
1: Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod.
0: Vy, Opiku, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardi. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite.
2: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zmizne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ní. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
0: To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
2: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
1: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor.
4: Obloha je temně modrá.
3: Všude kolem nekonečně bílá pláň.
4: Nastal dlouhý polární den.
5: Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5.
1: Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme.
6: Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět chvíli. Chytali zde ryby na zimu. A pak, i kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně 5. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti.
0: Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
5: Vydáme se za ním.
0: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaselink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Ucítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaselink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásly led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Krab puchlo. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sever. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna frůr?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujeme Bohu za tuto příznivou zprávu.
5: Zajisté, pane Kornbite. Ovšem, pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na ně. Jste nejsilnější z nás, pane Vaselinku. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
5: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Vaslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte jeho mrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luisovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.
3: Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luise.
4: Marie. Marie, kdyby se se mnou cokoliv stalo, velení převezme André Vaslík.
3: Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku přestane ta strašná sněhová vichřice.
0: Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch.
2: Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
5: Jenomže sníh se změnil v noci v led.
0: Dřív než prokopeme led, zadusíme se.
5: Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
0: Nemohu dýchat.
5: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na laže Nardi.
3: A kde jsou psi a saně?
4: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na laže Nardi. Jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme Luise najít.
5: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří.
6: Penelen se otočí a udělá první krok zpět.
7: Opik ulehčeně vydechne. Následuje Penelena.
6: Po tvářích kapitána Kornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo.
1: Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Strýčku Kornbite, vraťte se!
3: Žádný kouř nevidím.
4: To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku.
1: Dobrá, půjdu tím směrem sama.
4: Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na laže Nardi.
1: Neslyšel jste nic? Jako by někdo volal.
4: Klamu vás smysly. Musíte se smířit s tím, že Lui je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Strýčku. Penelene, opiku. Tam jsou lidé.
6: A pak spatří jednoho z nich.
7: Muž těžce kráčí k ním.
6: Teď padá.
7: Je to Kartroa.
8: Kartroazi, probuď se, chlapče.
3: Zemřel.
4: Tamhle je iglu.
3: A tady je kříž. Je na něm věryto jméno námořníka Nugeta. A kde je můj syn?
6: Z iglu vychází muž.
7: Je vyhublý a celý zarostlý.
6: Marie se rozběhne k němu.
7: Teď již běží všichni.
1: Luisi, já jsem to věděla, že tě najdu.
9: Marie. Drahá Marie. Otče. Děkuji vám. Vám všem. Penelene. Opiku. Vaslingu.
4: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luisi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
9: André. Drahý přítel, děkuji ti.
5: A kde je norská posádka?
9: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří po krách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomily. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nuge zemřel před 14 dny. Kartura před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
5: Nevrátí, Luisi. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Kartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
9: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Kartroa.
5: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na laže Nardi.
9: Trápí mne hrozný hlad.
4: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Nardi. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Lui i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
3: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luisi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Kornbita stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemohu dál, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku, penelené, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak se odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Nuge. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: ne, ne, ne. Musíš vstát a jít.
1: Lucy, ne. Já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louis, dokázali jsme to. Jsme na naší Larže Nardi.
2: Mám hlad. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
0: Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízený je hlad.
0: Opiku!
2: Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
6: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
0: Naštěstí je Larže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi.
6: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
0: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
6: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku, vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
6: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
6: Co budeme dělat?
0: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán. Strlumpové! Domluvili jste se na mě!
6: Kam běžíte, opiku? Stůjte!
0: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny za každou cenu. Použije i násilí.
0: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
0: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, opiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkirk. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Luin Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
2: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
3: Je ráno. Luisi, musíme vstávat.
4: Mám strašný hlad.
3: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
5: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
6: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
5: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
6: V jednom si se zmýlil, Luisi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marie.
7: O čem to mluvíte, André?
6: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkirk, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
7: Mlčte!
6: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luisi Corbette, byla 1:100.
7: Hnusíte se mi!
6: Až byste zjistila, že Luis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
5: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
6: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
8: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
9: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
10: A na přídi 3. a 4.
5: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
6: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luisi Corbette.
7: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luisi.
5: Ubráníme se jen.
8: Díkou!
9: Louis nestačí odpovědět.
10: 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním.
9: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
10: Penelen vší silou bodne.
9: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
6: Má dost! Trefa přímo do srdce!
9: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
10: Ale Louis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
6: Opiku, jak čekáš? Pomoz přece medvědovi.
11: Rozumím, pane.
6: Zastřel Luise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej.
7: Opiku, prosím vás, ne.
6: Při
11: Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
9: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
10: V zápětí se opět vztyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
0: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
5: Co to děláte? Opiku!
9: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
10: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
9: Konečně.
10: Medvěd je mrtvý.
9: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
10: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
11: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
5: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
11: S vámi se nespojím nikdy! Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
5: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
11: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovce v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Denkerk, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi dalekohled, Luisi.
2: Celé Denkerk stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Žána Kornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu Bůh.

Kapitola 13. Do civilu! A potom nastal čas vrátit eráru, co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojni měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, leda co zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné, zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Uroty se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kula Kvata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řády požadovali a ještě něco navíc. Přitom museli do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falínovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Kefalín nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracoval. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu! A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tím měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mlčky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešče som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je, Kefalín? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co povíte na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl Kefalín. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jste moudrý člověk, Kefalín, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo děsiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní stoprocentně střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty, vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otát na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kerak za ty dva roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude o smrt a vida. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí.
Konečně bylo vše v pořádku a Rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal, a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez nesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojenů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už uklízet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulakvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprl. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho Kefalín a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky, skrtl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho

0: Slunce se chýlilo k západu. Horko však bylo ještě úmorné a tak jsem ležel ve stínu svého jízdního velblouda. Ostatní členové naší karavany, která mířila do Maroku, se usadili kolem kalné a nechutné vody a poslouchali vychloubačné řeči mého sluhy Halefa o mé statečnosti. Lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau. Tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maruku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghair, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou ti to dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabilí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maruku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maruku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Tarkiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zahubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maruku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte si, ta zahalená nosítka? Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu. Protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghair. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi. Jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič Nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš, Sidi, v hádankách.
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

0: Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný Chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl bych ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Chabíra. Karavana se na jeho povel začala velikým obloukem vyhýbat jezeru tekutého písku, zvaného písek zkázy. Není v něm voda, ale velice jemný písek, v kterém každý živý tvor bez milosti utone. Po pravé straně se objevily pitoreskní skály, které se po chvíli před námi rozevřely do jakési podkovy. Místo stvořené k odpočinku. Mně se však nelíbilo. Stačilo totiž zahradit otevřenou část podkovy a byli bychom v pasti. Upozornil jsem na to, ale mé výhrady nikdo nebral vážně. Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Chabírovi. Vedle něho stál vůdce Tybů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Chabír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tybů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tybů byl ochoten jít a Chabirovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce. Leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrvou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli

0: tajemství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tibové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: Když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové. Kde je Rhagata, váš vrchní šejk?
3: To jsem já. Jsi-li v skutku cizinec, který potupil našeho zvěda. Je to od tebe šílenství, že se vracíš? Uražený se pomstí. A ty zemřeš v mukách.
2: Neukvapuj se, šejku. Vyslechni mě, než vyřkneš svůj ortel. Máš syna jménem Chaloba?
3: Ano. Co je s ním?
2: Byl unesen a jenom já vím, kde je. Vrátím ti ho, přistoupíš-li na mé podmínky.
3: Rychle mluv, vše je předem splněno.
2: Dobrá, až přivedu chlapce. Propustíš kupce s jeho lidmi a vrátíš mu jeho zboží. Přísahy při Allahovi.
3: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna Chalabu.
2: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď Chalabu.
4: Jsme tu, Sidi. Pojď, chlapče.
3: Jsi v pořádku, synu?
5: Jsem, otče. Díky Karaben Nemsímu. Mám jenom hlad a žízeň.
3: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
0: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před očima a padl jsem v bezvědomí k zemi.

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jihozápad. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si ovázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkijové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targijové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna.

0: Na chalobu i s nosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl chlapa a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targijové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targijové jásali, šejk tiskl si na náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
0: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
0: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targijové, Tybové nebo Běloši. Pak teprve budeš velkým šejkem.
0: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

0: Různé formy vlády vznikaly mezi lidmi náhodně. Lidé na počátku světa, když jich bylo ještě málo, žili rozptýlení jako divá zvěř. Když se jejich pokolení začalo rozmnožovat, spojili se do větších celků. Aby se mohli lépe bránit, zhlíželi s úctou na silnějšího a statečnějšího a nakonec ho učinili hlavou svého společenství a zavázali se mu poslušností. Odtud pramení poznání dobra a zla, šlechetnosti a podlosti. Viděli, že ten, kdo ublížil svému dobrodinci, vyvolal na jedné straně nenávist a na druhé straně soucit. Sami trestali nevděčné a uctívali vděčné. Uvědomovali si totiž, že je mohou postihnout stejné projevy nevole, proto se rozhodli bránit tomuto zlu. Zavedli tedy zákony a ustanovili tresty pro ty, kteří budou protizákonně jednat. Tam je původ pojmu spravedlnost. Následkem toho bylo, že při volbě vladaře později nevolili nejsilnějšího, ale nejmoudřejšího a nejspravedlivějšího. Později, když vladaři nastupovali ne na základě volby, ale podle dědičného práva, začali se odklánět od zvyklostí svých předků. S opovržením nahlíželi na statečné činy i na ctnost a mysleli si, že vladaři nemají na starosti nic jiného, než předhánět se v nádheře, bezuznosti a samolibosti. Proto vladař upadl do nenávisti a z nenávisti se rodí strach. Vladař se odhodlal k útoku, ze kterého vyšel jako tyran. To byl počátek skázy, vzpoury a spiknutí proti vladaři. V čele takových spiknutí stáli muži, kteří vynikali nad ostatní velkodušností, šlechetností, bohatstvím, urozeností a nemohli už snášet opovržení hodný život vladaře. Lid pak následoval mocné a vážené, ozbrojil se proti vladaři a když ho přemohl, slíbil poslušnost svým osvoboditelům. Protože jméno vladaře nebylo v oblibě, volili si vládu lidu ze svých řad. Pamatovali na předchozí tyranii, na začátku jednali podle zákonů, které si sami dali, spravovali a udržovali veřejné i soukromé jmění s největší starostlivostí. Když tato správa přešla na jejich syny, kteří nepoznali vrtkavost štěstí a nikdy neokusili nezhody, nechtěli se uspokojit s občanskou rovností, propadli lakomství, přepjaté ctižádosti a neřesti. Tímto způsobem života dosáhli toho, že se z aristokracie stala oligarchie, která neměla žádný zájem o blaho státu a netrvalo dlouho a stihl je stejný osud jako tyrany. Dav, který už měl dost takové vlády, byl ochotný sloužit každému, kdo chtěl jakýmkoliv způsobem vládu porazit. Brzy se objevil muž, který vládu s pomocí davu vyjenal. Po pádu oligarchie už nechtěl zakládat monarchii, protože vzpomínky na vladaře a příkoří byly ještě čerstvé. Proto se rozhodli pro demokracii, kde už nemá moc hrstka vladařů ani jednotlivec. Protože každá vládní forma na počátku vzbuzuje jistou úctu, udržela se nějaký čas i tato vláda lidu. Ale ne dlouho a nepřežila generaci, která ji zavedla. V Brsku zavládla bezuzdnost, nedisciplinovanost a živelnost. Lid nerespektoval své zástupce ani úřady. Každý si žil po svém a lidé si navzájem způsobovali tisíce příkoří. Když byla nouze největší, poslechli radu moudrého a pokojného muže i vlastní touhu zbavit se anarchie a vrátili se zpátky k monarchii. Od monarchie potom postupovali stejně a z těch, že samých příčin znovu k anarchii. To je kruh, ve kterém se otáčí dějiny všech států. Ale ty mě neposloucháš, chlapče. Tebe nezajímá, co napsal Niccolo Machiavelli o vladařství?
1: Slíbil jste mi příběh o Fieskovi, dědečku.
0: Ano, já vím. A právě proto jsem ti přečetl jako na úvod tuto stránku z moudré knihy. To, abys pochopil, že dějiny jsou jeden veliký koloběh, který se nikdy nezastaví. Že Fiesko byl jen jeden z velkých mužů a janovské spiknutí jen jedno z velkých spiknutí.
1: Tak už začněte, dědečku. Začněte o spiknutí v Janově.
0: Bylo to v polovině 16. století a Janov byl nejenom velký italský přístav, ale především bohatá a mocná republika. Vládl tam tehdy rod Doriů a dože Andrea byl už starý muž. Za svého nástupce na místo janovského vévody určil jediného svého potomka, zhýralého a samolibého synovce Gianettina.
2: Bravo, bravo! Víno do krku krásně klouže, naše tanečnice se jen vznášejí. Ať někdo z vás jde do ulic a rozhlásí po Janově, že Gianettino, tedy princ Doria, má dnes znamenitou náladu. Hej, mouřenine, pojď sem.
3: Znáš Fieska?
4: Kdo by ho neznal, pane?
3: Sedí tamhle u nohou vaší krásné sestry Julie a zdá se, že se baví.
5: Dost. Fiesko, dost. Mlčte už.
6: Vím, božská Julie, že bych k vám měl pocitovat jenom úctu. Rozum mi velí, abych poklekl před dcerou Doriova rodu jako podaný. Ale mé srdce zbožňuje krásnou Julii.
5: To je veliká lež, Fiesko, a značně pokulhává. Váš jazyk mě sice zbožňuje, ale vaše srdce bije pro tu druhou.
6: Ne.
5: Vaši ženu Leonoru. Jen se podívejte, jak nenávistnými pohledy mě sleduje.
6: Nejenom vás. Především mne. Co chcete od žárlivosti? Něhu a úsměv? Ale Julie...
5: Před mýma očima. S koketou vyhlášenou po celém městě. Veřejně. Před celou janovskou šlechtou. Když Fiesko byl ještě Fiesko, vcházel do pomerančového háje, kde jsme se my dívky procházeli. A zdálo se, jako by se celý urozený Janov pohupoval na jeho mladých ramenech. Jak jsme ho hltali pohledy. Jak závistně jsme je počítali jedna druhé. A pak to strašlivé štěstí smět ho nazvat svým. Můj, že je největší muž Janova. Ano, můj. Když jsem stála před oltářem po Fieskově boku, můj vlastní hlas mi našeptával. Tento tvůj Fiesko osvobodí Janov od jeho tyranie. A teď sedí v jejich hanebné společnosti. Společnosti prostopášníků a nestoudných děvek. Lahodí jejich uším pokleslými žerty. Tohle je teď Fiesko. To nestratil jen Janov svého hrdinu. To i já jsem ztratila, manžel.
7: Nechce dnešní noc promění v slavnost bohů a nech ti radost naplní svým kouzlem. Ať podlaha mých pokojů nasákne kyperským nektarem. Ať hudba vyburcuje noc z jejího olověného spánku. Ať tisíce planoucích světel překryje svým jasem jitřní slunce. Ať všude zavládne rozkoš a pak chycký tanec probudí mrtvé. To si dnes přeje hrabě Fiesku.
4: dostaneš úkol, mouřením.
3: Jsem vám k službám, princi Dorio.
4: Chci hlavu Fieska.
3: Nejoblíbenějšího muže Janova? Pardon, samozřejmě až po vás, urozený Gianettino.
4: Ano, právě toho a právě proto. Jeho pověst je nebezpečná. On sám je nebezpečný. A já si nehodlám strpčovat život obavami. Chci jeho hlavu.
3: Budete ji mít.
4: Bodni, jak se patří.
3: Nebudete si mít na čas stěžovat. A kolik za ní?
4: 100 sechínů.
3: Lehká jako pírko.
4: Říkal jsi něco?
3: Hned po činu musím vzít nohy na ramena a rovnou do Benátek.
4: Tu máš tedy svou odměnu předem. Nejpozději do 3 dnů, ať je po něm.
3: Samozřejmě.
7: Princi!
4: Ano?
7: Princi, nyní mě k vám váže dvojí pouto. Gianettino mi vládne jako svému podanému. A vaše sestra Julie je paní nad mým srdcem.
4: Od té doby, co se oddáváte pouze radovánkám, Fiesko, veřejný život ve vás mnoho ztratil.
7: Za to Fiesko nestratil nic. Žít znamená snít. Je snad možné snít lépe na trůně, vystaven bouřím a nepokojům, než na ňadrech dychtící žen. Ať si Gianettino Doria vládne Janovu. Fiesko se bude oddávat lásce.
4: Je ráno, čas kvapí. Děkujeme za pohoštění, byl jsem spokojen.
7: Víc si nemohu přát.
4: S Bohem, Fiesko.
7: Naschledanou, Gianettino.
0: Kam si to klesl, Fiesko? Kde je ten muž, který tak z duše nenáviděl tyranství? Vzpomínám na dobu, kdyby se tě zmocnila zuřivost při pouhém pohledu na korunu. A teď, škoda slov, padlý syn republiky.
7: Nejzběsilejší republikán Verina. Jsi nenapravitelný podivín. Ať si Doria strčí Janov do kapsy a začachruje ho tuniským pirátům, co je nám potom? My budeme pít kyperské a líbat hezká děvčata.
0: To je hanba, Fiesko. Hanba.
1: Ten pán má pravdu, dědečku. Vždyť Fiesko není žádný hrdina.
0: Není, ale bude. Za chvíli.
1: Mouřenin ho zabije?
0: Hrdinové nejsou jenom mrtví. Samozřejmě, že nezabije. A víš proč? Protože Mouřenin má prodejnou duši.
1: Komu ji prodává?
0: Tomu, kdo víc zaplatí. A Gianettino zaplatil málo. Udělal chybu.
8: Hrabě Fiesko.
7: Kdo jsi?
8: Mouřenín. Otrok republiky.
7: Co chceš?
8: Pane, jsem poctivý člověk.
7: Ptám se tě, co tu hledáš.
8: Vidíte tuhle dýku?
7: Nejsem slepý.
8: Mějte se na pozoru před Doriou. Vyhýbejte se mu.
7: Ale... A dál?
8: Vaše jméno je na prvním místě mezi kandidáty na onen svět.
7: Kdo tě najal? Mluv. Tak slyšíš, bude to?
8: Princ Doria. Za pouhých 100 cechínů.
7: Styď se, janovský korunní princi. Tady máš, chlape, 1000. A vyřiď svému pánovi, že jako vrah, jak hnusný skrblík.
8: Jste příliš laskav. Tyhle peníze jsem si nezasloužil.
7: Abys mi dobře rozuměl. Tebou mi dokazuje nebe, že jsem předurčen k velkému cíli.
8: Za čestné jednání chci platit stejně. Jestliže na tomto poloostrově, podle vašeho názoru, nosí někdo hlavu zbytečně, rozkažte a já mu ji uříznu. Zadarmo.
7: Jak zdvořilý padouch. Chce se mi odvděčit krky druhých.
8: My si nenecháme nic darovat. Našinec má taky v těle čest.
7: Čest hrdlořezu.
8: Je pevnější než ta, kterou se chlubí vaši počestní lidé. Ti přísahají na pána Boha často křivě. zatímco my své přísahy ďáblu dodržujeme přesně. Dejte mi úkol, pane. Vyzkoušejte si mě a uvidíte, že nebudete litovat.
0: Velkorysost se vždycky chlapče vyplácí, to si pamatuj. A nejenom pokud jde o peníze. Dokázat dávat a dokázat odpouštět patří k velkým uměním života.
1: A jak to, dědečku, že se Mouřenin Fiestka nebál? Že se mu nebál prozradit pravdu?
0: Byl chytrej, správně Fieska odhadl. Stejně tak jako Fiesko jeho. Jeden potřeboval druhého. Fiesko platil a Mouřenin mu sloužil do roztrhání těla.
7: Jaké nové zprávy mi neseš, Mouřenine? Co se povídá o Doriovi a nynější vládě?
8: Stačí jen vyslovit jméno Doria a hned se každý otřese, jako kdyby na něj sáhla smrt. Janetina lidé nenávidí jako mor.
7: A co se povídá o mém veselém životě?
8: Lidé se nemohou smířit s tím, že člověk tak nadaný a schopný, kterému stačí jen kývnout, aby mu padli k nohám všichni, no zkrátka, že velký muž Janova kašle na úpadek svého města. Hodně lidí toho lituje, ještě více se jich posmívá, většina vás odsuzuje a všichni obvinují stát, že vás ztratil.
7: A o mém románku s hraběnkou Julií?
8: Že jste bláze.
7: Skvěle. Tady máš cechín za ty novinky. A pamatuj si, komu se lidé smějí, toho se nebojí. Bláznovství je často nejlepší maska moudrosti.
8: Díky, pane. A vy vězte, že po celém Janově je dusno jako před bouřkou. Lidé dávají hlavy dohromady, srocují se, nespokojenost visí nad republikou jako těžký mrak. Stačí, aby zafoukal vítr a přijdou blesky a kroupy.
1: Co je to za křik, dědečku?
0: To bouří Janov.
1: Už začal spiknutí.
0: Ale kdepak. Moc pospícháš. To jen Janetino Doria udělal další chybný krok. Ze vzpupnosti. Aby dokázal svou moc, hlupák.
1: A co udělal?
0: Urazil senátory. Pobouřil lid. A víš čím? Představ si, že na druhý nejvýznamnější úřad ve státě do funkce prokurátora svévolně, bez ohledu na tradice a přání ostatních, zvolil svého poskoka, ničemu a pitomce Lomelína. Hanba mu.
9: Hanba! Hanba Čalepínovi! Fuj, Čalepíno!
7: Hanba mu. Fiesko, odpusťte našemu hněvu, že vstupujeme neohlášení, ale tady Verina...
2: Potupil mě! Na smrt mě potupil! Vévodův synové před tváří celého senátu. Práva národa jsou v troskách, zákony zhanoveny. Republikánské svobodě byla zasazena smrtelná rána. Mé osobě byla uražena celá šlechta. Celá šlechta se musí se mnou podílet na pomstě.
9: Pryč, Alekvíno! Pryč se strýcemi synovcem! Stát musí mít jinou vládu!
7: Ale jakou, Janované?
2: Promluvte, Fiesko. Chceme vás poslouchat.
0: Víš, co je to bajka, chlapče?
1: Bajka je drobný literární útvar, ve kterém se zvířata chovají jako lidé.
0: Správně. Tak, teď si poslechni bajku, kterou hrabě Fiesko vyprávěl svým Janovanům. Poslouchej ji pořádně, je poučná.
10: Zvíši zvířat. Vypukla občanská válka. Jedna strana bojovala proti druhé. Až se trůnu zmocnil řeznický pes. Ten vládl říši psovsky. Štěkal, kousal, ohlodával kosti svých podaných. Lid reptal. Ti nejodvážnější se spolčili a krále Hafana zardousili! Potom se sešel s ním, aby rozřešil velkou otázku. Jaký způsob vlády je nejšťastnější? Janované, jak byste rozhodli vy?
9: Pro lid! Pro
0: lid to vyhrál. Vláda byla demokratická. Každý občan hlasoval, rozhodovala většina. Jednoho dne však člověk vyhlásil novopečenému svobodnému státu válku. Sešel se s ním kůň, lev, tygr, medvěd a zařvali do zbraně. Pak přišla řada na ostatní. Ovce, zajíc, osel, jelen, celá říše hmyzu, všechny ty spousty ptáků a ryb, co mají z člověka strach, ti všichni kvíleli mír. Zbabělých bylo víc než statečných, hlupáků víc než moudrých. Rozhodla většina. Říše zvířat složila zbraně a člověk spustošil jejich krajinu. A tak byl tento státní systém zavržen.
10: A k čemu byste se přiklonili teď, Janované?
9: K výběru!
10: Tento názor byl přijat. Státní záležitosti byly rozděleny do několika komor. Vlci měli na starosti finance. Lišky jim dělali tajemníky. Holoubci měli na starosti hrdelní soudy. Osel byl říšským vyslancem. A výsledek? Koho nerozsápal vlk, toho napálila liška. Kdo unikl lišce, toho umořil osel svou pitovostí. Zvířata se vzbouřila a zvolala všechna najednou. Zvolme si monarchu, který má drápy a mozek a jeden žaludek. A všichni složili hold jedinému vládci. Ano, moji Janované, jedinému. Ale byl to lev.
9: Bravo! To Janov potřebuje!
10: Nechci o něm slyšet. Jděte domů, Janované. A myslete na lva.
1: Tím myslel sebe, že jo, dědečku?
0: Nechtěj znát na všechno odpověď. Muži jsou od toho, aby jednali mlčky. A Fiesko začal jednat.
11: Mouřenine.
8: Ano, pane.
11: Svážeme tě.
8: Proč?
11: Teď se připrav na to, že vytroubím do světa tvůj pokus o mé úkladné zavraždění. A že tě odevzdám v poutech příslušnému úřadu.
8: Ale pane, to je proti naší dohodě.
11: Ničeho se neboj. Bude to jen komedie.
8: Ach, tak.
11: V tomto okamžiku je nadevše důležité, aby vešel ve známost Janetinův úklad o můj život. Na mučidlech přiznáš, co po tobě chtěl. Já si pak vyžádám, abych tě za všechno směl potrestat sám. Před zraky celé republiky ti udělím milost. Platí?
8: Když zaplatíte, tak platí.
1: Já se bojím, dědečku.
0: A o koho se bojíš?
1: No přece o Mouřenína.

0: Mysleli jste, že lev spí, když neřve? Mysleli jste si, že jen vy jediní cítíte okovy, kterými je Janov spoután? Že jen vy je toužíte zlomit? Ještě dřív, než jste vy uslyšeli z dálky jejich hřinčení, Fiesko je již rozbil. Všechno je připraveno. Zde jsou vojáci z Parmy. Zde francouzské penízky. Zde 4 galéry od papeže. Co tedy ještě zbývá, abychom vyhnali tyrana z jeho hnízda? Co byste tu vy ještě chtěli dodat, republikáni? Vy umíte tyrany líp proklínat, než s nimi po zásluze zatočit. Co tomu říkáš, šlechetný Verino?
1: Můj duch se sklání před tvým, Fiesko. Má kolena se však před tebou neskloní. Jsem už starý.
0: Celý Janov byl pohoršen nad Fieskovou změkčilostí. Celý Janov proklínal záletného ničemu Fieska. Moje prostopášnost oklamala lstivého despotu, moje bláznovství zakrylo před vaší všetečností mé plány. V plenkách zhýralostí leželo zavinuto dílo spiknutí. Všechny stroje jsou nachystány. Mohu napadnout město z pevniny i z moře. Republika dozrála k převratu. Pojďte za mnou, Janované. Ukážu vám plán.
1: Dojdu vás, přátelé.
0: Není vám dobře, Verino?
1: Ne, ne. Ne, všechno je v pořádku. Chci být jen chvíli sám. Příliš vzrušení na příliš starého muže. Sám. Ano, sám. Konečně sám. Myšlenka černá jak noc. Strašná a děsivá, jak těžké břímě spočívá na této hrudi. Odvahu, Verino, musíš to dokázat vyslovit. Vyřknout. Do stěn ty nepromluví. Fiesko. Fiesko. Fiesko musí zemřít. Děkuji ti, Bože, dokázal jsem to. Zemřít mou rukou. Jsou skutky, které se vymykají lidskému soudu, které může soudit jen Bůh. A tak je tomu v tomto případě. Vím, co mě to bude stát a vím, že to musím vykonat. Strpí snad muž, jehož úsměv dovede strhnout celou Itálii vedle sebe v Janově člověka sobě rovného. Je jisté, že Fiesko svrhne tyrana Doriu. A ještě jistější je, že Fiesko bude pro Janov tyranem daleko nebezpečnějším.
2: Jen ať si řvou po svobodě jako lvice po mláděti. Já, Gianettino, trvám na svém. Zákony Janova diktuji já. A neustoupím ani opíť. Jen ať se celá republika bouří. Vystoupím jako Nero na návrší a odtamtud se budu dívat na ten komický požár a budu se smát. Smát. Ano, smát.
3: Občan Fiesko. Vévoda Fiesko. Jsem nejmocnějším člověkem Janově. Mně náleží srdce občanů. Mohu vodit na provázku po libosti sem a tam tu mocnou republiku. Poslouchat. Vládnout. Strašlivá závratná propast. Stát nahoře, na té vznešené výši a zhlížet s úsměvem dolů na to bezbřehé lidské hemžení, kde kolo slepé bohyně Štěstěny se valí posmívajíce lidským osudům. Vodit tam hluboko dole na šňůrce zákon. Krotit nespoutané vášně lidu jako bujné, ržající koně libovolným trnutím uzdy. Srážet píchu vazalů v prach jediným dechnutím. Jaká to představa časnoucího ducha nad hranice smrtelnosti. Jediný okamžik, který prožije člověk na trůně, poskytne naráz všechny slasti lidského života. Naši blaženost neurčuje délka života ani počet let, které prožijeme, ani mnohost požitků, nýbrž jeho velikost. Rozložte hrom do jednotlivých základních tónů a můžete pak s nimi uspávat děti. Ale spojte tyto tóny v jediný, okamžitý zvuk a jeho velkolepá síla zatřese věčným nebem. Jsem rozhodnut.

0: Ještě se bojíš o mouřenína?
1: Trochu jsem na něj zapomněl.
0: Vidíš, jak rychle se zapomíná na bezvýznamné lidi? Jména slavných si pamatujeme, ti ostatní jako by nebyli.
1: Dědečku, dodržel Fiesko svůj slib?
0: Muži jako Fiesko vždy dodrží své sliby.
1: Mouřenín promluvil.
0: Gianettino byl usvědčen.
1: A Fiesko mouřenína zachránil.
0: Ano, osvobodil svého vraha a stal se tím hrdinou. Hrdinou a miláčkem celého Janova. Rafinovaný plán se podařil.
1: Hurá, ať žije Fiesko.
0: Ať žije Janov.
1: Co jste to říkal, dědečku?
0: Jen mě tak napadlo, o koho se budeš bát teď.
1: No přece o Fieska.
0: Vidíš? A já o Janov.
1: Ale Janov přece Fiesko zachrání.
0: V tuto chvíli v to věří všichni Janované. Až na jednoho.
1: Kdo je to?
0: Starý, moudrý hrabě Verina.
1: Ten, co chce Fieska zabít?
0: Chce? Ne, chlapče. Špatně si poslouchal. On nechce. On musí.
1: A kdo je vlastně ten Verina?
0: Vzácný muž. Muž, který myslel na Janov víc než na sebe. Muž, pro kterého blaho státu mělo větší cenu než jeho vlastní štěstí. Takových mužů je málo. Moc málo.
1: Proč?
0: Protože něco takového dokázat je to nejtěžší v životě.
1: A proč pak jste najednou tak zesmutnil, dědečku?
0: Na to jednou přijdeš sám. Ale kde jsme to skončili?
1: Fiesko je rozhodnut.
0: A pozor, přichází Fieskova žena, krásná Leonora.
2: Přišla jsem, pane, obtěžovat vás bezvýznamnou prosbou. Abyste se mnou ztratil několik okamžiků. 7 měsíců jsem se oddávala bláhovému snu, že jsem vaší ženou. Sen se rozplynul. Bolí mě z toho hlava. Budu si muset znovu připomenout všechno štěstí nevinného dětství, abych vyléčila duši z toho tak živého přeludu. Dovolíte mi proto, abych se vrátila ke své matce?
3: Co to má znamenat?
2: Mé srdce je taková slabá, křehká věc. S tou musíte mít soucit. I nejletnější vzpomínky na ten sen by mohly uškodit mé choré fantazii. Proto také vracím poslední zbylé zástavě lásky jejich právoplatnému majiteli. Zde prosím je vše, co jsem od vás kdy dostala.
3: Leonoro.
2: Nezasloužila jsem si být vaší ženou. Ale když už jsem se jí stala, zasloužila bych si trochu úcty. Jak teď syčí pomlouvačné jazyky. Jak mě okukují janovské slečinky, prstem si na mě ukazují. Na ulicích se mi posmívají.
3: Proboha, co je to za výstup?
2: Obětována záletnici. No, jen se na mě podívejte. Rozdrásat srdce slabé ženy. Je to snad důstojné silného muže.
3: Moje Leonoro. Blázinku. Tak už dost.
2: Řekl jsi moje. Řekla si blázinku. Měla bych tě nenávidět. Zatím se hladově vrám na trobečky tvé něj.
3: Leonoro, splň mi malou nepatrnou prosbu. Dej mi 2 dny. Mám plán. A potřebuji na jeho uskutečnění 2 dny. Neptej se mě na nic a neodsuzuj mě. Dokud Janov nezestárne o 2 dny.

0: Přečtěte si tenhle dopis, pane. Podařilo se mi ho zachytit u Tomášské brány v poslední chvíli.
1: Janetinův vlastnoruční podpis.
0: Ano, ten kousek papíru má cenu zlata, ale já se spokojím i se stříbrem.
1: Chytej, máš ho mít. Ten lotr se chystá zabít mě a 9 dalších senátorů.
0: Ano, a to prosím zítra v den volby dožete.
1: Rychle, Mouřenine. Svolej ostatní, musíme získat náskok.
0: Počkejte, pane, to není všechno. 2000 vašich mužů jsem poschovával v klášterech.
1: Výborně. Do této chvíle jsem ten obrovský balvan postrkoval sám. Bez pomoci. A teď, těsně před cílem, že bys mě zahanbil ty? Největší dareba.
0: A to prosím ještě nevíte, že tady mám pro vás lístek od hraběnky Julie. A tady ty prášky, že mi dala, abych každý den namíchal jeden vaší ženě do čokolády.
1: Co to říkáš? Zešílel jsi?
0: Mám je dát vypít vaší ženě v čokoládě. Tak to nařídila dona Julie.
1: Je možné, aby se v duši ženy zrodil tak ďábelský plán. Slib, že o tom budeš mlčet.
0: Mlčet mohu, zaplatila mi předem.
1: Teď zvoláš všechny členy spiknutí.
0: Ten rozkaz jsem předpokládal a trochu jsem vás předešel. Slyšíte kroky? To jsou oni.
1: Buď vítán každý, kdo smýšlí jako včera. Posaďte se.
2: Nerad sedím, když myslím na převrat.
3: Vyzval si nás, abychom přemýšleli, jak zavraždit tyrana. Ptej se.
1: Nejprve jednu otázku. Kdo má padnout?
2: Tyrani.
1: A kdo je větší tyran? Ten, kdo chce svrhnout svobodu, nebo ten, kdo má moc? Co myslíš, Verino?
3: Prvního nenávidím, druhého se bojím. Ať padne Andrea Doria.
2: Ten mírný, laskavý stařec.
1: Strašná je laskavost toho starce. Ve srovnání s ní je Janetinova vzpupnost směšná. Ano, ať padne Andrea Doria. Je tedy zlomena hůl nad strýcem i nad synovcem. Je rozhodnuto kdo? Zbývá jak? Mluv, Verino.
3: Čestné srdce musí mít i čestné čelo. Meč v ruce je znakem hrdiny. Můj návrh je, abychom vydali veřejnou výzvu k povstání, abychom vybídli janovské vlastence k boji a pomstě.
2: Ozbrojenou mocí si tak vynutíme přízeň štěstěny. To je čestný návrh a já se k němu připojuji.
1: Já také. Tedy povstání. A to ještě dnes v noci. Mouřenine, všechny, co jsou napsáni na této listině, pozveš, aby přišli dnes v noci sem. Já jim pak oznámím právě včas, že napsání prince Janetina měli být zítra o hlavu kratší. Uvidíme, co to s nimi udělá. Až to vyřídíš, nebudu tě už déle v Janově zdržovat. Tohle bude tvá poslední práce. Tady jsou peníze. A s Bohem.
4: Ne, to je přece chyba. Řekněte něco, dědečku, rychle.
5: Chyba, kterou vidí každé malé dítě, jenom ne Fiesko. Ten už je zaslepen svou příští slávou. A je pozdě chtít ho zadržet.
0: Jo, tak s Bohem. Podívejme. Bojí se, že bych mohl lecos vyžvanit, až bude vévodou. Počkat, milý hrabě. Takhle se s Mouřeninem nejedná. A s tím vévodstvím si to ještě rozmyslíme. Teď je Doriova hlava v mojí moci. Když ho nebudu varovat, je po něm. Když půjdu a udám Fieskovo spiknutí, zachráním janovskému vévodovi život i vévodství. A on se mi nemůže odměnit ničím menším, než že mi nacpe tenhle klobouk zlatem. Tak tedy s Bohem, hrabě Fiesko.
4: Já se bojím, dědečku.
5: Čeho zas?
4: Dnešní noci.
6: Chystá se bouřka, milá sestro, zavři si okna.
7: Janetino, neviděl jsi Fieska?
6: Bohužel. A moc mě to mrzí. Kam jdeš, Julie?
7: Za ním.
6: Nikam nechoď, bude bouřka.
7: Já se bouřky nebojím.
8: Vzkázal jste pro mě, pane?
6: Lomelino, na zítřek je všechno připraveno.
8: Všechno? Fiesco bude zítra ráno nalezen na svém lůžku mrtev a dalších 9 senátorů. Jak jste si přál?
6: Musíš zadržet Julii. Nechci, aby se nám připletla do cesty. Až bude po všem, pak jí to vysvětlím. Naštěstí jí vládne cti žádost a ta bude naší spojenkyní.
9: Co je to za řinčení zbraní, Fiesco? Rozlehá se to po celém paláci.
10: Blíží se bouřka. Leonoro, běž spát. Zítra tě probudím jako vévodkyni.
9: Nevěř těm zbouřencům, Fiesco. Chytří, kteří tě podněcují, se tě bojí. A hloupí, co tě zbožňují, ti nepomohou.
10: Největší neštěstí je v malomyslnosti. Velikost si žádá oběti.
9: Velikost? Ach, bože. Jak budu nešťastná, když to dopadne špatně. Ještě nešťastnější, když se to podaří. Fiesco bude ztracen, když se nestane vévodou. A když já obejmu vévodu, ztratím manžela.
10: Co tu říkáš, Leonoro?
9: Srdce člověka je příliš těsné pro dva všemohoucí bohy. Láska má slzy a dovede slzy chápat. Vládechtivost má pohled z oceli, v tom se nikdy nezaperlí cit. Láska se spokojuje jen s jedním dobrem a nestojí o celý ostatní svět. Vládychtivost hladoví, i když se zmocní všeho kolem sebe. Vládychtivost rozbíjí svět a mění jej v žalář řinčící okovy. Zatímco láska dokáže i na poušti vykouzlit ráj.
10: Přestaň, Leonoro, nechci tě poslouchat.
9: Bude se umět nad člověkem slitovat ten, kdo se žádného člověka nemusí bát. Může on někdy pocítit nutnost doprovodit kterékoliv své přání laskavým slůvkem, když je může kdykoliv projevit bleskem své moci.
10: Dost už. Mosty za mnou jsou už spáleny.
9: Ale proč, můj drahý? Jen skutky se už nedají zahladit. Zpamatuj se. Vrať se ke mně. Odřekni se všeho. Láska tě za všechno odškodní. Uprchneme z Janova. Ještě je čas.
11: Jsme tady, Fiesco.
10: Buďte vítáni, přezácní hosté. Hotovo?
11: Všechno je v pořádku.
10: A u vás?
11: Naprostý klid.
10: Dovolil jsem si vás pozvat, Janované, abych vám sdělil svůj názor. Chceme-li zachránit Janov, nesmíme ztrácet čas. Za jakým účelem, podle vašeho mínění, kotví v našem přístavu 20 galér? Jaký smysl mají spojenecké smlouvy, které Doriové uzavřeli? Jaké poslání mají cizí spojenecké síly, které vtáhly do srdce Janova? Teď už pouhým reptáním a kletbami nic nezmůžeme. Chceme-li vše zachránit, musíme se všeho odvážit. Zakořeněná choroba vyžaduje smělé léčení. Vyzývám každého z vás, abyste hájili věc Janova proti jeho utlačovatelům. Jsem připraven vás vést.
11: Za svobodu Janova.
12: Ať žije Janov.
11: Ať žije Fiesco.
13: Rychle, otevřete!
10: Co se děje?
13: Utečte. Zachraň se, kdo můžeš. Jsme prozrazeni.
10: Cože?
13: Mouřenin, ten zrádce, měl slyšení u vévody a jeho první slovo bylo spiknutí. Fieskovo spiknutí.
10: Kdo je tam?
14: Posel od vévody.
10: Co si přejete?
14: Přináším vám od vévody přání dobrého večera a přivádím vám v poutech vašeho mouřenina. Vedl potupné řeči. A tady vévoda posílá list.
10: Že děkuji. Vyřiď vévodovi mé poručení.
11: Co je v tom listě?
1: je po nebezpečí. Ale i po spiknutí.
3: Jak to? Jsou snad Doryové mrtví?
1: Ví Bůh, že jsem byl připraven na veškerou vojenskou moc republiky, ale na to ale ne. Tomu čelit nedokážu. Ten slabý stařec poráží třemi řádky mé 2000 mužů ve zbrani. Je konec, přátelé.
3: Dejte mi ten list, Fiesko.
2: Čtěte, Verino.
3: Zdá se, hrabě Fiesko, že máte stejný osud jako já. Splácejí nevděkem vaše dobrodiní. Tento mouřenín mě varuje před jakýmsi spiknutím. Posílám vám ho tímto naspět spoutaného a budu dnes v noci spát nestřežen. Váš Andrea Doria, vévoda Janovský.
1: Aby mě Doria přemohl velkomyslností? To ne, to nikdy. Půjdu k němu a všechno mu přiznám.
3: Zešílel jsi, Fiesko? Je snad to, co jsme připravili, nějaké darebáctví? Co pak tu nejde o vlast? Nebo se snad chtěl pomstít Andreovi a ne tyranovi? Stůj, nebo tě zatknu jako velezrádce.
2: Rozmyslel jste si snad, co je vaší povinností.
13: A co jste nám slíbil?
3: Je ti přednější ješitnost.
12: Přišla hraběnka Juli a dožaduje se vaší přítomnosti.
1: Máte pravdu, přátelé. Odpusťte mi tu chvilku slabosti. Řekněte hraběnce Julii, že hned přijdu.
0: Ne. Ne, počkejte. Zamkněte za ní všechny dveře. Od této chvíle je mou zajatkyní. Než bude rozhodnut osud republiky. Nechte ji čekat bez vysvětlení. Však se dočká.
1: Až zítra, už jako vévoda, jí sdělím, jakou komedii jsem s ní sehrál. A nechám vévodkyni Leonoru, aby rozhodla o jejím osudu.
5: Přiznej si, Fiesko, o povážlivý klam. To není nouze tvé vlasti. Není to slitování nad trpícími spoluobčany. To vlády chtivost ozbrojila tvoj paži. To po purpuru napřahuješ chtivou ruku. Chceš svrhnout tyrana jen proto, aby upráznil místo ještě mocnějšímu. Tobě.
4: S kým to mluvíte, dědečku?
5: Se svými myšlenkami, chlapče.
1: Ještě je čas. Ještě mohu obrátit. Na můj pokyn složí armáda vzbouřenců zbraně. A vzedmuté vlny vzpoury se opět vrátí do břehu zákona. Všude je klid. Janov spí. Ve sladkém, bezstarostném pokoji. Netuší bouři, ke které nad ním hromadí těžká černá mračna. Ještě mohu obrátit. Leonoro, kde jsi? Proč jsem tě jen poslal spát?
15: Jménu Boha a naše spravedlivé věci!
5: A je to tady. Teď už to nikdo nezastaví.
4: Vidíte to světlo, dědečku?
5: Dej mi ruku a pojď, chlapče.
4: Ne, já tu chci zůstat. Podívejte.
5: Rychle.
15: Čarantino je mrtvé!
4: Tyran je mrtvé!
16: Máš ta pravé taště!
17: Janov je svobodný!
18: Kdybys jako vévoda chtěl spočinout na mých prsou, kdybych se ti já chtěla vrhnout do náruče. Najednou by se ti zdálo, že slyšíš za dveřmi plíživé kroky vraha. A strach by tě hnal z jedné místnosti do druhé. Podezíravost, která všechno zveličuje, by nakonec rozrušila i klid našeho domova. A kdybych ti já, Leonora, jednou přinesla osvěžující nápoj, vyrazil bys mi pohár z ruky. A v projevu něžné lásky viděl bys úklad. Chystající ti jet.
1: Janované, podejte mi znaky vévodské moci a rozezvučte své nástroje. ať hudba a veselí korunují dnešní noc.
2: Přistihli jsme mouřenína, jak chtěl hodit hořící doutnák do chrámu svatého Lorenza.
1: Když jsi mě zradil a vévoda Doria mi tě poslal v poutech, pustil jsem tě. Tvá zrada se týkala jen mě. Ale za žhářství je oprátka. Odveďte ho a povězte proti kostelu.
0: To se mi moc nezamlouvá. Nedalo by se něco usmlouvat.
1: Vykonejte rozkaz.
18: Fiesko, hraješ vysokou hru. Kdyby připadlo bilion výher na jedinou prohru, mohl bys být tak opovážlivý, aby se spustil do hry v kostky se samotným bohem? Ne, můj choti. Když leží na stole všechno, je každé vržení kostek rouhání. Vidím, jak můj manžel klesá zasažen smrtelnými ranami. Vidím, jak mi němí nosiči přinášejí tvoji rozbodanou mrtvolu. O můj choti. Neukazuj se Janovanům. Nedej se od nich zbožňovat.
19: Nový janovský vévoda!
6: Jsem tu ještě já, Fiesko.
1: Za tu krátkou dobu, co jsme se neviděli, stal jsem se vévodou. A co by vévoda? Objímám tě, příteli Verino, stejně.

0: Vydrápal jsem se na ni a okamžitě usnul. Z přívalů deště jsem nebyl schopen polknout ani kapku.
1: Ležím na dně své Bayern. Rozhodnut nic už nepodniknout.

0: Trosečník! Podívejte se, my dear, opravdický trosečník.
1: Je příšerně vyhublý.
0: Dejte mu najíst.
1: Netlačte se.
0: Počkejte, ticho. Co to říkal?
1: Chce pít.
0: Tak rychle sklenici whisky.
1: Ne, whisku ne. Obyčejnou vodu.
2: Mohu si vás vyfotografovat?
0: Tahle australská osobní loď se jmenuje Queen of Sumatra a pluje z Ceylonu do Perského zálivu. Ze všech turistů je nás tu nejvíc Američanů. Podepište se mi prosím na tenhle ten lístek a napište mi tam, jak se jmenuje vaše loď.
1: Podívejte, jaké má poraněné ruce, chudinka.
3: Tohle mokvání způsobuje sůl. Rány se pak nehojí.
0: Díky za podpis. A tady je 10 dolarů, mladíku.
3: Já chci taky podpis. A 10 dolarů ode mne.
2: Ode mne taky?
1: A já dávám 20.
4: Připadal jsem si jak cvičená opice v cirkusu. Dostal jsem jídlo, 2 soudky pitné vody, kapsy se mi nadouvaly bankovkami. Rázem jsem byl nejbohatší muž na své lodi určitě. Končil asi 15. týden mého pobytu na moři. Skoro 2 roky jsem nebyl doma. A teď Indie. Konečně vidím Indii.
5: Vida, už jste se probral.
4: Kde to jsem?
5: V mém bungalovu.
4: A kdo jste vy?
5: Angličan, biolog. Jiju tady už dlouho, přijel jsem studovat tropickou faunu a už jsem tu zůstal. Jak se cítíte?
4: Nevíte, jak jsem se k vám dostal?
5: To bych se měl zeptat já vás.
4: Já jednoduše. Připlul jsem z Evropy do Indie, na mé Byron. Když jsem se přiblížil k indickému břehu, několik rybářů udělalo mé lodičce čestnou stafáž. Nikdy podobné plavidlo neviděli. Nemohl jsem jim vysvětlit, že chci do nějakého velkého města, do Karáči nebo Bombeje. Ukázal jsem těm domorodcům mapu, ale žádný z nich nechápal, co ten pomalovaný kus papíru znamená. Pak se mi podařilo namalovat do písku siluetu britského vojáka. Pochopili. Posuňky naznačovaly, že musím dál na sever. Vydal jsem se džunglí a dál už nevím nic.
5: Před 5 týdny vás našli domorodci v divočině. S ránou na noze uštnul vás had. Řadu dní jste byl víc mrtvý než živý. Ošetřil jsem vás, ale nemám tu skoro žádné léky. A pak nejsem doktor medicíny.
4: Štěstí, že vůbec jste.
5: Poslyšte, vy chcete v Indii zůstat?
4: Ne, proč? Chci se vrátit domů. Zdá se vám to divné?
5: Doprovodím vás do Karáčí na palubu indické Dhau. Doveze vás do Port Saidu a tam si můžete koupit jízdenku na paroloď do Evropy. Peněz máte dost.
4: Cože? Já mám peníze?
5: Potácel jste se džunglí s kapsami plnými peněz.
4: Takže parník Queen of Sumatra tedy nebyl sen?
5: To nevím.
4: Takže mohu domů.
5: To s tou lodičkou. Jakže se jmenovala?
4: Byron.
5: Tu jste si vymyslel, že? To, že jste se plavil sám na lodi, po moři, v takové kocápce, to není pravda, že?
4: To je pravda.
5: Vy máte peníze, podle všeho jste bohatý a plavíte se v lodi, kterou si sám vyrobíte po moři jen proto, že chcete do Indie.
4: Proč ne?
5: Protože tomu vůbec nerozumím. Proč byste to všechno dělal? Proč byste

0: Jste se plavil takovou dálku. Proč byste podstupoval takové riziko, zbytečné riziko, jen proto, abyste se zase plavil zpět?
1: Poslyšte, nejmenujete se náhodou Kirsten?
0: Ne. Tu loď, tu vaší Bayern, tu jste si vymyslel, vidíte. To celé jste si vymyslel, že?
1: Myslím, že ano. To celé jsem si vymyslel.

Nikdy jsem se už nedozvěděl, co se s Byron stalo. Co se stalo s mým člunem, který mi tak věrně sloužil a který mě přes všechny strasti dovezl k cíli. Do Německa jsem se vrátil vlakem. Po několika dnech jsem navštívil Kirstena von Stroheim v jeho vzkvétajícím podniku. Čekal jsem hodinu v předpokoji, než jsem byl přijat. Rozhovor trval 5 minut. Hermanů přibývalo, knihkupectví mého otce stálo čím dál víc stranou hlavní třídy a mně se začalo stýskat po moři. Evropu čekala 30. léta a já začal stavět novou loď.

0: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden, povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzíti povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla kozí kuncka, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, kozí kuncka, kozí kuncka, kozí kuncka. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročež na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím probejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš synátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit. Já však nemusím být tak uctivý, protože jsem ještě malý a nemám z toho rozum. Možná, že panu Feistovi plivnu na okno, nebo mu strčím do kapsy něco nemravného, například chcíplou myš. O tom budeme s bejvalem pilně uvažovat. Celou ulici Palackého skáčeme o jedné noze, kdo to déle vydrží, nebo jdeme pospátku, to také každý nedokáže, a pak se zastavíme před cukrářstvím pana Svobody. Ve skříni tu jsou koláčky, kremové trubičky, rohlíčky a dorty, růžové, hnědé a zelené. Také čokoládové placičky posypané takovými bílými a červenými semínky. Tak stojíme s bejvalovým Tondou před výkladem, prstem ukazujeme na dorty a říkáme se značnou rychlostí. To je moje, to je zas tvoje. A tak se jako rozdělíme o celý výklad. I tázal jsem se bejvala, zda by se bál, kdyby ho na noc zavřeli do cukrářství. Bejval Antonín odvětil, že by se ani trochu nebál, že by tam všecko sežral. Já by jsem se taky nebál a taky bych všecko sežral. Ale na hřbitově by jsem se bál, tam v jednom kuse straší. Kdo naposled umře, tak mezi ostatními neboštíky nemá žádnou úctu. To je zrovna tak, když přijde do školy nový žák. Tak ten nový umrlec musí sedět na čerstvém hrobě, zahalený v prostěradlo a vartuje. To musí být otrava. Já by sem nechtěl mít na Krchově službu, ani kdyby mě někdo za to dal celý pytel burských oříšků, k tomu album cizozemských známek, modrý svetr a palčivé sklíčko.
1: Eliška Krásnohorská, Na Parnas. Kapitola z knihy Z mého mládí. Jdu za zimního večera v lednu roku 1863 v lehkých letních šatečkách ulicemi a vstupuji do osvětleného domu. Na schodech a v chodbách v tu chvíli není živé duše. Tetelím se, ne zimou, ale strachem. Jsem poprvé pozvána do společnosti, do skvělého domácího plesu. Jsem nešťastná, neboť starší sestra má Julinka, s níž jsem byla pozvána, lehce ochuravěla a vlídná hostitelka nepřijala omluvy mojí. Rozhodla určitě, abych tedy přišla sama, že se postará, aby se mi bez sestry nestýskalo. Bylo to v domě tak vysoce váženém, že pozvání samo sebou bylo pro nás neočekávanou ctí, nepřijíti bylo by bývalo nevděkem. Samotná tedy, 15letá, ale jako pouhé dítě neobratná a ostýchavá, měla jsem vejíti do velkého světa. Co si počnu bez ochrany sestřiny? O společenských formách, o etiketě jsem neměla ani pojmu, jak směšně a neslušně asi bude se výjímati domácí, samorostlý můj způsob, kolika nejapných pochybení se asi dopustím. Byla bych trémou nejraději utekla. Ale to nesmělo býti. Rozhlížela jsem se tedy po dveřích a na ty, které se mi zdály nejvyšší a k tomu podobné, že by mohly vésti k nějakému sálu, jsem zaklepala. Pozev zazněl zvnitřku i vstoupila jsem. U dveří zůstala jsem přimrazena. Uprostřed velikého pokoje jasně osvětleného, jehož stěny byly pokryty knihami bohatě seřaděnými, seděl obstarožný pán a četl. Byl postavy a tváře nejvyšší měrou důstojné a výrazné, každému českému dítěti známé i drahé. Zabloudila jsem do studovny Františka Palackého. A podivno, místo studu, místo lítosti, že nejapně jej vyrušuji, zmocnila se mne tajná, posvátná radost. Nebyla bych svůj neobratný omyl chtěla zaměniti za žádný skvělý skutek. Nevím, zdali a jak jsem se omluvila, ale Palacký se usmál, vyprovodil mne vlídně na chodbu a ukázal mi vchod do pohostinného bytu svého zetě, doktora Riegera. Sestra i já totiž byli jsme spolužákyněmi a přítelkyněmi neteří Riegerových, Bohumily a Boženy. Po jejich přání byli jsme pozvány. Sestra doktora Riegera totiž, provdaná za vyššího úředníka pana Machačku v Semilech, své dcery Bohumilu a Boženu svěřila vychovacímu ústavu a penzionátu manželů Svobodových, kdež byli našimi spolužačkami. Božena, jež byla miláčkem strýčka Riegera, krátce před návratem svým k matce, nabídla mi roztomile své přátelství a přála si, abychom si dopisovali. Na taneční zábavu, o které zde vypravuji, nemohla přijeti. Nebudu líčiti své rozpačitosti, svého dětinství a převráceného chování, jakým jsem mezi skvělou společností v salonech Riegerových zajisté vynikala, Ani tím zdržovati nebudu, jak se mne ujal vznešený, roztomilý stařeček, slavný Jan Evangelista Purkyně, a tak okouzlujícím společníkem se mi stal, že jsem nenáviděla tanečníka, který mne s ním rozvedl. Vždyť chci vypravovat jen o těch, kdož mne na Parnas český provodili. Mluvila jsem právě s nějakým děvčátkem podobně rozpačitým, jako jsem sama byla, když se přede mnou zastavil doktor Rieger s mladým pánem, jehož jsem po pohledu již znala. Byl to Vítězslav Hálek. To tedy jest ten talent? Pravil k Riegerovi a s patrným překvapením se na mne podíval. Ano, tak myslím já. Ale zkoumejte sám, přívětivě řekl doktor Rieger. Pan Hálek, slečna Pechová, bavte se nyní spolu. S těmi slovy odešel jinam. Chtěla bych vidět i ten tmavý šarlat, kterým asi mé tváře hořely. Jste velmi překvapena, jak se zdá, pravil Hálek. Snad ani nevíte, oč nám tu jde? Vykoktala jsem nějak, že arci nevím. Pan doktor Rieger chce z vás míti spisovatelku. Ač se mi na to zdá trochu brzy, nenadál jsem se, že jste ještě tak mladoučká, ale máte prý talent. Jak by mohl pan doktor Rieger mysleti, vždyť jsem nenapsala. Zajikala jsem se, napsala, vpadl Hálek svým bodrým způsobem. Slečně Božence jste poslala nějaké humoristické psaníčko, které se panu doktorovi zalíbilo. Pan doktor pátrá po talentech velmi rád. Dejš pán Bůh, ať se tenkráte nemýlí. Chtěla jsem říci, že nemýlil se doktor Rieger nikdy, tenkrát se mýlí jistě, ale než jsem se na odpověď tu přichystala, nabídl mi Hálek ráměřka, zatančeme si trošku. Jen tak pomaloučku, jako andělé. Tančili jsme pomaloučku a Hálek stále mile hovořil. Vypravoval mi o svém dětství na vesnici. I naslouchala jsem mu vděčně, dychtivě, ale málo mluvně. Projděme se trošinku. Vybídl mne po tanci a vedl mne z taneční síně do salonku, kde se bavily dámy netančící. Dvě z nich ihned upoutaly mou pozornost. Obě mladé a sličné, postav impozantních, oděné v hedvábné šněrovačky a bílé rukávce s jakýmis diadémy nad čely. Ona dáma jest kněžna Taxisová, upozorňoval mne Hálek. A druhá blíže dveří, toť paní Karolina Světlá. Než jsem se z překvapení vzpamatovala, postavil mne před Světlou samo. Nepodobala se kněžně, ale královně. Milost paní, zde vám přivádím slečnu Pechovou, řekl Hálek a Světlá přívětivě k nám se obrátila s výrazem srozumění, svědčícím, že se jí již také o tom talentu bylo řeklo. Její duchem zářící hluboké výmluvné oči patrně zkoumaly mou mladou dušičku. Nebylo asi příliš těžko vidět jí až na dno. Laskavě mluvila se mnou Světlá drahnou chvíli, ptajíc se mne, co nejraději čítám. Když Hálek myslil, že toho již dosti, vyzval mne opět k tanci. Vy jste se, do milost paní, tak zahleděla, že jste na mne zapomněla, zažertoval. Nezapomněla, ale myslela jsem, že se již jinde bavíte, pane Hálku, odvětila jsem. Toto, bránil se. Raději si počkám u vás, až roztajete, jako vaše zmrzlina. Přitom narovnal v mé ruce talířek, jehož malinovým obsahem bych bezmála byla polila hedvábnou sukni paní Světlé. Zmrzlina tála rychle, ale já jen pomalu. A Hálek nepozbyl se mnou trpělivosti. Čekal i provázel mne stále. Vzalili mne jiný pán k tanci, počkal Hálek na místě a tanečníci vraceli mne jemu, jako by byl mou ustanovenou gardedámou. Seznámil mne též s Františkem Věnceslavem Jeřábkem a i tento vynikající spisovatel a velice příjemný společník věnoval mi laskavě pozornosti mnohem více, než jsem mohla pochopiti. Věděla jsem, že Hálek proto tak vytrvale mnou se obírá, aby se přesvědčil, co ve mně jest, a skličující toto vědomí zajisté nepřidávalo ducha plnosti těm řečem, na které jsem se vzmohla. Ale kdo by byl neroztál, když Hálek vší svou srdečností po několik hodin o to usiloval? Zbavila jsem se konečně ostychu. Hovořila, žertovala jsem a Hálek se mi ztratil. Viděla jsem jej, jak se živě baví a tančí s jinými dívkami. Již tedy ví, že se nedopátrá ve mně ani stopy toho talentu, po kterém bádati uložil mu pan doktor Rieger. Pomyslela jsem si přirozeně a bez zármutku, neboť jsem si na talent věru nečinila nároků. Ale sotva jsem se zabrala v jinou zábavu, již byl Hálek zas u mne. Ještě nejsme u konce, pravil. Dnes již náležím jenom vám na tak dlouho, dokud zde budete. Až po dlouhém rozmlouvání a tančení s Hálkem jsem spozorovala, že je stvalně po půlnoci. Byl čas, abych se odebrala domů. Poroučela jsem se doktoru Riegerovi. Jak jste spokojen, pane Hálku? Tázal se doktor Rieger. Co myslíte, co učiníme s tou slečinkou, aby se vyvinula? Necháme ji býti, pane doktore, odpověděl Hálek. Ta se vyvine sama, dodal krátce. Vidíte to, co jsem vám řekl, děl Rieger s uspokojením. Oba mi přáli dobrou noc a hezké sny. Jeřábek byl tak laskav, že mne doprovodil domů. Takž bylo oné noci usouzeno mezi Světlou, Riegerem, Hálkem a Jeřábkem, že ze mne bude česká spisovatelka. Záleželo ovšem ještě na mně, abych se jí opravdu stala. Byla jsem přijata na Parnas dříve, nežli jsem k prvnímu naň kroku se odvážila. Talent byl mi z tak závažných stran téměř vnucen jako dar a povinnost. Nechápala jsem, odkud se to všecko vzalo. A nechť mi rozum říkal, že přec asi něco na tom jest, když to tvrdí tak znamenití lidé, neozývala se v citu mém žádná radost, nýbrž jen zmatenost a nedůvěra v sebe. Vrátila jsem se z plesu sklíčenější, než jsem do něho vkročila, a doma padla na mne stará tesknota znásobenou tíhou, takže jsem po celý zbytek noci tajně do podušek plakala. Míti snad talent, ale vězeti v bezedné nevědomosti, která jej zajisté udusí, a nevěděti si rady ani pomoci. Byl to pocit žalosti, jakou tak živě může poznati jen duše mladá. Netušila jsem, že má trapný můj rozlad až příliš podstatnou, vážnou příčinu tělesnou. Ačkoliv jsem si již před plesem všimla, že nové, dříve vyzkoušené rukavičky se mi pojednou zdály nestejné, neboť do pravé jsem jen násilně vpravila prsty, a pak na plesu, že mě nesnesitelně tlačily bodky, nedbala jsem takové maličkosti, až jsem teprve za několik dní mimovolně shledala, že se mi na pravé ruce i noze utvořil bolestný otok, jenž se měrou slabší začal jeviti i na levých končetinách. Matka hned starostlivě šla se mnou na poradu k nejproslulejšímu lékaři pražskému profesoru Hamerníkovi, jenž rozpoznal, že trpím kostcem kloubovým, že nemoc bude chronická a že často bývá doživotní, čehož se ubohá matka tak ulekla, že mě bez odkladu dovedla k doktoru Podlipskému, též velice váženému, doufajíc, že z jeho úst uslyší diagnózu nadějnější. Však úsudek jeho zněl stejně jako předešlý, jenomže s dodatkem, že tato nemoc bývá nejen dlouhotrvající a často doživotní, ale též dědičná. Takž za onoho lednového večera, kdy jsem, dle maminčiných žertovných slov, učinila první krok do světa, rozhodl se můj osud dvojím způsobem. Otevřel mi báječnou vyhlídku na Parnas, na cestu k němu dal mi však neblahou, strašlivou průvodkyni nemoc. Slíbena mi křídla Pegasova, ale vlastním mým údům přisouzeno ochromení a trvalá bolest. Bylo mi pohleděti do očí jistotě, že mi již nebude možno těmi hostečnými prsty dosíci dokonalosti ve hře na pianě a státi se učitelkou hudby, baže natolik obratností již nemohu spoléhati, abych dle jiného svého plánu modistkou se stala. A co více, že též nejobvyklejší přirozené povolání ženské jest přede mnou přísně uzavřeno, neboť věděla jsem, že nemilosrdná choroba má se dědívá a mou vinou nesměl žádný lidský tvor zděditi bolest a utrpení. Snesla jsem zjevení toho všeho se zmužilostí, již jsem se sama divila. Nezapírám, že jsem se hojně vyplakala, ale tajně po několik nocí. Poté však jsem se uklidnila a dovedla býti nejveselejší v rodině. Čím krutějšími byly počáteční zánětlivé mé bolesti, tím více jsem prováděla šprýmů, snažíc se, abych ulehčila trápení mamince, a dost brzy se mi podařilo, že jsme přivykli trpké nezbytnosti a přišli zase do své míry. Matka i sestra věnovali se mi s andělskou trpělivostí. Za to jsem se jim odsluhovala aspoň dobrým rozmarem. Nevěděla jsem, jestli to pravá, nelíčená můza básnická, jež mi podávala ruku prostřednictvím příznivců mých, doktora Riegra, Hálka a Světlé, a neb jen přelud její, ale za kratičký čas přiblížila se mi znova tak přívětivě, že jsem se vábení jejímu poddala. První americké šicí stroje přivezl švýcarský agent do Prahy. A kdež jinde mohly by býti účinněji vystaveny, než v ohnisku snah pokrokových, jímž byl dům Vojtěcha Náprstka. Má sestra Julinka i já byli jsme též pozvány jako svědkyně prvních ukázek strojového šití. Na nástroje praktické práce ženské šla jsem se podívat a výsledkem bylo poznání, že nástrojem práce mojí přeci jen se stane péro. První osobou, kterou jsem spatřila v útulných síních u halánků, byla Karolina Světlá. Nenadála jsem se, jak si mě zapamatovala. Zajisté tím přívětivěji, čím jsem byla nepatrnější a ostýchavější, hned se mnou zapředla hovor. Bylo tam volněji než na plesu. Mohlo se tam hovořiti nerušeněji a mnohem více. Zde jsem již k Světlé přilnula obdivem osobním a s jasným vědomím, že nezůstane při setkáních nahodilých a svazku neúplném, ale že srdce svého již nikdy od ní neodtrhnu. Zde jsem též prvně poznala sestru její Sofii Podlipskou, něžný ideální to zjev a líbeznost vtělenou, ale mé oko se vracelo vždy zase k rázovitým, přísně ušlechtilým rysům Světlé a k bystré určitosti jejich slov, z nichž každé mělo pro mne neodolatelně přitažlivý přízvuk opravdovosti. Světlá mě vybídla, abych sebrala vše, co jsem již napsala, a jí to přinesla. Ovšem jsem se chránila ukázat jí všechny své šaškoviny, které se líbily domácímu kroužku našemu. Nýbrž opsala jsem malý aršík veršů, které se mi zdály nejlepšími. A šla jsem poprvé k slavné spisovatelce. Když jsem jí se špatně skrývanou trémou podala svůj rukopis, všimla si nejdříve písma, jež se jí líbilo, ač nebylo sličné, bylo jen pečlivé. Na písmě jest také znáti, má-li kdo snahu po určitosti a správnosti. Přečtu si vaše verše později. Nyní mi povězte, co čtete nového. Včera jsem dočetla Život v evropském otroctví od Hecklendra. Jak se vám líbila ta kniha? Pranic se mi nelíbila. Světlá s podivením na mne pohlédla. A proč se vám nelíbila? Právě týž román mne nedávno má sestra schvalovala, že jest to práce svou opravdovostí úchvatná. Zrovna opravdovost jí chybí docela. Nespůsobně jsem zvolala bez ohledu na slavnou posuzovatelku. Mne zrovna nejvíc pohoršilo, jak velké věci název slibuje a jak jest obsah planý. V čem spatřujete planost knihy té? V tom, že tam spisovatel nevylíčil ani jediného člověka v postavení takovém, ve kterém by byl otrocky odvislým. Proč tam nepostavil vojáka, jenž musí bojovati třeba proti svému přesvědčení, nebo soudce, podřízeného úředníka či duchovního, kteří také dle zákona či předpisu třeba jim protivného musí jednati, a nebo dělníka, který pro samou práci nemá ani jediné svobodné chvíle. Jsou jistě ještě jiní otroci v Evropě, o kterých já ani nevím, ale Hecklendr tam vylíčil baletnici, která se mohla tedy chopit i jiného zaměstnání, když jí balet byl otroctvím. A pak člověka, který chce žíti z překládání románů a nemůže nalézti knihkupce, jenž by mu tu práci dost dobře platil. Jako by horších otroků v Evropě nebylo. Světlá na mne hleděla upřeně. Souhlasí vaši páni bratři a známí s tímto úsudkem? Tázala se. Nevím, milost paní, četla jsem tu knihu dosud sama. Druzí ji ještě neměli v rukou a nevím, budou-li ji čísti, když jim říkám, že za to nestojí. Tedy jest to úsudek zcela jen váš a od nikoho jste ho neslyšela? Od nikoho, milost paní. Pak i já jsem dobře soudila, slečno, neboť jsem si při pohledu na vaše písmo pomyslela, že jako máte správnou ruku, budete asi míti správného ducha. To byl první významnější hovor můj se Světlou, který mi zůstal každým slůvkem jasně navždy v mysli zapsán. Kamž by se byl jinak v paměti mé dávno propadl Hecklendrův román, byl by vymizel z mého vědomí jako 100 jiných nezajímavých věcí, které jsem četla před tolika lety. Odešla jsem od slavné spisovatelky oblažena pozváním, abych si brzo přišla pro její úsudek o mých verších. Ale její šlechetnost mi chystala zcela jiné překvapení. Sotva mi doma několik hodin uplynulo při obvyklé práci u šicího stolku, zazvonil někdo u našich dveří a já, běžíc otevříti, nevěřila jsem očím, nemohouc pochopiti tolik blahosklonosti. Paní Světlá přišla sama k nám. Usedla k posteli mé matky, tehdy churavé, a přede mne položila na stůl krásnou knihu, kterou mi darem přinesla. Že jsem asi nemohla promluvit i překvapením a dojetím, mohu si pomysleti. Četla jsem vaše verše a již jsem vzkázala Hálkovi, aby si pro něco ke mně přišel, pravila Světlá. Chci jej překvapiti vašimi básněmi, aby je otiskl v Lumíru, dovolí-li vaše paní matka. Dříve se vás, arci, musím zeptati, smím-li k ním napsati vaše jméno. Ne, křikla jsem nezdvořile, neboť starý ostych mnou zalomcoval nebývalou silou. Ale nějaké jméno musíme míti. Vymyslete si tedy jakýsi pseudonym, konejšila mne Světlá. Vymyšlené jméno již mám, pravila jsem. Bývala prý v Čechách rytířská rodina Pechů z Krásné hory a já, slýchajíc o tom, napsala jsem leckdy ze žertu pod své verše Eliška z Krásné hory nebo Eliška Krásnohorská. Výborně, tedy Krásnohorská, rozhodla Světlá. To jméno se dobře hodí pro veřejnost. Ale bojím se, že se mé verše pro ni nehodí, bojácně jsem namítla. O tom ať si rozsoudí Hálek jakož redaktor, když mému úsudku dost nedůvěřujete, slečno Krásnohorská. Zasmála se Světlá. Verše z brusu nové básnířky objevily se v Lumíru a objevovaly se tam častěji. K útěše všech, i k útěše mé vlastní, lze zaznamenati, že svět se velkolepostí mé poezie nezbořil.
2: Letos bylo léto velice horké. Kluci buzarem do zdi a sítění na oknech sklepa si nahrávali rovnou do České uličky. Domovnice se svěřila panu Míťánkovi, že pan Valerián se určitě dal teďka na herectví nebo tančení, nebo že už zešílel, protože dole ve sklepě ještě s jedním poskakuje sem a tam a proti sobě pijou do rána z láhve hořčák a pokřikujou na sebe: furt se jede do toho. A že si pan Valerián před měsícem nechal přivést necky kamnářské hlíny a předevčírem zednický kalfas a že jej domovnice viděla, jak sklepem chodí polonahý a přes prsa má jen kůži ze psa, předložky před postel, a že s ním tam chodí ještě jeden chlap přesně taky v té předložce přes nahé tělo. A každý den tam chodí dvě ženský a obě mají na hlavě klobouk s třešněmi. A ti dva chlapi v kůži ze psa na sebe napřehují sekirky, zrovna takové kamenné sekirky, jako měl Robinson Crusoe. Pan Míťánek sundal pásku pomocníka veřejné bezpečnosti, protože když měl volno, tak chytal u tramvaje vyskakující občany a dával jim pokuty. Letos bylo léto velice horké. Já se tam na to podívám, řekl pan Míťánek. A zaťukal na dveře do sklepa. U kostelní zdi chrámu svaté Trojice spravoval na lešeníčku zedník sochu svatého Tadeáška, kterému počasí užralo koleno a oko. Z farní zdi kostelník vydolovával zarezlé šrouby, kterými byly připevněny děkovné tabulky, jimiž byla olepena celá stěna. Himmel, kruci, hrom do těch kultů, nadával kostelník. Je to tmářství, přitakal zedník a vyňal z aktovky pískovcové koleno a oko. Málem jsem si strhl nehet, třepal kostelník ručkou. To ve vašem nebi platí i tituly? Optal se zedník a ukázal na tabulku ve své ruce. Svatý Judo Tadeáši, děkujeme ti za přispěchání v bouři. Inženýr K.H. a doktor J.K. Emajlový rekomanda a plechový expresy, posmíval se dál zedník. Kdo to tam nahoře doručuje? Himmel, kruci, nadával kostelník. Je těch tabulek celkem 210. Každá tabulka má 4 šrouby, tedy celkem 840 šroubů. A já, abych to těmahle rukama vyšrouboval, hrom do těch kultů. Potřebuje to trošku zdravého rozumu, řekl zedník a pasoval ušlechtilé pískovcové soše oko. To ale není všecko, vzdychl kostelník. Až to všecko vyšroubuju, tak zase ty emailový psaníčka musím přišroubovat v kostele, ale z druhé strany, těmahle kosinkama, ukazoval své ručky. A zase 840 šroubů. A nejdřív musím vysekat 840 dírek a natlouct tam 840 kolíčků. Tady jsou zdi jako beton. Himmel, že ta církev všecko dělá na věčný časy. Pojďte dál, já jsem umělcová tetička, pozvala kostnatá ruka. A já jsem pomocník veřejné bezpečnosti, sklonil se pan Míťánek. Vešel do ateliéru ve sklepě, kde plápolalo v kamnech a umělec pan Valerián míchal v kalfasu vápno a tetička v černých šatech šarovala hákem v kamnech. tak přikládala mour z ohromné hromady v koutě. Furt se jede do toho, zvolal pan Valerián a maličko se vyzvracel do Kalfasu. To rád slyším, řekl pan Míťánek a zasmál se, když viděl, že ještě jeden pan Valerián míchá v Kalfasu v zrcadle. Valeriáne, víš co? Já ti ohřeju kroupový jelítko, řekla tetička. Pro milosrdenství boží, tetka, já dneska tvořím, řekl pan Valerián a napil se hořčáku. Všichni tvoříme, protože jsme jedna rodina, dodal pan Míťánek. Ale já žasnu, sepnul ruce a postavil se před obraz v životní velikosti. To je krásná práce. To bude mít národ radost. Že? Řekla tetička a vzala kroupové jelítko za špejly. Ale jen se podívejte na umělce, jak se pro národ spustošil. Nic nejí, jen pije a od vlhka, vidíte, jak se mu kudrnatějí nohy? Tetka, zařval pan Valerián. Neser mi, pro boha, neser, ale... Odblinkal do Kalfasu a míchal dál. Ale furt se jede. Do toho! Kostelník se znovu opíral o šroubovák. Stál na nejistých štaflích a podle kostela zpomalovalo nákladní auto, pak zajelo do dvora sběrny a zedník z Lešeníčka viděl, jak to auto přivezlo a teď vysypalo do fochu starého železa stovky červených tabulek s bílými nápisy. Všechna označení náměstí a ulic a sadů, které nesly generálovo jméno. A když to auto vyjelo, vjíždělo do dvora auto masny a dohromady starého papíru se potom vysypávaly krví promáchané krabice a papíry plné zbytků flax a mázder. Zedník přiložil ruku s pískovcovým okem pod ušlechtilé víčko sochy a viděl, že se mu ruka třese. Pak vzhlédl a kam až viděl, pořád se tyčila konstrukce z trubek, která obšancovávala lešením celý chrám církve katolické, chrám svaté Trojice, aby dělnické ruce přivedly ten kostel do parádní hřímavé slávy. Pro pořádnýho soudruha není dneska lehký bejt na světě, řekl zedník. To rád slyším, bojový heslo, řekl pan Míťánek. To ale je překvapení, co to má znamenat? To je Jiráskova akce, řekla tetička a položila jelítko na pánev. A jako motiv ze starých pověstí českých jsme vybrali Durink věšící se na Olši, protože zavraždil Pachole. Ale tady bude překvapení. Zakývala tetička prstem a pak zaťukala na formu stojící na otáčecí desce a zaspívala tichounce: Uvnitř je socha lidského bojovníka. Kýho šlaka, zablesklo se v očích panu Míťánkovi. Vy lidičky tady ve sklepě pracujete na povznesení národa? A pan Míťánek se zadíval do očí Durinkovi, na kterém visela smyčka, pak se podíval na pana Valeriána, nad kterým od stropu visela ta samá smyčka, podíval se i na hábit pana Valeriána a zajiskřilo se. To vy jste si sám stal modelem? Spráskl ruce pan Míťánek. Ale pan Valerián odblinkal do Kalfasu. Neměla bych mu rozkverlat vajíčko? Zeptala se tetička. Jen se podívejte, jak sám sebe dává na oltář umění. Ta prdýlka, jako když babička sepne ruce, jako dva slepený kmínky. Kušuj, tetka, kušuj, zavil pan Valerián a slzy mu tekly po tváři. A po chodníku kráčely mužské kalhoty, potom kdo si nesl plavky, potom se objevil celý pes, a přihrnuli se kluci, nejdříve naprali míč do drátěného ostění a pak se kopali přes šimpány Drželi se prstíky zapletení. Pan Míťánek vyběhl na ulici a křičel: Mrckové usmrkaný, tady mistr tvoří pro vaši budoucnost. A co vy děláte? Rušíte ho? Durinka na vás, ludskýho bojovníka! Ale kluci dunivou ranou otřásli ostěním sklepního okénka a potom jeden z voleje napral mokrý míč panu Míťánkovi do obličeje, že zvedl ruce a hmatal po dveřích, kudy vyběhla tetička a svedla pomocníka veřejné bezpečnosti do ateliéru. Budou z nich samí hulikáni, řekl pan Míťánek a posmrkával. Ale co bude z Valeriána? Ukázala tetička oběma rukama. Jen se podívejte, jak ho to umění zřídilo. Vždyť je jistě o 10 centimetrů menší. Srazil se tím tvořením, jak skrčenec. Totiž já v noci hlídám v Národním muzeu opice a paviány a skrčence a kostry a tak. Pro národ, řekl pan Míťánek a vymrkal z očí písek, se obětujou ty nejlepší síly. Já taky. Vychovávám národ, aby neskákal z jedoucí tramvaje. No, řekl umělec pan Valerián a vbrouzdal se do hromady mouru a zvracel do toho a křičel a třásl rukou. Ale furt se jede a do toho vytčený cíl, znovu zvracel, pak uslzen dodal, snižuje únavu. A od Lazarské vyšla stařenka v rádiovce, nesla balíček, prošla trubkovou konstrukcí, nevšimla si káry, která tam stála, vyšla po špriclích na tu káru, která se zváhla, stařenka se běhla a padla na koleno, ale vstala a pořád se dál dívala do tváře svatého Tadeáška, kterému v klíně seděl zedník a pasoval mu oko. A stařenka se pěla ruce a modlila se. A kadeř šedivých vlasů jí trčela spod rádiovky a ona vzhlížela do světcovy tváře, zedník posunoval pískovcovým okem, až se krylo s jeho obočím, ale stařenka byla modlitbou pevně spojená s nadstavbou nebes. A před chrám, pak před sběrnu, přijelo nákladní auto plné soch a byst a plaket. Vraty vyběhl vedoucí sběrny a křičel: Kam pak s tím, rovnou do šmelce! A vyhoupl se do auta a vytáhl křídu a na každou hlavu napsal číslice a když popsal všechny generálovi hlavy, odbočkou se skočil a smál se. Abyste mi zas něco neprodali do barevných kovů. A nákladní auto se rozjelo. Pan Valerián nabíral zednickou lžící z kalfasu bílou tekutinu a naléval ji do otvoru v hlavě ludského bojovníka. Tetička sáhla starostlivě Valeriánovi do vlasů a polekala se. Vidíte, vypadávají mu vlásky, ale jak? Tetka, pro milosrdenství neser, zakřičel umělec. Furt se jede, do toho! Ale ludský bojovník se rozpraskl v rozkroku a bílý kosárek mléčné sádry pleskal na cementovou podlahu. Tetka, zařval pan Valerián, honem strč pazoury bojovníkovi mezi nohy. Já jsem chodila do kostela, řekla. Kušuj, poslední prachy si mi dala na sádru honem, nebo nám ten bojovník vyteče. A tetička si utřela ruce o sukni a potom zastrčila prsty a zacpala jimi díru v bojovníkově rozkroku. Pan Míťánek se díval do zrcadla a žasl. Vše bylo v tomhle sklepě ještě jednou. Honem, bojovníkovi praskly záda, zakřičel pan Valerián a dál se schýbal a nabíral zednickou lžící tekutou sádru. Pan Míťánek přiložil dlaně na formu bojovníkových zad, cítil, jak svýma rukama zahojil praskliny. Pro pořádného soudruha není lehký bejt dneska na světě, řekl zedník a posadil se na lešení vedle kalfasu. Houpal botama těsně vedle stařenčiny hlavy, ale ona se modlila dál. Zedník zastavil botu nad její hlavou a tkanička se lehce dotkla modré rádiovky, ale stařenka byla dál spojena zavíracím špendlíkem s hierarchií nebes. Ta zrcadla ve sklepním ateliéru byla od cementové podlahy až ke stropu A panu Míťánkovi došlo, proč domovnice podávala zmatené hlášky, že ve sklepě jsou pořád dva, ale nikdy ty dva neviděla vycházet ze sklepa, vždycky odcházel jen jeden. A v koutě viděl pan Míťánek stát nikoliv mechanický mandl na mandlování prádla, ale obrovskou satinýrku, válce dlouhé skoro 2 metry, všecko v dubových kládách a trámech. To je kus, co? Řekla tetička. Ale zakázky jsme jako na potvoru dostávali malinký. Valerián se zhroutil z novoročenek. To dostal objednávku, aby na té novoročence byla fotografie 7měsíčního chlapečka a ten chlapeček, aby seděl na koni a v ruce držel nápis Veselé Vánoce přeje rodina Kocourkova. 3 basy horščáku vypil, než to dodělal. Každý půl hodiny všecko zahodil, ale když jsme to rozebrali, že dostaneme 2000 korun, tak jsem zase vzala z mouru tu fotografii 7měsíčního chlapečka a toho koně a Valerián si nasadil hodinářský kukr a obkresloval to dítě a toho koně, protože měla být trefená podoba. A co to je za malinký známky na zdi? Nebo jsou to nějaký nálepky na sirky? Zvídal pan Míťánek. Kde pak, řekla tetička. To jsme zase dostali zakázku na rytinky motýlů a malinkých broučků. Je to mašina na elektrický motor, dělá to hrozný randál, 11 metráků to váží. A jak je to milý, když z druhé strany válců vypadne potom malinký portrét broučka. Jak jste řekl, nevětší než nálepka na sirky. Kušuj, tetka, zařval Valerián a dál naléval zednickou fankou sádru. To jelítko se připaluje, řekla tetička. Tetka, ani krok, zařval pan Valerián, ale forma praskla na krku. Rychle dolil poslední lžíci a oběma rukama chytil bojovníka za hrdlo. A potom přijelo před chrám vytapecírované nákladní auto a na jeho dně zabalený do hedvábných podušek a přikrývek ležel 5metrový zlatý kříž a už se snášela štruple od jeřábu a přiběhli 2 dělníci a opatrně vyložili smyčku štruple peřinkou a potom zřízenci Safiny, národního podniku, který ten kříž zlatil, zvedli kříž opatrně jak nemocného člověka za podpaží a potom jeden dělník přeběhl na protější chodník a dával znamení jeřábníkovi a kříž teď visel 1 metr od zedníka, který se vstyčil a zacouval a posadil se do klína svatému Tadeáškovi a objal jej kolem krku a zděšeně se díval na zlatý kříž, díval se do dvora sběrny na 1000 nerozřezaných knih, díval se do fochu se starým železem na tabulky všech pražských náměstí a ulic a sadů a tiše vydechl, jeden by se z toho

0: otevřeli a do sklepa se běhly dvě schrnuté punčochy a uřícený chlapec. Tam na stole nejsou? Tak je budu mít v kapse u kalhot, řekl pan Valerián a bradou ukázal na svoje kalhoty. A chlapec šel pod rozsvícenou žárovku, vsunul ruku do umělcovy kapsy. Martinku! Zakřičel ženský hlas a v okně byla počáplá paní Karásková. Šílenýma očima se dívala dolů na ruku svého synka, který pořád hledal sirky v kapse pana Valeriána. Ví Bůh, řekl kostelník, že bych nejradši tenhle kostel vyhodil do luftu. A snášel první tabulku, položil ji do koše na prádlo a pak třepal rukama a prokrvoval si prstíčky. Hrom do těch kultů. A pak už se zedník nedivil, že přijelo nákladní auto a zajelo do dvora sběrny. Díval se a nedivil se, když koše psaníček házel dohromady starého papíru, na ty krvavé papíry a škatule s masem. Nedivil se, když slyšel, že je toho 7 metráků a že to jsou psaníčka, která psali pražské děti na rozhlasovou soutěž Jak zvelebiti vlast. A potom vešla do dvora sběrny ta stařenka s rádiovkou, položila balíček na váhu a vedoucí odvážil ten balíček a hodil jej do prostředka hromady a řekl, tak je to 5 kil a tady máte 1 korunu. 1 korunu? Zanaříkala stařenka. Dyk jsem tam měla dopisy, kterými psali mý milenci. Ale paní, tady není žádná aukce. Sem, i když přinesete dopisy, který by vám psal Valentino, tak to bude pořád 1 za kilo 20 halířů. Tedy za 5 kil 1 koruna. Aj nekrone, křičel vedoucí. Ale stařenka už stála popás v hromadě a jak sněhový pluh odhrnovala tu makulaturu, ten štampf, a kňučela bolestí a hledala. Ruce měla krvavé od těch papírů z masen, ale nedala, až se vybrouzdala s balíčkem. Rozvázala jej a ukazovala, tady prosím, tady jsou dopisy, co mi psával poručík od Hulánů, tady jeden, který kvůli mně zpronevěřil pokladnu a skončil ve Špandavě, tady...
1: Ale paní, tady je sběrna... A uškla jste mě. Tady máte ode mě 5 korun, ale jděte pryč, křičel vedoucí a běhal a kopal do vzduchu a třel si lítko. Zrcadla neklamou, zvolal pan Míťánek. Ať neklamou nebo klamou, ale to vám je málo ten film Stalo se za bílýho dne? Zaječela matka a zatřásla dráty a byla nevinná. Měla rozevřené nohy, jak dřepěla na bobku, aby líp viděla do sklepa, odkud vyběhl Martínek, její syn.
2: Já jsem pomocník veřejné bezpečnosti, řekl pan Míťánek. Nedělejte, paní Karásková, veřejný pohoršení.
0: Ale paní Karásková třískala své dítě a pak se pláč vzdaloval. Kluci znovu naprali míč do ostění a buzarem si nahrávali do české uličky.
3: Nezdá se vám, řekla tetička, že Valeriánovi od toho umění odstávají uši? Má je nějak papírový, jako by měl umřít. A i ten nos má promodralej a průsvitnej.
2: Tetka Hergot, křičel pan Valerián. Takhle tě už krtím,
0: volal a ukazoval to na formě slovanského bojovníka.
2: Já bych vás mohl doporučit na rekreaci na Národním vejboru. Mám tam velký slovo, řekl pan Míťánek a zasmál se, když si vzpomněl, že možná, až se bude psát o tomhle umělci ze sklepa ve slepé uličce, že tam bude i jeho jméno.
3: Nic nechci, jen abyste mi, řekl pan Valerián a odzvracel přes rameno, abyste mi pomohl odnést ten obraz.
0: A stařenka vyšla jako polámaný keř. V rukou nesla ty dopisy, přešla k Tadeáškovi a zvedla fotografie a ukazovala je svědci a vůbec jí nevadilo, že ukazuje tu fotografii zedníkovi, který teď seděl u kalfasu. Zlatíčko Tadeášku, vidíš? Tohle jsem byla já. Tanečnice Kléo. Tady je fotografie z Leipziku. Tam nám utekli naši tygři. Já jsem s nima tančila v kleci. Utekli a udělali skupinku na pomníku. Všech 8.

hady zase běželi za tramvají a lidi omdleli. Ale tygři se postavili jako skupinka, protože mysleli, že je to číslo programu. A tady na ně stříkali. A tygři proskakovali ty proudy, protože mysleli, že je to produkce. Tak je museli zastřelit. Tady jsou fotografie, jak se policie nechala s mrtvejma tygrama vyfotografovat. A tady je fotka, jak přijela krotitelka. A když viděla svý miláčky zastřelený, zastřelila se taky. Zlatíčko Tadeášku, poznáváš, že je ve mně zaškatulkovaná tanečnice Cléo?

0: Umělec pan Valerián a pomocník veřejné bezpečnosti Míťánek stáli před obrovskými vraty zdobenými zlatými liliemi a portálem stepaného kování. Pěšinka vysypaná zlatým pískem se zatáčela pod jilmy a na konci toho libosadu se tyčil palác. Kráčeli stezičkou a viděli, jak před palácem je židle a na ní sedí obkročmo vrátný a dívá se upřeně na červený koberec, který byl vyplazený z paláce jako obrovský jazyk. A po tom koberci vycházel člověk, měl ruce napřažené a byl bledý a škytal. A vrátný se zvedl, rychle vzal od buksusového keře kbelík, nastavil jej tomu člověku před ústa, pak mu navlékl oblouk držadla přes krk a zatímco ten člověk zvracel, vrátný mu hadrem utíral prsa. Když se ten člověk vydávil, odcházel. V očích se mu třpitily slzy a škytal a něžně bučel. Pak přešel cestičkou kolem pana Míťánka a Valeriána a vrávoral a tak, že trefil skrz ta krásná vrata. To asi ta komise pořádá nějaký banket, řekl pan Míťánek a zamnul si ruce. Tak co pak nesete pěknýho, ozval se vrátný a uložil kbelík a hadr za buksusový keř. Jiráskovu akci, řekl pan Míťánek a ukázal na 2 metry veliký obraz zastřený prostěradlem. Tak to jděte do prvního patra, přízemí už je plný. Hádejte čeho, optal se vrátný. Vašiku, že odepnu pásek, zakřičel. Jana Koziny pod Šibenicí, řekl pan Valerián. Vynesete Kozinu, optal se vrátný a rozmáchl se, jako by si odepínal řemen. A no tak, Vašíku, nesyp Ferdáčkovi do očí písek, že vezmu řemen. Kozinu, řekl pan Valerián. Tak to je dobře, řekl vrátný. Každý myslel, že ten druhej malíř bude dělat Kozinu, tedy Kozinu máme jenom 25, ale podržte se, smál se vrátný. Durinku, zrádců a vrahů Durinku jsem přinesli do dnešního dne, abych nelhal. Naklonil se do vrátnice a pak řekl, 96. To je dobře, rozklepal se pan Valerián, že nesu Kozinu. Zedník se skočil s lešeníčka. Kostelník se díval na hodinky, potom oba vešli do věže a stoupali točitou chodbou. Odstřelují to dynamitem, optal se zedník. Ani dynamitem, ani ekrazitem, ale donaritem. Otočil se kostelník a běžel dál do vývrtky schodů. Věžními okny bylo vidět, že už minuli střechy. Pak vyběhli až tam, kde visel zvon. Gotickým oknem bylo vidět město. Na protější stráně stála socha docela zašrafovaná v trubkové konstrukci. Němci se nabídli, že tu sochu rozřežou speciální pilou, ale peníze za to nechtějí. Že chtějí za to karlovarský kaolín. Ale my jsme jim řekli, že bychom koupili tu pilu. Ale Němci odpověděli, kde pak, taková pila se neprodává. A tak to dostala švýcarská firma, řekl kostelník a posadil se do gotického okna. Na klínci položil dalekohled a průvan mu čechral vlnku vlasů. Navrtalo se celkem 1600 děr. Teďka, když inženýr dá znamení, zapnou se kontakty a celá socha se postupně zhroutí. Ano, řekl zedník a hlas mu selhal. Tak stál rozkročený a průvan mu plandal bílými pracovními kalhotami a halenou. Obě paže měl vztyčené a opíral se suchou dlaní o pískovcové futro gotického okna. A pořád zíral upřeně na protější stráň. Na stavbě se celkem zabilo 7 lidí, pokračoval kostelník. Ten první byl sochař, který tu sochu navrhl. Ten poslední byl pomocný dělník, který přišel v pondělí ještě pod párou, prošlápl si prkno v 6. patře a zřítil se po hlavě dolů a zabil se o malíček sochy. Pan Valerián s panem Míťánkem vstoupili do paláce. Pak stoupali po červeném koberci a každý nesl obraz na jednom konci, takže vypadali, jako když malé děti kreslí prasátko. Potom opřeli obraz o zlatem vymalovanou dřevěnou stěnu. Jen jestli vrátnej nekecal, řekl pan Míťánek. A pan Valerián vešel do prvního patra a jak ve snách kráčel podle obrazů opřených o stěnu. Jak ze zrcadla do zrcadla vkračoval a vykračoval z jednoho obrazu do druhého, jako by byl převlečený za Durinka, 690krát vešel a vyšel z těch samých obrazů, až zase vyšel na chodbu pod zlaté lustry a zlaté balustrády. Nekecal, řekl pan Míťánek. Pan Valerián pak neuctivě vzal obraz, táhl ten svůj artefakt na toaletu a zamkl se na záchodě pro velkou potřebu. Pan Míťánek, aby nebyl nápadný, pořád předstíral, že dělá malou potřebu, kdyby někdo vešel. Pak slyšel divný zvuk. Nejdřív myslel, že to má pan Valerián průjem, ale pak bezpečně slyšel, že se to trhá plátno. Když se otevřely dveře, vyšel pan Valerián bez obrazu. Podal proužek plátna panu Míťánkovi. To máte ode mě na památku, řekl a pokusil se usmát. Byly to vystřihnuté oči smutného Durinka. Oči vyříznuté nožem jako oči ve dveřní špehýrce. A pan Míťánek poznal, že to jsou stejné oči, jako má teďka pan Valerián. Oči, které neměl v ateliéru, ale má až teď. A pan Valerián začal škytat a zbledl, napřáhl ruce a běžel po červeném koberci a s napřaženýma rukama se vypotácel do slunce. Tam jen viděl černou postavu vrátného a potom před sebou jak studnu veliký kbelík, do kterého pan Valerián dávil a cítil, jak držadlo kbelíku, ten půlkruh, se přetočil a položil se mu na šíji. Připadal si jak pivovarský kůň, kterému kočí nasadí na hlavu pytlík s ovsem. Tak vy jste mě oklamal, řekl se soucitem vrátný a utíral panu Valeriánovi hadrem prsa. Tak vy jste tam taky odevzdal Durinka, že? Pan Valerián kýval a slzy mu kapaly. A popískem vysypané stezičce dva zřízenci špediterského podniku nesli na kurtech pískovcovou sochu nějakého bojovníka v kůži a se sekirkou napřaženou kráně. A když ti zřízenci vystoupili do schodů, mrskali nožkama a dál nesli na kurtech tu sochu, na kterou, když se pan Valerián zadíval, znovu se rozzvracel, už neměl co, tak bučel do kbelíku, jak na lesní roh. Vrátný se zadíval na vzdalující se sochu na kurtech a pak si hvízdl. Ohoje, že vy jste taky udělal nějakýho bojovníka, přiznejte se, že? Naléhal vrátný a pleskal po zádech pana Valeriána. Kolikátého bojovníka už dneska nesete? Zakřičel vrátný do foaje. 11. Zakřičel jeden z nosičů. To jsou porce, řekl vrátný a opatrně sněl kbelík ze šíje pana Valeriána, utřel mu prsa a uložil kbelík ke keři buksusu. Vašiku, že ho nepnu řemen? Co pak sypeš Frdáčkovi do očí ten písek? A kolik těch bojovníků přinesli celkem, jen tak pro zajímavost, zeptal se pan Míťánek. 110, řekl vrátný. Proto mi dejte pokoj s uměním. Tohle je ono, řekl a zvedl knížku a zatřepal jí. Kam se kdo hrabe na Einsteina? To je čtení, jak detektivka to je. Dejte mi pokoj s uměním. Všecko předpověděl, všecky fantazie dokázal a tedy zničil. Řekl, že ve vesmíru je přítmí, taky tam je. Vašiku, že odepnu řemen! Rozpřáhl se, jako by rozepínal řemen, ale pokračoval nadšeně. Einstein vypočítal, že Země je šišatá a taky je šišatá. Vypočítal, že rychlost světla ve vzduchoprázdnu se šíří rychlostí, která je nezávislá na rychlosti světelného zdroje. Vašiku! Je to situace, jako když vlaštovka se dotkne křídlem v letu vodní hladiny. Einstein stanovil krajní mez rychlosti, takže žádný signál se nemůže šířit rychleji než světlo. Ale Vašiku, to už přestává všechno, Rozkatil se vrátný a odepnul řemen a skočil a ukřoví přehnul přes koleno chlapce a napráskal mu řemenem, zatímco druhý chlapeček seděl a usedavě plakal. Zedník se přihrbil. A celá socha je uvnitř z předpjatého cementu, vystužená speciálními vzpružinami, které vedou až pod Spartu. Demolice je propočtená na 30 dní. Ano, řekl zedník a odkašlal. Že ty pražský sochy nenechají na pokoji, řekl kostelník a vytáhl dalekohled a podíval se na hodiny. Co by bylo v Praze statuí za těch skoro 1000 let? Ani bys nemohl upadnout, kdybys šel domů opilý. Pořád bys se jeden mohl opřít o nějaký mramorový nebo pískovcový ruce. Tolik by bylo v Praze soch. Vrátný si zapínal řemen a oddychoval. Taková vlaštovka se dotkne křídlem hladiny, pokračoval, a po vodě se začnou šířit vlny, ale jejich rychlost je nezávislá na tom, jak rychle letěla ta vlaštovka. Rozumíte mi? Optal se pana Míťánka.
1: Rozumím, řekl pan Míťánek a díval se na stojícího chlapce.
0: Ale to říkejte tady Valeriánovi, on je umělec, já jsem jen pomocník veřejné bezpečnosti. Ale co to má ten váš chlapec s ramínkem?
1: Jo, to nic není, mávl rukou vrátný. On je celý zlomený. On byl v mámином těle díl, tak ho museli v lůně zlomit, aby ho dostali ven. Museli mu prolomit ramínka. Ale v 7 letech ho znovu zlámou a spraví mu to na věčný časy.
0: Ale s tím Einsteinem víte, co jsem chtěl říct. Ve srovnání s tamtou akcí...
1: Vím, řekl pan Valerián. Ale furt se jede. A do toho...
0: Ano, řekl vrátný a díval se na pronikavě červený koberec na schodišti, pak vzal od keře buxusu kbelík a hadr.
1: Další lidský bojovník, zvolal a vyběhl s nastaveným kbelíkem vstříc.
0: A pan Valerián malinko odzvracel na trávníček a potom s panem Míťánkem utíkali pěšinkou Libosadem, do kterého teď vešli 2 umělci a také měli svá plátna zahalená do prostěradla. A ozvala se temná detonace. Uprostřed konstrukce se roztříklo světlo a vytryskl oblak a jakási síla roztrhla lešení, lehonce zvedla první patra a do výšky počaly hustě lítat trubky z konstrukce, pořád výš a výš. A když síla, která ta kopí vymrštila, zeslábla, trubky se zastavily a pak se obraceli a hustě padali do okolí, vytvořili strom s větvemi z kopí a půlka konstrukce se zřítila a druhá půlka se odchlípla, odtáhla od sochy jak lyžařský můstek, chvíli váhala, ale nezřítila se. A socha stála obnažená, ještě silnější a mohutnější, než kdy bývala. Malinko se předklonila, jako by zahrozila městu a průvan po detonaci přeběhl nad střechami města a lehce rozezvučel zvon a zedníkovi šaty brčely jak prapor.
1: Zase to někdo odnese, řekl kostelník. Propojilo se jim to všecko, jak tak koukám, dodal a odložil dalekohled. Soše odtrhly akorát oko, epoletu a koleno. To samý, co chybí Tadeáškovi, který ho opravuješ.
0: Zedník se vyklonil, viděl na štrupli jeřábu národním podnikem Safinou pozlacený kříž, jak zvolna stoupá nahoru. Viděl, že to byly a jsou dělnické ruce lešenářů, které postavili 7-patrovou konstrukci kolem sochy generála. Že on, zedník to byl, a potom ostatní dělníci a dělnické ruce, které pneumatickými vrtačkami navrtali sochu na 16 stech křížkem označených místech. A on, tak jak postupovala práce, on, zedník, nejdřív navrtal generálovi obě oči a potom mu vrtal do kamene tam, kde v životní velikosti a zaživa je srdce, jako by si vrtal sám do svého srdce, protože generál byl zedníkova láska. Zedník generála miloval, v něj doufal, jim byl živ. ale teď musel pracovat nejen na zkáze jeho obrovské sochy, ale slyšet, že má i vygumovat ze svého srdce generálský obraz, který mu byl drahý a bez kterého už nedovedl žít. A domyslel i ten druhý obraz, který mu v noci nazrál a teďka mu došel. Že ti samí lešenáři, jak nějaká artistická skupina, stojí dnes jeden druhému na ramenou a podávají si z ručky do ručky trubky a prkna tak dlouho, až je obšanován celý chrám svaté Trojice, kde dneska on přicementuje katolické soše pískovcové koleno a počasím a časem užrané oko, které si ráno přinesl sebou v aktovce se salámem a houskou. Aby konstrukcí kolem katolického kostela zahřímala církev původní parádní pompou. Letos bylo velice horké léto. Pan Valerián a Míťánek se schladili, když se stoupili do ateliéru. Jako bych šel na patentní úřad a přihlašoval tam jako svůj vynález bicykl, řekl pan Valerián ve sklepě před bílou sádrovou sochou ludského bojovníka, který vykročil z formy se sádrovou kamennou sekyrkou. Ale to je krása, řekl pan Míťánek. Pan Valerián se napil hořčáku, pak vzal sekyru a jednou ranou urazil ludskému bojovníkovi ruce i se sekyrou, potom mu rozbil hlavu a přerazil jej v pase. Pak stál před zrcadly dlouho, díval se, pil hořčák a hovořil a za každou větou odzvracel. Zrcadla mě zradila, řekl a roztříštil sekyrkou všechna zrcadla. Vždy sebe sama, svůj obraz. Vy tedy neuznáváte barvotisk? Vykřikl pan Míťánek. Vy neuznáváte, že já jako pomocník veřejné bezpečnosti můžu večer sednout a napsat o tom všem zprávu? Hrozil pan Míťánek a chodil za panem Valeriánem, který nosil kus po kuse ludského bojovníka do popelnice, až nakonec tam hodil i nohy, ale víko nešlo zavřít. Z popelnice vyčnívaly kotníky a bojovníkova chodidla. Na rohu slepé ulice se objevila tetička. Nesla v bandasce polévku a v uzlíčku kastrůlek. Nezdá se vám, že Valerián má vodnatelnou hlavu? Kušuj, tetka, řekl pan Valerián a vešel do sklepa. Pak se stočil do klubíčka, do hromady mouru a dodal tichomce. A furt se jede. Do toho. A rozplakal se jak děťátko. Děláskové, řekl zedník tiše, tohle je děsnej renonc. A pak se vyklonil a díval se dolů, do dvora sběrny. A pomyslel si, že kdyby byl charakter, tak by skočil z tohohle okna zvonice jak ze skákacího prkna, s rozběhem, s hlavou vztyčenou, aby všichni dělníci v patrech konstrukce viděli, že to není nehoda ani náhoda. A potom by s klopkou, s rukama napřaženýma, padal dolů do dvora. Zpřerážel by se ve fochu starého železa o tabulky generálových tříd a ulic a náměstí a sadů. A kdyby měl štěstí, že by se dotáhl do hromady starého papíru a tam zhebnul mezi těmi 7 metráky psaníček, které psali pražské děti na rozhlasovou soutěž, jak zvelebiti vlast. Letos bylo léto velice horké. Kluci buzarem do zdi ve slepé ulici si nahrávali míč rovnou do české uličky.

0: Přísahám, pane komisaři, že si nic nevymýšlím. Vám já bych nikdy nelhala, vás já si hrozně vážím.
1: Slečno Pardonová, hlídku ve vaší ulici jsme už několikrát o vašem podezření informovali. Měsíc pozorovali dům a nic. Já opravdu nemám čas na vaše fantazírování, abych to nazval slušně.
0: Ale někdo tam zase byl.
1: Ale...
0: V tetině bytě. Včera jsem dala nit mezi dveře a teď ráno byla přetržena. Židle stály jinak, sekretář někdo v noci otevřel, večer jsem ho zamkla. Já se tak bojím, pane komisaři.
1: Slečno, chodíte sem už půl roku, každý druhý týden a nikdy se vám nic nestalo, nikdy se zbytu nic nestratilo, takže je zbytečné...
0: A dneska v noci tam někdo kouřil. Byl cítit kouř. Tak je to říct nechci, vždyť je nemocná. Co mám dělat?
1: Víte co, slečno? Jděte domů. Pošlu inspektora Likase, aby se podo mě podíval. Ale je to naposledy, rozumíte?
0: Pane komisaři, jsem vám tak vděčná.
1: No dobře, dobře. Takže si píšu v bytě u paní... Jak se jmenuje ta vaše teta, vždycky to zapomenu.
0: Boanetová, prosím, Boanetová.
2: Dobré ránko, pane komisaři.
1: Dobré.
2: V čekárně je zastaženská.
1: Co? Cecily Pardonová?
2: Jo, je. Už o česti.
1: Je.
2: Já jí povídám, že je brzo. Ale ona, že si na pana komisaře počká, sedí jako přibitá.
1: Nemám čas.
2: Pane komisaři.
1: No prosím.
2: Inspektor Javier říkal, že přijel nějaký Američan. Chce u nás sbírat zkušenosti, nebo co? Je to pravda?
1: Nevím.
2: Jo, pane komisaři, její návštěvní lístek vzal inspektor Javier k vám nahoru.
1: No jo, dobře.
3: Dobré jítro, šéfe. Viděl jste ji v čekárně?
1: Koho?
3: No co koho, nás neoblamete, už se čmárá po chodbách. Cecily P. miluje Megreta.
1: Nech si ty legrácky, Jean-Vier. No, práce to... je nad hlavu a ty seš samá pitominka.
3: Šéfe, kdybych já byl paní Megretová, už bych vám tu Cecily netrpěl. Kde pak? Je sice hubená, šilhavá, ale tvrdohlavá jako ovce. Ta bere každou známost vážně. Tak když si umíní, šéfe, že vás bude milovat...
1: Lucinál, tak... přestaneš. Radši referuj. Co je s tím Američanem?
3: Čeká vedle. Máte se mu věnovat, vzkazuje pan ředitel. Má doporučení z amerického velvyslanectví.
4: Dobré jitro.
1: Dobré.
4: Víte, že na vás dole čeká ta vaše ctitelka, pane komisaři?
1: No a?
4: Promiňte, já to tak nemyslel.
3: Ráno v 6 napsala něco na návštěvní lístek, máte ho na stole. Nezlobte se na nás.
1: Měli byste už vědět, co je to úcta ke stáří, mládenci. Tak co nám píše slečna Cecily? Pane komisaři, musíte mě vyslechnout. Dneska v noci se stalo něco hrozného.
3: Co pak?
1: Budu na vás čekat třeba do večera.
3: A je to tady.
1: Prosí, Cecily Pardonová.
4: Posledně na vás čekala 5 hodin. Ale bez legrace. Na blázna ona nevypadá.
1: Taky jsem přiveď, ať to máme za sebou. Ale nejdřív vyřídím toho Američana. Pošli ho sem, Likasi.
4: Jistě, šéfe.
5: Ještě jednou velmi srdečně děkuji za přijetí, pane komisaři. U nás ve Filadelfii na Kriminologickém institutu podrobně studujeme vaše případy.
1: Vážně?
5: Proto jsem velmi, velmi šťastný, že s vámi mluvím, pane komisaři.
1: Bohužel mám dnes jen chvilku volnou.
3: Bohužel.
1: Jo, seznamte se, prosím. Inspektor Jean-Vier.
5: Těší mě.
3: Potěšení na mé straně.
1: A co konkrétně potřebujete, pane Spencer?
5: Píšu právě práci o vašich metodách, pane komisaři. A velmi, velmi mě zajímá otázka, jak hledíte na základě svých zkušeností na psychologii zločinců.
1: Jakých zločinců?
5: Myslím, všeobecně.
4: Promiňte, ta ženská tam není, šéfe. Asi odešla. Záhada.
1: Aha. Pane Spencere, vyhovovalo by vám, kdybyste se zítra rozhlednul v našem archivu a že bychom se k diskusi vrátili až potom. Teď mne omluvte. Zavolejte kdykoliv.
5: Chápu. naléhavý případ, že? Velmi mě těšilo. Velmi díky, pane komisaři.
3: Nás také, pane Spencere, velmi, velmi.
1: Ta ženská fakticky odešla?
4: Díval jsem se, po chodbě zmizela. V čekárně nikdo nebyl, nikdo ji neviděl. Asi šla domů.
3: To se teda dost divím.
4: Až budu mít za poledne chvilku čas, zjistím, co s ní je.
1: Počkej. Pojedu na oběd domů a stavíme se v tom baráku spolu. Už bych chtěl mít tuhle ženskou jednou pro vždy z krku.
6: Haló, pánové! Koho pak hledáte?
4: Byt paní Boanetové.
6: Můžete se jí ohlásit tadyhle domácím telefonem. Ale kvartír vám neotevře. Ona je chromá.
1: Slečna Cecily není doma?
6: Ráno odešla do města. Proč to nebere? To je divný. Já se tam jdu radši podívat.
4: Počkáme.
7: Paní Boanetová!
1: Uvidíme, co bude.
7: Paní Boanetová!
4: Co jí chcete říct? Cecily chodila na policii tajně, tetička nic netuší.
6: Paní Boanetová, jste tu? Ježiši Kriste, pomoc!
4: Počkejte, paninko, klid. Co se stalo?
6: Boanetová, leží tam. Je mrtvá.
1: Haló, Legre, kdo je u telefonu?
8: Čau je, pane komisaři.
1: Poslouchej, kamaráde, zaskoč do justičního paláce a omluv mě u vyšetřujícího soudce. Musím zůstat v terénu. A zavolej mé ženě, buď tak hodný. Cecily se ještě nevrátila?
8: A už se nevrátí, někdo ji zabil, uškrtil.
1: Cože?
8: Leží přímo tady, u nás v budově.
1: V budově? Přijedu co nejdřív.
3: Vždyť je to z čekárny jenom pár kroků. Na konci chodby, co vede na dvůr, jsou ty skleněné dveře a pak je hned komora uklízeček. Šla zřejmě dobrovolně. Vrah ji praštil něčím do hlavy až před tím kumbálem a když upadla, uškrtil ji a vtáhnul dovnitř. Jak ovšem věděl o té místnosti na kbelíky, to je záhada.
1: Musel spěchat. Nevěděl, kdy pro ní pošlu. Cecily si pravděpodobně myslela, že jí ten člověk má doprovodit do mé kanceláře.
3: Já si myslím, že šla udat vraha své tety, že v noci viděla, kdo Boanetovou uškrtil a on si proto pro ní došel.
1: Jestli vraha znala, nešla by s ním přece z čekárny někam na chodbu.
3: Aha, to je fakt. Šéfe, jestli jste ji ráno v čekárně zahlídnul, musel jste si všimnout, že měla na klíně velkou tašku. U mrtvoly žádnou tašku nenašli. Třeba tam měla peníze a vrah byl vlastně zloděj. Šéfe, kam se chystáte teď večer?
1: Měl jsem si na ní udělat čas hned ráno. Ta je krucina, to je v steku. Zajdu tam ještě jednou.
6: Ubohá madam Boanetová, byla to naše domácí. A když říkám ubohá madam, to jen z úcty k vám. A že už je napravdě boží, pane komisaři. Protože to byla mrcha, aby jí pohledala.
1: Jak dlouho byla paní Boanetová majitelkou domu?
6: Její muž byl stavitel, pracháč. Nebylo mu ani 50, když umřel. No, je to už 15 let. Ona se pak nastěhovala sem. Byla to už tenkrát stejná potvora jako teď. Jenomže byla ještě čilá na nohy. Nájemníci měli pořád za zádama. A já jako domovnice teprve.
1: Měla paní domácí příbuzné?
6: Jo, měla sestru. Ta před 12 lety umřela. Domácí si vzala její 3 děti k sobě. Je nedáte si se mnou skleničku, pane komisaři?
1: Ne, děkuji.
6: Ne, tak já si dám.
1: No.
6: Ale co ty zkusili, chudáčkové, to se nedá vypovědět. Ta holka Berta utekla odsud, ani nebylo 16. A dala se na prodavačku. Ten kluk Žera šel na vojnu, oženil se a už se tady taky skoro neukáže. Zůstala u ní jen chudinka Cecily. drží jako služku, teda držela skoro ohladu. Cecily byla slabá na žaludek, hubená jako hrábě a ošetřovala tu starou potvoru jako v sanatoriu. Hodná holka, musím říct.
1: No.
6: To neměl pánbu dopustit, aby...
1: Kdy tady byl ten synovec Gérard naposled?
6: No, on většinou čeká venku, až sestra vyjde nakoupit. Já si nezvyknu, že už není. Jo, Gérard je nahoru, k teď je asi před týdnem. Moment, kouknu si, kdo to je. Venuši, ta holka z Hořejška.
9: Dobrý večer.
6: Chceš něco?
9: Vidět slavného pana Megreta.
6: Tak si ho viděla, můžeš jít.
9: Nebudete mě tedy vyslýchat, pane komisaři?
1: A proč? Můžete mi něco říct?
9: Možná. Chci vám něco říct o panu Dandiránovi.
1: Kdo je to?
6: Nobl pán. Obědvá a večeří v restauraci. Návštěvy nepřijímá.
9: Jo, je to nemrava. Už kolikrát mě zval k sobě, že mi ukáže sbírku fotografií.
6: No věř to jí, pane komisaři.
1: Zatím vám děkuji, slečno. Můžete jít domů, aby rodiče neměli strach.
9: My jsou doma, šli do biografu.
1: Dobře.
9: To už nechcete nic vědět, pane komisaři?
1: Ne, zatím ne. Dobrou noc.
9: Můžete se stavit?
1: A ne.
9: Dobrou
1: noc.
6: Všimnul jste si, jak se na vás dívala? Rodiče nejsou doma. Že se nestydí. Když dovolíte, dám si ještě skleničku. Jsem taková rozčílená, taková návštěva jako vy, pane komisaři. Vezmete si se mnou?
1: Ne, díky, ne. Ve službě nepiju. Prosím vás, do domu se v noci nemůže dostat nikdo bez vašeho vědomí, vidíte?
6: Nájemníci nemají klíč od domu. Paní Boanetová se příšerně bála zlodějů. Od 8 večer do 6 ráno otvírám jen já.
1: Chodilo k ní hodně návštěv?
6: Ale vůbec nikdo.
1: Peníze za činže nosila do banky Cecily?
6: Ta by nedala krejcar do banky za nic na světě. A nikomu nepočkala s placením ani měsíc. Vyhodila slušnou rodinu. Byli by se ze srabu dostali. Ne a ne a nepočkala.
1: Moment.
6: To bude pan Dandirán ze 4., jak jsme o něm mluvili.
10: Dobrý večer. Žádná pošta, paní správcová?
6: Dnes večer nic, když je račte dovolit.
10: Pan komisař Megre, nemýlím-li se.
1: Dobrý večer.
10: Dobrý večer. Představte si, pane komisaři, že jdu právě od vás.
1: Ano, mám dojem, že jsme se už někde viděli, ne?
10: Nebyl byste tak laskav. A nezastavil byste se na chvilku u mě nahoře, bydlím ve 4. poschodí. Promiňte, paní správco.
6: Jdu vám rozsvítit, ono to hned zhasíná. Duši, co jsi tu dělala? Zase poslouchala za dveřma, že jo?
10: Prosím, posaďte se, pane komisaři. Nebudu vás dlouho zdržovat.
1: Děkuji.
10: Dozvěděl jsem se až odpoledne v justičním paláci, já se tam ze zvyku chodím dívat na přelíčení, že paní domácí byla zavražděná. A pan komisař Kasie, který mě známý, pověděl i o smrti Cecily. Já vás pak šel hledat. Už mě poznáváte?
1: Ano. Dostal jste 2 roky za aféru s nezletilými školačkami. Říkalo se vám pan Charles.
10: Máte výbornou paměť.
1: No.
10: Vyškrtli mě sice ze seznamu obhájců, ale jako bývalí advokáci i bez licence nežiju nejhůř. Znalost trestního zákoníku mi nikdo nevezme žáno. No a na tu aféru se už dávno zapomnělo.
1: No a pane Dandirán, proč jste mě hledal?
10: Protože vím, že bude lepší, když se to dozvíte hned přímo ode mě. Minulou noc, mezi půlnocí a 1 hodinou ráno, jsem byl v bytě paní Boanetové. Ale s její smrtí nemám nic společného.
1: Nahoře v bytě paní domácí někdo chodí, slyšíte?
10: To není u ní. To je vedle, u sousedu. Tady je všechno slyšet.
1: No a proč jste byl u paní Boanetové tak pozdě v noci?
10: No, já tam chodíval pravidelně už 5 roku. Od té doby, co nevycházela ven. Projednávali jsme tržbu.
3: Jakou tržbu?
10: Z těch jejich podniků, že ano. Byla majitelka nebo spolumajitelka několika barů a lokálů. Řekněme rovnou, že i několika horších pajzlíků. Byli jsme přátelé už od dětství. V mládí to mezi mnou a Julinkou trošku jiskřilo, že ano. A pak jsem se jí jako advokát začal starat o investice. Tajně, samozřejmě.
3: A jak často jste ji navštěvoval?
10: No, vždycky, když bylo třeba odevzdat peníze a vyřídit formality. Měli jsme smluvené znamení. Když jsem si bral ráno svůj žurnál, udělal jsem na její noviny křížek. A ona mě pak o půlnoci čekala. Když jsem měl přijít, dala Julinka Cecily do čaje uspávací prášek. A Cecily spala jako dřevo. Neměla ani tušení.
3: A paní Boanetová vám ve finančních věcech důvěřovala?
10: Ne, ona neuměla důvěřovat nikomu. Pokud mě podezíráte, pane komisaři, že bych jí zabil, jste na falešné stopě. Při pohledu na krev se mi dělá špatně.
3: Byla uškrcena.
10: A vůbec, proč bych se jí chtěl zbavit? Její peníze nepotřebuju, mám svých dost, nehledě k tomu, že ona mě slušně platila, že ano?
3: Kolik podle vás mohla mít včera paní Boanetová u sebe peněz?
10: No, řekl bych, že tak kolem 800 000, možná něco k milionu, nevím. Mám tady zápisy jen tak pro sebe, doklady má ona.
3: A víte, kde schovávala peníze?
10: Nevím. Neřekla.
3: Totiž policie v bytě nic nenašla. V sekretáři a v psacím stole nebyly ani žádné doklady. Kdy vlastně jste včera v noci odcházel?
10: Hned po jedné.
3: Podle soudního lékaře paní Boanetová nemohla zemřít dřív než ve 2 hodiny ráno.
10: No, já vám bohužel pomoc nemůžu. Já to neudělám.
11: Pane komisaři, přišel bratr Cecily. Stál před barákem. No tak, pane Žeráre, kde jste?
3: Co se děje, paní Spravcová?
11: Ale vyvádí jako blázen. Udělejte s ním něco. No tak, pojďte, pane Žeráre. Musela se mu říct, že slečna Cecily je po smrti.
12: Je to pravda? Cecily je mrtvá?
3: Ano, je to pravda.
12: To není možné. Leží tady. Chci ji vidět.
3: Pojďte se mnou. Paní Spravcová, vy se můžete vrátit. Od bytu paní domácí mám klíč. Pane Dandiráne, my se ještě uvidíme.
10: Ano, prosím.
3: Tak naschledanou, pane Dandiráne.
12: Jak to bylo? Jak umřela? Kde je?
3: Pane Žeráre, proč jste sem přišel?
12: Ve večerníku bylo tetino jméno. Majitelka realit zardoušená v posteli. Už nevím. Prostě jsem jel za Cecily, abych byl u ní. Já nevěděl, že umřela. Ona je moje sestra. Víte, kdo jí zabil?
3: No, Cecily přišla o život, protože věděla, kdo je vrah paní Boanetové, vaší tety. Takže to vezmeme po pořádku. Co jste dělal dnes odpoledne?
12: Dnes. Byl jsem na 3 adresách, hledám si místo.
3: Jaké místo?
12: Já nevím, to je jedno, rozumíte, cokoliv. Manželka bude za pár dní rodit a já nemám na činži. Čekal jsem na jednoho chlápka v kavárně, říkal, že něco se žene. Čet jsem inzeráty v novinách a tam byla ta zpráva.
3: V které kavárně jste byl?
12: Vy mě podezíráte, že jsem zabil tetu? Nebo dokonce i sestru? Vy si to opravdu myslíte? Ach, bože. Všechno je proti mně.
3: No tak.
12: Vždycky na mě něco čeká. Já už nemám sílu.
3: No, tak nebrečte, prosím vás. Seberte se
1: A jděte domů. Žena vás potřebuje. Zítra je pohřeb paní Boanetové a pozítří, slyšíte mě? Pozítří přijdete vy a vaše mladší sestra, Berta se jmenuje, ne? Sem do tohohle bytu a promluvíme si.
12: Budete nás vyslýchat?
1: Ne, promluvíme si.
4: To by člověk nevěřil, jak byla ta bába známá.
1: Podívejme, nájemníci přinesli věnec se sluhou naší milované paní domácí a na rakev se silí bílou kytku. Aspoň to.
4: Jo, tamhle kráčí náš známý nemrava, pan Charles neboli Dandyrán. Jo, a s kým pak to přišel? On je s každým frajerem z galerky jedna ruka, ale tahle společnost vypadá jinak. Oblečení super, přijeli bourákem taky super.
1: To je jiná sorta.
13: Promiňte, že vás vyruším, pánové. Mé jméno je Monfils, zástupce pojišťovny. Zde je moje navštívenka. Vlastní bratranec nešťastné Julie Boanetové a příbuzní ubohé Cecily Pardonové.
1: Maigret.
13: Pane komisaři, je od vás opravdu krásné, že jste se přišel rozloučit. Chci upozornit, že po obřadu v kostele bude na hřbitově loučení u obou hrobů. Snažil jsem se, abych tu reprezentoval. Peníze nehrály žádnou roli.
1: Přijměte naši soustrast.
13: Pozůstalí po jejím muži jsou už v kostele, ona jim totiž teta kdysi slibovala, že část společného majetku se po její smrti vrátí manželově rodině, tedy Boanetům. Přinesli jenom kytku. Já patřím k rodině tety.
1: Pokud vím, závěť se nenašla.
13: Asi měl někdo zájem, aby se ztratila, ale v naší rodině se odjakživa radovalo, že na rodinu Monfils bude tetička pamatovat.
1: Ach tak.
13: Rodina jejího muže nemá nárok na nic. O svoje neteře a synovce se starala celý život. Oni si svůj eventuální podíl vyjedli. Napsala nám, že těm nevychovaným frackům krásně sklapne a že se proti někomu, kdo by se jich chtěl zbavit, pojistila. Tomu věřím.
1: Jak pojistila?
13: No v tom smyslu, kdyby někdo chtěl podrazit nebo odstranit. Aspoň tak si to vykládám. Doufám, že se závěť objeví. Jinak se budu soudit.
1: To už není naše věc.
13: Omluvte mě. Obřad už začne. Poroučím se, pánové.
4: Tak co? Půjdeme dovnitř?
1: Nespěchej.
10: Pane komisaři, prosím za prominutí. Nechci zdržovat, ale...
1: Co si přejete, pane Dandyráne?
10: Za bránou hřbitova je malá hospůdka. Byl byste tak laskav a přišel tam na chvilku? Moji přátelé, oba jsou obchodní partneři Julinky, přijeli na pohřeb a rádi by s vámi mluvili. Na zdraví, pane komisaři.
14: Díky, že jste si na nás našel čas.
10: Pane komisaři, ujišťuji vás, že pánové jsou u vás na kriminálce naprosto bez problémů. Jsou naprosto férovi.
1: K věci, pánové, spěchám.
14: Pan komisař Kasie z mravnostního báze zná. Může podat reference, pane komisaři. Tady jsou naše navštívky. My jsme naprosto solidní obchodní společnost. Vlastníme několik nočních podniků. Po právnické stránce jsme smluvně mezi sebou, jak bych tak řekl, propojeni. A tak nám teď po smrti Julinky vyvstal určitý problém.
1: Nerozumím.
14: Potřebujeme se s vámi poradit. Ano, Nebožka vložila svůj finanční podíl do 12 podniků.
10: Když nepočítáme dva, to jest u Bílého anděla a pak ten lokál v ulici Dante.
14: A její vklad dělá... Nevím to teď tak docela přesně. Něco přes 3 miliony.
15: Spíše něco kolem 4. Julinčiny papíry, jak račte vědět, se nenašly, že? Její finanční doklady zatím nikde nejsou. Ale my nikomu nic neupřeme. Jenomže nevíme, kdo má nárok.
10: Pánové se Julinčiných podílů nedotknou, dokud vy, pane komisaři, neřeknete, co mají podnik. už byl za mnou ten její bratranec Monfis a zkoumal, jestli o něčem je.
1: Dáme vám zprávu, pánové, spolehněte se.
15: Ještě okamžik, pane komisaři. Usnesli jsme se, že složíme k vašim rukám 20 000 jako odměnu pro toho, kdo najde lumpa, co Julinku zabil. Stačí to. Pan Dandyrán, on je jako náš poradce, vám tadyhle připravil ten pak.
1: Peníze můžete předat na kriminálce. Pane vrchní, platím.
15: Jste náš host.
1: Jsem zvyklý platit za sebe sám. Mluvte, slečno Berto. Nenechte se pořád pobízet. Pozval jsem vás záměrně do bytu vaší tety, abych se na autentickém místě dozvěděl co nejvíc o vaší rodině. Takže, prosím, pomozte bratrovi.
0: Když já nevím, co chcete slyšet. Ona byla divná ženská, ale to už asi víte. Když naše máma umřela, vzala si nás 3 k sobě a všechno dědictví schramstla.
5: Berto! Já vím. Vy si myslíte, že jsem jí zabil. Ale nezabil. Protože bych to nedokázal. A měla peněz jako šlupek.
0: Počkej, Žeráre. Musíš od začátku. Abyste věděl, pane komisaři, my 3 jsme mohli mít po smrti naší mámy dost peněz. Bratranec Monfis a jeho rodina to musí potvrdit. Teta Julie byla sestrou naší maminky. Vdávala se za Boaneta, který potřeboval do obchodu peníze. Čili... naše maminka půjčila sestře celé svoje věno a dědictví po dědovi, aby její sestra s mužem mohli kšeftovat. Julie slíbila, dokonce napsala, že peníze v pořádku vrátí a že se bude o nás 3, kdyby rodiče náhodou předčasně zemřeli, poctivě starat. Rodiče skutečně zemřeli a teta s námi zacházela, no, jako s otroky. A ještě hůř. Peníze z maminčiny pozůstalosti nám nikdy nevrátila. Věděla, že se Gerard dostal do krize, ale nedala mu ani frank.
5: Totiž potřeboval jsem půjčit, protože jsem bez práce, ale ona mě vyhodila. A ještě se vysmívala. Všecko je proti mně. Celý život.
1: No tak přestaňte.
5: Tak už mě zatkněte. Mně už je to jedno, rozumíte? Úplně jedno.
15: Vstupte.
16: Já jsem vám jenom chtěla něco říct. To nic, já se za váma zastavím jindy.
1: Ne, jen počkejte tady.
5: Buď mě zatkněte, nebo mě pusťte.
16: Uklidni se, Žerá.
1: Můžete odejít. Oba.
5: Oh, opravdu? Vy jste tak laskav, zatím mě nezavřete, děkuji moc.
16: Žeráre, prosím tě, naschledanou. Tak běž už, Žeráre, běž.
17: To je dobře, že jste je poslal pryč. Že jsme spolu sami. Já o vás hrozně ráda čtu v novinách.
1: A co jste mi chtěla říct?
17: No, ten večer, co paní domácí zabili, jsem viděla pana Žerára, jak se šíleně opatrně plížil kolem domovnice do našeho domu. Ona tam stejně nebyla, protože čuměla z vedlejšího okna na mě a na kamaráda, aby viděla, co děláme.
1: A nechtěl projít ještě někdo další?
17: Určitě ne. A pan Žerár z domu určitě nevyšel. Zůstal tam, když domovnice zavřela.
1: Aha. A váš kamarád viděl pana Žerára taky?
17: Jo. Ale jméno neřeknu. Je ženatý.
1: Dobře. Takže zatím děkuji, slečno.
17: Už nic nechcete?
1: Ne.
17: Mohla bych vám pomáhat?
1: Ne. Děkuji a nashledanou.
17: Nashledanou.
4: Takže ty přes veškerou píli madam domovnice mohl někdo cizí nepozorovaně projít do domu.
1: A tu noc byl v bytě Žerár. Haló?
18: Tady Monfis. Monfis, pane komisaři.
1: Ano, mluvte, prosím.
18: Jak jsme spolu mluvili na hřbitově, bratranec paní Julie.
1: Ano, vím.
18: Já jsem chtěl jen oznámit, že dneska odjíždím zase domů. A že můj právní zástupce je doktor Lelup.
1: A proč potřebujete advokáta?
18: Kvůli závěti přece, kdyby se ztratila, nastane spletitá situace.
1: A vy si myslíte, že existuje závěť?
18: Taková chytrá hlava, taková bohatá ženská, že by zapomněla, pane komisaři. Ostatně už jsem vám říkal, že v jednom dopise napsala, že se pojistila, aby po její smrti nedostal peníze nějaký lump.
1: Vzal jsem na vědomí, pane Momfisi. Naschledanou.
18: Děkuji.
1: Jak kdy jsme to přestali?
4: U toho bratra. Schoval se večer do pokojíku se Silí, viděl tržbu, kterou Dandiran Julii odevzdával, ztratil nervy. Ráno se Silí spěchá za vámi, aby vám oznámila,
1: že její bratr je vrah. A že by Gérard pro ní přišel sem na kriminálku a že by s ním Cecily šla až ke komoře uklízeček. Nesmysl. Gérard přece ani neví, kam ta chodba v přízemí vede. A že by on uškrtil ještě i svou sestru. Ne.
5: Můžu.
1: Co je?
5: Tři věci, můžu.
1: Ale rychle.

0: Kde nádraží pošli hlídky s popisem Gerarda Pardona. Hned. A pro pivo neposílej, jdeme s Likasem k Dandiránovi.
1: Stavíme se totiž cestou na lepší, víš?
2: Co vám mohu nabídnout, pánové?
1: No, pivo by bodlo.
0: Ne, děkujeme. Tak co pro nás máte?
2: No, nejdřív bych vám chtěl říct, že advokát pana Monfise mi vyhrožoval, že na mě podá žalobu pro zašantročení závěti. Myslí, že jako přítel a poradce o závěti něco vím. Nevím nic. On argumentuje dopisy, které snad Julie vždycky k novému roku bratranci psala.
0: Citoval je?
2: Že snad tam psala, že sestřiny děti jsou paraziti a nevděčníci, že čekají jen na její peníze, ale že nedostanou nic a manželovi příbuzní zrovna tak.
0: Co jste advokátovi odpověděl?
2: Nic. On totiž šlechetně a poctivě, jak říkal, mě nakonec nabídnul, že se šábneme, když Monfis to dědictví dostane. Nic jsem mu neslíbil.
0: No jistě.
2: Ale já jsem vás kvůli tomu nevolal, pane komisaři. Mně je jasné, že jsem v choulostivé situaci a chci všemožně přispět, abyste našli vraha.
0: Nebo vrahy.
2: Hledáte jich víc?
1: Byly spáchány dva zločiny.
2: No, do toho já nevidím, že ano. Ale k věci. Z advokátské praxe mi zůstaly profesionální praktiky. Zkrátka, zaznamenával jsem si čísla bankové, které jsem pravidelně Julince odevzdával. Možná, že je to směšné, ale možná, že vám to pomůže. Chci vám, pane komisaři, předat tenhle zápis.
0: Inspektor Alika si to vezme k sobě.
2: Vidíte, že dělám všecko, co je v mých silách, abyste dostal prémii, kterou vypsali moji přátelé, totiž spolupracovníci ubohé Julinky.
0: Zbytečná aktivita. Pochybuju, že čísla bankovek budeme potřebovat.
1: Poslyšte, tady v domě je všechno tak slyšet?
2: To je profesorka hudby z druhého patra.
0: Víte co, pane Dandiráne, pojďte se mnou nahoru do bytu paní Julie. Potřebuju si něco ujasnit.
1: Tak jdeme, pane Dandiráne.
0: Inspektore,
1: ano?
0: Zůstaňte tady u telefonu. Možná bude volat Jambie.
1: Jistě, šéfe. Spolehněte se.
0: Zavolejte a já se běhnu dolů. Tak pojďte. Jděte přede mnou, pane Dandiráne.
2: Tak prosím.
0: Ne, až po vás, pane Dandiráne.
2: Aha, děkuji.
0: Vy jste měl na sobě tyhle pantofle? Říkal jste, že bylo po půlnoci.
2: Ano, měl jsem tyhle pantofle. Julinka čekala za dveřmi, nezvonil jsem. Tak to bylo vždycky.
0: Moment. Tak. A tady v předsíni bylo světlo?
2: Ne, nikdy ne.
0: Tak pojďte dál.
2: Prosím.
0: A sedněte si.
2: Děkuji.
0: V tomhle křesle jste sedával?
2: Ano.
0: A ona tady u psacího stolu?
2: Ano. Otevřela ho, protože věděla, že předložím účty.
0: Měla ve stole nějaké papíry, no, záznamy, listiny?
2: Asi ano, ale já jsem si toho moc nevšímal. Předal jsem jí obálku.
0: Kolik v ní bylo?
2: 52 000. Že mám poznamenaná čísla, jsem jí nikdy neříkal.
0: Když jste tady seděl, neslyšel jste v bytě nějaké zvuky?
2: Ne, nikdy. Mluvili jsme potichu. Julie měla strach, aby se náhodou neteř neprobudila. I když jí dávala do čaje večer silný prášek na spaní.
0: Kouřil jste tady někdy?
2: No, když jsem se tu zdržel,

0: když jsme kontrolovali příjmy nebo úroky, ale popel jsem klepal vždycky na nějaký papírek a pak jsem ho vzal s sebou.
1: A kam dala paní Boanetová těch 52 000?
0: Zpátky do obálky.
1: A potom?
0: No to nevím. Měla jí v ruce, když mi otvírala dveře a zamykala za mnou.
2: Pane komisaři, telefon.
1: Počkejte zatím tady, pane Dandiráne, hned se vrátím. Co říkal Žambie?
3: Měl jste pravdu, šéfe. Gerarda Pardona chytili na nádraží, odvezli ho na kriminálku, protože vyhrožoval, že skočí do Seiny. Co to je? Slyšíte?
1: Dandiran zůstal nahoře a slídí v bytě.
3: Teď je u okna. V tomhle domě je slyšet úplně všechno. A? Teď to vypadá, že otvírá nějaké šuple.
1: Zavolej Jeanvierovi, že Gérard musí zůstat na kriminálce. Tady před domem hlídá Torrance, zavolej ho sem, že má mít službu u Dandirana. A ty přijď co nejdřív nahoru za mnou. Jak to slídíte po cizím bytě, pane Charlesi? Hledáte něco?
0: Když jste nenašli nic vy, co bych se pokoušel?
1: Ukažte, co máte v kapsách. Všecko. Svlékněte si kabát.
0: Rád bych vás upozornil, že mám čisté svědomí. Sundám si i pantofle. Stačí? Jak vidíte, nic.
1: Ve vašem bytě opatroníž je slyšet téměř všecko, co se děje v tomhle pokoji, takže víme, že jste se tu za mé nepřítomnosti pohyboval. A proč? Hledal jste něco? Peníze nebo dokumenty?
0: Proč bych je hledal? Nehledal.
1: Psací stůl je prázdný. Přece to museli být dopisy, dokumenty, papíry i peníze. Možná i závěť. Nevíte o ničem?
0: To nevím. Za těch 14 let, co v domě bydlím, jsem do zásuvek Julinči na stolu nikdy neviděl.
1: 14 let?
0: A znali jsme se už dřív, dokonce dřív, než se vdala.
1: Bydlel jste tady předtím, než ovdověla?
0: Ne, měl jsem svou advokátní kancelář.
1: Její muž na vás žárlil?
0: To nevím. O soukromých věcech se mnou Julinka nemluvila. Například o její závěti nevím nic.
4: Všecko zařízeno, pane komisaři.
1: Jo, dík. Už končíme. Ještě otázka, pane Dandiráne. Proč jste nezůstal sedět u stolu, když jsem odešel k telefonu?
0: Ze sentimentu. Chtěl jsem ještě naposledy si připomenout Julinku. Výhled z okna.
1: Ach tak. Vraťte se laskavě do svého bytu. A budete tak laskav a smíříte se s tím, že náš inspektor Torrance tam zůstane s vámi do rána. Dobrou noc.
0: Budu protestovat. Poradím se s advokátem. Já jsem trpělivý, ale to už je příliš.
3: Slyšel jsem skoro každé slovo, co jste říkali.
1: Počkej, nesahej na ten stůl. Dáme otisky znova ověřit. Co jen tady ten chlap dělal, když si mě zavolal k telefonu?
3: Nemusíme šeptat. Torrance ví, že je v baráku všecko slyšet, tak pustil rádio. Tahle fotka na zdi je asi Julie zamlada, ne? Fešanda. Jeanvier tvrdí, že byla kdysi milenka pana Charlese, našel to v papírech.
1: Když se milenec vrátil z kriminálu a přišel o licenci advokáta, znova Julinku potkal, ale byla už vdaná za bohatého stavitele.
3: Manžel překážel?
1: Překážel a umřel. Bylo mu 45. A vidíš, za půl roku se pan Charles stěhuje do Julinčina domu a obětavě jí pomáhá investovat finance do veřejných domů.
3: Možná, že ji zabil.
1: Proč? Dědit po ní nemůže, Leda, že by v těch lejstrech, co se ztratili, byla závěť v jeho prospěch. Poslechni, kam může stará ženská, která těžko chodí o holích, schovat 800 tisíc franků, co myslíš?
3: Do postele.
1: Je rozebraná, jak vidíš.
3: Tak do nějakého vaku, který nosí na těle, prostě do něčeho, co má pořád u sebe. Třeba do té hole, do berlí.
1: Hůl je tady, podívej, sem by se peníze Alistra nevešly.
3: Tak to nevím.
1: A co takhle židlička pod bolavou nohou? Hodila by se?
3: Ta kuriozní starožitnost. Jsou to vlastně kamínka. To jsem ještě neviděl.
1: Nadzvedni, Víko. A teď ten rošt, co je pod ním?
3: Nic, popelník.
1: A pod ním?
3: Jenom starý noviny. Kdyby jsem dal prachy a na rošt žhavé uhlí, měla by na nohy teplo za milion. Páni, hrom do toho na mou duši. Je to zabalený do novin. Komisaři, to je kol. Jsou tady.
1: Ukaž.
3: Já milion ještě nikdy neviděl.
1: Jestli se do téhle stoličky Dandyrán díval, hledal něco důležitějšího než peníze.
3: Je to gol, pane komisaři. A naši fachmani na nic nepřišli. To je teda gol.
1: Pak mi ovšem vysvětlete, proč jste utíkal, když jste nic neudělal.
2: Tomu nerozumíte.
1: Nemáte už hlad? Poslal bych někoho pro jídlo.
2: Ne.
1: A vám je jedno, že vaše žena má právě rodit?
2: Chtěl jsem se zabít.
1: Troubo. Já už, pane Žeráre, pravděpodobně vím, jak přišla vaše teta o život.
2: To není pravda, to nemůže vědět nikdo.
1: Jenom vy.
2: Je. Ne.
1: Ale ano. Jenom vy. Něco vám ještě prozradím. Pro toho, kdo pomůže objasnit smrt paní Bohanetové, je vypsána odměna 20 tisíc. Kriminální policie by tuhle odměnu nemohla z určitých důvodů přijmout.
2: Nechci o ničem mluvit.
1: Tady v téhle obálce je pro vás záloha na tu odměnu.
2: Já to nechci. Nechci nic.
1: Dobře, dobře, chápu. Tak vám tedy všechno řeknu já. Megre. Ano, ano, objednal jsem opis návštěvní listiny. Prosím tě, podívej se, jestli v seznamu osob, které prošly 7. října ráno naší vrátnici, nenajdeš náhodou jméno někoho, kdo může mít nebo měl nějaké styky s panem Charlesem. No víš, co myslím. A zavolej. Tak
2: prosím vás, pane komisaři, zavřete mě, ať je konec.
1: Tak já vám tedy řeknu, jak to bylo. A dobře poslouchejte, jestli mám pravdu. Ten večer jste přišel za Cecily, abyste ji požádal o půjčku. Byl jste potichu v sestřině pokoji. Tetička o vás neměla vědět. Cecily večeřela s tetou. Pravděpodobně jí řekla o peníze pro vás a stará odmítla. Ne? Bylo to tak? A když si teta šla lehnout, byl už dům zavřený a vy jste musel zůstat v bytě až do rána. Cecily vám dala něco k večeři. Co to bylo?
2: Sýr a chleba a čaj.
1: Čaj? Jaký čaj?
2: Jenom bylinky. Měla ho pro sebe. Bylinky na slabý žaludek.
1: A vy jste potom čaj hned usnul, že?
2: Ano. Byl jsem hrozně unavený.
1: Pokaždé, když měl přijít pan Charles, teta nasypala Cecily do jejího čaje pořádnou dávku prášku na spaní. Vy jste usnul A Cecily v noci slyšela a klíčovou dírkou viděla, že pan Dandiran dává staré přítelkyni balík peněz a mluví o výnosech několika barů a bordelů. Když odešel pan Dandiran, teta otvírá stoličku, kde má svůj úkryt na peníze. Cecily se nezdrží, pohled na tu spoustu bankovek jí dodal odvahy a znovu požádá o peníze. Pro vás. Teta odmítla a pravděpodobně velice hrubě, došlo k hlasité hádce a k zápasu. Cecily v hrozném rozčilení sevřela její krk a v bytě o poschodí níž všechno slyší vyděšený pan Šár. Co myslíte? Bylo to tak?
2: Ano. Ne. Totiž Cecily mě probudila. Byl jsem jako omámený a ona řekla, že hráre zabila jsem naši tetu.
1: Řekla vám, jak se to stalo?
2: Ano. Teta měla pod polštářem revolver, vytáhla ho na Cecily a Cecily, ona chtěla tetě revolver vyrvat. Upadla na postel, na ní a říkala, že ani nevěděla, co dělá. Chytila tetu za krk a držela jí.
1: No pokračujte, pokračujte.
2: Pak mě Cecily řekla, že ráno půjde na kriminálku za Megretem. A že já musím šikovně proklouznout kolem domovnice, protože s tím nemám nic společného.
1: A kdo z vás dvou přišel na tu myšlenku otevřít psací stůl a podívat se do tetiných papírů?
2: Cecily. Hledala doklady o majetku našich rodičů. Byla tam spousta dopisů, potvrzenky, účty, některé jsme i četli. Cecily mi uvařila kávu, protože jsem byl strašně ospalý. Ani jsem nevěřil, že ve vedlejším pokoji leží.
1: Nepamatujete si, co bylo v těch dopisech? Pokud možno přesně.
2: Ano. Začínali vždycky miláčku. Podpis byl Charles nebo líbám tě.
1: A pamatujete si ještě něco?
2: Ano. Nad jedním dopisem Cecily řekla, že vám ho ukáže první. Pamatuju si, že tam bylo. Buď statečná, za pár týdnů bude po všem a budeme mít pokoj. Jsem rád, že on nic nespozoroval. Podpis Charles. Aha. Cecily uvažovala, co to má znamenat, protože v jiném dopise bylo, dávej mu teď hodně kořeněná jídla, aby nic nepoznal. A byly tam nějaké papírky od prášků. Říkal jsem jí, že Buaneta asi chtěli otrávit. Cecily si taky myslela, že dali manželovi jet. Proto všechny písemnosti spakovala, dala si je do kabely, že vám to ráno donese. Říkala, že byla za váma mockrát, ale že jste jí nevěřil. Proč jste tam zrovna ráno nebyl? Spoléhala na vás. Kdybyste jí přijal, tak...
1: Tak co?
5: Můžu?
1: No pojď dál. Tak, v tom seznamu návštěvníků jsem našel Beniera. To je ten, co se namočil v aféře pana Charlese. Scháněl mu nezletilé holčičky. Nikdo z nás si ho neobjednal, nikdo neví, co tu chtěl.
5: Dobře, děkuju, děkuju. Jo, ještě něco.
1: Ano?
5: Zavolej advokátovi pana Monfise, že prosím, ať nám hned zjistí, jestli paní Boanetová poslala někdy svému bratranci dárek. Aha. Zajímá mě i sebe menší drobnost.
1: Vyřídím.
2: A co bude se mnou, pane komisaři?
5: Co by bylo? Utíkejte rychle domů. Třeba jste už táta. No, počkejte, ta obálka je vaše. Zbytek peněz dostanete zítra. A pozdravujte paní.

0: Je mi líto, pane komisaři, ale citace neexistujících dopisů je naprosto neprůkazná. Musím trvat na předložení dokumentace.
1: Chcete něco podotknout, pane Dandiráne?
2: Můj advokát to právě řekl. Čekám na sebemenší důkaz. Protože já osobně...
1: Když si budete psát, požádám o exhumaci zesnulého Josefa Boaneta, manžela paní Julie. Jistě je vám známo, že většina jedů zůstává v mrtvém těle i delší dobu.
0: Je mi líto, ale to se nás opravdu netýká. Důkaz nemáte. Hovoříte o jakémsi usvědčujícím dopise, který pan Dandirán psal, ale dopis neexistuje.
1: Byl v tašce zavražděné slečny Cecily a taška zmizela. Ovšem je také známo, že paní Boanetová řekla svému bratranci Monfisovi, že se proti všem nepřátelským útokům ze svého okolí pojistila. Pojistila, to podle mého soudu znamená, že pečlivě uschovala jak nejdůležitější důkazy o násilné smrti svého muže, tak o finančních investicích.
0: Konstruujete román, pane komisaři, vždyť je to všechno fikce, nic podstatného.
1: Jeden dopis byl velice průkazný. Bylo z něj jasné, že jed jste dodal vy, pane Dandiráne.
2: Domnívám se, že už nemusím vaše falešné dedukce poslouchat.
1: V noci na 7. října náhodou vyslechla Cecily váš rozhovor s paní Julií a nastala katastrofa. Vy dole ve svém bytě dobře slyšíte, co se nahoře děje.
2: Mýlíte se. Šel jsem hned spát.
1: O, nikoliv. Věděl jste dobře, že vaše dopisy byly v psacím stole a slyšel jste, že se Cecily rozhodla sebrat všechny dokumenty a ráno mi je předat. Nemůžete v noci na Cecily zaútočit. Je u ní bratr. Brzo ráno se slečna Cecily na kriminálce usadila v čekárně a čekala na mě.
0: Pan Dandirán v tu dobu jistě ještě spal.
1: Naopak. Myslím si, že vůbec nespal. Ráno si nejdřív zjistil, kde je Cecily, a běžel za bývalým komplicem a požádal ho o službu, aby předstíral, že je úřední osoba, Maigretův poslíček, a aby přivedl Cecily z čekárny ke skleněným dveřím na chodbu, která vede na dvůr. Z dávné praxe advokáta znáte přece, Dandiráne, budovu kriminálky dost dobře a víte, že to malé skladiště, ta komora uklízeček, je pár kroků za těmi skleněnými dveřmi. Tam jste si na Cecily počkal? Zatlačil jste ji až k té komoře, zasadil jste jí ránu do temene a uškrtil. Tašku jste sebral a rychle zmizel přes dvůr na ulici.
0: Všecko jen dedukce, pane komisaři, jen dedukce.
1: Máme jméno komplice. Bylo to tak, Dandiráne?
2: Bez komentář.
1: Tak dobře. Když jste spálil dopisy, které měla Cecily v tašce, zjistil jste, že jeden chybí. A zrovna ten pro vás velmi nebezpečný. Ten, z kterého vyplývá, že jste opatřil jed a že jste se na vraždě Juliina manžela podíleli oba.
2: Žádný takový dopis nebyl.
1: Ale byl. Když jsem dole telefonoval a vy jste zůstal v bytě sám, otevřel jste skrýš ve stoličce, riskoval jste otisky prstů, peníze vás nezajímaly, hledal jste něco důležitějšího. Zřejmě ten doklad.
0: Znovu vás musím upozornit, že...
3: Ano, prosím.
4: Lika, máte tady Meziměsto, volá pan Monfis. Mám přepojit?
3: No, samozřejmě. Haló, Maigret.
5: Tady Monfis. Pane komisaři, volal mi váš inspektor s dotazem, jestli jsme někdy dostali od tety Julie nějaký dárek. Nedostali jsme nic.
3: Aha. No tak promiňte.
5: No, výjima jedné fotografie z jejího mládí, kterou jsme dnes vyhledali a náhodou přitom rozlomili rámeček. Za ním se objevil dopis, o kterém, jak předpokládám, víte. Proto jste se ptali. Je podepsán Charles. Konám tedy svou povinnost a dopis večer přivezu.
3: No, jste velice laskáv, pane Monfils. Patří vám velké poděkování.
5: Pro mě bohužel, protože pokud jde o dědictví, situace se změnila. Informoval jsem se a jak z dopisu vyplývá, teta byla účastna na vraždě manžela. Proto přechází dědictví pouze na jeho příbuzné. My nedostaneme nic. No, uvidíme. Poručím se.
3: Budu vás očekávat. Takže, pánové, můžeme pokračovat.
0: Zadržování mého klienta je nezákonné.
2: Nemáte nic v ruce.
3: Mám vás. Tímto na vás, pane Dandiránem, uvaluji předběžnou vazbu.
6: Přihlásil jsem se na internetový kurz, protože Julie mě slíbila, že mi půjčí na přepsání té mý hry o tom básníkovi počítač. Já nevím, a možná, že se pletu jako v životě už tolikrát, ale napadlo mě, že kdyby to mezi Julií a Emilem Sinkem mělo skončit happy endem a ty dva se nakonec vzali, tak by to byl dobrý svatební dárek. Kurz trval jenom jeden víkend, ale mě to stačilo. Měli jsme tam takovýho mladýho, sympatického lektora, který, když jsme ho furt otravovali s tím, a co je to ten internet, tak nám řekl, ať o tom ani neuvažujeme, že to je jedno, co to je. Ale my, účastníci kurzu a lidi trojrozměrného světa v jednom, jsme mu nedali pokoj. A tak on nám nakonec povídá. Představte si řeku. A to nám stačilo, protože nějakou tu řeku si ještě představit umíme. Sedíme a myslíme na řeku, možná, že každej na jinou, a jak do ní plyne voda z tisíců potůčků, a tak nás tam takhle sedí asi 20, všichni tak v mých letech, jak na nějaký lekci jógy, a řeky plynou naší myslí, a my se bojíme dotknout klávesnic před námi. To, že jsme tu všichni starší, je logický, protože jsme tu hlavně kvůli vnoučatům, jelikož vnoučata jsou na tomhle světě, jak se zdá, naše jediná a poslední naděje. Bojíme se dotknout kláves, i když nám lektor říkal, že se bát nemusíme a že se nemůže nic stát, ať provedeme cokoliv, ale málo platný. Všichni, jak jsme tam byli, jsme vyrostli v materiálním světě strojů, strojků a přístrojů a víme, jak nenapravitelný škody jsme tam kdysi napáchali. Je to s podivem, ale ty základy jsme tam nakonec zvládli. Pomáhali jsme si navzájem. A když někdo z nás nestačil, počkali jsme na něj až do té chvíle, kdy řekl hotovo! A pak jsme klidně pokračovali dál. Týmovým duchu jsme překonávali poslední překážky, které by nám později mohly zabránit v komunikaci s prapotomky, a mě to znovu připomnělo let Apollo 13, tu nejpodařenější z nejspackanějších výprav do kosmu. Seděli jsme tady a hlásili Houstone, my to zvládnem. A když pak došlo na e-maily a jakže se posílají, a jedna babička, což byla holka možná mladší než já, se lektora zeptala, co se stane, když se její Péťa někam přestěhuje, tak jsme se jimi ostatní vůbec nesmáli. A když jí to lektor vysvětlil a řekl, že v tomhle počítačovém světě platí jiný pravidla, tak jsme se radovali společně s ní a nakonec jsme se rozešli domů se slavnostní náladou, jaká se člověka zmocňuje po návštěvě divadelního představení. Po absolvování tohle kurzu se mi stala zvláštní věc. A to ta, že se mi už ani jednou nezazdál můj maturitní sen. Něco v mým mozku splasklo nebo přestalo vysílat. Co já vím, co se děje v mozku, který má víc neuronových spojů, než je atomů ve známém vesmíru. Kdyby nic jiného, tak tohle je jeden z velmi hodnotných vedlejších produktů mýho internetového dvoudenního vzdělání. Dopsal jsem svou hru a když jsem si ji u Julie vytisk, odnes jsem ji jednomu známému knihvazači, který mi v životě pomohl zachránit spoustu zdevastovaných knížek, a když se mu říkal, že by to mělo být skutečně něco extra a vytáhl na něj balíček od doktorky Červený, tak zbystřil a zeptal se mě, co je to za zvláštní materiál. Je to kůže, kožní stěr. To je z vepře prasečí? Ptá se a čuchá k tomu. I tak by se to dalo nazvat. Kejvu hlavou. Chtěl bych to dát dceři jako svatební dár, tak to nezvorej. A tak, no tak to si dám záležet, řek a pohladil kůži z Robertova stehna. Představuju si to zlatým reliéfním písmem. Mí jméno a název. Jakej? Per aspera ad astra, říkám.

0: Dobrotivý Bože, jménem celé obce ti vzdávám díky za požehnaný den, který končí. A prosím tě, abys všem lidem dobré vůle v této bohabojné osadě popřál nerušený spánek v této tiché noci.
1: Aby to děs! Není radno chválit noc před rozedněním. Co je to za rabiáta? Kdo tam?
2: Pane bakaláři, proboha vás prosím, otevřete mi!
0: Nepočkalo by to do rána.
2: Smilujte se a otevřete, pro milosrdného Boha!
1: Vy bádíte, jako by šlo někomu o život.
2: Však taky jde o nesmrtelnou duši urozeného člověka.
1: A co pak se mu stalo?
2: Ještě nic, ale za chvíli může být zle.
0: Napřed se mi ukažte, co jste zač.
2: Co pak mě nepoznáváte, pane Samsone?
0: Hospodyně našeho pana Zemana.
2: Který je ve smrtelném nebezpečí.
0: On vás poslal?
2: Tepak, nemá tušení, že jsem tady. Musíte hned za ním k nám domů.
0: Vždyť už je pomalu půlnoc.
2: Ráno by mohlo být pozdě.
0: Co se mu přihodilo?
2: Pojďte, uvidíte to na vlastní oči.
1: Vypadá, jako by měl tanec svatého Víta.
3: Kde jsi? Tady!
2: Kde pak šermuje?
3: Vory! Bídáku! Stvůra zákeřná! Loce!
1: Vždyť tam nikdo s ním není.
2: Před chvíli to bylo hroznější. Teď už je udýchaný.
1: Není divu, takový meč něco váží. I když se s ním ohání proti bydlu s holubníkem.
2: Musíte ho přivést k rozumu, pane bakaláři. Pro smilování.
0: Pane Zemane, urozený pane Kicháno.
3: Kdo mne volá?
0: Bakalář Samson.
3: Nevěřím. Poslal tě sem na výzvědy čaroděj Morgant. Můj úhlavní nepřítel.
0: Co vás napadá? Já jsem přece váš soused, pane Alonso.
3: Nejsem Alonso Kicháne. To jméno se nehodí pro potulného rytíře.
0: Však vy taky nejste žádný.
3: Už ani slovo. Od dneška jsem rytíř Don Quixote de la Mancha.
0: Cože? Don Quixote?
3: De la Mancha. To je jméno jako stvořené pro bojovníka za ideály pravého rytířství.
0: Pane Zemane, pojďme si o tom rozumně pohovořit.
3: Ustupte a nerušte mne v souboji ani v rozjímání.
2: Podívejte se, to má z těch zložačených knížek. Jsou jich celé hromady. Tady.
0: Kroniky.
2: Tady.
0: Dobrodružné romány.
2: Tady.
0: Činy hrdinských rytířů.
2: Na stole, na lavici, na podlaze, kam se podíváte. Když jsem se mu opovážila říct, že jsou to jen výmysly a bajky, ten mi dal.
1: To muselo stát fůru peněz.
2: Prodává dobytek a kupuje knihy. Pole zarůstají plevelem, maštal se prázdní, špižírna jako vymetená. Ale on leží od rána do noci v románech. Prosím vás, pane Samsone, domluvte mu.
0: Už jsem to zkoušel a nejednou, jenomže s vaším pánem není rozumná řeč.
2: Tohle povede k hrozným koncům.
1: Co kdybyste se poradila s panem Mikulášem?
2: Myslíte lazebníka? Toho pan Zeman včera vyhodil. Že prý teď nemá na holiče pomyšlení.
1: Musíme dát dohromady důmyslný plán. Zastavte se u mne zítra. Pozvu taky pana Mikuláše.
2: Milost, pane.
1: Čiže?
2: Pozval jste si...
1: Nerušte mne.
4: Rytíř Balduin se chystá postavit stonásobné přesilné nepřátel.
2: Přišel ten tlučhuba z dolního konce.
4: Čekám na pjatě, kdy se na bojišti objeví. Diego Pérez, ano, který jediný dokáže zvítězit nad intrikami čaroděje Frestona.
2: Povídal, že jste mu vzkázal.
4: Ano, poslal jsem duchu úpěnlivé volání maurskému reku Abindarozovi.
2: Já myslela toho břicháče z dola od potoka.
4: Ko? Sancho Panza?
2: No.
4: Kde je? Proč jej přede mnou schováváte za dveřmi?
2: Ale když...
4: Čekám na ně jak na boží smilování. Pojď dál, Sancho.
5: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
2: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
5: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
6: Historický úkol. Vznešené poslání.
4: Potřebují tvou pomoc.
5: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
6: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Co pak neslyšíš, jak se celou zemí nese nářek sirotků a vdov? Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
5: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší a kolik vynáší?
6: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
5: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
5: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
5: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos. A ustanovím tě jeho vladařem.
5: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen, kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
5: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
6: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
5: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
6: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj.
4: Pojď. Mám ji schovanou v komoře. Za maštalí. Patrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
5: To nebude lehký. Ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
5: Vypadá, že už má pořádně přesloužínu.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru, slavné rytířské brnění.
5: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
5: Jak je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto, rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa.

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: přes pole, přes lůky. Potěšení, kdeže jsi?
1: Přece tady.
0: Pro tebe mě zabolelo srdéčko.
1: Nemusí, Haničko, nemusí. Dobře víš, že mám rád jen tebe jedinou.
2: Rád? To říkáš ty, Petře. Ale kdo ví? Každý měsíc odcházíš na dlouhé dny hluboko do lesů.
1: Kácet stromy, lásko. Jsem přece dřevorubec.
2: Ale já zůstávám sama.
1: Až se vezmeme, tak...
2: Tak budu chodit s tebou.
1: A co, když přijdou děti?
2: To se uvidí, až je budeme mít.
1: To se ví, že budeme. Dej mi na to pusu.
2: Dám, ale až si mě chytíš.
1: Tak ty takhle.
2: Pospěš.
3: Nadběhnutí?
2: A nechytím.
1: Jen co tě dostanu, na stohu byčet ti vysázím.
2: Dokaž to, dokaž.
1: Mám tě. A teď...
2: Podívej.
1: Nač? Na starou hrobku? Vždyť ta tu stojí od nepaměti.
2: Vždycky, když ji spatřím, zamrazí mě.
1: Vezmu tě do náruče a hned se zahřeji.
2: Svítí zlou žlutí, jak nebe před bouří.
1: Co pak je? Celá se chvěješ.
2: Děsí mě železná mříž, co hrobku s paloukem kol dokola černými oky obklopuje a temným stínem přiklápí.
1: Není důvod se bát. Starého knížete do ní uložili před, no nejmíň před 100 lety.
2: Stařa říkala, že neumřel. Prý se upsal temnotě a jenom spí.
1: To si myslíš, že tam dole celé ty roky leží bez jídla a pití?
2: Jak se z něčeho takového můžeš dělat legraci? Takový živý mrtvý je ve skutečnosti nečlověk.
1: Jo, říká se mu fecht.
2: Ano, a vysmívat se fechtovi může jen blázen.
1: Nejsem blázen a nevysmívám se. Protože kdyby to byla pravda, kdyby kníže jenom spal, tak mi, má milá Haníčko, nastanou velké potíže.
2: Slyšel jsi?
1: Někde v horách bouří. Můj děd knížeti dlužil 300 dukátů za hájovnu a pronájem lesa. Táta a já jsme dluh ještě zvětšili. Kdyby se teď kníže probudil, musel bych zaplatit za celou rodinu.
2: Prosím tě, čím?
1: To nevím. Ale jestli je fekt živý, skončím v žaláři nebo rovnou na šibenici.
2: To je ale divné hučení.
1: Lásko, to jenom hřmí za lesy.
2: A co ty břízky kolem kamene před hrobkou?
1: Máš pravdu. Dlouhé roky byly úplně suché.
2: A teď mají kmeny novou bělostnou kůži, jak svatební šaty. A kde trčely holé větve, se třepotá zelený závoj svěžích lístků.
1: Bílé šaty a závoj. Hned je poznat, co se ti honí hlavou.
2: Ještě před týdnem vyhlíželi jako vdovy. Pojďme se na ně podívat zblízka. Třeba se stal zázrak.
1: Podívej, Hano. Žádný zázrak. Ze skály vytryskl pramen.
2: Temný pramen.
1: Ochutnám.
2: Ne, Petře!
1: Blázínku, to se jen černá skála odráží v čiré vodě.
2: Nesmíš se napít.
1: Ty se pořád něčeho lekáš.
2: Nevidíš, jak voda září temným plamenem?
1: Voda je jenom voda.
2: Tahle tryská z podsvětí.
1: Někdy si myslím, Haničko, že slyšíš trávu růst.
2: Říkám jen, co cítím. Rychle, obejmi mě. Pevněji.
1: Takhle? Už je ti líp?
2: Ano, ale chci pryč odtud.
1: Pojďme. Ale tou delší cestou kolem obory, ať se ještě trochu užijeme. Zítra časně z rána odcházím do lesa.
2: Napeču ti sebou koláče, chceš?
1: To víš, že chci. A teď poběž. Kdo bude první u Igorovy drnový boudy, tak si...
2: Tak si co?
1: Může něco psát.
2: Potom chci modré z nebe.
1: Budeš ho mít.

0: Staro, stařenko, tetičko, dej mi hubánka.
1: Neblázni, Hano, už ti není pět.
0: Aspoň jednoho jako kdysi.
1: Hubičky od Petra ti nestačí?
0: Pořád jich mám málo. A pak zítra zase odchází kácet do lesa.
2: Je to jeho práce, děvče.
0: Ale co já?
2: Aspoň mi budeš víc kruce větroplachu.
0: Upečeme Petrovi koláč. Že ano, tetičko, že mu upečeme koláč.
2: S tvarohem nebo s mákem?
0: Tvarohový, ten má nejradši.
2: Tak nač ještě čekáš? Cukr, mouka, vejce, kvásek, šup, šup, ať to lítá. Když děvče nedokáže upect koláč, nemůže se vdávat. A kde vůbec šížek?
0: Ráno se mnou letěl do lesa a pak frnk, nevím.
2: Já mu dám frnk. Krmím ho, starám se a když má obletět kraj a říct, kde je co nového, je stejný jako ty. Nejspíš se někde hubánkuje s nějakou číškovou.
0: Stářo, ty jsi nespravedlivá. Vůbec nemáš pochopení.
2: Ale jdi, brbto.
0: Počkej, tohle tě bude zajímat.
2: Co?
0: U knížecí hrobky obrostly břízy zelení a ze skály vytryskl pramen.
2: Cože?
0: Jo, ale nějaký divný. Jako by měl v sobě temné světlo.
2: Pramen zapomnění. Jednou se napiješ a co jsi prožila, navždy z paměti zmizí.
0: Ještě, že se Petr nenapil.
3: Mluví, to se ví, stařo, divné to je. Břízy se zelenají, voda ze skály teče.
2: Brzy se ozýváš, zelený ptáčku, brzy.
3: Já vím, že později jsem vyhlížel, jestli někde neuvidím Igora.
2: A viděl jsi?
3: Tu ví, to se ví, že ne. Drnová chajda prázdná je.
2: To se mi pranic nelíbí.
0: Co se děje, tetičko?
2: Napřed vytryskne pramen a teď zase zmizí Igor.
0: Nerozumím ti.
2: Až nová krev z krve se zrodí, až z kostí nové kosti vyrostou, až z masa nové tělo vzejde.
0: Co to říkáš?
2: Později se všechno dozvíš. Kdy se vrátí Petr?
0: Za 3 dny.
2: Ten den máš narozeniny, Hano.
3: To se ví, to se ví.
2: Číšku, musíš objevit Igora a zjistit, co dělá. Jen tak včas poznáme, jestli se temný probouzí, ale dávej dobrý pozor, ať neuvízneš v jeho osidlech.
3: Kde pak? Igor je můj kamarád.
2: Nevěř nikomu, kdo jednou zlu sloužil, může sloužit dál.
3: Igorovi se věřit dá. Nosil jsem mu drobky a kapky vody, když ho fecht k bříži přikoval.
0: Fecht?
2: Ještě. O kom jsi smyslela, že se bavíme?
0: On je skutečný?
2: Přej si jediné, ať ho nikdy nespatříš.
3: Stařo, ty přece dokážeš fechta zastavit.
2: Ne. Ne, tolik síly sama nemám.
3: Tu ví, kdo ho tedy zastaví?
2: Ještě uvidíme. Hlavně číšku pořádně hlídej. Ve dne v noci.
3: Tu ví, to se ví, že budu. Tu ví, tu ví, tu ví.
0: A co koláče pro Petra, tetičko?
2: Co by? Pec je rozpálená, těsto vykynulo. Pust se do práce.
0: Mám je upéct sama?
2: Vdávat se budeš také sama.

0: Haničko, dívej se pod nohy.
1: Je, lomý kámen.
0: Na co, děvče, myslíš? Tohle není lomý kámen, ale bazalka.
1: Nezlob se, stařo. Nevím, co se to se mnou děje.
0: Ale já ano. Máš v hlavě jenom Petra.
1: Už 3 dny je pryč a mě je tak smutno.
0: Kácí buky hluboko v lese. Nemůže za tebou běhat každý den.
1: No však já vím.
0: Nevíš. Má svoji práci a ty taky. Chci tě naučit, co znám, abys jednou... Posloucháš mě vůbec?
1: Nevolal někdo moje jméno?
0: Nevolal.
1: Vždyť já, tetičko, už skoro všechno umím.
0: Neumíš. Splést si lomý kámen s bazalkou může jen...
1: Nezlob se, já jsem...
0: Zamilovaná.
1: To taky. Ale hlavně nešťastná. Poslední dny se probouzím a nemohu popadnout dech. Jakoby mě studená dlaň srdce svírala.
0: Noční můra. Ale nic se neboj, Haničko. Zaženeme ji. Zítra je poslední den měsíce dubna. A to znamená...
1: Že mám dneska narozeniny. No,
0: ano, to také, ale zítra večer nastane...
1: Už vím. Čarovná noc, kdy se skály otevírají a poklady vydávají. Kouzelná noc, kdy na kopcích očistné ohně hoří.
0: Správně. Abychom ale u takového ohně noční můru zahnali, musíme dnes učinit rozhodnutí.
2: To ví, to se ví. Petr už se blíží. Už jde?
1: Konečně!
3: Hano! Haničko!
1: Petře! Petře!
2: Utíká, div si nožky nepřerazí. Ach, chichouvej, to jsou blázni, to se ví.
0: Číšku našel z Igora?
2: Našel. Skákal jsem z větve na větev a sledoval ho.
0: A co dělal?
2: Přinesl ke staré hrobce dýni, potom stál, přešlapoval a něco mručel, jako by se sám se sebou hádal a nakonec vykřikl havraní a zas utíkal pryč.
0: Dál pozoruj, co dělá Číšku, a hned mi dej zprávu.
2: Tu ví.
4: Dobrý den, stařo.
0: Dobrý den, Petře.
2: To každý ví, že si Petr na Haničku myslí.
4: A co je na tom špatného?
2: Neodpovím, pryč letím, tu ví.
1: Jenom tě popichuje, Petře. Má radost, že ses vrátil.
4: Blázen bláznivá je ten váš Čížek.
0: A nemá snad pravdu, nemyslíš na Haničku?
4: Myslím. Chtěl bych ji za ženu a přijdu si o ní říci, ale až...
0: Jaké až?
4: Až budu mít jistotu, že se o ní dokážu postarat.
0: Ne, žádné až, Petře. Přijď hned zítra, v poslední den dubnový. Poklekání, jak zvony dozní. Dřív ne. Jestli máš Haničku skutečně rád, bude tvá.
4: Přijdu hned, jakmile vzplanou ohně na skalách.

0: tuto hodinu podvečerní, Haničko, právě před 18 lety.
1: Já vím. Narodila jsem se a moje maminka umřela.
0: Ano, umřela, ale na tebe přešla kletba našeho rodu.
1: Kletba?
2: Prastará kletba.
0: Ty jsi tu scházel, Číšku.
2: To se ví. A hned ti říkám, že Igor upletl velkou klec a chytil do ní havrany.
0: A neviděl tě?
2: Za koho mě máš?
1: Nechápu, proč se staráte o nějakého bláznivého Igora.
2: Igor není bláznivý, naopak.
0: Mlč.
1: Co kdybys mi, stařo, konečně pověděla o té kletbě?
2: To se ví, řekni, to řekni, ať ví, ať ví, ať ví.
0: Haničko, nad ženami našeho rodu panuje kletba krve, kostí a masa. Dávno již tomu, co kníže zdejšího kraje usiloval o moji bábu. Chtěl, aby se stala jeho ženou, ona však odmítla, protože byl špatným člověkem. Toho rozzuřilo. Upsal se silám zla, které z něho učinili fechta. A potom nad naším rodem vynesl onu kletbu.
1: Jakou?
0: Až nová krev se z krve zrodí, až nové kosti z kostí vyrostou, až z masa nové tělo vzejde, pak přijde má chvíle a ženu uchvátím.
2: A tuhle kletbu vsadil fecht do zrcadla.
1: Nerozumím.
0: Hned pochopíš. Dnes je ti 18 let. A proto ti předávám tuto skřínku. Je jediným dědictvím po tvé matce. Otevři.
1: To je krásné zrcadlo.
2: Slyšeli jste?
0: To byl on.
2: Temný pán.
1: Já odmítám takové dědictví. Nechci ho.
0: Zrcadla se nemůžeš zbavit, Haničko. Naopak, musíš ho chránit. Jestliže fechtovi podlehneš a dobrovolně mu zrcadlo vydáš, bude zle.
2: Pak ho musíš následovat, kam poručí.
0: A nejen to. Až se tě temný pán nasytí, získá tvou duši. Tou pak jako klíčem otevře brány podzemí a síly zla zaplaví zemi. Tak splatí svůj dluh temnotám.
1: Už zas volal.
0: Moje babička i matka byly silné a zrcadlo uchránili. I tvoje matka. A teď jsi na řadě ty, Haničko.
1: Já nikdy fechtovi zrcadlo nedám.
0: Musíš být opatrná, zlu se snadno podlehne.
2: Fecht má pořád velkou moc a sílu.
1: Co mi pomůže, abych odolala?
0: Musíš si vzít Petra za muže.
1: To udělám ráda.
0: Zítra připravím v srdci lesa posvátný obřad. A jestli Petr za čarovné noci řekne, že si tě z lásky bere za ženu a spolu s tebou přebírá i dědictví zrcadla, pak nad tebou fecht ztratí moc. Jedině takovýto čin ho uvrhne zpět do spánku pod zem.
1: Navždy?
0: Ne. Ne, to bohužel ne. Narodí-li se ti dcera, přejde kletba na ní v den jejich 18. narozenin.
1: To je strašné.
2: Tu ví, to se ví.
1: Tetičko, nenadarmo ti říkají stařa, mocná vědma a čarodějka. Copak nemůžeš kletbu zrušit nebo fechta navěky uspat?
0: Já sloužím světlu, Haničko, ne temnotě. Nemám tolik síly jako on.
2: Jednou si říkala, že bys to dokázala.
0: Možná, ale to by se museli spojit 3 věci najednou. To by se... Číšku, pozor.
2: Co je?
0: Chyť mu rozmrti hlavku, co sedí na stropě a tváří se, že tu není.
2: To se ví.
1: To je divná můra.
0: Letí u okru.
2: Mami, mami, mami, už jsi skoro mám.
0: Tak, kde je? Ukaž. Snad si Číšku nesnědl.
2: Zaletěla do hustého šípkového keře.
0: Tu můru nejspíš vyslal na výzvědy fecht.
1: Řekni, stařo, co se musí stát, aby přestal škodit?
0: Zaprvé by fecht musel udělat chybu, porušit pravidla kletby a zmocnit se zrcadla násilím nebo úskokem.
1: Mluv dál.
0: Dál se musí najít člověk, co by bez zaváhání dal svůj život za život druhého.
2: Tu ví, to není těžké. Lidé se přece mají rádi.
0: A bláhový Číšku. To vše se musí přihodit ve chvíli, kdy nad světem panují dobré síly.
1: Co zítřejší čarovná noc?
0: Ano, možná. Sama o sobě však nestačí. Nezapomeň, Haničko. Tři věci se musí spojit v jedinou.
2: Tu ví, to se ví.
0: Hned ráno půjdu ke studánce připravit vše na svatební obřad. Ty vyleď do kraje, Číšku, a hlídej.
2: Tu ví.
0: A Haničko, připrav do košíků jídlo a pití. A teď šupem na kutě. Zítra bude dlouhá noc.

Tváře, oči mi prozařuje.

0: rad.
1: To ví, to se ví, zle.
0: Probouzíš mě, zrcadlo.
1: Fecht vstává, zle je zle.
0: Už jdu, zrcadlo. Jdu za tvým třpitem.
1: Tu ví, chraňte se, skryjte se. Temný pán vyšel do světa. Tu ví, ať každý nad lesy, nad poli a nad potoky slyší. Plášť temnoty se vylil z hrobu.
0: Z dýně už kočár jsem vyčaroval. Teď k němu dva rychlé vraníky. Igore, dones havrany. Igore, kde se zastounáš?
2: Tady je, mám, pane. Koukněte. Modročerní krasavci, jak jste si přál.
0: Polož klec a ustup. Máchněte perutěmi, havrani modročerní, a v jeden ráz projděte ze světla do temnoty. Máchněte perutěmi, hřívou potřeste a kopyty zahrabte. Podobu vraníků, kterou vám dalo mé zaklínání, ukažte. Krásní jste. Však jako vítr buďte rychlí, jinak vaše kosti hlína pohltí.
2: Ty se vám povedli, pane. Hned je zapřáhnu. Hou, hou, zobáku dráp, jen žádné spína, no tak. Hou. A ještě provléci obratě a hotovo, pane. Kam poroučíte?
0: Za Petrem Dřevařem. Je na čase vybrat starý dluh.
2: Vy žartujete? Ten má v hrnečku sotva pár stříbrňáků.
0: Má něco jiného, čím dluh splatí.
2: Jestli myslíte, že vám dá Haničku, tak to se mýlíte.
0: O Haničce řeč není. Zatím ne. Dneska mi zaplatí za dětka, za otce i za sebe.
2: Má akorát sekeru, ale ta vás počítám nezajímá.
0: Má něco mnohem důležitějšího, něco, co nemám já. Má... Nastav ucho, Igore, dnes není radno mluvit nahlas.
2: Pane, to přece nesmíte.
0: A to říká kdo? Ty snad?
2: Ano, já.
0: Mlč! Čekal jsem už příliš dlouho. Víc než 100 let jen tma, vlhko a otupělý sen v kopce.
2: Ale pane, výhra získaná lstí nevydrží.
0: Babské řeči.
2: No, co když na takovou splátku Petr nepřistoupí?
0: Dluh nebo život? Tak stojí otázka.
2: Nejednáte podle práva.
0: Tak dost, Igore, už mě to nebaví. Práskni do koní.

0: ať každý ví, že prastará kletba zrcadla se probouzí.
1: Šíšku, okamžitě přestaň.
0: Pravdu hlásám, temný pán z hrobky dnes do světa vykročil.
1: Jestli žertuješ a krajem zbytečně strach roznášíš.
0: Slyšel jsem hukot jeho hlasu, tupý jeko. Co z hrdla se mu dral, když dunivě vytruboval o zrcadle, co světlem mu oči otevřel.
1: Ach, Číšku, pak je zle.
0: To se ví, co jiného říkám. Zavři se a nikam neodcházej, Hano. Letím za stařou.
1: Leď, spěchej, ptáčku.

0: potěšení. Kdeže jsi?
1: Haničko.
0: Kdo volá?
1: Přece já, Haničko. Tvůj Petr.
0: Petr?
1: No ano, lásko moje, otevři. Musíme si promluvit.
0: Petře! Co se ti stalo?
1: Nerozumím.
0: Máš jiný hlas?
1: Jo tak. Včera večer hořelo.
0: Cože?
1: Ne, nelekej se, nic se mi nestalo. Jen jsem se nadýchal kouře, víš, a bolí mě v krku.
0: Máš divné oči. Úplně z nich mrazí.
1: Saze mi do nich napadaly. Do rána jsem je ve studánce vyplachoval.
0: Chudáčku můj. A proč máš rukavice?
1: Přece hořelo, lásko. Mám na rukou puchýře.
0: Ano, ale kde jsi vzal takové panské rukavice?
1: Stařa mi je dala. Potkal jsem ji v lese u studánky.
0: Našel jí už Čížek. Prý se temný pán probudil a vyšel do světa.
1: Právě proto jsem tu.
0: My dva se však máme sejít až večer po klekání.
1: Ne, stařa vzkazuje, abychom na nic nečekali a nechali si požehnat. Oblékni se, kočár čeká.
0: Kočár? Kde jsi vzal kočár, Petře?
1: Půjčil jsem si ho od mlynáře, abychom ujeli každému nebezpečí.
0: Jsi hodný, hned se obléknu.
1: Nezapomeň si vzít šperky, lásko.
0: Vždyť žádné nemám.
1: A co ta malovaná skříňka na stole? Co v ní je?
0: Jen zrcátko. Dědictví po mé matce.
1: Ukaž, půjč mi ho.
2: Kdy pojedeme, pane?
0: Co tu dělá Igor?
1: Poveze nás.
0: Proč právě on? Prisloužil temnému pánovi.
1: Snad kdysi dávno, Haničko. Pojď už a nezapomeň na zrcátko. Vetkni si ho za pás, ať znásobí tvou krásu.
2: Pane Trest, stěhne každého, kdo se podle pravidel neřídí.
1: Hubonáš. Pojedeme, Haničko.
0: Podej mi ruku, Petře.
3: Stařo, zleje.
4: Já vím.
3: Jen jestli víš všechno.
4: Abych nevěděla, vždyť lesům, obilí a vodě rozumím.
3: Pak se podívej, co dělá Hana a Petr a hlavně, co provádí Fecht.
4: Lesní studánka nám ukáže, co třeba. Studánko čirá, oko do hlubin země, tváři, v níž zrcadlí se nebe. Květem chrpy tvé vody do kruhu míchám, ústa a oči ti otevírám. Nasyť mou duši vidinami a ukaž mi, ukaž, kudy stín Fechta běží. Igor rozhoupává zvon v kapli na rozcestí a Petr s Hanou nad posvátným kamenem klečí, ruce vzájemně propleteny. Při matce zemi, ne! Ne, to není Petr, ale Fecht! Vím jasně, jak po tváří Petra chtivá lebka Fechta prosvítá. Čížku, teď Haničku musíš střežit. Rady a odvahy jí dodávat. Rychle, leď, spěchej za ní.
3: Tu ví.
4: Dál studánku ukazuj, i když moje srdce se děsí.
1: Přísahám, Haničko, že mojí navždy budeš a nikomu tě nedám.
0: Petře, muži můj, lásko a srdce moje, zde přijmi můj poklad nejvzácnější. Vezmi si jej a dobře uschovej.
3: Ne, Haničko!
0: Kdo to volá?
3: Zrcadlo, ne!
1: To jen vítr v soutěskách vyje. Však ženo moje, ne toto zrcadlo, ale tvá láska je pro mne darem nejvzácnějším.
0: Právě proto tě zrcadlo svěřuje. Je v něm naše štěstí.
3: Ne, ano, ne!
0: Kdo to volá?
1: Ale to jen vítr na špičky hor hvízdá. Dáváš mi ho dobrovolně.
0: Z lásky ti jej dávám.
1: Výborně. Tím prokazuješ, že jsi tou pravou. A od této chvíle začínáš splácet dluh lásky.
0: Nerozumím.
1: Světlem zrcadla tě, Hano, přitáhnu a navěky k sobě připoutám.
3: Naletěla z děvče.
0: Co to říkáš, Číšku?
3: Utíkej!
1: Co ten pták tady?
0: Což nepoznáváš, Číška, Petře?
3: Ani nemůže.
0: Zbláznili jste se oba.
3: To se teprve uvidí.
1: Práskni do koní, Igore, popožeň vraníky, ať jsme na mítině včas. Dřevorubec Petr s obličejem oloupaným jak jablko netrpělivě čeká, až mu navrátím tvář.
0: Pane na nebi, co se to děje?
1: Pán nebes nade mnou nemá moci. Jedeme!
5: Je, drápe! Je, zobáku! No tak, drápe, zobáku, zaberte!
0: Kdo jste, pane, když ne Petr? Proč jste mě oklamal jeho tváří? Co jste za člověka?
1: Za člověka? Bylo by dobré být ještě člověkem. Aspoň bych vychutnal pomstu, až mi bude stoupat do hlavy. Já jsem fecht, temný pán. Až nová krev z tvé krve se zrodí, až kosti z tvých kostí vyrostou, až maso z tvého masa novým tělem se stane, to vše pak bude navždycky mé.
0: Pane Bože!
1: Jsi Hana, dědička krve, jména a zrcadla. Zrcadlem, do kterého ženy tvého rodu před tebou hledívaly, jsi teď ke mně navždy připoutána.
2: Konec cesty, pane. Petr čeká pod jedlí, jak domluveno.
1: Až mu vrátím tvář, dohlédni, aby do západu slunce hory opustil. Jestli nedá mým lesům navždy s Bohem, bude vyset.
2: Ano, pane.
1: Začni, Igore. Sloupni mi tvář.
2: Tady ne.
1: Chceš snad Hanu šetřit?
2: Jak vám tvář stáhnu, musím ji Petrovi hned nasadit. Kdybych jí nesl kus cesty, třeba by správně nepřilehla a vše, co jste získal, by se rázem proměnilo v dým.
1: Prospěch pána máš na zřeteli, Igore.
2: Paní, radím vám, nedívat.
0: Dívat či nedívat, není to, Igore, už úplně jedno.
1: Jenač se dívá. Stejně tuší, že pro ní slunce navždy zapadá, jako když si pro mne. Jdeme!
3: Jen se dívej, Haničko. Dobře se dívej, aby si věděla, koho zvolit.
0: Jaké rozhodování, ptáčku. Můj život končí.
3: Kdo ví?
0: Ale proč právě já, Číšku? Čím jsem se provinila?
3: Zrcadlo dala se nepravému.
0: Podvedl mě.
6: To pálí jako samo peklo. Aby tě ťaz vzal, fechte.
3: Haničko, máš ještě šanci. Ale srdcem vybírej, jinak jsi navždy ztracena.
0: Číšku, můj zlatý, věř, že tam na tom muži, co bolestí křičí, když tvář mu zpět nasazují, vidím a poznávám oči, co s láskou mě hladívaly. Rty vidím, co něžně mě líbávaly. Tvář vidím, kterou jsem do dlaní celá rozechvělá brala.
3: Tu ví, to málo je. Co ještě ti srdce říká?
0: Že tentokrát tomu, kdo nosí Petrovu tvář, mohu věřit. Jen jeho miluji.
3: Dobře si volila.
0: Ale co to? Proč si Petr bere ranec a odchází? Ostružení se za ním zavírá. Proč, Číšku, řekni proč?
3: Toho se nelekej.
1: Zase ten pták. Zažeň ho, Igore. Tak. A ty vystup z kočáru, Hano. Pojď. A pověz, co na opačném konci mítiny vidíš.
0: Temný pramen ze skály tryská.
1: Voda zapomnění.
0: A hned vedle hrobka se sloupy a nad ní kopule.
1: Železnými mřížemi obénaná.
0: Místo smrti.
1: Náš společný domov.
0: Proč mám zemřít tak mladá?
1: Nezemřeš, budeš žít. A každý den si pod nebesa vyjdeš. Však jenom do této ohrady ze železa černého. Pak se za mnou zpět dolů navrátí.
0: Ne!
1: Ale ano. Tam dole lůžko manželské stojí. V něm studené kosti mi budeš hřát a dechem mladosti mou zmrzlou kůži pohladíš. Vejdi.
0: Ach, pane na nebi, rozlom pečetě, co poutají mě ke zlu.
1: Pána nebe, smarně voláš. Igore, vypsáhni. Buď paní k ruce, kdykoliv se objeví.
5: Jistě, pane.
1: A teď dolů do hrobky. Ženu mu.

0: Oh, drápe, zobáku. Pojďte.
1: Pěkně si mě potrápil. Tváře mě hoří, hlava bolí.
0: To jsi ty, Petře? Slíbil jsi, že opustíš Fechtův kraj?
1: Jsi jeho sluha, Igore. Monstrum, které žije už třetí lidský věk, ale o síle lásky nevíš nic.
0: Mýlíš se.
1: To určitě.
0: Nerozumíš, ale nevadí. Drápe, zobáku, při peru těch soumraků volnost mějte.
1: Takhle to tedy chodí. Havrany v koně si temný pán proměnil.
0: Jo, tak to chodí. Ani netušíš, jak strašlivý trest na tebe dopadne, až Fecht zjistí, že jsi v horách zůstal.
1: Musel jsem se vrátit. Miluju Haničku víc než svůj život.
0: Radím ti, uteč, dokud tě nohy ještě poslouchají.
1: Vytrvám a Haničku zachráním.
0: Osleplý láskou jí nepomůžeš. Oslabený strachem o její život prohraješ svůj.
1: Nemám z Fechta strach.
0: Tak teď to můžeš dokázat. Slyš, vrata hrobky se otvírají.
1: Stojte při mě, Buzi.
0: Fecht tě vyčenichá, i kdyby ses do země zavrtal.
2: Igore! Igore!
0: Hleďme. Zdá se, že bohové se přimluvili. Místo zkázy přichází něha.
2: Igore! Ale to je přece...
0: Ano, má paní. Ten, na koho se díváte, je Petr.
2: Petře!
1: Haničko moje. Igore, otevři mříže.
0: To nikdo nedokáže, jen temný pán sám.
1: Tak je přelezu.
0: A můžeš zkusit, co chceš, ale bez jeho vědomí je nikdo nepřekoná.
1: Haničko.
0: Počkej, nech to mě volala. Čím mohu posloužit, má paní?
2: Chtěla jsem se napít vody z temného pramene, aby mi věčné zapomenutí ulevilo. Ale už nechci, protože ses mi vrátil, Petře.
1: Co dělá Fecht?
2: Usnul. Plášť mezi sedm svícnů rozložil. A jak se na něj natáhl, jako by se do sebe propadl. Čelisti sklaply zelené světlo, v očích zhaslo.
0: Sedmkrát sedm svící ve svícnech hoří?
2: Ano, vysokým žlutým plamenem.
0: Tedy máte celou noc, než se temný pán probudí. I když je mříž mezi vámi, ten čas patří jenom vám.
1: A co ty, Igore?
0: Nebudu přece u vás postávat. Půjdu se projít.
2: Jsi milý.
0: To mi ještě nikdo nikdy neřekl.
3: Tuví, Tuví! Slyšte všichni novinu moji.
2: Číšku.
3: Fecht podváděl. A proto staře světlo proti temnotě. Dobro proti zlu do boje svolává. A první je na řadě Petr.
1: Musím pomoci Haničce.
3: Pomůžeš-li dobru, pomůžeš Haničce. Chceš?
1: Ano, ano, jistě, že chci.
3: Tak nemeškej a vydej se za stařou.
1: Kam, kterou cestou?
3: Sama se před tebou otevře. A skrz rokle a soutězky tě ke studánce dovede Tuví. A co ty, Haničko? Chceš být Petrovou ženou?
2: Po ničem jiném netoužím.
3: Pak musíš Fechtovi něco vzít.
2: Se strachem k němu půjdu, ale přinesu, ač si řekneš, Číšku.
3: Zrcadlo dones, co jsi mu do zástavy dala. Potom pramen vlasů mu ustřihni a kus pláště uřízni. Ale běž hned.
2: Všechno, ač žádáš, obstarám. Ale kdo to staře odnese?
1: Já.
3: Ty se nesmíš těch věcí ani prstem dotknout, Petře. Igore! Igore!
1: Podej mi skrz mříže ruce, Haničko.
2: Tady má dlaň. A k ní druhá.
1: Na tváře ji přitisknu a pro štěstí do každé misky dlaně polibek vložím.
3: Petře, utíkej! Čas půlnoční nepočká!
1: Už běžím, už běžím!
3: Igore!
0: Kdo mě to volá? Ty, ptáčku, kamaráde.
3: Já. Doneseš staře ke studánce pár věcí, které Hana Fechtovi vezme.
0: Cože? Ani za nic. Staře patří ke kruhu světla a když jí dneska přijdu pod ruku, bude se mnou zle.
2: Igore, vím, že sám se musíš rozhodnout. Přesto prosím.
3: No tak, brachu, vždyť víš, že Fecht Haničku podvedl. A pak zrcadlo musí někdo přinést zase zpět.
0: Dobrá, zkusím to. Ať se stane, co se stát má.
2: Děkuju. Teď ale vzívejte všechny bohy, ať nade mnou bdí, protože jdu do hrobky vzít Fechtovi, co stařa potřebuje.
3: Tuví a Igor, ať vše do půlnoci jí.

0: Co mám, stařo, přesně vykonat?
1: Vlož ruce do kotle, Petře.
0: Do kotle? Vždyť se spálím. Voda varem kolotá a přísada mi všelijakými víří.
1: Kdyby láska a dobro byly levně k mání jako zlo a nenávist, byl by na světě dávno ráj. Miluješ Haničku?
0: Ano, ale...
1: Miluješ a přece váháš?
0: Mám strach. Však co si mi zvedá bradu a ramena?
1: A nač tedy čekáš? Ruce do kotle vlož a opakuj po mně. Já o pomoc žádám mocnosti světla. Ne pro sebe, pro Haničku, prosím, aby pečetě svazku se zlem byly zlomeny. O její svobodu žádám a život svůj k boji proti mocnostem temnoty nabízím. Ruce z kotle ven.
0: Nespálilo mě to, neopařilo.
1: Své srdce a život si nabídl upřímně a prosba byla přijata.
2: Hej, stařo, Igor přichází.
3: Mám, co si chtěla, stařo. Zrcadlo, vlasy i pláště kus.
1: Igore, víš, co se s tebou stane, když fecht tvůj pán v boji prohraje?
3: Když jeho nebude, nebudu ani já.
1: A nemáš strach?
3: Právo a spravedlnost musí být zachovány. A já vím, že o mě stejně nikdo nestojí, protože temnému pánu sloužím.
2: Tu ví, to pravda není. Co Hanička?
3: Jediná je.
2: Já tě snad rád nemám.
1: Igore, když fecht bude přemožen, ty sám v prach se rozpadneš.
3: Inu v prach se změnit není zas tak špatné. Na pole dopadnu, osení zelené, země vzejde, vesele bude klapat mlín.
1: Jestliže dobrovolně přijímáš osud, který na tebe čeká, odevzdej, co přinášíš. Půlnoc už pluje hlubinami nebes. Proto Petře vhoď do ohně šalvěj, ať vyvalí se dým. Lomy kámen přidej, ať nad hrobem tmy odemknu bránu budoucnosti.
2: Tu ví, udělej, jak řekla.
1: Vyrobím loutku temného pána. Z hlíny a bahna jí uhnětu. Kůži z křehkého listí usoukám. Krev zelenou, co na slunci vadne, z trávy načerpám. Páteř a kosti střešňových větví, co snadno se zlomí, do těla zasadím. Teď pravé vlasy fechta a kus jeho pláště. Přelude temného pána. Panáku fechta, žij!
2: Tu ví, povedlo se. Stařo, loutka fechta ti v dlaní spí.
0: K čemu nám bude?
1: Až přijde čas, pomůžu ti. Do loutky fechta stříbrné hřeby vrazím a tvůj protivník se slábne. A teď svlékni košily, Petře.
0: Ale proč?
2: Jak jinak ti stařa má na tělo namalovat ochranné ornamenty?
1: Nad lokty pera z jestřába, ať paže bez únavy se míhají. Na hrdlo vlčí štěk, ať dech neschází. Na prsa sítě pavučiny, co rány rychle hojí.
0: Jsem bludištěm, kde stopy se kříží a nepočkají.
1: Buď plamen, co žárem očišťuje, buď ostřím, co zlobu setne. A zde stříbrný tesák na boj s temnotou přijmi.
0: Cítím horkost i ledový vítr. Cítím, že jsem.
1: Teď zrcadlo mi podejte, ať dávnou kletbu zlomím.
3: Troufáš si?
2: To se ví, jinak by Hanička prohrála duši.
1: Zrcadlo odráží obraz na stuhlé hladině stříbra, proto ze stříbra vyčaruji proti temnotě zbraň.
3: Jsi moudrá, stařo.
1: Až nová krev z krve se zrodí, až kosti z kosti vyrostou, až se maso z masa novým tělem stane, to vše jednou mělo být i tvé. Však fechte, slyš, to nikdy se nestane. Volám babici, ženu a panu, volám ty, co v rukou drží životy lidí. Sudičky milé, Jen pro vás pálím pryskyřici šalvěj a mátu. Nadýchejte se voné oběti a požehnejte mému konání. Hle, nožem si hlubokou rýhu do dlaní ryji a krví svou hladinu zrcadla zaplavuji. Nalokejte se čerstvé oběti a k životu probuďte stříbro zrcadla. Prosím vás a žádám, aby každému, kdo bude zrcadlo zaklínat, namísto obrazu žhavé stříbro do očí vstříklo a srdce na uhel spálilo.

0: Slunce je tam, co měsíc byl v noci. Hrobka ve slunci žlutě svítí, ale fecht nikde.
1: Přijde, nemůže jinak.
2: Určitě se zjeví. Když mu Hanička zrcadlo do lože vracela, svíce už dohořívaly.
0: Pozor! Hrobka se otvírá!
1: Přichází.
3: Tu ví a Haničku vleče s sebou.
0: Pustí, fechte! Pustí!
4: Hleďme. Vrabci se slétli. Vrabci, co jako bojovní orly se cítí.
1: Propust, Haničku, k ničemu ti není.
4: Že ne? Že právě ty, stařo, bys na kletbu zapomněla. Kdepak? Znáš mou sílu a dobře víš, že větší je nežli ta tvá.
2: Pane, stařa vás varuje podle práva.
4: Co to meleš, Igore? Ty něco víš? Přikazuji ti, mluv.
2: Dnešní den si právo a spravedlnost vyberou daň za váš podvod, pane.
4: Ach, takhle tedy. Ty jsi mě zradil. Víš vůbec, Igore, co z tebe zbyde, když padnu?
2: Vítr si vezme můj prach.
4: Hlupáku, chceš zahodit nesmrtelnost?
0: Dost řečí! Projdi mříží, fechte, je čas se být!
4: Lidský červe, ty se mnou chceš bojovat. Přišel jsi z prohanu, ale dostaneš smrt. Mám meč z ocele třikrát zakalené. Proti němu tvůj tesák nemá šanci. Kryj se, mládenečku. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
0: Nic to není.
4: Ne. Tak tedy znovu. Kvarta. Sexta. Úkrok. Au. A zásah.
5: Petře.
2: Dělej něco, nebo ho temný pán zabije.
1: Nemohu, dokud Petr Fechta nezastaví.
4: Aby tě ďábel vzal, to pálí.
0: Jsem plamen, co žárem očišťuje.
4: Nech si hloupé průpovídky, tu ránu ti vrátí.
1: Teď je má chvíle. Fechte bohleď, mám tě ve své moci. Tvoji podobu jsem do panáka vtělila a zde mám stříbrné jelice.
4: Neskoušej to na mě, stařo. Kde bys vzala kus mého těla?
1: Stačily mi vlasy a pláštěcí.
4: Ne, to nesmíš.
1: Podnu tě do stehna.
4: Schromila jsi mě.
1: Bojuj, Petře. Zloma stále velkou sílu. Tedy připravím loutku. O levou ruku.
4: Proklínám tě. Za tohle draze zaplatíš.
0: Zvedni meč, fechte.
4: Uhni červé, ani chromého mě nedostaneš. Odskok.
0: Smyk.
4: Úkrok. Přibodl jsem tě k zemi, mládenečko.
0: Bolí to.
4: Teď už nevstaneš.
0: Že ne? Jsem bludištěm, kde stopy se kříží. Jsem ostřím, co zlobu setne.
4: Ano, tak se koukni, co já držím v ruce.
0: Zrcadlo.
4: Správně. A teď s vámi všemi skoncuju. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej. Zrcadlo, paprsky slunce uchop. Ohnivý šíp z nich usoukej.
1: Zrcadlo tě neposlouchá, fechte.
4: Hlupáci. Tak tedy kletbou vás zahubím. Až nová krev z tvé krve se zrodí.
1: Svou krví hladinu zrcadla zaplavuji.
4: Až kosti z tvých kostí vyrostou.
1: K životu stříbro zrcadla budím.
4: Až maso z tvého masa se novým tělem stane.
1: Až havé stříbro do očí fechta stříkne.
4: Ty ďáblice! Pálí to zrcadlo, já hořím.
1: Srdce na uhelmu spálí.
4: Zrcadlo, ach ne.

0: Dokonáno je.
1: Tu ví, mříže kolem hrobky praskly.
2: Železné pruty se rozstavily jako vosk.
3: Hrobka se zhroutila. A pramen?
4: Není tu.
5: Zvítězili jsme.
3: Jsem volná? Jsem opravdu volná?
5: Všichni jsme volní a svobodní. Kletba na dobro zmizela spolu s fechtem.
2: Haničko, lásko moje.
3: Petře, ty krvácíš. Tady, tady a tady též. Utrhnuji trocel. Plát na pruh a brzy budeš zdrav.
2: Pořádně obvaz utáhni. Neboj se.
3: Hotovo, lásko. Tady má dlaň a k ní druhá.
2: Chci víc? Tvé rty mi dej.
3: Spěcháš, ale mě to těší.
1: To se ví. Vždyť jsem to říkal, že lidé se rádi mají. Tu ví.
5: Čišku. Čišku, podívej, je třeba se rozloučit.
1: Igore, co se to děje?
4: V prach se měním. Ubývám.
3: Igore.
4: Lehce odcházím. Nad zemí ve vánku se vznáší.
5: Slyšíš, Čišku? Tvůj přítel je spokojen.
1: Tu ví, kdo ví, ale já ne.
3: Přece ho, staro, nenecháš odejít. Vždyť nám pomáhal přemoci zlo. Prosím, tetičko, prosím, zachraň ho.
5: Pokusím se. Volám vás, sudičky, co v rukou soukáte nit života lidí. Volám babici, ženu a panu. Vás volám, sudičky, co lidem měříte života roky. Vás, které v kotli osudu nechte míchat životy lidí. Volám a prosím, život za život. Co do boje Igor vsadil, ať získá zpět.
4: Je, Čišku, kamaráde, já letím.
1: Tu ví, to se ví.
4: Tu ví, to se ví. Narostla mi křídla a malinký jsem jako ty.
1: Tak poleď vzhůru, ke slunci poleď. Se mnou stále
5: spokojení.
3: Ach, stařo, tetičko.
2: Jste hodná a laskavá.
5: Poslyšte, vy dva, dnes večer vás u studánky svatebním obřadem navěky spojím.
1: Tu ví, to se ví, a my půjdeme za svědky, chcete?
3: To se ví, že chceme, viď, Petře?
2: Inu, proč ne? Jasně, jasně, že chceme.

nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Pane Holmesi, máte tu návštěvu?
1: Nemám čas, paní Hudsonová. Nevidíte, že studují včelí orientační tance?
0: Ale to je doktor Watson, pane Holmesi.
1: Oh, to je ovšem něco jiného. Jen pojďte, příteli, jste samozřejmě vždy vítán.
2: Dobrý den, Holmesi.
1: Buďte zdrav, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
1: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
1: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
1: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
1: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
1: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: Jinou důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn?
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda zezadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné, všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
2: Ano, inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
2: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
3: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
4: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
3: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
4: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 17:30. Pak jsem...
3: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
4: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
3: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
4: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
3: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
4: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
3: Vstupte! Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
3: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
3: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
3: Ale ano, ovšem. Čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci.
3: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
3: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
4: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
3: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo. Samozřejmě v mezích zákona.
1: Nenamítal byste ničeho, kdybych přivedl jednoho svého přítele?
5: Snad ne toho Steven zná.
1: Právě toho Watsona.
3: Kdo je to?
1: Znalec hmyzu. Přesně řečeno specialista na mouchy.
3: Pro pána, k čemu nám bude dobrý? Mouchy přece v tomhle případě nehrají naprosto žádnou roli. Smrt byla způsobena tupým předmětem a...
1: Mám jakési tušení. Sám vám to ovšem nemohu dost dobře ani vysvětlit, natož pak doložit. Mohu tedy přivést doktora Stevensona? Náhodou je zde nedaleko na studijním pobytu a jistě mi neodmítne pomoc.
3: Ale jistě, jen ho přiveďte.
5: Víte, inspektore? On je to externí odborný poradce z Scotland Yardu.
3: Jo, tak.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
6: Těší mě, pane kolego.
7: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
6: Ne, jsem entomolog.
7: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
7: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
3: Nezlobte se, doktore, ale...
7: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
6: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
7: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
6: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
7: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
6: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
7: To bych prosil.
6: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím Kaliforidy, Sarkofagidy a muscidy.
7: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
6: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
7: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
6: Určil jste ji poněkud nepřesně.
7: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodiny je přiměřené okolnostem.
6: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
7: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
6: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
7: No dovolte, co vy si...
6: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
3: Ono totiž...
6: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
3: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
6: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
6: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
5: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
6: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
7: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
4: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
4: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
4: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
3: Ano, to máme ověřeno.
4: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
3: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám. Nicméně, lze to opravdu považovat za pádný důkaz pro porotu, to vaše určení vajíček, doktore Stevens, ne?
6: Jsem specialista a soudní znalec, inspektore. Kromě toho důkaz nebude spočívat jen na mém prohlášení. Snad jste si všiml, že jsem nalezená vajíčka uložil do krabiček a před vámi zapečetil.
3: Jistě, jistě. Snad máte v Londýně lepší mikroskop.
6: Ne, o to nejde. Z vajíček dochováme v laboratorních podmínkách dospělý hmyz a ten pak předložíme soudu i s popisem a vyobrazením onoho hmyzu. Každý se bude moci přesvědčit, že jsem se v určení nezmýlil. Stačí, inspektore?
3: Bohatě. A děkuji vám. I vám, pane Holmesi. A vy, Gardner, jste skutečně volný.
4: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto, jak se to řekne, to...
1: Dilema. Gardnere. Tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Kdo říká, že si nic nepamatuju? Kdo to řekl? Já si náhodou moc dobře pamatuju. Všechno si pamatuju. Já vůbec nejsem... Co jsem to... Jo. Je, to byly časy. Moc dobře si to pamatuju. Moc jsem cestoval. To kvůli tomu, jak jsem jmenoval... Kvůli Panurgovi. Tedy Panurgos byl můj moc dobrý přítel. Mimochodem taky moc veliký sprosták. No zkrátka, šaramantní člověk. A měl velký problém. Ale nejdříve vám musím říct něco o sobě. Tak tedy, já jsem se nejdříve narodil. Tak jsem se tedy narodil a hned jsem se z toho radoval. No a pak jsem z toho vyrostl. Ještě kousek. Tak. Nebudete tomu věřit, ale vyrostl ze mne, jako z tatínka a maminky, obr.
1: Byl jsem fešák.
0: To jsem si tenkrát říkal.
1: No, pěkný kousek.
0: To jsem si taky říkal. Pak mě vychovávali, to byla, myslím, už si nevzpomínám, moc veliká nuda. Ale pak jsem narazil na Panurga.
1: No, to jsem šel a takhle jsem na něj narazil. Pane, kam kráčíte v neděli odpoledne frekventovanou pařížskou ulicí? Nemůžete se dívat na cestu před sebe, abyste nevrážel do kolem jdoucích, kteří jsou rovněž roztržití. Cože?
2: Jona děde Josa Josen, že BHD, Remedio, BHD, Heversala, Jesen, Jesen.
1: Teď já vám nerozumím,
2: no,
1: pane.
2: No, my here. Endo pět met in den tunge.
1: Ale přijeteli. Kolede, co, neumíte mluvit francouzsky?
2: No, jak vám ne, pane. Je to můj přirozený a mateřský jazyk, neboť jsem byl zrozen a vychován v zahradě Francie ve vínonosné šampáni.
1: Výborně. Na mou věru, zalíbil jste se mi na první pohled.
2: No, mihere.
1: Či spíše na první náraz. Nemohli bychom si říkat.
2: No mohli, neboť nic nám v tom nebrání.
1: Vyhovíte-li mé vůli a nehnete-li se nikdy z mé společnosti, vytvoříme spolu, vy a já a vy, novou dvojici přátelství, takovou, jaká byla kdysi mezi Amisem a Amilem.
2: Mé jméno je Panurgos. Přicházím právě z Turecka, kam jsem byl odveden do zajetí. A rád přijímám vaši,
1: ale...
2: Vždyť jsme se rozhodli, že si budeme tykat. Tedy znovu rád přijímám tvou nabídku a ujišťuji tě, že tě nikdy neopustím, ani i kdybys šel ke všem čertům a čerticím.
0: Ale ve skutečnosti to dopadlo právě naopak. Byl jsem to já, který musel kvůli našemu přátelství následovat Panurga ke všem čertům a hlavně čerticím. To bylo tak. Panurgos měl, jak jsem již byl pravil, velký problém. Hnedle se to dovíte. Panurgos si nikdy nic nenechá pro sebe.
2: Milosti, konečně jsem objevil, co je příčinou, že nemohu v noci spát a ve dne bdít, co mě připravuje oklid a pokoj, co na mě leží jako můra. Co mi...
3: Stručněji, příteli, dostávám hlad a žízeň.
2: Krátce a dobře, můj vznešený příteli a dobrodínče, pojal jsem nezvratné podezření, že bych se měl oženit. Prosím vás.
1: Už si zase vykám.
2: Promiňte, výsosti, už se to nebude opakovat, ale vraťte se ke mně. Pojal jsem ne...

0: Radím ti to a doporučuji.
1: Ale kdybys byl toho mínění, že by bylo pro mě lépe zůstat tak, jak jsem, to jest svoboden a nepodnikat žádnou novotu, raději bych se neženil.
0: Nežení se tedy.
1: Ovšem, ale chtěl bys, abych tak sám samotinky zůstal po celý život. Osamělý člověk postrádá o něch útěch, kterých se dostává lidem ženatým.
0: No, tak se tedy ožeň.
1: Ale kdyby žena ze mě udělala paroháče, jo, cítím, že mi rostáš. No, a byla mi nevěrná, nebo mě dokonce podváděla s jiným. Stačilo by to, abych vyletěl z kůže. Mám velice rád paroháče a velmi rád je, zejména jejich manželky, navštěvuji. Ale raději bych zemřel žízní, než žil s parohama.
0: No, to se stává, neboť je, jak důmyslně praví filozof Seneca. A co uděláš druhému, buď jist, že druhý udělá tobě.
1: Jo.
0: No jo, máš jistě pravdu, nežeň se tedy.
1: Ale co kdybych velmi dobře a velmi dlouho hledal. Nepodařilo by se mi nakonec najít ženu počestnou a cudnou?
0: No jo, to je docela dobře možné. A proto ti radím, ožeň se.
1: No jo, ale kdyby tomu osud chtěl a vzal si nějakou řádnou ženu, nebyla by mě nakonec po hlavě, kdybych se nechoval podle její hlavy. Ty řádné ženské bývají své hlavy.
0: A víš, že máš pravdu. Proto se nežeň.
1: No jo, ale kdo se bude o mě starat, když onemocním? Pirenejský mudrc praví, kde není ženy, je nemocný ve velikém nebezpečí.
2: A takto naše debata pokračovala s přestávkami pro jídlo, pití, spaní a jiné přirozené potřeby ještě 3 týdny. Posléze jsme dospěli k závěru, že teoretickou diskuzí se problém nevyřeší. Že je třeba získat v této věci praktických zkušeností. I rozhodli jsme se vydat společně do světa, abychom vyzkoumali, jaké jsou zvyklosti mezi mužem a ženou v různých národech a společnostech. Jeli jsme vozmo. Koňmo. Na oslech i po svých. Po nížinách i horstvech, až jsme dorazili k moři, nalodili se a pluli. Pluli, až jsme se vylodili na čemsi, co připomínalo ostrov.
0: Šustí.
3: S dovolením já.
0: Vy? A kdo s dovolením jste a jak jste se tu vzal?
3: Já jsme vyslanec jeho odříkavosti nejhubenějšího krále Postýlka VII. A byl jsem vám vyslán v ústrety.
0: No těší nás. Ale ne, vy nešustíte. Vy šoupete nohama. Co já slyším, to šustí, jako když se nadspává jitrnice.
1: Nebo spíš, jako když jitrnice plavou na vodě.
3: Ani slova o jitrnicích, prosím.
1: Co?
3: Náš král, když se o nich jenom špitne, rozčílí se tak, že plive solené hovězí sliny.
1: Ola.
3: Ano, ano, máte vidět tu tmu potom. Hotové temno.
1: Ale proč to, prosím, což nemá váš pan král rád jitrnice?
3: Nejen, že je nemá rád, přímo je nenávidí. On si je ekluje, víte? Jmenuje se Postýlek, chápete?
1: Nechápeme.
4: Ostrov, na kterém jste stanuli, se jmenuje Divoký ostrov.
1: Je to divoký?
4: Ano. A je rozdělen od jak živa mezi řadu kmenů a rodů jitrnic. Domácí jitrnice tamto.
1: A tady vpravo.
4: Ano, divoké jitrnice tamto.
1: A ty jsou vlevo.
4: Horské jitrnice.
1: Ty jsou nádherné.
4: Nenacpané jitrnice, ty jsou zvlášť neskrotné. Dále potom městské jitrnice, venkovské jitrnice. Klobásy, paštiky, jelita. Ještě nechápete?
0: Pane, jo. A jak se ta havěť navzájem snese?
4: No právě, že se nesnese. Jítrnice se stále perou mezi sebou.
1: To ale, ne.
4: Ale jakmile se naskytne někdo zvenčí, hned se proti němu sjednotí a jsou stejně zuřivě svorné, jako byli před

0: tím nesvorné.
1: O divé, no to je divný pro národ. Říkáte jitrnice, no to se nedivím, že je ten váš postílek.
0: Postílek, prosím.
1: Je, tak on je jako od postí, on ano, je od, ano, ano. Já jsem myslel, že je od postele, že ten hubenej nemá rád.
0: Taky s nimi vede válku, pořád, od začátku do konce. Král postílek se přece pořád postí. 3/4 dne propláče.
1: Chuděr.
0: A vyrábí špejle.
2: Dejte pokoj.
0: Chápete? Oni mu je kradou. Jitrnice jsou nemožně nacpané obludy, zrádné a obojaké. A každá má dva konce. A každý konec je jiný.
1: Jak si...
0: Promiňte, já jsem se rozšílil.
1: No to nic, to je to.
0: Už jsem nejet jitrnice aspoň 10 let.
3: A není to tu pro vás nebezpečné? Na ostrově plném nepřátel.
0: Ale kde pak? Jitrnice žijí pouze ve vnitrozemí. K pobřeží ani nepáchnou. Bojí se slané vody. To víte, to je vzpomínka na doby, kdy se vařili.
1: Aha, a váš král je svobodný, myslím, neženatý.
0: Samozřejmě, ačkoliv nejedna jitrnice už na ní měla chuť. Sama královna.
1: Já vám rozumím.
0: Promiňte, já nemohu o jitrnicích hovořit, dělá se mi mdlo.
3: A co tu dobrý muži vlastně pohledáváte? Přišel jste vyjednávat s jitrnicemi?
0: S jitrnicemi se nevyjednává. Jitrnice se žerou.
1: Ale
0: pardon, likvidují. Ale žerou.
1: Pane vyslanče.
0: Jeho odříkavost mě vyslala, abych vás před jitrnicemi varoval, dokud je čas, a abych vás přivedl k jeho odříkavosti na slavnostní postní večeři.
3: No to si dáme. O postní hody u postílka. Ale k sakru, abych neklel, čím ty hosty hostí, když se furt jen postí?
0: Náš král má mandle jako brýle na jedno oko. Játra jako sekeru. Svaly jako dech. Kosti jako koláče. Paty jako ký. Nohy jako kytaru. Kolena jak stoličku. Chodidla jak kelínek. Ramena jak nosítka. Tváře jak pár dřeváků. Čelo jako vázu. Paměť jako řešeto. Úsudek jak zoubák. Tak proč by se potom všem nepostil, že? Ale hosty má rád. Ovšem, že je nejí, abyste si nemysleli.
1: Pane velvyslanče, myslím, ano, že chápu, proč se neoženil. Kdo by mu vařil, když se postí? To by se ani nestálo za to. Já mám radši ženy než jitrnice, ale dobrá jitrnice taky není k zahození a je možná lepší než špatná ženská. Tak si myslím, Pantagrieli, že král postílek nám moc neporadí. Radši se porozhlédneme u těch jitrnic.
3: Je, podívejte.
1: Co?
3: Nebíhá kolem nás něco? Tady. Něco velkého nebo malého? Ale šustivého.
1: Pane velvyslanče, ty jitrnice, jsou to samečci nebo samičky? Ženy či panny?
0: Jsou to samičky podle pohlaví, smrtelné podle stavu a ženy či panny podle okolností.
1: No u všech čertů, jako u nás. Některé panny, některé nikoli. Příteli Pantagrieli, jsem pro jitrnice. Jaký pak je to zvrácený zád vést válku se ženami? Dejme se k tím a roztřískejme toho sprosťáka, postilka, nacuckej.
0: No to ne, to nejde přece. Já s vámi absolutně nemohu souhlasit. Jeho odříkavost vůbec není sprosťák a nemá žádné cucky. Mimo to jsme během našeho rozhovoru natolik postoupili do vnitrozemí, že už to začíná být pro mne nebezpečné. Jitrnice, zachraň se, kdo můžeš.
4: Bílé jitrnice nalevo a tlačenky doprava.
5: Jak se to ačí?
4: Lahutkové jitrnice, no kde jste? Do čela! Víte, hurá! Raz, dva.
5: Já to tušil, pořád toto šustilo. Dokonce se mi chvíli zdálo, že jsem už jednu viděl. Prl. radné Jitrnice. Chystali se na nás už hezkou chvilku.
1: Štěchy, a zdá se, že jsme obklíčeni. A já se na ně tolik těšil. Uvažoval jsem dokonce o tom, že se s některou ožením, že spojím jídlo s erotikou.
3: Jo.
1: To bych si dal. Roztrhala by mě, upekla zaživa, uškvařila, najíst by mi nedala a možná, že by mě i tloukla a špejlí vypíchala oči.
5: Pane vyslanče, odveďte nás ke svému králi.
1: Ale okamžitě.
5: Postílek k nám bude mít lepší mezinárodní vztahy. Pane vyslanče, kde jste?
1: Pane vyslanče, zachraňte nás. Vyslanče, kde jsi, ty jeden vyslanče?
5: Utek, touhle dírou v zemi.
1: No to se mu to utíká, když je hubený.
5: Ale co, my si pomůžeme sami.
4: Bílej trnice poskokem vpřed. Divoké trnice zahnout doprava.
2: Jde!
4: Paštiky přitáhnout zleva.
2: Jde!
4: Klobásy vypustit klobásové jedy.
2: Zde!
4: Tlačenky zatlačit. Raz, dva.
1: Dívčí válka. Proč já jsem kdy vůbec horečně toužil po tomhle bojovném pohlaví?
5: Pokusím se s nimi vyjednávat.
1: Jemně.
5: Jo. Tak, vznešené bojovnice. Nepřišli jsme vás ohrožovat. Přátelsky přišli jsme na návštěvu. Vyslanec krále Postílka je...
4: Mluví o Postílkovi. Je to jasné. Jsou to špelové.
1: Ale ne.
4: Raně. Raz, dva.
1: Ona umí počítat jen do dvou.
5: No tak v manželství by to mělo stačit. Nebo bys chtěl mít příteli v posteli třetího?
1: Oh, není mi do žertu, házej vás špejle. Vážená, milá, laskavá, jitrnicová velitelko, my Postílka vůbec neznáme, jak bychom mohli znát takového holého nemravu.
4: Teď se sám usvědčil. Holé jsme my. Postílek je chlupatý jako chlupatá housenka v moji. Holé je krásné.
1: Je.
4: Ať žije holé tělo.
1: Ty
5: všecko zkazíš a popleteš.
1: Mlč
5: a nechej jednat mě. Milé jitrničky, jste nám sympatické a máme k vám kladný poměr. Potvory taky se do mě strefily.
1: Au, sufražetky.
4: Jste našimi zajatci. Předvedeme vás před naši královnu. Pochodem vchod, knedlíci.
1: Neuražej, jo.
4: Podobáte se knedlíkům, plackám, blbounům, cmundě, ublaniněvi, asymetrické močné obludy.
1: Jo, podívej se na sebe.
5: Kdyby se mi nepříčilo mlátit jitrnice, já bych do nich mlátil hlava nehlava. Teda chci říci, konec nekonec.
4: Ticho. V zemi. Přichází královna.
1: Podívej,
5: co?
1: Capká jako tulej.
5: Zkus chodit po špejlích.
6: Děkuji vám, věrné bojovnice všeho druhu jitrnice.
4: Rozkaz.
6: Svůj úkol jste splnili, ostatní si vyřídím sama.
4: Rozkaz.
6: Odchod.
7: Ale pro...
6: Odchod počkejte někde jinde. Nedívejte se klíčovou dírkou. Neposlouchejte za dveřmi, stejně tady žádný nejsou a nepomlouvejte mě.
7: Oleko.
6: Všechno přeci dělám jenom pro všech dobro. Pro naše dobro.
5: Pro pána krále.
4: My víme, královno.
6: No jen aby. Já zase vím svoje. Minulou středu si mě pomlouvala na terase celé 2 hodiny.
7: Jak?
6: A to ještě šli pozadu. Já to vím dobře, mám svoje zprávy.
7: Ale ty zprávy nejsou pravdivé.
6: Možná, že nejsou pravdivé, ale já mám pravdu vždycky. I kdyby to pravda nebyla. No tak, půjdete už?
7: No,
6: tak,
7: št.
6: Cizinci, buďte nám velmi srdečně vítáni a dejte si na nás pozor. Co tu vlastně děláte? No tak přátelé, mluvte.
1: Jasnosti,
6: ano?
1: Vy jste po večeři.
6: Jak, prosím?
5: Můj přítel, pan Urgos, totiž hledá nevěstu.
6: Psst.
1: Ne, nech to.
4: Já vím, jak, já vím, jak.
6: No?
3: Takovou hodnou, hodnou, sličnou, tichou, domácí.
6: Domácí trnici, pochopitelně. No, drží domácnost pevně v rukou a rozšoupne se jenom v době postu.
1: Co rozšoupne?
3: V době postu?
6: No, to je tady zvykem. Hlavně tehdy, v době postu.
1: V době postu.
6: Jakmile se rozšoupne jedna, rozšoupnou se všecky. Jedna po druhé. No a pak šoupeme všechny společně.
1: Aha, jo, jo.
6: No.
1: A jasnosti, prosím vás, jak dlouho u vás takové rozšoupnutí trvá?
6: Jak kdy? Někdy ani nemá čas skončit a hned zase začne. A jindy je to naopak.
1: No, na to já ale nejsem zvyklý,
6: ale...
1: jasná královno. U nás se rozšupují muži. Nebudu se přece vrhat do nejistoty.
6: Vrhat se budete, ale do práce. Naše bojová cvičení nám zaberou hodně času. A ti, co nebojují, no tak musí pracovat. Vybojovat přeci nemůžete. No, podívejte se na sebe. Vy přeci nejste žádné jitrnice.
1: Ne,
6: no
3: to,
6: tak,
3: to ne.
6: No tak, přátelé, musíte pracovat.
1: Pracovat? Pantagrieli, vyříci to sám. Ty jsi mě cpal do ženění, já se zdechnu. Mně už to ženění přešlo definitivně.
4: Pasta, pasta. Tlačenka ke dveřím, paštiky k oknům, klobásy na strop, je-li ta dožita, ne, dožita, ne, do chodby. Neproklouzne ani mi.
3: Královno, královno, půst nás pryč. Pan Urgos se ženit nechce, tak co s námi?
1: No,
6: nechce se ženit, ale bude.
1: Pantagrieli, pomoc.
6: A bude a bude
1: pomoc,
6: a bude.
1: Pomoc.
6: Zavřete dveře. To, co se bude dít nyní, ať radši nikdo nevidí. Ale dělám to všechno jenom pro náš krásný divoký ostrov.
2: Tak to by snad stačilo. Co se stalo potom, to nemůžete vidět, protože to nikdo neviděl. Pan Urgos mi to později vylíčil asi takto.
1: Královna se pomalu přiblížila k panu Urgovi, tedy ke mně. Sundala si helmu. Odhodila tady od prsou, no, štít do kouta. Meč do druhého kouta, zula si boty. Začal jsem si zoufat, nejsem na takové volné mravy zvyklý. Svlékla si kabát, pak druhý, pak třetí. Dalo by se říct, že nevypadala nejhůř, ale nebylo to vidět. Ještě měla na sobě asi tři kabáty. Potom mě oslovila.
6: Líbíš se mi, cizinče?
1: No, oni se tě nediví.
6: No, budeme spolu chodit,
1: ne,
6: jo?
1: Bolej,
6: chodit pořád s jelitem mě totiž nebo. Budu si tě pěstovat pro změnu.
1: Pro změnu nejsem k mání, jasná královna.
6: Ne.
1: Tak si manželství nepředstavuju.
6: A král sousedního ostrova a král přespolního ostrova si představ a král celého souostroví. A celého světa heč.
1: Z těch nápadníků, tak si je měla vzít a nebyla bys tak chtivá.
6: Cože? Ty odporný skrčku, mě chceš odporovat? No to si tedy nepřejde, bum!
1: Ona mě bije, no to je ženské pohlaví. Tak to vidíš, Pantagrieli, co jsem vždycky říkal o ženských. Pantagrieli, kde jsi, pomoct?
3: Tady jsem a pomohu, ale jak? Je, víš co, zajmeme královnu.
1: Ale jak, na kterém konci?
3: No na obou. Vezmeme ji za oba konce najednou a uprostřed pěkně zmáčkneme. Ale rychle, dokud nedává pozor, protože se raduje ze své rány.
6: Au! Co to děláte? To bolí! Ježi, já prasknu, no tak přeci se to nedělá, hoští.
8: Zvijam jí přes koleno, pan tady.
6: Hlavu! Neprosím vás, hlavu, lidé! Vím, že jste dobří muži a že mi neublížíte. Já vám dám zabijačku.
4: Slibuješ?
3: Čestný královský.
6: Slibuju, slibuju!
3: No, tak ji pustíme.
6: Já... To se mi uleví. Chyťte je, chtěli mě zlomit přes koleno.
9: Slováci vzhůru, jeli tam dolů, paštiky na dolec. Domácí jitrnice připravit ke střelbě teď. Tlačenka tlačit.
6: Kde jsi nechala horské jitrnice, mé elitní jednotky? Nemůžu se přece ukázat před nepřítelem bez svých elitních jednotek.
9: Horské jitrnice mají službu v kuchyni.
6: Přiveď je, do kuchyně stačí elita. Nebo ne, dej tam bílé jitrnice, totiž ne, ty by se zamazali, dej tam klobásy.
9: Když dám do kuchyně klobásy, bude mi chybět přední voj. A když tam dám jelita, tak zadní.
6: Tak tam dej tlačenku.
9: Už tou se nedá pohnout, když tlačí.
7: Ale kde je nepřítel?
2: No, utekl, chvála bohu. Zatímco se ty ženské nemohly dohodnout o bojové taktice, nepřítel utekl. Ale lehké to nebylo. Jitrnice panurgovi na nějaký čas zošklivly myšlenku na ženění, ale brzy ho opět posedla s dvojnásobnou silou. To jsme připluli k dalšímu ostrovu. Stromy tam byly tmavozelené, řeky modré, tráva světle zelená, pole hnědá, domy bílé, slunce oranžové.
1: Nezapomeň na hudbu.
2: Ovšem, po celém ostrově se rozléhala tichá, sladká...
1: Nivá.
2: Sladko-tichá, nivá hudba.

0: slovo.
1: Co je to? Co to vidí?
2: Dobrý den, krásné dívky.
1: Dobrý den. To jsou ale krásné, lepé dívky. Ne jako ty holé, tlusté, divoké jitrnici. Tyhle jsou takové éterické, pokojné a štíhlé. Asi se tady ožení.
3: Pozor, příteli, neříkej ho, dokud nepřeskočíš.
4: Drazí cizinci, vítáme vás na ostrově.
5: Harmonie,
4: kde je každý host obyčejně
5: neobyčejně vítán.
4: Jmenuji se Quinta a zde jsou mé sestry.
6: Prima.
7: Sekunda.
4: Tercie.
6: Kvarta.
7: Sexta.
4: Septima.
6: Oktáva.
8: Já bych se rád zeptal.
4: Máte jistě hlad. Primo, zařiď, ať se hosté řádně najedí. Láska prochází žaludkem.
1: Láska. Kvintičko, tady na ostrově.
4: Chtěli byste se jistě také po cestě osvěžit. Sekundo, připrav lázeň. Máte radši ručníky lněné, vlněné nebo bavlněné?
8: No tak co se mě týče, mám nejradši froté.
1: A co mě se týče, mně je to úplně jedno, ale Kvintičko, rád bych
4: Kvarto, prosím tě, ať je dosti von ne soli. Odvedu vás do vašich pokojů, abyste se převlékli.
8: Mě by zajímalo.
1: Tvůj
4: pokoj, mohutný cizinč.
6: Má dveře do zahrady a přímo pod oknem
4: je modrý šeríkový keř,
7: který kvete na žloutle a žlutě.
1: A tady to
4: tvůj pokoj, zvědavý cizinče, je o oktávu výš.
1: Ano, a ví, že ne.
8: Počkejte, a to už půjdeme spát?
4: Ale co vás napadá, po večeři se budete bavit, bude hrát hudba.
6: Bude se tančit, zpívat, zívat.
4: A teprve potom spát. Sexto, víš, co máš dělat, viď? Sexta je dobře vychovaná dívka a přitom tak sexy.
6: No ano, sexy.
8: Já jsem taky sexy. Rogu, že tady se nám líbit bude. Jenom
7: všechny naše dívky jsou neobyčejně dobře vychované.
9: Umějí plést, vyšívat, štupovat. Umějí prát a ždímat. Umějí vařit, žehlit a smažit. Umíme pařit.

0: kouzelné.
1: No poslyšte, lepé dívky, jak vy skotačivě a čistě pějete, ale rád bych se...
2: Kvarto, věnuj se tady tomu krásnému pánovi.
3: Chce se oženit.
1: Je to zvláštní, ani nedopovím a už se to zařizuje.
4: Jak by ne. Všechna přání máte totiž napsána v oči.
1: Ty sladká.
5: Oktávo, prosím, sestav program na dnešní večer. Oktáva je totiž ze všech nejchytřejší.
6: Jsem trochu ospalý, mladá paní.
5: Slečna, slečna, říkej mi sol, je to diskrétnější. Do re mi fa sol asi do.
4: A teď bude teprve veselo.
6: Veselo? No, raději bych si trochu odpočinul.
5: No, půjdeme s tebou do pokoje. Pomůžeme ti obléct pyžamo.
1: Všechny?
4: Samozřejmě. Budeme ti zpívat a vyprávět pohádky, aby se ti lépe usínal.
6: No a kdo bude vyprávět pohádky mému příteli?
5: My jsme zásadové. Buď jeden, nebo druhý.
6: No tak on už se pan Urgos nějak obejde, že?
4: Je, máš pěknou peněženku.
3: Vyšívanou. Hmm? Prima umí prima vyšívat.
5: Sekunda, nutně potřebuje nové náušnice. A kdybys viděl Terciny boty? A co teprve Kvarta?
4: No, tolik miluji rybolov a vůbec lov. A vůbec nemám podběrák.
5: Víš, že na sebe vůbec nemyslím, ačkoliv už 2 roky nemám nové prádlo. Ale sexta...
4: Co sexta? Sexta je z nás nejcudnější a nejskromnější. Nepotřebuje vůbec nic, ani šaty nechce. Nejraději chodí nahá. Ale co spotřebuje voňavky? Taky by potřebovala nové brýle, už si oči vykoukala.
6: No, tak i kupte brýle. Je, já bych spal. Černé, ať nic nevidí a nekazí si zrak. Dám vám peníze. Je, já bych spal. Dám vám hodně peněz. No a co se ptý má Oktáva?
5: A ty jen čtou, knihy, knihy, knihy. Ty by potřebovali...
6: Co, knihovnu?
3: Ale ne, kombine.
6: Je, to mě dojímá.
4: Holky, už spí. Holky, jde se o Oktávu.

0: No, lepé dívky, to jsou mravy, že se nestydíte nechat hosta samotného.
1: Kuku, kuku. Už jsme tady. Do re mi fa sol la si toto.
2: Odpust, že jsme tě nechali čekat.
0: Ano.
2: Museli jsme se trochu připravit.
1: Jak ti sluší pyžama?
0: No, kvartičko, pojď, pusoď se tady vedle mě. Dám ti pusu. Moc se mi líbíš.
1: Říkej mi fá, bubáčku.
3: Do, přines panu Urgovi trepky. Vyšívané.
0: Oktávičko, pojď sem ke mně na druhou stranu. Nebude mému příteli smutno, když se ho nechali o samotě?
2: My jsme zásadové. Aha. Buď jeden nebo druhý.
0: Pantagruel, si rád pospí.
1: Poslyš, tvůj přítel je bohatý, že? A co ty?
0: Já jaksi asi ani ne, ale mám všechno, co potřebuju.
2: Kdybys věděl, co všechno potřebujeme my. Dům je na spadnutí.
1: Kape nám na věž.
3: Do sklepa teče, zdi se potí, podlaha vrže.
0: Ale vždyť váš dům vypadá jako nový.
3: To je zdání. Ve skříních máme vodu. Okenice nedovírají, dveře se neotvírají.
1: A na půdě, kdybys věděl, co je na půdě.
0: Průval.
1: Ani ten ne.
2: Půda je tak v špatném stavu, že

0: I tvoje mi je lito.
1: A korouhvička.
0: Co korouhvička?
1: To je tak rezavá, že se točí hned na jednu, hned na druhou stranu.
0: Opravdu? Víte co? Řeknu svému příteli a ten vám pomůže.
2: Díky, děvčata, pohyb, trepky, fajfku, nočník, mandolínu, no tak jdem.
0: Moc se mi u vás líbí.
3: Holky, už spí.
2: To byla zase třina.
4: Je krásné ráno. To byla noc. Tak co? Jak ses vyspal, pan Urgu?
0: No, skvěle.
4: Jo.
0: Do růžova. A to ticho.
3: Dobrý den, pánové.
4: Dobrý.
3: I dosok snídaní. Oktávička udělala program na celý den.
5: Po snídaní si půjdeme do zátoky zaveslovat. Pak budeme poslouchat hudbu. Po obědě budeme hrát tenis. Po tenise k vodotrysku. Po vodotrysku na ňáku. Potom svačina, po svačině noviny.
3: A pak si zaspíváme.
6: A nemohl bych místo veslování koně? Já bych se rád projel, ale sám.
0: Já bych též rád sám.
2: Koně nemáme. A slovo sám tu neznáme.
7: Proč a kam bys jezdil sám, když jsme tu pro vás my?
8: Pořád vám budeme dělat pomyšlení. Co pak se vám to nelíbí?
4: Líbí. Jste moc hodné, jste, ale...
7: Jaké pak ale? U vodotrysku je veselo. Voda tam stříká nahoru, pak zase padá dolů, pak zase nahoru,
0: nahoru, dolů, ale já bych radši...
7: Strudl, k obědu bude strudl.
4: Je strudl, já rád, ale...
2: Tercie umí opravdu prvotřídně vařit.
0: No, ať si, ale já bych...
2: Jde se veslovat.
4: Ale já...
2: Máme vás moc rádi, ale žádné, ale...
4: No tak my tedy na to jezero půjdeme, když jinak nedáte, ale...
2: No tak holky, jdeme se připravit, za chvíli nás to...
9: Nebude to trochu otrava, pan Urgu? Lodičky, vodotrysk, nákup, zpěv, tanec...
0: Bude to otrava... Ty lepé dívky, to je přímo vražda. Ale co dělat, když jsou tak hodné? Večer se mi tak věnovali.
4: Cože, tobě taky? Já myslel, že jenom mě.
0: No já taky myslel, že jenom mě. Nejsou nějaké obojaky?
9: Lodičky, vodotrysk.
0: Zpěv, to bude zpěv, krákání.
9: Řev.
0: Tanec, trlování, lodičky, štrůdl, brr. Asi se ženit nebudu.
9: Měli bychom vzít roha.
0: Voda.
9: Víš co, pan Urku?
0: Co?
9: Voda.
0: No ale ve vodě se člověk může namočit.
4: Případně potopit.
2: Tak už jsme tady. Pánové, no prosím, šup to presto, nastupte si do lodičky, zajdeme kousek na moře. A co kdybychom se omočili?
5: Jú, zaplaveme si.
6: No to je nápad. Jen se hezky vykoupejte.
0: A my se zatím postaráme o loďku.
5: Dobře, ale děvčata, nevzdalujte se od loďky.
2: Máš tu peněženku?
3: Jo, mám.
9: A teď rychle pryč.
6: Ujeli jsme jim a je to v suchu, pan Urgu.
0: V suchu, ta zubatá oktáva nám prokousla loďku. Podívej se, už mi vlhnou tkaničky.
4: No jo, ty nám asi nadávají, co? Ty nám nadávají, ale my se za chvíli potopíme.
0: To běda, co my? My tu zahyneme, utoneme, ztroskotáme a já se ani neožením. Taková smůla.
4: A mlha? Mlha. Mlha. Mlha.
9: Slyšíš to?
0: Co?
9: To slyšíš?
0: Neslyším.
9: No tak poslouchej.
0: Poslouchej.
4: Nic neslyšíš?
9: Jo, no, to, no.
0: Co je to? Ryba nebo rak?
4: Ne. Je, už to vidím, je to rybář.
10: Hej! Kde jste se tu vzali, ubožáci? A že jste tak mokří?
11: A jaký bychom měli podle vás být, když nám teče do bod a do loďky?
9: Uklidni se, panurku.
10: Milí rybáři, plujeme po moři už dlouho, protože
9: nám ve vodě zmizely naše...
0: Ale, tak to nebylo, plete se ti paměť. My jsme zmizeli jim.
10: A komu že to?
0: No takový, myslím, že to byli piráti. Jedna byla zubatá.
10: Cože?
0: Nechtěl jsem říct, že zubatá si chtěla pro nás přijít.
10: Ha, mluvíte z cesty. Máte asi horečku. Vezmu vás k sobě. Žena vám připraví suché ponožky a večeři a zůstanete u nás tak dlouho, jak budete chtít. Pokud ovšem nejste nějací lumpové.
9: Lumpové.
0: Kde pak tomu máme daleko?
4: Nejsme lumpové, ale mezi námi. I kdybychom byli, stejně bychom ti to asi neřekli.
10: To nevadí. Moudří delfíny mi řeknou ovšem pravdu.
0: Ty vlastníš moudré delfíny? Jsem s nimi. Pan Tagrieli, já se jich zeptám.
10: Ne. Delfínů se můžete ptát jenom jednou za měsíc, a to za úplňku.
0: A kdy bude ten úplněk?
10: No, máte štěstí, zítra.
0: No to počkáme, to není tak dlouho.
4: Ty poslouchej, a nemáte tady něco k jídlu?
10: No.
4: Ve vší počestnosti.
10: Ano, samozřejmě tady u nás to je.
0: Co?
10: Naše země je velmi bohatá. Když si tu stával dokonce i maják. Můj dědeček ho obsluhoval. Byl totiž pirátem, takže si něco přece jenom našetřil. Ale měl hroznou smrt. Ano, snědl vám pytel zlaťáku.
0: No.
10: Ano, vsadil se o to s jedním kuchařem. Můj otec, když viděl jeho strašidelný konec, bylo mu tehdy 5 let,
0: jo.
10: Rozhodl se, že bude žít právě opačně.
0: Jak opačně?
10: Byl to moudrý člověk a proto jsem do zátoky za ním připluli také moudří delfíni. Otec s nimi často hovořil a já jsem se to naučil od něho. Maják už nemáme, zbourali nám ho sousedi, aby mohli dědit po stroskotancích. No a když se nikoho nedočkali, odstěhovali se do Evropy. Odtamtud byl i můj dědeček.
4: No, a na zuby něco nebylo?
0: No to je úžasné.
10: No jistě, on dědeček totiž...
0: Ne, já nemyslím dědečka, já myslím tamhle tu ženu na břehu před domem.
10: Oh, to nic, to je moje žena.
0: To je tvoje
10: ano, žena. Víď, ženo!
4: Milá paní, váš muž nám zachránil život, ale...
12: Já vím, rád povídá.
10: No.
12: A vy máte hlad, že?
4: No.
12: Nesmíte se na něj zlobit, on už je takový. To má od toho, jak pořád hovoří s delfínem.
10: Ano.
12: Nebo se mnou. Ale já tu povídám a večeře je na stole.
4: Dobrá paní.
0: Krásná paní.
12: Můj muž rád lidem pomáhá.
10: No, rád.
12: Vyprávěl vám už tu historku o dědečkovi?
10: No, jistě, hnedka na začátku.
12: Tím vždycky začíná. Ale je to moc hodný člověk. Žijeme tady už 10 let.
4: No. Cože, 10 let a na takové samotě? A po společnosti se vám nezasteskne, co?
12: Ani ne. Má tu mne a já jeho. A pak jsou tu delfíni. Rozmlouvají ovšem jenom s manželem.
4: Ano, tak. To jsme už taky slyšeli.
12: Promiňte, někdy se stává, že si s manželem lezeme na nervy,
10: no, ale
12: to víte, 10 let společného života.
10: To
12: ale za to se snažím dobře vařit,
4: jo.
12: Aby byli trosečníci spokojení.
4: No ne, teda víte, já bych nikdy nevěřil, že po takovém neštěstí na moři...
10: Jak vůbec... vás hodili do vody piráti.
12: Oh, vás hodili do... Ubožáci.
4: No, hodili, no tak trošku jsme jim taky něco udělali, my jo. Zase, ale za to jsme se divně utopili. Proč pořád mlčíš, panurku?
0: Asi jsem se zamiloval.
4: Pst,
0: co?
12: Kdo z nás se někdy nezamiloval? No. Na tom přece nic není.
0: No jo, ale já jsem se zamiloval právě teď.
10: Ale...
0: Au, nekopej mě, pan Tagrieli.
4: Můj přítel velice miluje zvířátka. Představte si, já kolikrát...
12: Jste dosud svobodný, pane.
0: Ano, ano.
12: Není to škoda pro nějakou ženu.
0: Je pro vás...
4: Ale no tak nemluv tak zmateně. Promiňte, já si velmi unaven. Potřebovali bychom...
12: Samozřejmě. Muži, doprovoď ano. toho hodného pána do pokoje.
10: Ano.
12: A toho unaveného pána si vezmu na starost já.
10: S radostí, milá ženo.
4: Panu Rugu, nechceš jít se mnou?
0: Ne, paní se o mě postará.
4: Jedině moudří delfíni vědí, co se stane.
0: Díky, krásná paní, že jste se jich zbavila.
12: Nikoho jsem se nezbavila.
0: Já vím. Pochopila jste, že jde o lásku na první pohled.
12: Něco jsem pochopila, něco ne.
0: A váš muž, ten trouba, řekl s radostí, milá ženo, to se mi líbí.
12: Můj muž není trouba, ale pravda je, že jsem ho poslala pryč a vašeho daleko moudřejšího přítele taky.
0: Krásná paní, není to strašný život tady o samotě stále se stejným mužem.
12: Mně se tu líbí.
0: Já mám zvědavou ručičku.
12: Kam ta ručička?
0: Nejde do teplíčka.
12: Nesahejte mi na nohu.
0: Krásná paní, není to nuda pořád lovit ryby nebo trosečníky nebo mluvit s delfíny?
12: Dejte tu ruku pryč. Jeden soused ze sousedního ostrova o svou přišel, když nám boural maják. Já mu to nepřeju, ale neměl jí tam strkat.
0: Nedejte pokoj s majákem, když jsem tu já. Máme tak málo času.
12: Jo, tady je času vždycky dostatek. Víte, proč jsem poslala pryč svého muže a vašeho přítele?
0: Ne. Tuším to. Proč?
12: Pro tohle.
0: Au.
12: Abyste mi nesahal na nohu.
0: Vy tak hezky žertujete.
12: Ani trochu.
0: Au.
12: Abyste si vážil mého manžela a au. Abyste si to zapamatoval. Tři věci se vždycky líp pamatují než jedna nebo dvě.
0: Au, vy jste ideální žena. Hned bych si vás vzal za ženu.
12: Pozdě bycha honiti, jak říkal jeden velmi starý, moudrý delfín.
4: Tedy já vám řeknu, to je překrásné bydlení. Krásná vyhlídka na moře a široká ano. postel, to je moje. Ano. Co vy dva, že jste tak nápadně potichu?
12: Pan Panurgos je unaven. Až mu opuchla tvář.
10: No a ta druhá taky.
12: Z přílišné námahy.
4: Tak někdy je lepší méně se namáhat a více přemýšlet.
10: Jste moudrý, pane. Rozuměl byste si s mými delfíny.
4: Jenže já pro ně nemám žádnou otázku.
10: Což znamená, že jste zralý pro odpověď. Proč neporadíte svému příteli?
4: Rada kamaráda, žádná rada.
10: Oh.
4: Panurgos má rád, hodně žen... A hodně rád.
10: Ale...
4: Je to takový, jak se teďka říká, renesanční člověk. Chce žít a užívat až do úplného vyžití.
10: Žádný strach, pane, mý delfíni si s ním budou vědět rady. Odnesu vás nahoru, pane Panurgu. Ano, hop na záda. Ano, jen hop na záda.
0: Úplně ideální žena.
13: No a co bylo dál? Jo, následující noci jsme vypluli do zátoky moudrých delfínů. Pobřežní skály se tyčily jako vysoké sloupy pokryté stříbrným prachem. Moře se vlnilo jako zelený trávník a nebe, ale to už básním. Prostě nebe bylo modré jako v pravé poledne.
10: Podívejte.
12: Co?
10: No, dívejte se tamhle.
12: No, koukám.
10: Tamhle se brzy vynoří Sokrates. Mluví rád první a poslední.
4: To je on? Pěkný kousek.
10: Ano, kus co kousek. A za ním vidíte delfína z Delf. A tomu malému tamhle, jak no, se takhle
4: jo,
10: tak tomu říkáme elf.
4: Elf?
10: Elf, ten se teprve učí. Elfy.
4: Jak skáče, krásně.
10: Skáče, mluví, ale delfín z Delf je nesmírně moudrý. Na hřbetě má trojnožku, bez ní totiž nepromluví a nepromluví.
4: No, vypadá zamračeně. Asi nám neřekne nic dobrého.
10: Kdepak, on jenom čeká něco dobrého. Je nejen moudrý, ale i mlsný. A? Hele, hop,
4: jak skočí.
10: A vpravo za ním, díváte se? Ano, tam se vynořil delfín František. Slyšíte ho? Je odborník na manželské a nemanželské vztahy.
0: No to je mimochodem můj problém, oženit se či neoženit.
14: Právně. Otázka byla položena mimochodem. Jen mimochodem položené otázky jsou podstatné.
10: Tak to promluvil sám Sokrates.
14: Prosím, nepřerušujte mě, když vedu rozhovor.
10: Pardon, pardon.
14: Jen mimochodem položené otázky.
10: Je ovšem otázka, je-li správné, že otázka byla položena, jestli neměla být posazena. No, delfín z delf míní, že moudré jen to, co sedí jako on na trojnožce. No. Urazil se a potopil se. Teď František.
15: Jako odborník vám pravím, že nejde o trojnožku. Co v manželství s trojnožkou? Dávám přednost trojúhelníku.
0: Jakému trojúhelníku?
15: Nerovnoramenému. Základnou je manželka, domácí přítel je kratší, ale vzestupné rameno a manžel rameno delší, ale sestupné.
0: Proč sestupné?
15: No, s manželem to jde vždycky z kopce.
10: No, to nechci slyšet, co řekne Sokrates.
14: Já naprosto nesouhlasím.
10: To říkal.
14: Všechno je relativní. Co je nahoře a co je dole? Záleží na tom, z které strany se na to díváme.
0: My se, prosím, a jiné trojúhelníky neexistují.
15: Ale ovšem, jak pak by ne. Tak například velmi oblíbený je trojúhelník, němž základnu tvoří manžel, vzestupné rameno přítelkyně a sestupné rameno manželka.
0: No to už vypadá lépe. Ale to by ta dvě ramena se mohla spolu poprat. Mistře Sokrate, nešlo by to vůbec bez trojúhelníku?
14: Ale samozřejmě, že šlo. Pan kolega je posedlý vztahy mimo manželskými, proto vidí všechno trojúhelníkovitě. Ale pro správné manželství docela postačí strany dvě. Jako já a moje milá Xantipa.
15: Mistře, co pak to máte pod okem? Tady, není to modřina?
14: Kde jaká modřina?
15: Tady.
14: Ale Františku, co to vidíte? Tady. Jo, tady.
10: Tady, no jo, ano.
14: Už si ani nespomínám. Aha, už si vzpomínám. To jsme s Xantipou společně řešili jednu otázku. No.
15: Tak vidíte, jak vypadá manželství bez trojúhelníků.
14: Pochybujte, ale nenechte se zvyklat pochybnostmi. Já například...
16: Dědečku, Sokrate. Co pak je? Jak Xantipa tě volá.
14: Ale...
16: A drží v ruce smetan.
14: Hleďme, náš roztomlý delfík
10: elfík.
14: Babička se zlobí, říkáš?
16: Nezlobí, jenom říkáš, že už tě má dost.
14: Ale elfíku...
16: A můžu se tě vzít, dědečku, k sobě, když už tě má babička
14: dost? No jo, jsi hodný, elfíku. No tak vidíte, pane, vždycky se najde východisko. Tak... Jedem, elfíku.
15: Elfíku, tu máš rybku, hop.
16: Jú, a dostanu taky balónek.
15: Tu máš balónek, hop.
16: Jú, ten je krásný.
14: Vlez mi na záda, vlez mi na záda a budem dělat legraci.
10: Tak, no a takhle to vždycky končí, když mezi ně přijde elfík. Je po diskuzi.
0: Mistře Sokrate, co můj problém? Co moje otázka?
17: Ty jsi pořád ještě nic nepochopil, panurku. No, tak pak ti není pomoci. Ale mně to stačí. Já chci domů.
0: Domů.
17: Ovšem, když člověk zase dlouho sedí na jednom místě...
0: Udělají se mu na kalhotách mozoly...
17: A už zase kouká po nějakém dobrodružství. Ale to předbíhám. Teď se určitě strašně těším domů. Hnedka ráno vyrazíme.
18: Děkujeme ti, ryba.

0: To byla cesta.
1: Co myslíš, Pantagrieli? Mám se oženit? Nebo se nemám?
2: Už zase začínáš. Samozřejmě by ses měl oženit. Nedobře člověku samotnému.
1: No, to je pravda. Ale co když se špatně ožením?
2: Chceš-li vyloučit možnost, že se špatně ožení?
1: No, co?
2: Stačí, když se dobře pověsíš.
1: To je ale blbej fór.

0: A oženil se dědečku.
1: Ale kde pak? Tak dlouho jsem mu hledal nevěstu, až jsem se nakonec oženil sám. To byla tvoje babička, prima ženská, už to má chudák za sebou.
0: Ale co pan Panurgos?
1: Ten? Jestli ještě žije, už 14 let jsem ho neviděl, asi ještě hledá odpověď na tu otázku, která vlastně vůbec není otázkou, ale tomu ty ještě nemůžeš rozumět, chlapče.
0: Je, dědo, já jsem zapomněl, že ti přišel dopis.
1: Dopis?
0: No.
1: Jaký dopis? Ukáž.
0: Tady ho máš.
1: No to by mě zajímalo, kdo mi může psát. Takový veliký dopis. Ale to je přece od Panurga.
2: Milý Pantagrieli, no. Ve jménu našeho dávného přátelství, dovol, abychom tě navštívili, já, moje žena a našich 14.
1: Podržte mě.
2: Našich 14 synů.
1: No ne, to je gól.
0: Gól, 14 synů. A to je měl všechny najednou? To je jako u králíku.
1: Ale no tak, no tak.
0: A vůbec, dědečku, jak vlastně přicházejí děti na svět?
1: No, víš, to se musíš napřed oženit. A pak, ale proč ti to povídám? Nejsi ty nějak moc zvědavý?
0: Já jsem zvědavý a ty budeš brzo starý.
1: Takhle, na takové otázky a hlavně odpovědi máš ještě času dost.
0: Ale když já bych rád...
1: Nic, konec otázkám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Krajina minulosti, kterou na 32. schůzce Toulek českou minulostí procházíme, byla zatím ponořena do tmy pověstí. Jenomže ono už svítá, pomalu se rozednívá. Panoráma českých dějin se znenáhla nasvěcuje. Ocitli jsme se na prahu dějinného času, ale po obou stranách se rozkládá zvláštní pásmo optických klamů. Co jsme vyprávěli během minulých 9 schůzek, patří do období před historií a my si můžeme myslet, že nic nebo jenom něco málo z toho se odehrálo ve skutečnosti. To, co budeme vyprávět nyní, tak to do české historie určitě patří. Jméno Bořivoj otevírá posloupnost jediné české vládnoucí dynastie. Rodu, který v naší zemi panoval 4¼ století.
2: Bořivoj.
1: Je to vlastně jedno z nejstarších českých jmen. Vzhledem k tomu, že jména, která se vyskytují v legendách, jsou zaznamenána až v době kronikáře Kosmy.
2: Bořivoj aneb?
0: Bojující vojín, bojovník.
1: Bořiti znamenalo v jazyce našich předků nikoli bourati, ale bojovati, přemáhati.
2: To jméno se objevuje poprvé v kronice zvané Fultské anály.
1: Rok 872. Válka mezi Franky a Velkou Moravou.
2: Na straně Moravanů bojovali Čechové.
0: Zatímco na Moravě utrpěli Frankové porážku.
2: Byli v Čechách úspěšnější. Vojsko tam proniklo až k Vltavě, kde byla svedena bitva a v té Frankové zvítězili. Čechové se museli uchýlit do svých hradišť, na ty si Frankové už netroufli, takže aspoň poplenili zemi a pak odtáhli.
1: Jmenovitou pozornost kronikáře si získalo 5 českých vojvodů.
2: Frankové 5 vůdců, jejich jména jsou Zventislan, Vytislan, Heriman, Spojtimar, Mojslan, obrátili na útěk a mnohé zabili, mnohé pak v řece Valdaha potopili, kteří pak nemohli uniknout, stáhli se do hradišť.
0: Připomeňme si, jak tato jména po Francku zkomolená znějí po našem.
2: Svatoslav, Vytislav, Heriman, Spytimír, Mojslav.
1: A ta řeka Valdaha?
0: To je Vltava.
1: Všechny rukopisy uvádějí výslovně jenom 5 duces, tedy vojevůdců, i ten vůbec nejstarší. Napočítal jich 5, ale jmen má 6. To 6. zní
2: Gorivej,
1: neboli
2: Bořivoj.
1: Co s tím, že by kronikář neuměl počítat?
0: František Palacký byl přesvědčen, že Čechy byly odedávna jednotné pod nadvládou Přemyslovců. Domníval se, že těch 5 vojvodů sice opravdu svedlo bitvu a autor análu správně zaznamenal jejich jména.
2: Zároveň však věděl, že jejich vrchním vládcem byl Bořivoj. A proto si to jméno poznamenal na okraj svého autorského exempláře. Jeden z opisovačů považoval tuto poznámku za součást textu a když text opisoval, tak ji prostě připojil.
1: No, anebo z toho věčného opisování byl už natolik ucabrtán, že mu bylo dočista jedno, co opisuje a obsal všecko i s chlupama.
0: Já bych to vyjádřila raději spisovněji.
1: To bude lepší.
0: Unaven obsal i to, co ostatní vynechali.
1: Tak, správně.
2: Úplně stejný omyl se přihodil Kosmovi, když napsal, že na Libici byli zabiti 4 bratři Vojtěchovi, přičemž o kousek dál jich vyjmenoval 5.
0: Další hypotézy se domnívají, že se bojovalo ve středních Čechách a že Bořivoj tam roku 872 prostě nevládl, takže původní špatný údaj byl dodatečně opraven.
2: A ještě jedna možnost. Franská výprava vlastní Čechy ovládané Bořivojem nezasáhla. Opisovač si to popletl, ale ten další to napravil.
0: A nebo taky, že těch 5 knížat, kteří se poprali z Franky, bylo z Lucka. A že Bořivojovo jméno k ním bylo připsáno proto, že si Bořivoj později Lučany podrobil.
2: A nebo, že toho roku 872 Bořivoj v Čechách prostě nebyl. že ho zrovna tehdy sesadili a vyhnali a jak už se stalo mezi kronikáři dobrým zvykem, tu a tam se dle společenské potřeby nějaké jméno zamlčelo, vyškrábalo, začernilo, případně nahradilo jiným.
1: A to neplatí pouze pro 9. století. Vůbec nejbohatší zkušenosti máme s touto metodou ve století 20.
0: Jak to skutečně bylo, to se nám asi nepodaří rozsoudit, ale u jednoho údaje bychom se pozastavit mohli.
2: Bořivoj byl sesazen.
1: Kým?
2: A vyhnán.
1: Kam? Ne, nebudeme předbíhat. Však on na to přijde čas.
0: Čtrnáctá kapitola Kosmovy kroniky české. Roku od narození páně 894.
1: První datovaný zápis v této kronice.
2: Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníže svaté víry.
1: První letopočet a první kiks.
0: Spisovně řečeno omyl.
1: Ovšem pořádný.
2: Roku 894 totiž Bořivoj už nežil.
1: Ano, muselo k tomu dojít už dřív, ale kdy?
0: Podle legendy o svaté Ludmile.
2: Svatá Ludmila byla Bořivojova manželka.
0: Došlo ke křtu obou knížecích manželů delší dobu po sňatku a provedl ho moravský arcibiskup Metoděj.
2: Metoděj ovšem mohl udělovat křest teprve po získání biskupského svěcení v roce 869 a samozřejmě v době, kdy byl na Moravě.
0: Byl tu dvakrát. Poprvé krátce.
2: Po roku 869, asi do roku 870.
0: A pak 11 let.
2: 875 až 885.
0: V tomto prvním případě ještě nebyli Bořivoj a Ludmila svoji.
2: Tato možnost tedy padá.
0: A jelikož křest byl zase až za dlouhou dobu po svatbě.
2: A ta se konala roku 874 nebo 875.
0: Tak se muselo křtít nejspíš před rokem 884.
2: Následujícího roku totiž Metoděj už umírá.
0: Kosmas se mohl přepsat. Zkrátka, omylem uvedl letopočet o 10 let mladší.
1: Jenomže tak jednoduchý zase ten detektivní problém není. On totiž podezřele souvisí s tím, jak se Čechy, zatím rozdrobené na malá knížectví, pomaloučku, ale jistě sjednocovali.
3: Je otázka, jakým způsobem vlastně byl tento sjednocovací proces odstartován. Zase jedna z teorií říká, že vlastně velký podíl na to měla Velká Morava.
1: Do naší bořivojské detektivky vstupuje historik z brněnské Masarykovy.

0: se říci, velmi rapidně dále. Přibývá tam území Slezské, pokračuje až na, do Malopolska, na území kmene Vyslanů, to znamená na dnešní Krakovsko, Slovensko, někdy se uvažuje, že i východní Slovensko, Potisí, Panonie, to máme doloženo i písemnými prameny. Také na jihu původní hranice Moravy vlastně sahala až k Dunaji. Na západě, tady v tomto prostoru, až někam do Pokampí, kde se střetává už s tou bavorskou kolonizací v té východní bavorské Marce, která proniká zase směrem na západ. To znamená, bylo to obrovské teritorium a k němu patřili i Čechy. Ty Čechy, vlastně celá ta česká kotlina byla Svatoplukem připojena k Velké Moravě a vlastně jako takový správce celé této oblasti byl podle této hypotézy vybrán právě Bořivoj jako vlastně jeden z těch místních knížat, který vlastně tím Svatoplukem byl povýšen, stal se první mezi těmi ostatními knížaty a tím vlastně byl nastartován celý ten proces.
1: V době, kdy panoval Bořivoj, tak už jistá, a to dost velká část Čech, sjednocená byla.
2: Dost velká část, to souhlasí, ale necelá.
1: Ano, byla tu východní polovina země, Charvátská.
3: Později se jí říkalo Slavníkovská.
1: A ta se rozhodně z pravomoci Přemyslovců vymykala. Na tu nemohli. Nejméně jedno století ještě ne.
3: A uprostřed Čech, na Kolínsku, si udržoval relativní samostatnost kmen, kterému z dobře opevněného Kouřímského hradiště vládli neznámí velmožové.
1: Obyvateli tohoto nepříliš rozlehlého kraje byli Zličané.
2: Faktická poznámka opravdu? A zmocnili se nakonec z lidského území Přemyslovci nebo Slavníkovci?
1: Zase je to mlha času, která znemožňuje odpovědět. Jisté jenom je, že v polovině 10. století brány zdánlivě nedobytné Kouřimi padnou. Hradisko vyhoří.
2: A ještě jeden státeček, samozřejmě státeček v uvozovkách, nás bude zajímat. Mělník, hrad Pšov, tak ten má s Bořivojem hodně společného.
1: Zesnul Hostivít a stal se vládcem Bořivoj. V tom čase Svatopluk vládl na Moravě. Bořivoj mu sloužil. Právě jím byl strašně pokálen. Přijel na dvůr za králem a když pojíst měli spolu, král ho nepřipustil k stolu. Řka, ať pohan usedne si jak hovado na zem se psy, neboť prý mu chybí víra, neboť ušatého víra vzývá místo stvořitele. Křesťanskou čest nemá v těle. Bořivoj hned zrudl silně a když bylo po hostině, žádal, aby pokřtil jej arcibiskup Metoděj. Rusín, který v zemi vší po Slovansku sloužil mši. Tak byl svědkem velehrad, jak Metoděj zářivý kříž pozved a při křtu klad naší Bořivoje dlaně. A bylo to léta páně 894, od kterého do Čech se pak šíří křesťanství, jak každý ví.
2: Jeden lapsus se opíše a další se ještě přičiní, jak nás o tom právě přesvědčil Dalimil.
3: Metoděj samozřejmě nebyl žádný Rusín, ale Řek ze Soluně. A staré prameny místo křtu vůbec neuvádějí.
4: Co podle vás mohlo vést Svatopluka k té volbě, že si vybral Bořivoje? Vybral si předáka nejsilnějšího kmene sídlícího na území Čech nebo nejobratnějšího? Co ho tak asi mohlo? Já vím, je to hypotéza, je to spekulace, ale co ho k tomu vedlo?
0: My víme o tom velmi málo samozřejmě. Předmětem různých kombinací je i otázka Bořivojova křtu. Kdy tento křest proběhl, poněvadž víme z pramenů, že byl tedy původně pohán a že vlastně teprve někdy v letech 882 až 884, kdy si Svatopluk podmaňuje Čechy, tak zároveň ten Bořivoj přijal křesťanství s, jaksi s rukou arcibiskupa Metoděje a zároveň tedy dostal kněze Kajcha, s kterým odešel zpět ještě na Levý Hradec a tam vlastně zakládá nejstarší český kostel nebo na území kmene Čechů nebo vůbec Čech.

0: nejstarší sakrální stavbu, která byla zasvěcena, což je typické, svatému Klimentu na Levém Hradci. Pozůstatky této sakrální stavby byly také odkryty při archeologickém výzkumu vlastně v lodi pozdějšího kostela, který tam dodnes stojí na Levém Hradci.
1: Po té převeliké změně Bořivoj se světcem stal a denně almužníkům dary dávat velí a přispívá hojně na kostely. Tak nastala pak i chvíle ta, kdy kostel svatého Klimenta v Hradišti byl Čechy zbudován a na Pražském hradě vedle bran...
2: Stop, v Praze ještě nejsme.
3: Metropole Čech.
1: Pořád ovšem pouze středních Čech.
3: Se totiž za knížete Bořivoje jmenovala...
1: Nikoli Hradiště, jak to plete Dalimil, ale...
3: Levý Hradec.
2: Jak vypadalo hlavní město Čech jménem Levý Hradec?
0: Bylo to dvojdílné hradisko, poměrně rozsáhlé, s valovým opevněním, tak jak je to známe i z té oblasti Velké Moravy, z těch ústředí, se zástavbou... Uvnitř tady tohoto hradiska byly tam odkryty některé velmi zajímavé objekty, zejména několika prostorové nebo dílné, už tedy obytné stavby, sruby, dřevěné konstrukce nebo kůlové konstrukce a mimo jiné i ten sakrální objekt, kostel nejstarší, vlastně, který v Čechách známe.
2: Kdybyste srovnal Levý Hradec, tedy českou metropoli, nazvíme to tak, třeba s některou metropolí moravskou, s některým Hradištěm, s některou pevností Velké Moravy, vypadaly by ty české stavby jako chudí příbuzní?
0: Ono těžko se to dá srovnávat na základě stavu výzkumu, protože samozřejmě třeba na tom Levém Hradci se prováděly sice odkryvy, ale nebyly to odkryvy tak rozsáhlé, jako třeba na těch velkomoravských centrech jihomoravských, to znamená zejména v Mikulčicích, eventuálně na té celé aglomeraci Uhersko-Hradišťské, Staré Město, Uherské Hradiště, Sady a tak dále. Lze konstatovat, že ty jihomoravské lokality v tomto období skutečně už se více blíží takovým protoměstským útvarům i svým urbanismem, zástavbou, nadzemními srubovými objekty, hustou zástavbou, že kde, zejména na tom předhradí v Mikulčicích, máme tyto doklady sakrální architekturou. Víme, že tedy v Mikulčicích je to více než 10 kostelů, že kdežto na tom Levém Hradci máme doklad pouze tedy kostela vlastně jediného.
2: Právě, a tam byly kamenné kostely na Velké Moravě.
0: Ano, jak v Mikulčicích, na tom Levém Hradci také to je kamenný kostel.
2: Ale jeden.
4: Ještě jedno jméno vstupuje do děje za Bořivojových časů.
1: Strojmír.
2: Proč opustil kníže Bořivoj Levý Hradec a vlastně postupoval, odstěhoval se proti proudu řeky Vltavy a padla mu zřejmě do oka ta pražská kotlina, toto S, které tam vytváří řeka Vltava. Proč? Proč zanechal fungující a zřejmě dobře vybudované hradisko, Hradiště na Levém Hradci?
0: Poté, co přijal křest, samozřejmě to nebyla tak jednoduchá záležitost v zemi, kde tedy přijalo křest řada velmožů už v předchozím období, ale nevíme,
2: zprávy, ano.
0: Nevíme, jestli to bylo zrovna z té oblasti Čechů, že ano. Českého, z té oblasti tedy centra Čech, nebo jestli to bylo z některých okrajových třeba oblasti západních Čech a podobně, pač to nám prameny neříkají. Takže v podstatě tady ten jeho přijetí křesťanství vyvolalo pohanskou reakci nebo reakci těch, kteří dosud setrvávali ve staré víře. Vypuklo povstání, Bořivoj byl vyhnán, uprchl na Moravu vlastně a teprve tam se mluví o Strojmírovi, který tedy měl nějakým způsobem právě v tomto období sehrát tu, dá se říct, roli proti křesťanské vlastně reakce.
4: Takže Strojmír, kde se tady vzal?
1: Zřejmě za pomoci bavorských houfů a svých stoupenců vypudil knížete, dosedl na knížecí stolec a zahájil vládu.
3: Možná, že to nebylo poprvé. že si to už jednou zkusil, není vyloučeno, že to byl vládce svého času řádně zvolený a kdo ví, třeba právě tohoto Strojmíra předtím vypudil Bořivoj.
1: Není vyloučeno, že Strojmír byl taky Přemyslovec. Mohl to být Bořivojův syn, bratr, bratranec, synovec.
3: Jak se na Bořivoje mohl Strojmír dívat?
4: Omlouváme se za to provokativní přirovnání, ale z jeho, tedy Strojmírova hlediska, to asi jiné nebylo.
3: Byl to pro něj kolaborant velkomoravských okupantů.
0: Bořivoj uprchl na Moravu a později se vrací opět do Čech. Možná, že právě toto je ten moment, kdy vlastně ten Svatopluk ho povyšuje na toho svého, dá se říci, správce celého tohoto území. No a v podstatě Bořivoj odchází potom právě, nebo neodchází, ale předpokládá se, že na tom návrší, kde stojí dnes Pražský hrad, tam bylo staré, prastaré vlastně shromažďovací místo celého kmene Čechů s tím kamenným stolcem, kde vlastně probíhala volba nového knížete, jeho nastolení na ten stolec, a toto místo, že bylo původně tedy jako v podstatě vyhrazeno pro celý kmen, pro jeho shromáždění, no a že Bořivoj odchází na toto místo, to opevňuje, tím vlastně si ten prastarý stolec knížecí uzurpuje pro sebe.
2: Přivlastňuje.
0: Zároveň zakládá při vstupu do tohoto areálu kostel Panny Marie, který byl také tedy archeologicky odkryt, je v dnešní tedy zástavbě Pražského hradu tento kostel. A právě tím, že opevňuje toto místo, že jaksi už není přístupné všem, tím dává najevo, že tedy jeho rod, přemyslovský rod, je ten, který v Čechách bude vládnout a vládne. Tam vlastně jsou počátky podle této hypotézy Pražského hradu.
4: Dá se předpokládat, že si to chtěl Strojmír u Svatopluka vyžehlit, možná probíral různé varianty uspořádání vztahu s Velkou Moravou.
1: Do tohoto nadějného úsilí však proskočila zpráva, že do Čech táhne moravské vojsko.
3: A ono tam táhnout muselo, jinak by Bořivoj neměl šanci na návrat.
4: Autor legendy jménem Kristián o situaci na Strojmírově straně píše.
1: Domluvili se, že vykročíce ze sídelního hradu, z Prahy totiž, na sněmovním poli se budou raditi, co by bylo činiti.
4: Moc toho nenaradili. Bořivoj byl tady, zpátky, s hrozivou velkomoravskou silou za zády.
1: Strojmír neměl na vybranou. Buď padl v boji, nebo byl zajat a popraven, anebo se mu podařilo uprchnout do Bavor, kde asi zanedlouho zemřel.
3: Ti, kdo se ho přidrželi, nedopadli o nic líp.
4: Ano, sekery, rozžhavené kleště a jiné nástroje tehdejší politické argumentace pracovali zcela jistě důrazně a přes čas.
1: Bylo nutné jednou provždy zahnat chuť všem, kdo by si podobné dobrodružství chtěli někdy zopakovat. Kníže odňal Pražanům správu tržiště a knížecí stolec, symbol kmenové nezávislosti, se stal součástí jeho hradu. Buď toho tam přemístil, nebo ho tím hradem obestavil.
0: V poslední době se objevily některé nové hypotézy, že tam mohlo být i starší osídlení, dokonce i některé nálezy, jakože jsou starší. Ovšem jsou to nálezy víceméně ojedinělé, což v podstatě jaksi nevyvrací to, co dosud známe, protože vzhledem k tomu, že to bylo tedy místo, kde se shromažďoval ten český kmen, kde se konaly určitá shromáždění, volební, nastolení toho nového knížete a tak dále. I tedy byl spojen s určitými kultovními praktikami, známe na tom Pražském hradě na místo na Žiži, které se uvádí, že kde mohl probíhat nějaký ještě starý pohanský kult. To znamená, že s tím může být spojeny i některé celkem ojedinělé archeologické nálezy, které by poukazovaly do toho staršího období, než je ten konec 9. století. Jinak pokud je to místo na Žiži, tak se předpokládá, že to bylo někde tam, kde je obelisk, že na nádvoří Pražského hradu, a pokud je o ten kamenný stolec, že ten mohl stát někde v prostoru dnešního Parléřova závěru svatovické katedrály, nebo v tom prostoru mezi klášterem svatého Jiří na tom Jiřském náměstí, že, a mezi závěrem Parléřovým.
1: Z Celá pražská kotlina byla v té době posetá množstvím malých vesniček a samot.
3: Už před rokem 700 se osídlení soustředilo v místech dnešního Malostranského náměstí, to znamená Podhradčanský ostroh.
1: Nahoře na kopci, tam, kde je dnes Loretánské náměstí, tam byl rozlehlý pohanský hřbitov. Archeologové tam objevili přes 1000 koster, spoustu různých posmrtných darů, jakési ohňové obětiště se silnou vrstvou popela.
3: Je vůbec zajímavé, že v těch nejstarších dobách sídlili naši slovanští předkové na levém břehu. Nálezy z pravého břehu, tedy z dnešního Starého a Nového Města, buď to chybějí vůbec, anebo byly objeveny daleko od vody.
1: Vysvětlení je jednoduché. Hradčanská strana Prahy měla pro osídlení výhodnější polohu. Byla prosluněná, chráněná před větry, terén se tady dostatečně zvedal nad hladinu řeky.
3: Zatímco pravý břeh, to byla tenkrát bažinatá krajina záplav.
1: Každoročně se tudy hrnuly velké jarní vody. A to přes neexistující staroměstské náměstí, stejně jako přes neexistující Národní divadlo. Úroveň terénu tam ležela o 4 až 5 metrů níž než dnes.

0: snad ani jednou událostí, ani jedním faktem ze života prvního historického českého knížete si nemůžeme být jisti.
1: Ani tím nejzákladnějším, narozením, smrtí, délkou života.
2: Ve 14 rukopisech z doby jenom o málo pozdější se tvrdí, že se dožil 36 let.
1: 12 jich má za to, že 37.
2: Dva uvádějí asi omylem 38.
1: A jeden mu dopřál jenom 35 roku.
0: To je tedy průměr 36.
2: V době svého sňatku s Ludmilou mohl mít Bořivoj nejméně 17 a nejvíc 23 let.
1: V té době už několik let vládl. Sňatek měl tedy veliký politický význam.
2: Ludmila patřila do kmene Pšovanů a to byl kmen ve vztahu k Čechům konkurenční.
1: A je pochopitelné, že nevěsta byla právě z těchto důvodů provdána velmi mladá.
2: Asi ve 14, v 15 letech.
1: Ludmila mu porodila 2, ale možná, že i 6 dětí.
2: Ta dvě jména známe, Spytihněv a Vratislav. Oba se po otcově smrti vystřídali na knížecím stolci Přemyslovců.
0: V rámci programu zaměřeného na zkoumání kosterních pozůstatků českých panovníků zjistili antropolog dr. Emanuel Vlček a foniatr profesor Karel Sedláček.
2: Ve stavbě zvukovodu knížete Bořivoje existuje velice vzácná odchylka. Anomálie.
1: V Uherském Hradišti archeologové zase objevili bohatý hrob s kostrou ženy, jejíž zevní zvukovod vykazoval naprosto stejný anomální tvar.
0: Náhoda?
2: Zrodila se opatrná, zatím nepotvrzená hypotéza, že by mohlo jít o sestru Bořivojovu.
1: A současně o první manželku velkomoravského knížete Svatopluka.
0: Zdá se to hodně odvážné?
2: Ještě odvážnější je myšlenka dát tento fakt do souvislosti s jistým honosným svatebním průvodem směřujícím na Moravu.
0: Ano, vzpomínáte si?
2: Dcera nějakého českého vojvody byla provdána do Velkomoravské říše. Svatební průvod přepadla ozbrojená družina Franků a ukořistila 644 koně.
0: Kolik?
2: 644.
0: Malá rodinná slavnost, tahle ta svatba.
2: Jenom pro nejbližší příbuzné.
0: Že by šlo o Bořivojovi příbuzné?
3: No já vám řeknu, pane docente, nebyla ta vláda knížete Bořivoje zrovna selánkou. On sám za svého života toho také dost zažil, že změnil víru. No tak to se v českých dějinách stávalo víckrát, ale on také musel prchat, což se taky stávalo víckrát i u českých knížat.
4: Samozřejmě doba to byla neurovnaná, tak jak ji aspoň známe z těch nemnoha písemných pramenů, kdy v různých análech, v různých dalších pramenech se dočteme, kdy asi probíhaly válečné výpravy, střetnutí. Zároveň se nám tady již nějakým způsobem ukazuje ten počátek sjednocovacího procesu, poněvadž on si bere za manželku Ludmilu, že později tedy svatou Ludmilu, babičku svatého Václava. Ten sňatek mohl být uzavřen někdy v letech 874-875, samozřejmě prosím nás, to jsou data rámcová, že kolem
3: velice toho plus minus, ano.
4: Roku, které vychází z různých zase dedukcí, to, co víme o tom, kdy asi teda mohla děvčata býti tedy sezdána, v jakém věku, to, co známe z pozdějších třeba etnografických paralel, že? Takže někdy v této době a ta Ludmila byla Pšovanka.
0: S kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského knížete Slavibora, první domácí světicí naší historie, se setkáme v příštím díle Toulek.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel si, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek po druhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Moto. Nevědí, že vyhledávají jen hon a nikoli kořist. Blaise Pascal.
1: Martin.
0: Martin umí, co neumím já. Zastavit kteroukoli ženu na kterékoli ulici. Musím říci, že za tu dlouhou dobu, co se s Martinem znám, jsem z této jeho schopnosti značně těžil, neboť nemám ženy o nic méně rád než on, ale nedostává se mi jeho střemhlavé drzosti. Zatímco naopak chybou Martinovou bývalo, že samo tak řečené zatýkání ženy stávalo se někdy pro něho samoučelnou virtuozitou, na níž velmi často přestával. Říkával proto ne bez jisté trpkosti, že se podobá útočníku, který nezištně nahrává jisté míče svému spoluhráči, jenž pak střílí laciné branky a sklízí lacinou slávu. V pondělí tohoto týdne odpoledne po práci jsem na něho čekal v kavárně na Václaváku, dívaje se přitom do tlusté německé knihy pojednávající o staré etruské kultuře. Trvalo to několik měsíců, než mi univerzitní knihovna zprostředkovala její vypůjčení z Německa. A když jsem ji onoho dne konečně dostal, odnášel jsem si ji sebou jako relikvii a byl jsem vlastně docela rád, že mě Martin nechává na sebe čekat a že mohu vytouženou knihou na kavárenském stolku listovat. Kdykoliv pomyslím na staré antické kultury, pojme mě stesk. Snad je to kromě jiného i teskná závist nad tou unile sladkou pomalostí tehdejší historie. Epocha staré egyptské kultury trvala několik tisíc let. Epocha řecké antiky skoro celé tisíciletí. V tomto směru napodobuje jednotlivý lidský život lidské dějiny. Zpočátku je ponořen do nehybné pomalosti, a teprve pak se zvolna a čím dál víc zrychluje. Martinovi bylo právě před 2 měsíci 40 let.
1: Příběh začíná.
0: Byl to on, kdo mi přerušil mé zamyšlení. Objevil se náhle ve skleněných dveřích kavárny a mířil ke mně, dělaje výrazné posunky a grimasy směrem k jednomu stolku, u něhož nad šálkem kávy čněla žena. Nepřestávaje se na ní dívat, přisedl ke mně a řekl: co tomu říkáš? Cítil jsem se zahanben. Byl jsem opravdu tak zahleděn do svého tlustospisu, že jsem si dívky všiml teprve teď. Musel jsem uznat, že je pěkná. A v téže chvíli napřímila dívka poprsí a zavolala na pána s černým motýlkem, že chce platit. Zaplať taky, rozkázal Martin. Už jsme si mysleli, že budeme muset za dívkou utíkat, ale naštěstí si ještě zdržela u šatny. Nechala si tam nákupní tašku a šatnářka ji musela chvíli odkud si lovit, než ji položila před dívku na pult. Dívka podala šatnářce pár desetníků a v té chvíli mi Martin vytrhl z rukou mou německou knihu. Dáme si to raději sem, řekl s bravurní samozřejmostí a vsouval knihu pečlivě do dívčiny tašky. Dívka se zatvářila udiveně, ale nevěděla, co má říci. V ruce se to špatně nese, řekl ještě Martin, a když dívka chtěla tašku sama nést, vynadal mi, že se neumím chovat. Slečna byla zdravotní sestra z venkovské nemocnice. Stavila se v Praze prý jen tak naskok a spěchala na Florenc na autobus. Stačil malý kus cesty k zastávce tramvaje, abychom si pověděli všechno podstatné a abychom se domluvili, že v sobotu přijedeme do B za touto roztomilou slečnou, která, jak Martin významně podotkl, bude mít jistě nějakou pěknou kolegyni. Tramvaj přijížděla. Podal jsem slečně tašku a ona z ní chtěla vytáhnout knihu, ale Martin tomu zabránil velkorysým gestem, že prý si pro ní v sobotu přijedeme, ať si v ní slečna zatím říká. Slečna se rozpačitě smála, tramvaj ji unášela a my jsme mávali. Co na plat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, octla se náhle v nejistých dálkách. Když se to tak vezme, bylo to dost mrzuté. Ale jakási střeštěnost mě přesto na pohotově zřízených křídlech šťastně přenášela. Martin okamžitě přemýšlel, jak se bude moci na sobotní odpoledne a noc vymluvit u své mladičké ženy, neboť je tomu vskutku tak. Má doma mladou ženu. A co hůř, miluje ji. A co ještě hůř, bojí se jí. A co ještě mnohem hůř, bojí se oni.
1: Úspěšná registráž.
0: Vypůjčil jsem si pro naši výpravu za malou úplatu pěkný Fiat a v sobotu ve 2 hodiny předjel jsem před Martinův byt. Martin už čekal a vyjeli jsme. Byl červenec a strašné vedro. Chtěli jsme být v B co nejdříve, ale když jsme viděli v jedné vesnici, kterou jsme projížděli 2 mladíky jen v trenkách a s výmluvně mokrými vlasy, zastavil jsem auto. Rybník byl opravdu nedaleko, 5 kroků odtud za humny. Neumím už spát, jako jsem kdysi uměl. Poslední noc jsem se převaloval kvůli buchví jakým starostem až do 3 hodin. Potřeboval jsem osvěžení. Martin byl také pro. Převlékli jsme se do plavek a skočili do vody. Ponořil jsem se pod vodu a plaval rychle k 2. břehu. Za to Martin se jen tak namočil, opláchl a zase vylezl. Když jsem se proplaval a vrátil se zase na břeh, spatřil jsem ho ve stavu upřeného zaujetí. Na břehu vřískal ho vděcek, kde si opodál si hrála s míčem místní mládež, ale Martin se upíral k statné postavičce děvčete, které stalo asi 15 metrů od nás, zády k nám a celkem bez pohnutí pozorovalo vodu. Dívej se, řekl Martin. Dívám se. A co říkáš? Co bych měl říkat? Tomu ty nevíš, co bys měl říkat? Musíme počkat, až se otočí, mínil jsem. Vůbec nemusíme čekat, až se otočí. To, co mi ukazuje z této strany, mi docela stačí. No dobře, namítl jsem, ale nemáme bohužel čas s tím něco podnikat. Aspoň registrovat, řekl Martin a obrátil se k jakémusi chlapečkovi, který se opodál oblékal do trenek. Chlapečku, prosím tě, nevíš, jak se jmenuje tam ta holka? A ukázal na dívčinu, která v nějaké divné apatii setrvávala stále ve svém postoji.
2: Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No ta není odsáď, řekl chlapeček.
0: Martin se obrátil na holčičku, asi 12letou, která se slunila hned vedle. Holčičko, nevíš, kdo je tamta holka, co stojí na břehu?
3: Holčička se poslušně vstyčila. Tamta?
0: Jo, tamta.
2: No to je Manka.
0: Manka? A jak dál?
2: Manka pánku, z Traplic.
0: A dívka stála pořád nad vodou zády k nám. Teď se sehnula pro koupací čepici a když se zase napřímila, nasazujíc si ji na vlasy, byl už Martin u mne a řekl, je to nějaká Manka pánku z Traplic. Můžeme jet. Byl zcela uklidněn, spokojen a nemyslel už zřejmě než na další cestu.
1: Trochu teorie.
0: Tomu říká Martin registráž. Vychází ze svých bohatých zkušeností, které ho dovedly k názoru, že není ani tak obtížné dívku svést, jako je obtížné, máme-li v tomto směru vysoké kvantitativní nároky, znát vždy dost dívek, jež jsme dosud nesvedli. Proto tvrdí, že je třeba stále, kdekoli a při každé příležitosti provádět širokou registráž. To je zapisovat si do zápisníku či do paměti jména žen, jež nás zaujaly a jež bychom mohli jednou kontaktovat. Kontaktáž, to je pak už vyšší stupeň činnosti a znamená, že s určitou ženou vejdeme ve styk, seznámíme se s ní, otevřeme si k ní přístup. Kdo se rád chlubně ohlíží zpět, klade důraz na jména žen pomilovaných, ale kdo se dívá vpřed, do budoucnosti, musí se starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Nad kontaktáží existuje totiž už jen jediný poslední stupeň činnosti a já rád podotýkám, abych se zavděčil Martinovi, že ti, kteří nejdou za ničím než za tímto posledním stupněm, jsou mizerní a primitivní mužové, kteří mi připomínají vesnické fotbalisty, hrnoucí se bezhlavě na branku soupeře a zapomínající, že ke gólu a mnoha dalším gólům nevede jen zbrklá chuť střílet, ale především důkladná a poctivá hra v poli. Myslíš, že se za ní do těch traplic někdy dostaneš? Zeptal jsem se Martina, když jsme zase jeli. Nikdo nemůže vědět, řekl Martin. Každopádně, řekl jsem zase já, den nám začíná šťastně.
1: Hra a nutnost.
0: Dorazili jsme k nemocnici v B ve výborné náladě. Bylo asi 3:30. Vyvolali jsme si naši sestru telefonem do vrátnice. Za chvíli přišla dolů v nemocniční čepici a v bílém plášti. Všiml jsem si, že zčervenala a považoval jsem to za dobré znamení. Martin se ujal pohotově slova a dívka nám oznámila, že jí v 7 skončí služba a že jí tedy v tu dobu máme čekat před nemocnicí. Se slečnou kolegyní jste již jednala? Zeptal se Martin a dívka kývla hlavou. Přijdeme 2. Dobře, řekl Martin, ale nemůžeme tady pana kolegu stavět před hotovou věc, kterou nezná. Tak dobře, řekla dívka, můžem se na ní podívat, Božena je na interně. Šli jsme pomalu přes nemocniční dvůr a já jsem nesměle řekl, jestli pak máte ještě tu tlustou knihu. Sestřička kývla hlavou, že prý ji má a dokonce tady v nemocnici. Spadl mi kámen ze srdce a postavil jsem si hlavu, že musíme jít nejdříve pro ni. Martinovi se ovšem zdálo nevhodné, že dávám tak nepokrytě přednost knize před ženou, jež mi má být předvedena, ale nemohl jsem si nijak pomoci. Přiznám se totiž, že jsem velice trpěl těch několik dnů, kdy byl spis o kultuře Etrusků mimo můj dohled. A byla to jen veliká sebekázeň, jestliže jsem to strpěl bez pohnutí brvy, nechtěje za žádných okolností pokazit hru, což je pro mě hodnota, kterou jsem se od mládí učil ctít a podřizovat jí veškeré své osobní zájmy. Mezitím, co jsem se dojatě shledával se svou knihou, pokračoval Martin v konverzaci se sestřičkou a dosáhl již toho, že dívka slíbila vypůjčit na večer od svého kolegy chatu u nedalekého hoterského rybníka. Byli jsme všichni na výsost spokojeni a dali jsme se tedy konečně přes nemocniční dvůr k malé zelené budově, kde byla interna. Proti nám šla právě nějaká sestra s lékařem. Ten lékař byl směšný dlouhán s odstávajícíma ušima, což mě upoutalo, tím spíš, že naše sestra do mne v té chvíli dloubla. Uchechtl jsem se. Když nás minuli, otočil se ke mně Martin. Teda, ty máš štěstí, kluku. Tak nádhernou slečnu si vůbec nezasloužíš. Styděl jsem se říci, že jsem se díval jen na dlouhána a vyslovil jsem tedy pochvalu. Nebylo v tom ode mne ostatně žádné pokrytectví. Věřím totiž Martinovu vkusu víc než svému, protože vím, že jeho vkus je podepřen mnohem větším zájmem než můj. Mám rád objektivitu a řád ve všem i ve věcech milování, a dám tedy víc na znalce než na diletanta. Někdo by mohl považovat za pokrytectví, nazývám-li se diletantem já, rozvedený muž, který právě teď vypráví o jedné ze svých,
2: a zřejmě nikterak výjimečných avantýr. A přece jsem diletant. Dalo by se říci, že si hraji na něco, co Martin žije. Někdy mám pocit, že celý můj polygamní život nevyplynul z ničeho jiného, než z napodobování ostatních mužů. Nepopírám, že jsem v tomto napodobování nenašel zalíbení. Ale nemohu se zbavit pocitu, že v té zálibě zůstává přesto cosi zcela svobodného, hravého a odvolatelného, co třeba charakterizuje návštěvy obrazáren nebo cizích krajin a co není nikterak podrobováno bezpodmínečnému imperativu, který jsem tušil za erotickým životem Martinovým. Právě přítomnost tohoto bezpodmínečného imperativu povyšovala v mých očích Martina. Jeho soud o ženě, zdálo se mi, vyslovuje jeho ústy sama příroda, sama nutnost.
1: Paprsek domova.
2: Když jsme se octli mimo nemocnici, zdůraznil Martin, že se nám všechno náramně daří, a pak připojil: ovšem večer si musíme pospíšit, chci být v 9 doma. Ustrnul jsem. V 9? To znamená v 8 odjet odtud. Ale pak jsme se měli docela zbytečně. Počítal jsem s tím, že máme volno celou noc. Proč bys chtěl plýtvat časem? Ale jaký to má smysl jezdit kvůli 1 hodině? Co chceš pořídit od 7 do 8? Všechno. Jak jsi všiml, obstaral jsem chatu, takže to může jít jak po másle. Bude záležet jen na tobě, aby si spočínal dostatečně rozhodně. A proč, prosím tě, musíš být v 9 doma? Slíbil jsem to Jiřince. Zvykla si hrát vždycky v sobotu před spaním žolíka. Pane bože, vzdychl jsem. Jiřinka měla zas včera nějaké nepříjemnosti v kanceláři. Tak jí mám brát i tu malou sobotní radost. To víš, je to nejlepší žena, jakou jsem kdy měl. Ostatně dodal, ty budeš taky rád, že budeš mít v Praze před sebou ještě celou noc. Pochopil jsem, že je zbytečné něco namítat. Martinova obava o manželčin klid se nedala nikdy ničím uchlácholit, a jeho víra v nekonečné erotické možnosti každé hodiny či minuty se nedala nikdy ničím zvyklat. Pojď, řekl Martin, do 7 jsou ještě 3 hodiny. Nebudem zahálet.
1: Šalba.
2: Vydali jsme se širokou cestou městského parku, který sloužil zdejším obyvatelům jako korzo. Prohlíželi jsme si dvojice dívek, které chodili kolem nás a nebo seděli na lavičkách, ale byli jsme nespokojeni s jejich kvalitami. Martin sice 2 z nich oslovil, dal se s nimi do řeči a smluvil si s nimi dokonce schůzku, ale věděl jsem, že to nemyslí vážně. Byla to takzvaná tréninková kontaktáž, kterou Martin občas prováděl, aby nevyšel ze cviku. Neuspokojeni vyšli jsme pak z parku do ulic, které zely maloměstskou prázdnotou a nudou. Pojď něco vypít, mám žízeň, řekl jsem Martinovi. Našli jsme jakýsi dům, nad nímž byl nápis kavárna. Vešli jsme, ale uvnitř byla jen samoobsluha. Kachlíčkovaná místnost, z níž čišel chlad a cizota. Šli jsme se postavit k pultu, koupili si od nevlídné paní nabarvenou vodu a odnesli si ji pak ke stolu, který byl polit omáčkou a vybízel nás k rychlému odchodu. Na to nic nedbej, řekl Martin. Šerednost má v našem světě svou pozitivní funkci. Nikdo se nechce nikde zdržovat, lidé odevšad spěchají a takto vzniká žádoucí tempo života. Ale my se tím nenecháme vyprovokovat. Můžeme si teď v bezpečí šaredného lokálu o lecčem zpromluvit. Napil se limonády a zeptal se. Kontaktoval jsi už tu medičku? Samozřejmě, řekl jsem. A jaká teda je? Vypodobni mi ji pořádně. Líčil jsem mu medičku. Nedalo mi to velkou námahu, i když žádná medička neexistovala. Ano, snad to nám nevrhne špatné světlo, ale je to tak. Vymyslil jsem si ji. Dávám své slovo na to, že jsem to neudělal ze špatných důvodů, abych se snad před Martinem vytahoval anebo ho chtěl vodit za nos. Vymyslil jsem si medičku prostě proto, že už jsem neodolal Martinovu naléhání. Martinovi nároky na mou činnost byly nesmírné. Martin byl přesvědčen, že denně potkávám nové a nové ženy. Viděl mne jiného, než jsem. A kdybych mu popravdě řekl, že jsem se celý týden nejenom nezmocnil žádné nové ženy, ale dokonce ani o žádnou nezavadil, měl by mě za pokrytce. Byl jsem proto nucen asi před týdnem předstírat registráž jakési medičky. Martin byl spokojen a měl mě ke kontaktáži. A dnes kontroloval mé pokroky. A jaká je to tak asi úroveň? Je to na úrovni... Zavřel oči a lovil z temnot nějakou míru. Pak si vzpomněl na společnou známou. Je to na úrovni marketky? To je mnohem lepší, řekl jsem. Neříkej, podivil se Martin. Je to na úrovni tvé Jiřiny. Vlastní žena je pro Martina nejvyšší mírou. Martin byl velice šťasten z mé zprávy a zasnil se.
1: Úspěšná kontaktáž.
2: Pak vešla do místnosti jakási dívka v manšestrových kalhotách a bundě. Šla k pultu, počkala na barevnou vodu a šla ji vypít. Postavila se ke stolku, s nímž jsme sousedili, dala sklenici k ústům a pila, aniž se posadila. Martin se k ní otočil. Slečno, řekl, jsme tu cizinci a máme k vám dotaz. Dívka se usmála, byla docela pěkná. Je nám strašné horko a nevíme, co máme dělat. Běžte se vykoupat. To je právě to. My nevíme, kde je tady u vás koupání. Ono tady žádné koupání není. Jak je to možné? Jedno koupaliště tady je, ale to je už měsíc vypuštěné. No a co řeka? Ta se bagruje. Tak kam se chodíte koupat? Leda k Hoterskému rybníku, ale to je nejméně 7 kilometrů. No to je maličkost, máme auto. Stačí, když nás povedete. Jako náš lodivod, řekl jsem. Spíš autovod, opravil mne Martin. Když už tak autovodka, řekl jsem já. Autokoňak, řekl Martin. A to v případě slečny nejmíň 5hvězdičkový, řekl jsem zase já. Jste prostě naše souhvězdí a měla byste jít s námi, řekl Martin. Dívka byla zmatena našimi žvásty a nakonec řekla, že by tedy šla, ale že ještě musí něco zařídit a pak sestavit proplavky, ať prý na ní počkáme přesně za hodinu na témž místě. Byli jsme spokojeni. Dívali jsme se za ní, jak odchází, jak pěkně pohupuje zadnicí a potřásá černými kučerami. Vidíš, řekl Martin, život je krátký, musíme využívat každé minuty.
1: Chvála přátelství.
2: Šli jsme pak znovu do parku. Znovu jsme prohlíželi dvojice dívek sedících na lavičkách. Stávalo se, že dokonce lec, která slečna byla pohledná, ale nestalo se nikdy, aby byla pohledná i její sousedka. Je v tom jakýsi zvláštní zákon, řekl jsem Martinovi. Škaredá žena doufá získat něco z lesku hezčí přítelkyně. Hezká přítelkyně zas doufá, že se bude leskleji odrážet na pozadí šeretky. Pro nás z toho plyne, že naše přátelství je podrobováno ustavičným zkouškám. A já si právě vážím toho, že nikdy neponecháváme volbu vývoji událostí nebo dokonce nějakému vzájemnému zápolení. Volba je u nás vždycky věcí zdvořilosti. Nabízíme si tu hezčí dívku jako dva staromódní pánové, kteří nemohou vejít nikdy stejnými dveřmi do místnosti, protože nechtějí připustit, aby jeden z nich šel první. Ano, řekl Martin dojatě, jsi výborný kamarád. Pojď, půjdem si na chvíli sednout, bolí mne nohy. A tak jsme seděli příjemně zakloněni tváří v tvář slunci a nechali jsme chvíli běžet svět kolem nás bez povšimnutí.
1: Dívka v bílém.
2: Pojednou se Martin vstyčil, pohnut zřejmě nějakým tajemným čivem a upřeně hleděl vzhůru po osamělé cestě parku. Přicházela tudy holčička v bílých šatech. Už zdaleka, když ještě proporce těla ani rysy tváře nebylo možno zcela bezpečně zjistit, byl na ní patrný zvláštní, těžko postižitelný půvab. Jakási čistota či něžnost. Když byla holčička už docela blízko nás, mohli jsme poznat, že je zcela mladičká. Něco mezi dítětem a dívkou. A to nás uvedlo rázem do stavu naprostého rozrušení. Takže se Martin vymrštil z lavičky. Slečno, jsem režisér Forman, filmový režisér. Musíte nám pomoct. Podal jí ruku a dívenka s nekonečně úžaslým zrakem mu ji stiskla. Martin pokynul hlavou ke mně a řekl, to je můj kameraman. Ondříček, podával jsem dívence ruku. Dívenka se uklonila. Jsme tu v prekérní situaci. Hledám tu exteriéry pro svůj film. Měl nás tu čekat náš asistent, který to tu dobře zná, ale asistent nepřijel, takže tu teď právě přemýšlíme, jak se ve zdejším městě a celé té okolní krajině vyznat. Tady pan kameraman, zavtipkoval Martin, to pořád studuje v té tlusté německé knize, ale tam to bohužel nenajde. Narážka na knihu, kterou jsem celý týden nemohl číst, mě najednou jaksi podráždila. Škoda, že nemáte vy sám větší zájem o tu knihu, napadl jsem svého režiséra. Kdybyste v přípravě pořádně studoval a nepřenechával studium kameramanům, vaše filmy by možná nebyly tak povrchní a nebylo by v nich tolik nesmyslů. Odpustíte, obrátil jsem se pak s omluvou k dívence. Nebudeme vás přece obtěžovat našimi pracovními spory. Náš film je totiž historický film a bude se dotýkat etruské kultury v Čechách. Ano, uklonila se dívenka. Je to docela zajímavá kniha, podívejte se. Podal jsem dívence knihu a ta ji vzala do rukou s jakousi nábožnou bázní. A když viděla, že si to přeji, lehce ji zalistovala. Tady nedaleko musí být přece hrad Pcháček, pokračoval jsem. To bylo centrum českých etrusků. Ale jak se tam dostat? To je kousek, řekla dívenka a celá se rozzářila, protože bezpečná znalost cesty na Pcháček jí poskytla konečně trochu pevné půdy v onom poněkud temném rozhovoru, jejž jsme s ní vedli. Ano, znáte to tam? Zeptal se Martin, předstíraje velkou úlevu. No samo, řekla dívenka, to je hodinka cesty. Pěšky? Zeptal se Martin. Ano, pěšky, řekla dívenka. My tu máme přece auto, řekl jsem. Nechcete nám dělat lodivoda? Řekl Martin, ale já jsem nepokračoval v obvyklém rituálu vtípků, protože mám přesnější psychologický odhad než Martin a vycítil jsem, že lehkovážné žertování by nám v tomto případě spíš uškodilo a že naší zbraní je nyní jen naprostá serióznost. Nechceme, slečno, nikterak narušovat váš čas, řekl jsem,
0: ale kdybyste byla tak laskava a mohla nám věnovat chvilku a ukázat nám některá místa, která tu hledáme, moc byste nám pomohla a byli bychom vám oba velice vděční. Ale ano, uklonila se zase dívenka, já ráda, já jenom... Teprve teď jsme si všimli, že má v ruce síťovku a v ní dvě hlávky salátu. Musím donést mamince salát, ale tu je tady kousek a já bych hned přišla. Salát mamince musíte samozřejmě včas a v pořádku donést, řekl jsem. My tu rádi počkáme. Ano, to bude nejdýl 10 minut, řekla dívenka a ještě jednou se uklonila a odcházela v spěchu plném snahy. Pane, řekl Martin a posadil se. Je to

0: Já jsem byl toho názoru a tak jsme čekali dál. Jsouc se s každou přibývající minutou víc a víc žádostivý té dětské dívenky. Mezitím minula i doba určená k našemu setkání s dívkou v manšestrových kalhotách, ale my jsme byli tak upřeni na naši bílou holčičku, že nás ani nenapadlo se zvednout. A čas plynul. Poslyš, Martine, myslím, že už nepřijde, řekl jsem nakonec. A jak si to vysvětlíš? Vždyť nám ta holka věřila jako božstvu. Ano, řekl jsem. A v tom je naše neštěstí. Ona nám totiž až příliš věřila. No a? Chtěl jsi snad, aby nám nevěřila? Bylo by to tak asi lépe. Přílišná víra je ten nejhorší spojenec. Myšlenka mě strhla. Rozkecal jsem se. Když něčemu věříš doslova, uvedeš to nakonec svou vírou ad absurdum. Kdo je skutečným stoupencem nějaké politiky, nebere nikdy vážně její sofizmata, nýbrž jen praktické cíle, které se pod těmi sofizmaty ukrývají. Politické fráze a sofizmata tu přece nejsou, aby se jim věřilo. Mají spíš sloužit jako jakási společná a smluvená výmluva. Pošetilci, kteří je berou doopravdy, objeví v nich dřív nebo později rozpory. Začnou se bouřit a skončí nakonec hanebně jako kacíři a odpadlíci. Ne. Přílišná víra nepřináší nikdy nic dobrého. A nejenom politickým nebo náboženským systémům, ani našemu systému, jímž jsme chtěli získat dívenku. Nějak ti přestávám rozumět, řekl Martin. Je to docela srozumitelné. Byli jsme pro dívenku opravdu pouze dva vážní a vážení pánové a ona jako způsobné dítě, které nabízí v tramvaji místo staršímu, nám chtěla vyhovět. No tak proč nám nevyhověla? Protože nám tolik věřila. Dala mamince salát a hned jí o nás nadšeně vyprávěla. O historickém filmu, o etruscích v Čechách a maminka... Ano, dál je mi všechno jasné. Přerušil mne Martin a vstal z lavičky.
1: Zrada.
0: Slunce už ostatně zvolna klesalo nad střechy města. Lehce se ochladilo a bylo nám smutno. Šli jsme se ještě pro všechny případy podívat k samoobsluze, jestli tam nějakým omylem na nás dosud nečeká dívka v manšestrákách. Nebyla tam ovšem. Bylo 6:30. Sešli jsme k autu a připadajíce si náhle jako dva lidé vyhoštění z cizího města a jeho radostí, řekli jsme si, že nám nezbývá, než se uchýlit na exteritoriální území vlastního vozu. No tak, okřikl mě v autě Martin. Vždyť se netvař tak pohřebně. Nemáme k tomu vůbec důvod. To hlavní je přece před námi. Chtěl jsem namítnout, že na to hlavní nám zůstala sotva hodina času, kvůli Jiřince a jejímu žolíku, ale raději jsem mlčel. Ostatně, pokračoval Martin, den byl bohatý. Registráž té holky z Traplic. Kontaktáž slečny v manšestrákách. Vždyť to tu máme kdykoliv přichystáno. Vždyť to nechce nic jiného, než sem ještě jednou přijet. Nic jsem nenamítal. Ano, registráž i kontaktáž byla vykonána znamenitě. To bylo zcela v pořádku. Ale mě v tu chvíli napadlo, že se Martin poslední rok kromě nespočetných registráží a kontaktáží k ničemu kloudnějšímu už vůbec nedostal. Podíval jsem se na něho. Jeho oči zářily jako vždy svým žádostivým svitem. Pocítil jsem v té chvíli, že mám Martina rád. A že mám rád i ten prapor, pod nímž celý život pochoduje. Prapor věčné honby za ženami. Uplynul čas a Martin řekl, je 7:00.

0: Zajeli jsme tedy asi 10 metrů od brány nemocnice, a to tak, že jsem mohl v zrcátku auta bezpečně pozorovat, kdo odtud vychází. Myslel jsem pořád na ten prapor a také na to, že v té honbě za ženami jde rok od roku čím dál méně o ženy a čím dál více o tu honbu samu. Za předpokladu, že jde o předem marné pronásledování, je totiž možno denně pronásledovat jakýkoliv počet žen a učinit takto honbu absolutní honbou. Ano, Martin se dostával do situace absolutní honby. Čekali jsme 5 minut. Dívky nepřicházely. Nikterak mne to neznepokojovalo. Bylo přece docela lhostejné, přijdou-li či ne. Vždyť kdyby i přišli, což bychom mohli za pouhou hodinu zajet s nimi do vzdálené chaty, přimět je k důvěrnostem, pomilovat je a v 8 hodin se zas pěkně rozloučit a odjet? Ne. V okamžiku, kdy Martin omezil naše časové možnosti 8 hodinou, posunul jako už tolikrát celou tuto avantýru do oblasti sebeklamné hry. Uplynulo 10 minut. U vchodu se nikdo neobjevoval. Martin se rozhořčil a skoro křičel. Dávám jim ještě 5 minut, déle nečekám. Martin už není mlad, uvažoval jsem dál. Miluje docela věrně svou ženu. Žije vlastně v tom nejspořádanějším manželství. To je skutečnost. A hle, nad tou skutečností a zároveň s ní v rovině dojemně nevinného sebeklamu pokračuje dál Martinovo mládí. Neklidné, veselé a bludné, mládí proměněné v pouhou hru, která už není nijak sto překročit lajnu svého hřiště, zasáhnout život sám a stát se skutečností. A protože je Martin zaslepeným rytířem nutnosti, proměnil svá dobrodružství v neškodnost hry, aniž o tom věděl. Vkládá do nich nadále celou svou zanícenou duši. Dobrá, řekl jsem si. Martin je zajatcem svého sebeklamu. Ale co já? Co já? Proč já mu tu asistuju u té směšné hry? Proč já, který vím, že to vše je klam, předstírám ho s ním? Nejsem pak ještě směšnější než Martin? Proč se tu mám v této chvíli tvářit jako předmilostným dobrodružstvím, když vím, že mě čeká na nejvýš jedna absolutně bezúčelná hodina s cizími a lhostejnými dívkami? V té chvíli jsem uviděl v zrcátku, jak se v bráně nemocnice objevily 2 mladé ženy. I na tu dálku svítil z nich pudr a růž. Byly nápadně elegantní a jejich zdržení zřejmě souviselo s jejich dobře připraveným vzhledem. Rozhlédli se a zamířili k našemu autu. Martine, nedá se nic dělat, zapřel jsem dívky. 1/4 hodina je pryč, jedem. A našlápl jsem plyn.
1: Pokání.
0: Odjížděli jsme z B, minuli jsme poslední domky a vjeli do krajiny polí a lesíků, k jejímž hřbetům se spouštilo veliké slunce. Mlčeli jsme. Myslil jsem na Jidáše Iškariotského, o němž praví jeden duchaplný autor, že zradil Ježíše právě proto, že v něho bezmezně věřil. Nemohl se dočkat zázraku, jímž by dal Ježíš najevo všem židům svou božskou moc. Vydal ho tedy byřicům, aby ho konečně vyprovokoval k činu. Zradil ho, protože toužil uspíšit jeho vítězství. Běda, řekl jsem si. Zradil jsem Martina naopak právě proto, že jsem v něho a v božskou moc jeho holkaření věřit přestal. Jsem hanebná sloučenina Jidáše Iškariotského a Tomáše, jemuž se říkalo nevěřící. Cítil jsem, jak mým proviněním narůstá ve mně k Martinovi cit. a jak jeho prapor věčné honby, jež bylo slyšet, jak se nad námi stále třepotá, mne k pláči rozlítostňuje. Začal jsem si vyčítat svůj unáhlený čin. Což já sám budu s to se snáze rozloučit s oněmi posunky, které pro mne znamenají mládí? A zbude mi snad něco jiného, než abych je pak alespoň napodoboval a snažil se najít pro tuto nerozumnou činnost ve svém rozumném životě ohrádku bezpečí? Co na tom, že je to všechno marná hra? Co na tom, že to vím? Což přestanu hrát hru jenom proto, že je marná?
1: Zlaté jablko věčné touhy.
0: Seděl vedle mne a zvolna se probíral ze své nevole. Poslyš, řekl mi, ta medička je opravdu tak vysoká třída?
2: No, říkám ti, na úrovni tvé Jiřiny.
0: Martin mi kladl další otázky. Musel jsem mu medičku znovu líčit. Pak řekl, snad bys mi ji potom mohl předat, ne? Chtěl jsem být pravděpodobný.
2: No, to bude možná těžké. Vadilo by jí, že jsi můj kamarád. Má tuhé zásady. Má tuhé zásady, řekl Martin smutně a bylo vidět, že je mu to líto.
0: Nechtěl jsem ho trápit.
2: Leda, že bych zapřel, že tě znám, řekl jsem. Mohl by ses třeba vydávat za někoho jiného.
0: Výborně, třeba za formana jako dnes.
2: A na filmaře ona kašle, má spíš ráda sportovce.
0: No proč ne, řekl Martin, to všechno se dá udělat.
2: A byli jsme za chvíli v plné debatě. Plán se stával minutu od minuty jasnějším a za chvíli se pohupoval před námi v nastávajícím šeru jako krásné, dozrálé, zářící jablko. Dovolte mi, abych to jablko s jistou slavnostností nazval zlatým jablkem věčné touhy.
3: Dražického náměstí na Malé Straně patří k méně známým staropražským rinkům. Když najdete někoho, kdo přece jenom ví, kde je toto náměstíčko, řekne vám buď, že tam, co je vinárna u patrona, a nebo že tam, co je ministerstvo financí, podle toho, k jaké patří letoře a k jaké profesi. Nikdo však už neví, kdo to byl Dražický. Jan IV. Z Dražic byl vzdělaný pražský biskup a vynikající politik, který podporoval Jana Lucemburského proti Jindřichu Korutanskému. Byl obžalován u papeže v Avignonu, kam se vypravil za svou očistu. Té po 11 letech opravdu dosáhl a vrátil se v plné slávě do vlasti. Na biskupském stolci seděl v letech, kdy mladičký Karel IV. Byl teprve markrabětem moravským, i když v této funkci již vykonával vladařské povinnosti v Čechách za svého permanentně nepřítomného otce. To náměstíčko se jmenuje po Janu z Dražic především proto, že on to byl, kdo přebudoval v těchto místech více než stoletý dřevěný biskupský dvorec na nádherný rozlehlý biskupský dvůr. Jeho myšlenku a stavbu dovedl ke zdárnému konci Jan Očko z Vlašimi, nástupce arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Biskupský dvůr se rozkládal mezi dnešní Mosteckou ulicí a ministerstvem financí Nadražického náměstí. Zbytky dvora jsou ve sklepeních budov a jedinou zachovalou stavbou je gotická věž, přesně řečeno bývalá brána, stojící na dvoře domu u tří zlatých zvonů v Mostecké ulici, číslo 16. Ta je však vidět pouze z druhého patra domu číslo 6 Nadražického náměstí, vedle vinárny u patrona. I tato vinárna stojí na pozemku biskupského dvora, který sehrál podivně klíčovou úlohu v životě mistra Jana Husa a v husitské revoluci vůbec. Od roku 1399 probíhaly čas od času v Praze, stejně jako jinde v Evropě, veřejné disputace o spisech a myšlenkách teologa Johna Wyclifa, který působil na univerzitě v Oxfordu. V Čechách byl větší počet článků jeho víry shledán bludným, i když se Wyclifova učení zastávala část především českých mistrů. Hus byl samozřejmě mezi nimi a byl mezi nimi osobností. Vždyť na pražské univerzitě přednášel od roku 1398 a již v roce 1401 byl zvolen děkanem a v roce 1403 dokonce rektorem. Přibližně v téže době usedl na pražský arcibiskupský stolec Zbyněk Zajíc z Házenburku. Byl to schopný válečník a oportunista, avšak pramálo vhodný duchovní otec. Husa však vyznamenával svou přízní a důvěrou. Pak mu všem začaly chodit papežské buly o vzmáhajícím se Wyclifství v Čechách a tu jeho poměr k mistru Janovi ochladl a rychle se změnil v nepřátelství. V roce 1408 svolal synodu, která mimo jiné nařídila, aby všichni majitelé Wyclifových knih odevzdali všechny své exempláře do biskupského či toho času již arcibiskupského dvora. Až na malé výjimky se tak skutečně stalo a sám Hus odevzdal své knihy do jediné. Jakmile byly všechny tyto kacířské spisy pod zámkem arcibiskupského dvora, zakázal Zbyněk Zajíc Husovi a některým jiným kněžím kazatelskou činnost a pak oznámil papežské stolici, že bludů Wyclifových v Čechách není. Hus jej ovšem neposlechl a kázal dál. Takže arcibiskup o pouhý rok později poslal papežské stolici udání, že v Čechách bují Wyclifství. A v dalším roce zkonfiskované Wyclifovy knihy, které byly stále ještě uloženy pod zámkem jeho rezidence, dal veřejně spálit na dvoře biskupského dvora. Stalo se tak 16.7.1410. To byl významný historický mezník, neboť to bylo jakési vyhlášení války nejen Husovi a jeho stoupencům, nýbrž samotnému králi Václavu IV., který byl v té době stále ještě Husovým ochráncem. Především však těžce nesl, že pan Zbyněk podrýval a očerňoval postavení jeho trůnu i u nového papeže. Král v odvetu na to značně zkrátil arcibiskupovi důchod, údajně, aby uhradil ztráty vzniklé majitelům spálených knih, a Zbyněk Zajíc se rozhodl k otevřené zradě a následujícího roku vypravil se projednat svou při se Zikmundem, tehdy ještě uherským králem. I když neprojednal nic, protože cestou do Uher zemřel, kola byla již tak roztočena, že jen o 3 roky později byl svolán kostnický sněm. Tak na tohle si vzpomeňte, až se posadíte v biskupském dvoře u patrona. A až se vás někdo zeptá, kde je Dražického náměstí a kdo to byl Dražický, víte, co na to odpovědět.

0: holuby. Tatínkovi nesmírně šikovné ruce vyrobili podle rádce s předmostí tak krásný holubník, že být holub, hned bych se tam nastěhoval. Pro začátek máme dva. Dal nám je kovář Moravec. Jsou úplně bílí. Navrhl jsem, že se budou jmenovat Petr a Petruška. Píšou, že musíme před holubníkem udělat klec, aby si tu zvykli, řekl tatínek. A měl pravdu. Celých 10 dní seděli Petr s Petruškou za dráteným pletivem a smutně koukali malýma očkama z toho vězení po nebi, kam by se rádi rozletěli. A pak přišel ten napínavý 10. den. Tatínek vylezl po žebříku nahoru a řekl, to jsem zvědav, jestli rádce nekecá. Jestli nám frknou, tak má o jednoho odběratele míň. A to pletivo odundal. Holuby nejdřív nic. Vylezli z holubníku a seděli, jako by si vůbec nevšimli, že mají svobodu. Ani když jsme tleskali, abychom je vyplašili. A pak přeletělo nízko nad střechou hejno vrabců. Frrr! To zabralo. Jo, takhle, řekli si naši dva běláskové holubí řečí a chvíli jen tak přešlapovali a ujišťovali se, že mají taky křídla. Nejdřív se odrazil Petr a hned potom Petruška. Dvakrát zakroužili nad dvorkem, bylo krásně slyšet svist toho jejich letu a pak nám zmizeli za hřebenem střechy a byli fuč. Nastalo dlouhé ticho. Tatínek si zapálil cigaretu a nervózně sledoval vteřinovou ručičku na svých hodinkách. 3x oběhla kolem dokola a holuby někde. Rádce s předností, uplivl si tatínek. Rádce z prdele je to. To jsem poznal, že je opravdu nešťastný. Hlavně nebrečet, umiňoval jsem si a silně jsem držel oba palce, aby se nám Petr s Petruškou vrátili. A pomohlo to. Nejdřív se po dvorku myhly jejich stíny, usadili se na holubníku a pak k ním naši holubkové přisedli. Jú! Objal jsem tatínka plný veliké radosti. Trefili domů!
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Alois Jirásek ze židovského města. Židovské město bývalo částí Starého města. Přiléhalo k němu, splývalo s ním v jedno a přece bylo odloučeno. Šestero bran je oddělovalo. A za těmi branami bylo všecko jinačí. Stavení jiná, chudší, nevzhlednější, s černými zašlými dvorky. Ulice jinačí, úzké a krátké, ale křivolaké, špinavé a nedlážděné. A všude jen židé, lidé jiných obyčejů a zvyků. Žili v ponížení a jen ve svém židovském městě. Ale o tom věřili a víra ta šla od pokolení do pokolení, že je starší nežli sama hrdá Praha, že jejich otcové tu měli osadu dříve, nežli Libuše založila Pražský hrad. A také si s pýchou povídali, že stará, nová jejich synagoga je staršího původu nežli kostel svatého Víta a nežli všechny kostely pražské. Židé o ní věřili, že je výjima modlitebnu ve Wormsu nejstarší synagogou, že v jejich základech je kamení ze zbořeného chrámu jeruzalémského, že ji andělé sami před věky přinesli ze zaslíbené země sem na toto místo. Prvotně prý měli synagogu jen dřevěnou. Když pak už nestačila, rozhodli se starší, že vystaví novou, větší, od kamene, a to na místě, kde tenkrát se vypínal nevelký pahorek. Když jej rozkopávali a rozváželi, uhodili pojednou na zdivo, na celé zdi z mohutných kvádrů. Čím dále kopali, tím jistěji poznávali, že ty zdi jsou z nějaké pradávné synagogy. A když posléze nalezli také závitek pergamenu popsaného hebrejským písmem, tu již nepochybovali ani dost málo. Pokolení přecházela za pokolením, modlila se tu a žalmy zpívala. I nevěřící do ní přicházeli, ale násilně, a zneuctili místo židům posvátné. Dvakrát zhaslo Ner Tamid a stánek boží Aron Hakodeš, zastřený drahocenou krumplovanou oponou Poroches, pobořen rozuřeným lidem křesťanským. Poprvé za krále Jana, jenž dal v synagoze kopati po skrytých pokladech židovských a jemuž tu vyhrabali jeho lidé za 2000 hřiven zlata i stříbra. Za téhož krále i krev tu tekla. Pak za jeho vnuka Václava IV. Tenkrát bylo o Velikonocích, otřásala se všecka prostora pod klenutím na dvou osmihraných sloupech spočívajícím žalostným, zoufalým křikem a úpěním vražděných židů. Krev jejich vysoko zastříkala stěny staré synagogy a skropila tam hebrejské posvátné průpovědi. Nevyjasnili se od těch dob její stěny. Rabi nedovolil, aby se jich kdo dotekl, neboť lpěla na nich zaschlá krev věřících. Vrstevníci i potomci měli ji v úctě jako krev mučedníků. Stará synagoga přečkala i pozdější bouře a nebezpečenství. Když před 300 lety zachvátil ohromný požár židovské město, kdy všecko vzplálo a hořelo, stála stará synagoga netknutá nad živým ohnivým jezerem. Na temný její štít usedly dvě bílé holubice a tu také zůstaly. Ani sálavý žár, ani dusivý dým jich odtud nevypudil. Vydrželi tu tak dlouho, až pominulo všecko nebezpečenství. Pak se pojednou vznesli na bělostných perutích a zmizeli v oblacích. Před časy, je tomu více nežli 300 let, vracel se jednou na podzim prima z židovského města rabí Jitzhak do Prahy. Musil také kus lesem. Poněvadž se tu nevyznal a kočí také ne, zajeli na křižovatce na nepravou cestu a zbloudili. Bylo již za soumraku a v pustém lese rostla tma valem. Ale v tom se před nimi kmitlo modravé světlo dál mezi stromy. Koně se sami zastavili a na kočího padl strach. Jen Primas nepozbyl mysli. I šel mezi kmeny přímo k té záři, až stanul na neveliké pasece a tu spatřil divoucí věc. Velikou, velikánskou hromadu zlatých a stříbrných peněz. Dva pidi mužíci, oba šedých brat, brali z té vysoké kupy zlata a stříbra a plnili jim měšce. Oba byli do té práce tak zabráni, že si Primasa ani nevšimli. Ten se na ně chvilku díval, pak se optal, komu ty váčky naplňují. Jednomu z tvého lidu, odvětil trpaslík. Kdo je ten šťastný člověk? Nesmím říct. Tak prosím jenom tu maličkost. Kdy ten poklad dostane? Až se vdá tvá dcera. Primas se zarazil. Takový poklad, šadaj, a já nic. Tak dovol alespoň, abych si tu pár zlatých se země sebral. Dá ti nesmím nic, odepřel pidi mužík přísně. Ale chceš-li, vyměň si je. Tak se stalo. Primas položil 3 dukáty, pokleknul a vzal si 3 trpaslíkovi zlaťáky. Kočí mu nepověděl, co viděl, co si mu namluvil a pobízel ho, aby jeli. Rabí Jitzchak si přivezl z cesty velikou starost. Kdo je ten přešťastný člověk, jenž podědí takové nesmírné bohatství? A co mínil ten trpaslík tím, co pověděl o jeho dceři? Konečně mu připadlo, že snad nějakým zjevením, nějakým znamením by se mohl dopátrat jistoty. I zabalil trpaslíkovi zlaťáky do papíru, každý zvlášť, a jeden z nich hodil z okna na ulici. Sám zůstal načíhané, aby zvěděl, kdo ten peníz sebere. Dost lidí chodilo ulicí kolem Primasova domu vzhůru dolů, ale žádný se po papírku ani neohlédl. Už byl den na sklonku, již chtěl Primas poslati pro peníz, v tom přiběhl jakýsi klučina otrhaný a dost umouněný, okamžik se plaše ohlížel, pak náhle skok přímo k dukátu a již s ním uháněl. Primasa zamrzelo, že by takový smolík a otrhánek měl nabíti toho pokladu, než utěšil se, že to přece není žádná jistota. Na zejtří pak hodil druhý zlaťák v papírku na ulici a zase čekal a číhal. Na večer přiběhl týž klučina, sebral peníz a odběhl. A tak i třetího dne s 3. dukátem. To již nebylo náhodou samo sebou, to bylo určité znamení. Proto poručil, aby bylo po všem židovském městě vyhlášeno, že on, Primas, ztratil 3 dukáty, aby mu je ten, kdož by je nalezl, poctivě navrátil. Mešores to sotva ohlásil a již přiběhl k Primasovi ten chudý hoch. Nesl dukáty, ale jen 2. Prosil za odpuštění, ten 3. že dal matce do obchodu a matka, že ho zase pořádně odvede, jen co si něco vydělá, že by byl všechny 3 i hned vrátil, ale nevěděl komu. A pak, že jich tak podivně nabil, že měl po 3 noci živý sen, aby šel k Primasovu domu, že tam najde v papírku dukát. Rabí Jitzchak užasl a již nepochyboval, že ten chudý chlapec, Mordechaj se jmenoval, syn chudého žida Šaluma Majzla, je ten vyvolený dědic. Pochválil ho za jeho poctivost, dal mu ostatní 2 dukáty a vyzval ho, aby u něho zůstal, že ho bude šatit, že ho dá učiti jako svého syna. Tak se dostal 15letý Mordechaj Majzl do domu Primasova. V učení i v obchodě prospíval znamenitě a když mu bylo 20 let, oženil ho rabí Jicchak se svou dcerou, která si mladého Majzla upřímně zamilovala. Sotvaže minulo 7 dní po svatbě, dal Primas zapřáhnout a vyjel z Prahy. Mladého zetě vzal sebou a zavezl ho do onoho lesa, kde před 6 lety měl tak podivné vidění. V lese prodleli po celou noc až do úsvitu, nic však nespatřili, ani záře, ani trpaslíků. Rabí Jicchak vracel se nespokojen do Prahy, ne však bez naděje. Nadál se, že podruhé budou šťastnější, ale nebyli, ani potřetí ne. Primas nabyl přesvědčení, že vše, co tenkrát viděl, bylo pekelné mámení, že ho ďábel tak ošidil, aby provdal dceru za takového chudáka. Zeď, kterého jindy tolik vynášel, se mu znelíbil a již mu to starý žid dával najevo. Mladý Majzl to těžce nesl. Posléze se odhodlal, že odejde z domu Primasova, kdež byl patrně na obtíž. Mladá jeho žena mu nebránila a tak se vystěhovali. Mordechaj Majzl převzal matčin obchod železem a zvelebil ho záhy tak, že byl jedním z nejpřednějších v židovském městě, ano, v celé Praze. I stalo se, že jednou v létě, bylo předežněmi, přišel k němu do krámu nějaký sedlák, kterého neznal. Sedlák si vybral náčiní z brusu nové, kosy a srpy, ale dodal hned, že teď předežněmi nemá peněz, aby Majzl byl tak hodný a zboží tomu uvěřil. A Majzl, jemuž se zdál sedlák vpravdě poctivý, dal mu ty vybrané věci na dluh. Sedlák tím potěšen pravil: "Nu, věru si, hodný člověk, že mě neznámému věříš. A víš-li co, mám doma starou železnou truhlu, tuze těžkou, nemohu ji otevřít, dost jsem se namáhal, tu ti přivezu a dám na dluh." Třetího dne přijel s truhlou. Byla skutečně velmi těžká a vážila tolik, že sedlák jejím železem nejenom svůj dluh zaplatil, ale ještě něco na hotovosti dostal. Pozdě na večer chtěl Majzl železnou truhlu otevříti, ale víko samo odskočilo. A pod víkem Majzl žasl, trnul, jako oslněn hleděl na spoustu zlata a stříbra, jehož byla železná truhla plná. Mladý kupec čekal den, týden, měsíc, že sedlák se rozpomene a že přijde pro svůj poklad. Ale měsíce míjely a nikdo nešel, nikdo se nehlásil. Majzl sedláka neznal ani nevěděl, odkud je. Když pak minul rok, počal Majzl pokladu užívati jako svého. První, co učinil, bylo, že došel k vrchnímu rabínu a odevzdal mu velkou částku peněz, aby za ně vystavěna byla nová synagoga. Vyhradil si však, aby se nikdo nedověděl, že on ty peníze na stavbu věnoval. Než když stavba byla dokonána a nová modlitebna vysvěcována, prohlásil rabín veřejně přede všemi v nové synagoze, kdo ji vystavěl, a ukázal na Mordechaje Majzla, stojícího skromně v koutku. Všichni se k němu hrnuli, blahořečili mu a blahopřáli. První ze všech byl rabí Jicchak, jeho tchán. Ten se nyní s ním usmířil a když se mu pak zeď svěřil, jak bylo se sedlákem, jak s jeho železnou truhlou, řekl mu Primas najisto: "Sedláka nečekej, toť byl jistě jeden z těch trpaslíků." A teprve nyní vyjevil svému zeti, co se mu před lety stalo v tom lese, a proč tam po svatbách i později jezdili. Mordechaj Majzl zůstal boháčem až do smrti. Nebyl však lakomcem, nýbrž přál stále svým souvěrcům a mnoho dobrého jim prokázal. Věky minuly a mnoho se změnilo v židovském městě. Tuhé odloučení přestalo, brány zmizely, město samo se zjinačilo, ulice, domy i obyvatelstvo. Jen stará nová synagoga zůstala, jak bývala nezměněná, a s ní mezi domy novější výstavnosti tichá zahrada mrtvých. Tu sešla se všecka přešlá pokolení bývalého starého židovského města od nejdávnějších dob, kdy ještě prý nebylo Prahy, až do času, kdy se ghetto uvolnilo i jeho obyvatelstvu, kdy se tu naposled odbýval koure, pohřeb, a naposled se kadiš modlili nad otevřeným hrobem. Za starodávna, kdy se tu ještě pochovávalo, kladli židé na pomníky, ale vždy tajně, různé peníze, milodar chudým, kteří se styděli přihlásiti se o podporu nebo almužnu. Teď leží na některých pomnících kamínky, tu hojněji, tam v menším počtu, ale všecky jsou tu na znamení úcty. Kdo z věřících hrob navštíví, položí kamének a hromádky jich praví, kdo žije v paměti dále, komu se žehná. Všichni odpočívají ve stínu voného křoví a nic neruší jejich spánek. Ale je tu jeden, jenž nedošel ani v zahradě mrtvých lehkého odpočinutí, a zbožné šalom aleichem bez účinku vane přes jeho opuštěný hrob. Ten žid se v mládí odcizil svému rodu, přijal křesťanskou víru a stal se i knězem, byl kaplanem u svatého Víta. Než pak, když se blížila jeho poslední hodinka, rozpomněl se na svůj původ a zatoužil odpočinouti v zahradě mrtvých na židovském městě. Byla tam také pochována mladá židovská dívka, kterou kdysi za mládí miloval. I skonal jako žid a židé ho pochovali, jak si přál, poblíže hrobu milému dívky. Než poklidu, kterého jistě měl zaživa málo, nedošel ani v hrobě. Každé noci vstal z hrobu a musil k Vltavě, když na něj čekala lodice i příšerný veslař kostlivec. Tmou i za měsíčného svitu, jak byly noci, jezdili na druhý břeh. Tam spronevěřilý kněz vystoupil a jeho veslař ho vyprovodil odtud nahoru na hrad do kostela svatého Víta. Tam žid kněz usedl k varhanám a hrál. Kostlivec měchy šlapal. Kostelní prosebné písně, kající žalmy, nesly se stichlou a šerou prostorou chrámovou. Kněz těmi vroucími zvuky lkal a Boha prosil, aby mu bylo odpuštěno. Nevyslyšeny však vyznívaly dojemné, žalostné prosby. Nežli odbyla hodina z půlnoci na svatovítské věži, stichly varhany a smuten se vracel varhaník dolů k řece. Kostlivec ho zase převezl a kněz vrátil se na hřbitov otců do svého hrobu, aby na zejtří v noci zase vstal a jel za řeku a hrál u svatého Víta kající žalmy a písně.
1: Herec Masaryn se rozhodl, že si zajede do Moskvy podívat se na divadlo. Uprostřed měsíce září nasedl do zeleného vlaku jedoucího na východ s kufrem, brašnou přes rameno a s dárkovým balíčkem od babičky. V kapse měl pas, vízum a skromně peněz. Žena ho dovedla do správného vagónu, políbila ho a dala mu několik dobrých rad o cestování obecně a o cestě vlakem do Moskvy zvlášť. Děti byly ještě ve škole. Masaryn si stoupl k oknu, mával a vlak se dal do pohybu. Masaryn byl ještě mladý herec, nikoliv příliš mladý, ale také ještě ne středního věku, prostě tak starý, že mohl hrát jak staršího, tak mladšího. Ideální věk pro herce. Hrál v malém finském divadle, byl zvyklý na všechno, na cestování, na dřinu, na nouzi. Jedna část divadelního souboru zkoušela Tři sestry. Premiéra měla být koncem podzimu. Druhá část hrála právě domácí hru Jak psi koušou. Pro nedostatek místností na zkoušení a také díky onemocnění Iriny dostali sestry týden mimořádné dovolené, již měli herci využít k sebevzdělávání. Masaryn, který si vybojoval roli Veršinina, si ihned rezervoval místo ve vlaku jedoucím na východ. Chtěl se ponořit do nefalšované ruské atmosféry. Jeho výkon v roli plukovníka musí být nepřekonatelný. Velipek a Masaryn uměl jen velice málo rusky. Trochu se naučil jako dítě od babičky. Masarynův rod pocházel z Ruska. Část rodu žila dodnes v Moskvě, část byla rozptýlena po velké zemi. Jedna větev rodu, Masarynova, pak vyráběla a prodávala zmrzlinu ve městě Helsinky. Když se babička dozvěděla, že Masaryn jede do Moskvy, pozvala vnuka k sobě a podala mu poměrně velký balíček v silném hnědém papíru převázaný válečným papírovým motouzem. Vem tohle tetě pole, to je moje moskevská sestřenice. Je tam kousek síra, kus salámu, květinový šampón, co ještě, panenka a autíčko pro Poliny děti, vlastně vnoučata. Napíšu ti její adresu. Babička napsala adresu ruskými a finskými písmeny a pro jistotu přidala fotografii tety Poli, vybledlý obrázek mladé ženy, která měla vysoká ňadra a vlasy do drdolu, na tváři ale přesto laskavý výraz. Fotka pocházela z roku 1925, kdy Pola učila ve Voroněži číst děti. Vem si ještě tenhle, řekla babička. Vzala z dubové komory druhou fotografii a vyndala ji z rámečku. To je její rodný dům v Moskvě s velkým dvorem. Nemůžeš se splíst. Na vybledlém snímku byl prostorný dvůr, nad ním téměř bezmračné nebe. V pozadí se tyčil dvojkostel. Jednu část tvořily cibulovité věže, jedna větší, pozlacená uprostřed a čtyři menší kolem. Z druhého křídla vyrůstala poschodovitě sklenutá zvonice s malou, pozlacenou cibulí na špici. Při levé straně dvora stál dost velký dvouposchodový dřevěný dům s mansardovou střechou, za plotem mrašily stromy a keře. Napříč dvorem se táhla dlouhá, nízká, kůlně podobná stavba. Na trávníku stál rovně jako svíce hnědák zapřažený do vozu. Žena nesla na tyči vodu, jednu ruku měla nataženou. Bylo tu i něco jako studna. Před studnou zkoumalo dítě květinku, dvě další děti zápasily v trávě a na zemi jako malá tečka seděl úplně malý prcek a řval pusu do kořán. A před kůlnou slepice a kohout s velkým hřebínkem.

Je to zvláštní. Přejedeš hranici a stromy jsou stejné, krajina stejná, cesty a pahorky stejné. Domy se začnou trochu měnit barvou i tvarem. Chvíli se upřeně díváš a připadají ti známé a normální. Ve Výpury Masaryn vystoupil, vyměnil si peníze a koupil si láhev. V Leningradě už spal a v Moskvě se probudil. Hotel přetékal okázalou, přežilou elegancí. Masarynův pokoj byl v 9. poschodí. Ženština, která seděla v hale a v případě potřeby dovedla být pěkně rázná, mu podala klíč spolu s několika mateřskými radami, který Masaryn nerozuměl. V pokoji zapnul rádio, svlékl se a osprchoval. Poobědval v prostorné restauraci v přízemí. U jeho stolu seděl Japonec, podle oblečení letec nebo navigační důstojník. Aviatik se zdvořile usmál a Masaryn kývl hlavou. Japonec jedl polévku, Masaryn žvíkal předkrm. Na levé půlce Japoncova obličeje svítila jizva po popáleninách. Následek leteckého neštěstí? Masaryna napadlo, jak se asi letci dívají na kolegu, kterého postihlo neštěstí a on vyvázl. Přináší štěstí nebo smůlu? Měl chuť se zeptat, samozřejmě, že se však nezeptal. Po hlavním chodu Japonec měl rybu, Masaryn roštěnou. Japonec pravil jako v odpověď na Masarynovy myšlenky. Hiroshima, 45. Ukázal na svoji tvář a vyndal z náprsní tašky fotografie. Malý japonský chlapec, obličej v obvazech, z kterých smutně zářily kulaté černé oči. Japonec ukázal palcem na sebe. Pak předvedl obrázek desetiletého školáka v džínách, který držel v ruce míč. My son, řekl letec. Odkašlal si a fotografie zase rychle schoval. Potom vstal, zákusku si ani nevšiml, uklonil se a šel. Masaryn sledoval ohromeným pohledem. Myslel snad příliš hlasitě? Masaryn si došel pro babičin balíček, podařilo se mu ulovit před hotelem volný taxík, vsoukal se do něj a ukázal adresu tety Poli. Šofér převracel lístek ve velkých dlaních, kroutil hlavou nad staroruským písmem Masarynovy babičky. Nakonec však zařadil rychlost a vydali se na cestu do severní části staré Moskvy. Kvůli síru, vysvětloval Masaryn finsky. Salám může být trvanlivý, ale sýr je sýr, jím si nemůžeš být nikdy jistý. Když pak jeli 3/4 hodiny, párkrát objeli poslední čtvrť a zeptali se několika kolem jdoucích na cestu, taxikář zastavil před dveřmi 3-patrového činžáku. What, pravil a dodal, tam. Jeli tut. Masaryn hleděl nedůvěřivě na omítnutý barák, který mu vracel pohled mnoha očima. Dům byl postaven v 50. letech, odhadoval, a v duchu se ptal, co tím chtěl architekt říci. Rozhlédl se. Stejné domy na druhé straně ulice. Kde je kostel? Chci vidět dvůr, řekl. Dvůr? Zamířili na dvůr. Kostel nikde. Studna taky ne. A kůň? Za to auta tu stála 3. Zamířili k domovníkově Špeluňce, Masaryn se zeptal na tetu Polu, ukázal babičkou napsané jméno a adresu. Stařík obracel papír a kroutil hlavou. Masaryn předvedl podobenku učitelky. Stařík vyjádřil hlasitý obdiv. Taková žena mu byla po mysli. Milý strýčku, tohle je stará fotka. Té holubičce musí být dneska už nejmín 70, řekl šofér. Domovník se za krasavici urazil a zamumlal něco o nestárnoucí vnitřní kráse, kterou léta nedokáží rozhlodat. Pak potřásl hlavou a prohlásil, že nikdo toho jména v činžáku nebydlí. Nakonec všichni 3, Masaryn, taxikář a domovník, zaklepali na dveře nejstaršího nájemníka domu a zeptali se staré paní, neznala-li ženu jménem Pola, která vypadala kdysi takto.
Stařena vyzkoušela 3 páry brýlí, dokonce i 2 na sobě, studovala obrázek, nakonec však zakroutila hlavou. Je to moje babička, snažil se Masaryn. Jsem její vnuk. Já vnuk. Masaryn lhal pouze trochu, pro dobrou věc. Stará žena a domovník porovnali fotografii s Masarynovou tváří. Nepřesvědčili je. Tvář této ženy vyjadřuje charakter, vysvětloval domovník s autoritou znalce lidí. Velké oči, vysoké čelo, rýhy kolem úst vypovídají o ráznosti a rozhodnosti již v tak mladém věku. Masaryn si prohlédl obrázek pozorněji. Byl velice zretušovaný. Obličej tety Poli byl hladký, téměř bez jediného stínu. Zatímco vaše oči, vytkla mu stará žena, vaše oči jsou malé a pichlavé. Měl bych vlastně nosit brýle, přiznal Masaryn ve své rodné řeči. Pak mával balíčkem a pokusil se vysvětlit, že je to dárek, že je tam i něco, co se může zkazit. Chtěl bych to tu nechat, domovník potřásal hlavou. To nejde, lituji, to si nemůžeme vzít na odpovědnost. Napíšete stvrzenku, navrhl taxikář, jestli se babička najde, balíček ji předáte. Totožnost si samozřejmě ověříte. To jste to teda vymyslel, řekl domovník ironicky. Mladí muži pracují v branži 60 let. To by si kdokoliv mohl přijít a nechat jakýkoliv balíček, jakýmkoliv jménem pro kohokoliv. Masaryn si vzpomněl na fotografii dvora. Vyndal ji z pasu a ukázal. Stará žena první poznala kostel za dvorem. To je kostel Šimona Stility. To tady je kůň. Teta Pola, babička, bydlí tady, řekl Masaryn a ukázal na dřevěný dům. Domovník pohlédl přísně na taxikáře. To je odtud aspoň 10 kilometrů. Tenhle mládenec přijede z ciziny, přinese babičce dárky a vy ho zavezete tak špatně, jak jen můžete. Občane, odvezte cizince k Stylitově kostelu. Tam snad trefíte, ne? A ne, abyste mu tu zajišťku počítal. Taxikář se zachmuřil a zamířil do centra města. Masaryn se opět těšil z okružní jízdy a sledoval pozoruhodnosti. Stačil přečíst na jednom rohu jméno ulice Novaja Bašmanaja a křikl na řidiče stoj. Pak se zeptal, zda ještě stojí červená kasárna. Taxikář ukázal rukou, tímhle směrem, přes park, přes most, tam, ale to už nejsou kasárna, teď to jsou úřady. Kasárna nebo úřady, v tom není velký rozdíl, soudil Masaryn. Zaplatil zajízdné až k těm úřadům, vzal svůj balíček a pokračoval v cestě pěšky. Taxikář zakroutil hlavou, spíš jen, aby se neřeklo, neboť ve skutečnosti byl rád, že se zbavil přízraku. Masaryn prošel parkem ve stavu mírného vzrušení. Došel k altánku, v němž se dávali Moskvané již po 200 století, a také usedl na lavičku. Z křoví se ozýval šustot a šepot. Masaryn zvědavě čekal a po chvilce se z křovitého porostu vynořili mladý muž a mladá žena. Vytřepávali si oděv, sbírali jeden druhému ze svetrů lopuchy. Zamilovaný páreček, pomyslel si Masaryn schovývavě. Obity je nouze. Pak si však všiml proutěného košíku. Našli jste? Zeptal se Masaryn fínsky a trochu rozpačitě za ty svoje představy. Žena zakroutila hlavou a ukázala, že košík je téměř prázdný. Na dně bylo pár malých houbiček. To je skutečně málo, politoval houbaře Masaryn. Ve Finsku byl mimořádně dobrý houbový rok. To přirozeně houbaře neutěšilo. Mužův pohled se zakalil a jakoby náhle něco uviděl, vnořil se opět do podrostu, sledován ženou. Masaryn kráčel dál, došel nakonec aleje, prošel bránou a stál na široké třídě. Že by tohle byla Staraja Bašmanaja, uvažoval a dychtivě se rozhlížel. Jméno ulice však nikde neviděl. Kousek od něj však byl most. Masarynovi poskočilo srdce, že by byl na správné stopě. Opakoval si v duchu. Bydlela napřed v Německé ulici, pak se přestěhovala do Staré Bašmanské,
odkud chodila pěšky do červených kasáren. Masaryn si dal ruce za záda, zabimbal balíčkem a vykročil pevným plukovnickým krokem k mostu. Tam je cestou takový ponurý most, pod mostem hučí voda. Když ho jde člověk sám, padne na něj smutek. Snažil se připomenout si slovo za slovem repliky své role, avšak zadrhával hrůza, měl by to už umět nazpaměť. A tu, jak došel k mostu, Masaryn uviděl uniformovaného muže opírajícího se o zábradlí a hledícího do vody. Veršenin. Plukovník Veršenin tam stál živý, o něco menší, než si ho Masaryn představoval, bez vousů, štíhlý a na svůj věk silný, také uniforma byla novodobější. Plukovník hleděl do vody v hlubokém zamyšlení. Masaryn soustředil všechnu svou obrazotvornost a slyšel Veršeninovy myšlenky. Kdyby jeho dvě dcery spadly do téhle studené vody, nemohl by udělat nic k jejich záchraně, neboť řeka byla prudká a on už nebyl mladý. Jeho mladé dcerky ve studené vodě, jen v košilkách. Jeho malé dcerky v ohni požáru, jen v košilkách. Jeho malé dcerky pronásledované nepřátelskými houfci v patách tatarské hordy a jeho neschopnost, bezmoc. Čím to bylo? Nesnažil se seč mohl? Pokoušel se dokonce i číst knihy. Neměl však dost síly. Nebo četl nesprávné knihy. Nebo přestal uprostřed. Kdo ho za to může kárat, že uprostřed čtení začal snít o tom, jaký bude život na zemi za 100, za 200, za 1000 let? Plukovníci přece nesní, odporoval Masarynův kritický vnitřní hlas. Tenhle ale snil, je to citlivý člověk, byť to je plukovník. Je podruhé ženatý, druhá žena je stonavá, nervózní, nosí copy, čte básně, čas od času vypije kapku jedu, aby potrápila svého manžela.

Dřív bylo lidstvo zaměstnáno válkami a celou jeho existenci naplňovali vpády, tažení, vítězství. Ale teď je to všechno přežitek. A zůstalo potom obrovské prázdné místo, které zatím nemáme čím naplnit. To jste řekl pár let před rusko-japonskou válkou, více než 10 let před první světovou válkou a 40 let před tím, než hunská stáda nacistů zaútočila ze západu. Války neskončily, plukovníku. Naopak, staly se neličtějšími a nesmyslnějšími než dříve. Vy to přece víte nejlíp, jako voják, profesionál. Ale řekněte, plukovníku, existuje ještě naděje, že ta nejhorší vojna, ta ještě nepodstoupená válka, že nepřijde? V čem je naše naděje, plukovníku? Stali se snad lidé lepšími, jak jste předvídali, vy a poručík Tuzenbach? Veršinin pohledl udiveně na Masaryna, pak se opět zahleděl do vody, jako by hledal odpověď v jejich vírech. Potřásl hlavou. Takže tedy naděje není, zkusil to Masaryn ještě jednou. Kde naděžda? Plukovník se na něj znovu podíval, pak se usmál, v očích se mu objevily jiskřičky, pokynul Masarynovi a ukázal pod sebe na břeh, kde jeden z rybářů, starý muž, právě vytáhl z vody kroutícího se okouna. V zápětí se ozvala dětská říkanka. Po mostě kráčeli, držíce se za ruce, brašny na zádech, ve vlasech mašle, dvě školačky. Já hraju na harmoniku, ty zasmňoukáš na housle, Jurij břinká na piano, chceš anebo ne? La la la, lila lila lili la la la la la la la. Byla to odpověď? Byla to otázka? Uvažoval Masaryn. Hleděli za poskakujícími děvčátky, Veršinin zamával Masarynovi, vykročil směrem k červeným kasárnám a brzy zmizel ve schonu ulice.

Masaryn, balíček v podpaží, bloudil po městě a hledal svoji pratetu. Leč marně. Našel kostel Šimona Stility. Bylo v něm muzeum ochrany přírody, úplný trpaslík uprostřed nových 20-poschodových budov. Dvůr tety Polin nenašel. Nikdo si nevzpomínal, že by tu něco takového kdy viděl. V okolí byly staré elegantní domy, v jednom bydlel básník Lermontov, ve druhém pobýval Gogol, avšak kde byla slepičárna tety Poli, kde kůň, kde řvoucí dítě? Masaryn se vzdal, unaveně se vlekl k hotelu. V hotelu povečeřel, dvě balkánské kotlety s přílohou byly hrozně tučné, také asi měly být. Proti němu seděl opět japonský letec a jedl rybu. A tu se Masarynovi přihodila drobná nehoda. Píchl nožem do jedné ze šťavnatých kotlet a z masa vystříkla tenká sprška tuku na náprsenku jeho košile. Pokud Masaryn klel, tak výhradně ve své mateřštině. Japonec se zasmál rychle a nervózně, avšak Masaryn se neurazil, neboť někde četl, že muži Dálného východu se smějí pouze proto, aby zakryli svoje rozpaky, aby nestratili svou tvář. Masaryn se také usmíval, aby získal naspět svou tvář, kterou ztratil, když klel. Výborně se bavili, třeba že Japonec nezískal naspět to, co jeho tvář ztratila, když spadla atomová bomba. Pak Japonec vstal, uklonil se a odešel. V pokoji Masaryn namočil košili do vlažné mýdlové vody a doufal, že zvolil správný roztok k odstranění mastných skvrn. Zapálil si doutník a zahleděl se na nebe. Bolely ho nohy a bylo mu těžko od žaludku. Cítil se osamělý. Když člověk přijde sám do velkého cizího města, musel by být bez citu, kdyby neměl pocit osamělosti, hájil se Masaryn. Monotónní tok myšlenek přervalo zazvonění telefonu.

telefonu. Masaryn se ohlásil svou lámanou ruštinou. To je kapitán Yamamoto? Zeptal se ženský hlas nářeční angličtinou. Ne. Kdo jste? Zeptala se žena podezřívavě, jak je to také ve velkém městě na místě, byť to bylo tak klidné město, jako je Moskva. Jsem člověk bez košile, jinak bezradný, řekl Masaryn. Co děláte v pokoji kapitána Yamamoto? Zeptala se energická ruská žena s nebojácnou přímočarostí. No bydlím tady, řekl. S kapitánem? Myslím, že bydlím sám. Přijel jsem teprve dnes. Masaryn si uvědomoval, že jeho slova působí zmateně. Třeba kdybyste popsal, jak kapitán vypadá, navrhl, aby dokázal, že je schopen logické výměny myšlenek. A proč ho vůbec hledáte, toho onomata Yamamoto? Opravila žena. Buďte tak laskav a řekněte kapitánovi, až ho potkáte, že vůz čeká v 10 ráno před hotelem. Ale já, jak... Začal Masaryn, žena však zavěsila. Masaryn chvíli sbíral myšlenky, pak si vzal novou košili a sjel výtahem do přízemí. Potřebuju sodu na žaludek, opakoval si v duchu. Mířil do restaurace, v hale se však zastavil. Před vyšákem stáli v kroužku 3 japonští letci a 2 panenkově krásné letušky. Všichni měli skloněné hlavy. Jeden z letců byl určitě Yamamoto. Pokud Yamamoto byl ten, který... Společnost zřejmě odcházela k letu. Masaryn si řekl, že počká, aby se s Yamamotem rozloučil. Najednou se však vyřítil k výtahu a spěchal do svého pokoje. Vrátil se ke skupince ve chvíli, kde ceremonie skončila. Japonci se na sebe usmívali, tiskli si ruce, uklánili se, chápali se svých elegantních tašek a odcházeli hlavními dveřmi hotelu. Masaryn spěchal za svým soustolovníkem a dostihl ho dole na schodech. Tady podal překvapenému Japonci balíček Teti Poli. For your son. Pro vašeho syna, odechoval těžce. Hračky, pro vaši ženu šampon s květinovou vůní. Sýr je pro vaši pratetu, pokud nějakou máte. Salám můžete sníst sám. Vemte si to, prosím. Načež spěchal zpátky do schodů, dřív než jeden z nich začne litovat, běžel až do svého pokoje, svlékl se, zhasl a lehl si. Samozřejmě, že balíček rozbalí, blesklo mu hlavou, než usnul. Rozřežou sýr a salám na kousky, budou hledat malou bombu. Přesto šťastnou cestu, Yamamoto, šťastnou cestu, všichni motové, nechť jsou vám bozy příznivý, nechť hvězdy osvěcují vaši krásnou cestu. Masaryn usnul a energická žena toho večera již nezavolala. Ráno řekli Masarynovi v předprodejní kanceláři hotelu, že na podzim touto dobou moskevská divadla hostují v jiných městech. Za to mohou nabídnout cirkus, koncerty, zoologickou zahradu, sportovní utkání, módní přehlídky. Těžkými kroky vyšel Masaryn z hotelu a zamířil k taxíku, o kterém předpokládal, že je volný, otevřel dvířka. Šofér, mladý muž, připomínající boxera Rybakova, zvedl oči od knihy a zakroutil hlavou. Na chodníku stála copatá dívka. Přistoupila k Masarynovi. Vy jste snad kapitán Yamamoto? Vypadám snad, začal Masaryn ironicky, ale pak pokračoval, kapitán musel nečekaně odletět. Velice se omlouvá, požádal mě, abych vám to vyřídil. Žena vzdychla, čekáme už hodinu, objednal si tenhle taxík a mě na objížďku po muzeích, dodala spěšně. A co kdybych chtěl místo něj, navrhl Masaryn. Dívka se na něj chvíli dívala, pak se usmála, proč ne? Ten je stejně ztracený. Nastupte si. Boxer šofér vrhl na Masaryna úžaslý pohled, pak nerad odložil knihu a nastartoval. V Treťakovské galerii se Masaryn zastavil jako očarovaný před jedním obrazem a odmítal pokračovat v prohlídce. Světlý obrázek Vasila Polenova
Moskevský dvůr z roku 1879 nebyl nijak velký ani nijak nápadný. Avšak Masaryn studoval každý jeho detail. Ach, babičko, babičko, mumlal a potřásal hlavou. Copatá průvodkyně, jmenovala se Věra, si stoupla vedle něj a zeptala se, líbí se vám? Moc. To je kostel Šimona Stility, vysvětlovala Věra, vědoma si své povinnosti. Já vím, řekl Masaryn. A ta žena, která nese vědro, je prateta Pola. Nese vodu tomu koni. Pak pleskne ty peroucí se děti a zvedne ten nejmenší plačící uzlíček do náruče a bude ho utěšovat. Věra vrhla na Masaryna tázavý pohled. Vy teda máte fantazii, řekla. A teď pojďte, je tu ještě mnoho co prohlížet. Masaryn poslušně následoval copaté moskevské děvče. Nemusel chodit sám.

0: Kohoutkova kometa, aneb nepodávej ruku čišníkovi. Malý bílý Fiat 500 se řítil vedle nástupního ostrůvku na Vinohradské, odbočka k nemocnici. Uskočil se mu z cesty a z otevřeného okna se vysunula pláčem, žalem a smutkem rozervaná tvář nádherného děvčete Ivany. Plakala a křičela. Jirka se zabil. Ivana, krásná, pyšná a dnes možná nejbohatší žena světa, pomeneme-li staré baby, které všechno zdědili a v životě si ani kapku nepřičichli k životu, se tak loučila se svým drahým, milovaným miláčkem. Začátek tohoto dramatu, které pomohlo jednomu z nejbohatších lidí na světě Donaldu Trumpovi, aby byl tak úspěšný a mocný, tkví však v úkazu na hvězdné obloze. Jmenoval se Kohoutkova kometa. Každé dítě ví, že při zrození Ježíška běhala nad Betlémem kometa, aby signalizovala nadějnou změnu k lepšímu. Takže my, uražení a poražení, a spolu s námi ti milí přátelé, kteří se normalizace po invazi 68 čapli jako příležitosti, jsme se doslova chytali každé příležitosti být spolu. I ti zavržení, i ti kolaboranti, všichni dohromady, chytali jsme se naděje, mystické spásy, srandy ve vyšší dimenzi. Když astronomické časopisy oznámily světu, že se nová hvězda nad Betlémem na nás řítí a že její objevitel se jmenuje Kohoutek a je českého původu, zajásali jsme. Spása z nebes a od našince, to je třeba správně oslavit. Přítel Josef objednal starožitný dalekohled na terasu vily své ženy. Za nápoj k poctění přeletu nebeského tělesa byl zvolen likér modré barvy, nazývaný Raketa. Tak byl důvod k večírku, ke smíření spolupracovníků kolaborantského režimu a těch zatracených. Všichni jsme se těšili. Vždyť kometa se jménem našeho objevitele nebude kroužit věčně. Jenomže chyba lávky. Náš přítel básník se dopustil onoho osudného dne kardinální chyby. Na počátku tragédie stojí vzorný vrchní číšník jménem Gustav. Pracoval v hotelu Palace v sídle prvního poválečného filmového klubu. Tento stále k službám připravený muž ze staré školy, kdy být dobrým číšníkem byla čest, hrdé povolání, obsluhovat hosty znamenalo podílet se na bezchybném chodu společnosti. Každý se nenarodí jako hvězda. Tento náš milý Gustav měl k hvězdám nebe filmového, hereckého a hudebního obzvláštní úctu. Proč? Nevím. Snad tušil, že jsme byli hrou osudu vybráni, abychom lidu rozdávali štěstí, smutek, sny a úsměvy. A on měl před osudem respekt. Takže když se společnost filmového klubu v hotelu Palace zvedala ze svých židlí, vrchní číšník Gustav se pravidelně uklonil a nejvýznamnějšímu ze skupiny podal na rozloučenou ruku. Jeho zdvořilý a vlastně důvěrný pozdrav jeho pracovité ruky byl vždy opětován přátelským stiskem. Nikoli však naším přítelem Jiřím. Vždy se od nabízené pravice odvrátil a pravil: nepodávej nikdy ruku číšníkovi. Jiří byl totiž také ze staré školy. Zastával názor, že rozdíly ve společnosti byly, jsou a budou a že je to tak správné. Společenské rozdíly jako smysluplná kategorie. Věřil v sílu jedince, v génia individuality. Každý má šanci zbohatnout, vypracovat se, být pánem nebo sluhou. To, že odmítal Gustavovi podat ruku, však neznamenalo, že by jeho vzornou práci nedovedl ocenit. Naopak, spropitné dával Gustavovi vždy královské. Jiří měl spoustu krásných vlastností. Rozum nezakalený sentimentalitou. Byl známý básník, takže po osudném ránu 21. srpna 1968 musel jako každý z nás volit z alternativ. Buď emigrovat, stát se hladovějícím a poníženým disidentem, nebo novému režimu, co by nejhoršímu číšníkovi nabídnout ruku ke kolaborantské spolupráci. Síla geniálního individualismu se v Jiřím nezapřela. Místo, co by psal ódy na statečné sovětské brachy, nebo se bratřil s Jiřinou Švorcovou, lidovými milicemi a plukovníky a četaři novodobých osvoboditelů, vzal to, odpusťte ten výraz, přímo na dělohu. Našel si cestu do sovětského generálního štábu vrchního velitelství tzv. Střední skupiny okupačních vojsk. Jak se k těm ometálovaným nebezpečným mužům dostal, je dodnes tajemstvím. Veřejným tajemstvím ale bylo, že se v Jiřího rezidenci pořádaly nádherné mejdany. Hostitel nosil v bednách sovětskoje, šampaňskoje, igristoje a kaviár nikoli v malých skleněných krabičkách, ale v ohromných několikalitrových konzervách, připomínajících nám dříve narozeným americké konzervy Unry z roku 1945 s pomerančovým džusem a šunkou s vejci. Láhve šampaňského se vyprazňovaly, Jiří dlabal kaviár polévkovou lžící a vysvětloval nám, že tím vlastně provádí fikanou sabotáž. Že snědený kaviár a vypité šampaňské znemožňuje využití tohoto skvělého produktu k výživě a občerstvení znavených sovětských vojsk, stejně jako k podplácení nastupujících front ochotných kolaborantů. Trochu mi to připomnělo historku Vlasty Buriana, když stál v roce 1945 před lidovým soudem a jako důkaz jeho spolupráce s Němci mu kladli za vinu, že měl možnost jezdit svým vlastním osobním vozem, zatímco čeští lékaři, spěchající přivést na svět nevinné české děti, museli chodit pěšky nebo tramvají. Nebojí komik Vlasta se bránil. Vážený lidový soude, což pak necítíte, že jsem Němcům prováděl sabotáže? Ojížděl jsem Němcům pneumatiky. Nelze se divit, že s takovým přístupem k lidovému soudnictví skončil Vlasta Burián tak, jak skončil. A dlužno říci, že náš šarmantní přítel Jiří nedopadl o mnoho lépe. Jenže v jeho případě zasáhly vyšší síly. Vesmírné. Kohoutkova kometa, která měla majestátně proplout vesmírem nad Prahou, zvěstovat a dát nám všem sílu, naději, vědomí, že nejsme zatraceni, že oko toho nahoře je s námi. Přítel Josef chystal znamenitý večírek. Kometa, něco jako zemětřesení, které poničilo mnohokrát San Francisco a v dohledné době odtrhne a do moře potopí celou moji druhorodnou Kalifornii, ta kometa, jak jsme se ubezpečovali, nám chce zvěstovat, že vojska v naší zemi se obrátí zpět k východu a zmizí stejně rychle, jako se objevila, že její magickou silou se snad otevře blaník a blaničtí rytíři vyrazí s příručními raketomety a plamenomety a malinko přitopí těm kalmykům, aby už zmizeli a my se nadále nemuseli přejídat jejich kaviárem a nasládlým šampaňským. Prostě, na rozdíl od Jiřího, nepatřím ke staré škole. Kaviár mi smrdí rybinou a i při trpkosti moravského červeného nebo mělnické Ludmily považuji tyto nápoje za zdravější a méně dekadentní. Josef, aby dodal kosmické události novou dimenzi, připravil v náležitém předstihu vilu své ženy. Z honoráře za své surrealistické portréty německých filozofů v markách koupil v Tuzexu znamenitý vrtačský systém značky Black & Decker, provrtal zdi, do děr nastříhal drátky, aby, jak pravil, záření z komety mohlo vstoupit přímo do domu, v němž při historickém přeletu budeme dlít. Jak jistě všichni víte, dámy a pánové, žádný pořádný večírek se bez ženského elementu neobejde. Nemyslím tím nutně na manželky a přítelkyně. Ať je to správné a spravedlivé či nikoli, faktem zůstává, že tradice obveselovacích děvčat na slavnostech je v naší kulturní historii zakořeněnější než dnes možná nastupující tradice obveselujících chlapců. Žil jsem v San Francisku a když na mě staříka začali v barech tito chlapci mrkat a posílat mi drinky, tak jak my na děvčata orientovaní to přiblble a necitlivě neděláme, necítil jsem se nejlépe. Jiří slíbil, že historicky osudový, osvobozující večírek, kdy se změní osudy našeho národa, zpříjemní kromě kaviáru a šampaňského též přítomnost několika svěžích děvčat doposud neviděných ve společnosti bardů ze showbiznisu. Proto se onoho dne vydal do kavárny Columbia na Staroměstském náměstí, aby jednak přečetl své nové básně, popil pár doušků vína, pevně věřím, že to šampaňské pil jen ze snobismu, a rozhlédl se po děvčatech. Oslava Kohoutkovy komety byla již za dveřmi a nové a svěží dívčí tváře stále ještě chyběly na seznamu hostů. Náhodou jsem byl toho dne v denním baru Columbia také. Zapil jsem žal, jehož příčina není součástí tohoto příběhu. Pozoroval jsem Jiřího. byl v dobré náladě. Několika návštěvnicím dle oblečení z venkova udělil pár autogramů a zdálo se mi, že svým odborným pohledem nejenom svlékal, ale též oblékal, aby mohli být důstojnou součástí našeho kosmického večírku. Byla to milá děvčata. Jiřího vytříbenému smyslu pro styl však nevyhovovala. Zastrčil rozdělaný rukopis svého textu do módního sáčka a pokynul vztyčenou rukou k placení. A jsme u toho. Filmový klub v hotelu Palace byl zrušen a vrchní číšník Gustav se přesunul do denního baru Columbia, aby byl se stejnou noblesou v perfektním smokingu, s něho bílé košily a se vzorně upraveným motýlkem k službám všem, kteří přijdou, chovají se slušně, zaplatí a odejdou. Tento milý Gustav na pokyn Jiřího přinesl účet, přijal peníze a tučné spropitné. Jiří vstal, hlavou pokynul všem na odchod a kráčel vstříc dveřím z temného baru do prudkého světla. Tehdy Gustav, poslední profesionál svého povolání, pootevřel Jiřímu dveře a podal mu ruku na pozdrav, jak bylo vždy jeho zvykem. A stalo se cosi neočekávaného. Jiří jeho napřaženou dlaň přijal, pravici přátelsky stiskl, potom zmizel do oslnivého světla a my v denním baru nevěřili svým očím. Jiří, náš sanova bič, námi všemi nepolapitelný darebák, podal ruku číšníkovi. Co to znamená? Co se s ním děje? Nepolepšuje se snad? Nezačíná mít zdravé sociální cítění? Neodhazuje svůj snobismus jako širák vdál? Ne. V této chvíli byl náš přítel mrtev. Lakonická úřední zpráva. Zahynul při autonehodě. Stalo se to takto. Když Jiří opustil stemnělý denní bar kavárny Columbia, vstoupil do prudkého slunce a nastartoval svůj sportovní Renault, stále se díval po dívkách. Žádná však nesplňovala jeho vysoký standard. Pak zastavil před vinárnou Jadran, vstoupil dovnitř, spatřil to správné děvče, budoucí ozdobu večírku, vypil s ní o pár deci víc, než byl jeho organismus schopen v pohodě absorbovat, pozval je na společenskou zkoušku k sobě do domu za městem. Dálnice byla právě čerstvou novinkou, omezení rychlosti nebylo kontrolováno. Jiří vyrazil v plném tempu. Tachometr jeho sportovního vozu ukazoval 186. Z bočního vjezdu do dálnice zvolna vystrkoval čumák nákladní vůz se železnou traverzou místo předního nárazníku. Zabrzdit, zpomalit, troubit, uhnout? Tak by se ptal, kdo neznal Jiřího. Přidal plyn a jeho poslední slova na této planetě byla: koukej jak voseru toho worksonga. Bohužel to dopadlo obráceně. Traverza byla o chlup rychlejší. Jen tak ťukla do předku Jirkova vozu. Roztočela ho do hodinových obrátek. Třeštící Renault se vrhnul v té nekontrolovatelné rychlosti na střechu. Jiří po střeše stačil ještě předjet několik MBček. Pak se však na straně řidiče otevřely dveře a náš milovaný básník vylétl z vozu přímo do vesmíru, neboť stál tam vedle cesty sloup. A malý bílý Fiat 500, smutkem řvoucí Ivana, bere zatáčku kolem nástupního ostrůvku ve Vinohradské ulici. Jirka se zabil. Několik bizarních okamžiků nám potom vstoupilo do cesty. Na pohřeb do strašnického krematoria přišlo několik tisíc obdivovatelek. Básnici jsou povětšinou něžným pokolením chápání. Pietu chvíle porušil Standa, zvaný též Liška. Vozil po Barandově plechové krabice filmů, znal všechny hvězdy uměleckého a politického nebe a vždy se s nimi fotografoval a teď mečel. Holky, ten další kouř bude Jirka. Na oslavě komety chyběla slíbená děvčata od Jirky. A ovšem chyběl i Jiří. To byla závažná chyba našeho konceptu. A patrně nejen našeho. Obloha se zavřela. Temná oblaka se roztála nad Prahou. Kometa kdesi nad námi přiletěla, ale nikdo neměl možnost ji spatřit. Prostě se namíchla a dala nám najevo, že nezazáří, že nebude zářit, když náš přítel Jirka už není. Kohoutkovu kometu v Praze nezahlédl nikdo. Ani Ivana, které smutek zabránil být s námi na tichých tryznách, Ivana, která se pak přesunula přes oceány do Kanady a New Yorku. A toto je, prosím, jenom moje osobní spekulace. Donald Trump by byl bez Ivany jenom běžný, bezvýznamný milionář. Čas nebyl nakloněn Jiřímu. V době, kterou popisuje, Ivana a Jiří existovali spolu jako společná buňka. Mířili ke hvězdám. Jeden malicherný okamžik s traverzou a nákladákem přesunul životní energii Ivany do Trump Tower a Trump Casinos in Atlantic City. Malý bílý Fiat 500 se přerodil do nekonečného proudu jachet, limuzín, hotelů, akcí, dobročinnosti a soudních sporů, takže někde zřejmě nastala chyba. A já ji znám. Je v Jiřího výroku. Nepodávej ruku číšníkovi. Jenže on vystoupil sám ze sebe. Porušil své vlastní zákony drzého chytrého básníka. A energie po něm přebral Donald Trump. Ty slzy Ivany. Fiata 500. Nikdy nezapomenu.
1: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
2: Tedy, plukovník Bentley zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena, no co, teď už je chudák mrtvá, řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstersová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych ji napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala, co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné. Pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý Petr Klíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré Petr Klíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
3: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
2: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý Petr Klíč mezi samými žlutými.
1: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
2: Otázka byla, zda tam ten modrý Petr Klíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
3: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
4: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
3: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
2: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
3: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
2: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George, a museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
1: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Hellierová.
2: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
1: To je hrozné, řekla slečna Hellierová a otřásla se.
5: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
3: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
5: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
2: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
5: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
2: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
1: A to je konec toho příběhu?
2: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
5: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
3: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentriová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
2: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
3: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
5: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout, zavrtěl hlavou.
4: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
5: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
4: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
2: Plukovník Bentley zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
4: To je důležité. Velmi důležité.
3: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
2: Počkej, Dolly. To není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
3: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pritchardová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
4: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
5: Kdybyste chtěla někoho zabít.
4: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
5: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
4: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
2: Myslíte George Pritcharda, zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
5: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak slečno Maplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
4: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. No, prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
5: Horší než problém modrého muškátu?
4: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
6: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla užasle. Všichni hleděli užasle na slečnu Marplovou.
4: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
5: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
4: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
5: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl se Henry.
4: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
5: Seru Henrymu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
4: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
5: Jaký dopis?
4: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama.
5: Ta věc s dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
4: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
5: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
4: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
5: A ve skutečnosti to bylo co?
4: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své... A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
5: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
1: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
4: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
5: Jako byste tam byla, slečno Marplova?
4: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
5: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pritchard nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
4: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
7: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: František Ladislav Čelakovský, Ohlas písní ruských.
1: Bohatýr Muromec. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými, a za lesy hustými lichvinskými, vyletoval jasný mladý sokol na rychlých křídlech až pod oblaky. A zatím za sokolem tři jestřáby, tři zbojníci jestřáby jsou sehnali. Oni sokola obletovali, oni k sokolu doletovali, ostré zobce mu do těla zatínali, až jsou oni sokola k zemi strhli a strhnu vše, tak do smrti ubili. Oj, za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými, a za lesy hustými lichvinskými, na koni se ubíral dobrý mládec. On nekvapem jel a jen pojížděl. Křížem ruce složiv, hlavu přikloniv, jak by po šírém poli hořce rozsíval. I vzali se odněkud, přiskákali tři jezdci, všichni sobaky tatarské. A oni dobrého mládence obskočili, zezad z boku, ze předu naň doráželi, ostré šavle mu do těla zatínali, až jsou oni mládence z koně strhli a strhnu vše, tak do smrti ubili. Počali tataré mládce svlíkati z oděvu jeho drahého stříbrného, tož ze stříbrného i ze zlatého, a jali se v jeho oděv děliti, ubitému jinochu se posmívati. A spod lesa, lesa hustého, vzav se tu odněkud kůň vyjíždí. On nevyjíždí, on větrem letí. A na tom koni, na koni bohatýr Muromec, Muromec ze slavného města Muroma. Jedva Tatary zahlídnul, tři sobaky, on z toulu vynímá kalenou střelu. Střelu pustí s

0: Oj, kdo přede mnou utíká v šíré pole, na toho já meče netasívám. Zatím já střely kalené nepouštívám a pouštívám tě, můj koni bujný. Tomu hlasu kůň bujný porozuměl. On prvním skokem do půl pole, on druhým skokem do Tatařína a třetím skokem Tataru přes hlavu. I valí se, padá Tatařín k syré zemi. Na kusy lebka jeho roztřepena, tož rázným kopitem koně bujného. A vrátil se Muromec k dobrému mládci. K mládci tomu dobrému, ubitému. On vykopal hrob v šírém poli, do toho hrobu tělo položil, za duši jeho se pomodlil. A schytav a svázav koně tatarské, on s nimi ujížděl ve svatou Rus.
1: Veliký ptačí trh. Lítala síkorka, malá modřinka, po zemích podalekých cara ruského. Od Volhy ona matičky do Bucharska, do Tibetu, Kitaje, do Sibirska, Tobolsk a Irkutsk mimoletem vzala a 9 moří modřinka přeletěla, Německo a Polsko k tomu proletěla. Čemuž ona síkorka malá modřinka daleké krajiny proletovala? Proto ona síkorka malá modřinka daleké krajiny proletovala. Radostnou zprávu ona zvěstovala všemu ptactvu podnebeskému i pozemskému. Všechněch ona ptáků přizývala, tož na veliký trh k moři synému, se vším tovarem, drahým zbožím i se všemi penězi hotovými. A bylo divu na syném moři, na jeho teplých, na zátokách. Hejnem se ptáci sletovali, na bohatých korábech přijížděli, se vším tovarem, drahým zbožím a byli stavu slavného, kupeckého. Datel v dlouhých řadech krámy stavěl, boudy zbíjel, stany rozbíjel a vše to za jednu, za denešku. I počali ptáci vykládati svoje tovary, drahé zboží a kupovači kupovati. Sokol s krahujícem kožišiny, liščiny, vlčiny, soboliny, nedýmem propouštěné prodávali a jasné, dobré srsti vydávali. Čáp s jařábem sukno prodával a sukno všech barev, pevné dobře. On na aršínu neodměřoval, odměřoval na svém čapím zobanu. A čapí zoban, dobrá míra. Měl tu též dedek veliké sklady, vzácných koží, tož safiánu, juchtoviny a korduánu. Proto on, dedek, kožemi zapáchá. Vedle něho kupcová mladá se svými sestrami konopkami, plachty a provazy lodní prodává i se vším lodním příslušenstvím. Dále na kamky, na šatky sejný a na plátenko drahé, indické, labuť s husami, se služkami zdaleka kupce přivolává. Potom z Polska klénotníci, to špávy, sojky, žluvy, hosté bohatí, drahé kamení různého květu, prsteny zlaté i jiné klénoty za nevelký peníz prodávali. A chtěl-li by kdo na tom trhu hlučném všech prodavačů a kupovačů zejména a řadem vypovídati, nestačilo by z matičky Moskvy, z matičky kamenné Moskvy do Smolenska a ze Smolenska do Vitebska. I byl trh velký v polovic trhu, přijela sova, bohatá vdova, se svými strýci, všemi kulichy, se svými kmotry, všemi víry, statnými bojary, dvořany hladkými. Ona sovička, pyšná vdovička, mezi boudami se prochází a za ní milé příbuzenstvo, vírovské a kulišší urozenstvo. Ona do všech krámů nakukuje, vysoké obočí namhuřuje,

0: tož i víři a kuliši přikukují, vysoké panské obočí přimhuřují. A ona sova, bohatá vdova, se svým milým příbuzenstvem všecky tovary a drahé zboží, soboliny i pěkné lištiny, dobrého sukna všelikých barev, i juchtoviny i safiánu, bílých plachet i provazů lodních, i drahé kamky šat kysejný, drahých kamenů různého květu i prstenů zlatých nakoupila. A mnoho jiného pokoupila. Bylo všeho všudy 5000 rublů. Nahotově 5000 vyplatila. Z toho všem kupcům radost se stala. Radost se stala veselí nemalé. Počali kupci se veseliti, sovičku vdovičku velebiti. I počali z trhu se ubírati, zas do svých zemí dalekých krajin. Ach, ty neštěstí, ty nehodo zlá, Čáp, slavný kupec suken dobrých, on jediný na moři pohromu vzal. Dohnala bouře koráb jeho, koráb s bohatstvím na příkré skály. U korábu se boky rozbily, peníze jeho se v moře zatopily. Jedvaže on sám život zachránil. Od těch časů on Čáp, slavný kupec, po břehu smuten sem tam pochází, chytaje žabky, plazy vodní, protřásá je a vyklepává, ku penízku penízek shledává. Dejžiš mu štěstí peníze najíti a zpěváku té písně s ním se rozděliti.
1: Vězeň. Takto na výtoku Donu Tichého, do toholi moře do Azovského, stojí v městě Azově vězení temné. U vězení tom leží dobrý bojovník, a jistě dobrý bojovník, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého. Není u mládce druha společníka, a jsou u něho zlé společnice, liché družky, na těle smrtné rány. Není u mládce druha pomocníka a jest jediného, posměšníka. Tož posměšníka měsíce jasného. On okem okrouhlým, mřežovaným, do vězení pohlíží s veselou tváří, jak by se smál z mládence nešťastného, z jeho těžké nehody a žalosti. I rozjařil se bojovník, kozák donský, krev se v něm mládenecká hněvem rozlila, on k jasnému měsíci takto mluví. Neslavno nešťastnému posmívati se, nečestno z ubitého radovati se, já kdybych byl jak jindy na tichém Donu, ach na tichém to Donu, na mém korábu, a ty se mi ukázal na nočním nebi i na vlnách těch, na hravém toku. Střelami kalenými tebe měsíci zahnal bych já za mraky, za oblaky. Dlouhým bych tebe kopím z mého korábu přirazil na samé dno Donu Tichého. Bolestí by tvé líce potemnělo, pomračilo se, jak nyní moje. Avšak nebude tobě, hrdý měsíci, z mojich to slzí radovati se. Z mé snad ty můžeš krve utěšiti se, ranami záhubnými uplývající. A on, nešťastný mládec, kozák donský, druhdy slavný ataman kruhu kozáckého, rozerval, odtrhal všecky povazky, odhalil to, obnažil hluboké rány. Z ran krev horoucí odplývala, odplynulo proudem i žití jeho. Z bílého hrdla duše vyletěla. Pohasly hvězdy na nočním nebi. Měsíc do hustých ukryl se mraků. A mrakové se v déšť rozpustili, pláčem svým sirou zemi porosili.

0: je volně zem pro nuzáka, indiána, pro černocha, pro mě. Těm, kteří žijí z živých jako pijavicem, musíme vyrvat naši zem. Ameriku, Ameriku říkám to všem. Amerika není Amerikou pro mne. Říkám to všem i vám.
1: Tady je krásný. Ten vzduch, sluníčko a voda. Víš, že už mám hlad, ty ne?
2: Najme se, až se budeme vracet.
1: Slunce tak jasně svítí. Tam na můj domov, Kentucky. Jestli pak víš, kdy si mě ves na lodičce, pamatuješ?
2: To víš, že pamatuju.
1: Trhal si mi lekníny. Ale tohle jezero je mnohem hezčí. Tenkrát bylo všechno jiné. Ale snad se to zase spraví, když budeme svoji. Slunce tak jasně svítí. Tam na můj domov, Kentucky. Půjdu tam v neděli. Přijď i ty.
3: Vyčkáváš, Clyde? Teď anebo nikdy? A máš strach? Bojíš se, přitom bys tolik chtěl všechno vyřešit. Chybí ti vůle i síla. Ty ji nezabiješ, Clyde. Ty ji ani neřekneš, že chceš zůstat u Sandry. Ne, Clyde, ty to nedokážeš.
1: Jsi celý spocený. Odpočin si trochu.
2: Prosím tě, nestarej se o mě.
1: Co je, Clyde? Vypadáš tak divně?
2: Nech mě.
1: Je ti něco?
2: Nepřibližuj se. Zůstaň, kde jsi.
1: Co je s tebou?
2: Dej mi pokoj, slyšíš? Dej mi pokoj!
1: Pomoc! Clyde! Proboha, já se topím! Clyde! Pomoz mi!

0: Ty ošklivý. Kde jsi byl celý týden?
1: Bylo to 5 dní, Sandro.
0: Už jsem chtěla telefonovat, co s tebou je?
1: Byl jsem v Albany, miláčku. Musel jsem tam zajet.
0: Co je s mým mazlíčkem? Tvářičku má celou zachmuřenou. Co pak není rád, že je se Sandrou?
1: To víš, že jsem hrozně rád. Jsem jen trochu přetažený.
0: Tak běž nahoru. V pokoji máš všechno připravené. Zatím musíš bydlet tady u Bertiny. Je to chata jejich rodičů. Mamině jsem totiž namluvila, že sem jezdíš za Bertinou. Zbaštila to. Za chvilku ať si dole. Paca pusu, papa.
2: Ano, otevřená cesta. Skvělá budoucnost. Viď, Clyde? Miluje tě, její krása, její postavení, její peníze, to všecko bude tvoje. Dostaneš se nahoru.
3: Co s těmi šaty?
2: S jakými šaty?
3: Tady s těmi, co jsem měl včera na sobě.
2: Ty přijdeš na to, jak se jich zbavit. Pozor, jsou ještě mokré, je na nich bláto od Volavčího jezera.
3: Schovám je pod skříň. Ne, ne, ne. Nechám je v kufru. Kufr zamknu a v noci si promyslím, co s nimi.
2: Tak vidíš.
3: Pane Bože. Pane Bože.
4: Clyde, buďte zdrav.
1: Dobrý den, Bertino.
4: Seznamte se, to je Stuart.
5: Johnson.
1: Těší mě, Clyde.
5: Griffiths.
4: Tváříte se, jako byste byl za školou. Co jste dělal? Už jsem vás neviděla, ani nepamatuju.
1: Měl jsem práci v Albany. Bylo tam hrozné vedro. Kdo tu všechno je?
4: U Rendlů jsem včera viděla Vandu a Jill.
5: A Scott psal, že přijde na víkend.
1: No to je fajn.
6: Koruna naší společnosti právě přichází.
0: Tak mládeži, mládeži, mládeži. Kdo je pro smíšenou čtyřhru?
4: Není na to trochu horko.
0: Nesmysl. Pojďte se vsadit, že vás s Clydem vyřídíme ve dvou setech.
5: Výborně, kdo vyhraje, platí oběd za všechny.
4: No.
5: Tak dobře. Víte o tom, že se tu utopili 2 lidi?
4: V našem jezeře?
5: Ne, ve Volavči.
0: Hrůza, to už je letos po druhé.
5: Tělo té dívky už prý našli, ale jejího společníka ne.
4: Volavčí jezero se mi nikdy nelíbilo.
5: Je takové divné, ponuré.
0: Byli jsme tam před 14 dny. Clyde, pamatuješ?
1: Ano, pamatuju. Je hrozně opuštěné. Je už o tom něco v novinách?
5: Ano, tady v Šeronském plátku. Chcete si to přečíst?
0: Děti, děti, děti. Otočíme list, ne? Za 15 minut se sejdeme na kurtě. Clyde, doprovodně. Zatím ahoj.
5: A vyzvedněte si úspory, budete platit oběd.
4: Ahoj.
0: Tady máš, miláčku.
1: Co je to?
0: Trochu peněz.
1: Ale...
0: Už ani slovo. To je na ten oběd, kdyby jsme prohráli.
1: Sandro, to je moc peněz.
0: A na některé další věci. Moc tě miluju. Jdu se převléknout, jdi taky. Brnknu ti na pokoj, až budu hotová.
7: Slunce tak jasně svítí. Tam na můj domov ten taky. Půjdu tam v neděli. Přijď.
2: Není to tak dávno, Clyde, co si takhle seděl s novinami v rukou. Tenkrát jsem tě varoval. Marně. Tehdy jsi byl jen čtenář, dneska tam píšou o tobě. Co píší?
1: Tajemství dívčiny smrti. Pohřešuje se muž, který ji doprovázel?
2: Dál?
1: Tělo neznámé dívky, patrně manželky mladého muže, který se zapsal v hostinci u Volavčího jezera jako Clifford Golden, bylo vytaženo z vody včera předpolednem. Tělo muže nalezeno nebylo. Podle odřenin na tváři a hlavě mladé dívky, to je strašné.
2: Na tváři a hlavě mladé dívky a podle dalších svědectví dospěli mnozí k závěru, že zde byla spáchána vražda a že se vrah snaží uprchnout. Do všech železničních stanic v okolí byla zaslána... Telefon.
1: Haló?
0: Clyde!
1: Už jdu?
0: Počkej! Ty, Clyde, právě teď jsem dostala báječný nápad. Zítra vyrazíme na 2denní výlet až k Medvědímu jezeru. No, co tomu říkáš?
1: No, to by bylo prima.
0: No to víš, že to bude prima. Pojedeme na kánojích, živit se budeme veverkama, rybama, co zastřelíme a co ulovíme a spát budeme pod stanem. Co tomu říkáš, Clyde? Spinkat budeme pod stanem a spolu. Tak co mlčíš?
4: Forehandem, Clyde, a víc to řezat.
8: 2-1, máš servis, Stuarte?
5: To je ale vedro, potím se jako dveře od chlíva.
8: Aspoň trochu zhubneš, potřebuješ to jako sůl. Hraj, hraj.
4: Out!
8: Ne, míč byl na lajně.
0: Ale byl to aut, viď, Clyde.
9: Promiňte, že ruším, rád bych se na něco zeptal. Vás, pane.
1: Co chcete? Kdo jste?
9: Na to jsem se chtěl právě zeptat já vás. Jste Clyde Griffiths?
1: Ne.
9: Ale?
1: Totiž, ano, to jsem já.
9: Jsem prokurátor Mason, mám tady na vás zatýkač.
1: Ale to opravdu nechápu. To bude nějaký omyl.
9: Zatýkám vás pro podezření z vraždy. Z vraždy Roberty Oldenové.
0: Proboha, Clyde. Clyde!
10: Růžový ke sobě koupím, zasadím její uzítky. Růžový keř koupím, zasadím uzítky. Aby až umřu, nemuseli do obchodu pro kytky. Aby až umřu, nemuseli do obchodu pro kytky.
2: Telefon pro prokurátora Masona.
11: Podle mého mínění se nedá vůbec pochybovat, že jde o vraždu.
9: Se vší pravděpodobností. Ale vražda zatím není prokázána.
11: Taky musíš prokázat. A hezky rychle. Je to tvoje povolání, ne? Víš přece sám, jaká je teď politická situace. Tenhle případ nám spadnul z nebe.
9: Vím, je to největší šance mé kariéry.
11: Hlavně poutá pozornost široké veřejnosti. A noviny mu dávají velký prostor. Na podzim jsou volby. Když se ti podaří celý případ rychle ukončit, může nám to hodně prospět. To snad chápeš, ne? Nech všeho a věnuj se jen tomu Griffithsovi.
9: Tak tedy, pane Griffithsi. Jmenuji se Orville Mason a jsem prokurátor v okresu, kde leží Volavčí jezero. To místo patrně dobře znáte, co?
1: Ne, pane. Nemohu říct, že bych ho znal dobře.
9: Vy popíráte, že jste byl ve středu u Volavčího jezera?
1: Ano, pane.
9: Ale. To byste taky musel popřít, že znáte Robertu Oldenovu a že se jmenujete Clyde Griffiths. Tady jsou totiž dopisy od Roberty Oldenové a tady od slečny Finchleyové. Adresované jsou vám, našli jsme je ve vašem bytě. Připouštíte tedy, že znáte Robertu Oldenovou?
1: Samozřejmě, že ji znám. To vyplývá z obsahu těch dopisů.
9: A jel jste s ní ve středu k Volavčímu jezeru?
1: Ano.
9: No tak!
1: Ale nezabil jsem ji!
9: Proč jste se tedy zapsal v hostinci u Volavčího jezera pod cizím jménem jako Clifford Golden? Chtěl jste tak zahladit stopy zločinu? Musel jste se jí zbavit, abyste se mohl oženit se slečnou Finchleyovou.
10: Stačí jen jedno slovo napsané na honem. A já v té chvíli cítím, že budu pod drnem. Stačí jen tuška, papír, nebo dáš

0: padouch, ten netvor. Ale já jsem tě, tati, varoval, já jsem ti říkal, abys ho sem nezval.
1: Nemůžu tomu pořád uvěřit. Ten mírný, slušný chlapec.
0: Ano, je zatčen pro podezření z vraždy.
1: Je to přece jen naše krev, Griffiths.
0: Je to vrah těhotného děvčete a bohužel se jmenuje také Griffiths.
1: Počkej.
0: Griffiths.
1: Uklidni se, prosím tě.
0: Kdo si dneska koupí límec od firmy Griffiths?
1: Především je třeba zajistit, aby se naše jméno neobjevilo v novinách v souvislosti s celým případem. Za druhé, ať ho ve vazbě navštíví některý z našich právníků a taky ať pohovoří s prokurátorem. A za třetí, veřejnost od nás očekává, že svému příbuznému pomůžeme.
0: To snad...
1: To znamená, že musí mít dobré obhájce. Ale všechno jen v rozumných mezích. Rozhodně nikdo nesmí říct, že Griffiths použil svého postavení a peněz, aby falešně dokázal nevinu a zmařil spravedlivý trest.
2: Pokud jde o váš slaměný klobouk, říkal jste, že vám ho vítr shodil na vodu.
3: Ano, pane.
2: A pokoušel jste se ho potom vylovit?
3: Ne, pane.
2: V tom rozrušení vás to ani nenapadlo, že?
3: Ne, nenapadlo.
2: Ale když jste utíkal od jezera, měl jste na hlavě slaměný klobouk. Tak to tvrdí svědkové, kteří vás potkali. Kde jste ho sebral?
3: Ne, já jsem neměl žádný klobouk.
2: A kde jste vzal tento klobouk? Ten jste měl u sebe, když jsme vás zatýkali. To není ten týž, který jste měl, když jste utíkal lesem?
3: Není, pane.
2: A kde jste k němu přišel?
3: Měl jsem ho doma a pak jsem ho tam zase našel.
2: Tak dost! A kde jsou ty šedivé šaty, co jste měl na sobě u Volavčího jezera?
3: Měl jsem na sobě tyhle šaty.
2: A to nebyly úplně mokré, když jste vylezl z jezera?
3: Byly.
2: A to jste jel v mokrých šatech až do Šernu?
3: Ano.
2: A nikdo si toho nevšiml.
3: Pokud se pamatuju, nikdo.
2: Když jste odcházel z hostince, měl jste fotoaparát.
3: Ano.
2: A říkal jste, že si chcete udělat pár snímků.
3: Ano.
2: Kde je ten fotoaparát?
3: Nevím, asi nevím.
2: Tak já vám to povím. Potapěč v blízkosti místa, kde bylo vyloveno tělo Roberty, aparát našel. Tady je přece váš.
3: Nevím, takových aparátů je mnoho.
2: No, nechali jsme si vyvolat film, který v něm byl. Je na nich prokazatelně Roberta Oldenová. Podívejte se, tady sedí na kládě, tady stojí u loďky.
3: No ano, asi bude můj. Spadl mi do vody, když se loďka převrhla.
2: Spadl? Přesné rozměry širší strany aparátu jsou stejně dlouhé jako délka zranění na hlavě té dívky.
3: Ne.
2: Ona se neuhodila o hranu loďky, to vy jste jí zasadil ránu do hlavy tímto aparátem.
3: Ne.
4: Je to špatné, Clyde. Z toho se už nedostaneš.
3: A co kdybych prokurátorovi řekl, jak se to skutečně stalo? Pravdu.
4: A pak bys mu také musel říct si pravdu o původním záměru a přípravách.
3: Jak se dozvěděl moje jméno? Proč jsem nezničil všechny dopisy? Proč jsem si kupoval nový klobouk?
4: Ano, dopisy. Veřejnost se chce dozvědět, kdo byla ta druhá. Ta krásná a bohatá dívka.
3: Proboha.
4: To se nestane. Mason má úctivý respekt před bohatstvím Finchleyových. Nikdy, nikde nebude její jméno publikováno. Za to Robertiny dopisy tisknou ve všech novinách. Ostatně už dneska je konec se Sandrou, s Griffithsovými, se vším.
3: Ano. Bože na nebesích, soud pro vraždu!
4: Nemohlo to jinak dopadnout. Lítal si jako míč ode zdi ke zdi. Bez stínu, bez tíže. Strašidlo v mlze země nikoho. Zradil si ty, ke kterým patříš. Zradil si sám sebe.
5: Jmenuji se Belnep a jsem váš advokát. Uklidněte se. Takže jestli s tím souhlasíte, budete mým klientem.
3: Jistě, ale já nemám peníze.
5: O to se nemusíte starat, to už zařídil váš strýc.
3: Strýc? Skutečně?
5: Jistě. Tak teď si pohovoříme. A nemějte strach, že by se cokoliv dozvěděl někdy někdo jiný bez vašeho vědomí a souhlasu.
3: Ano, rozumím.
5: Vy mi teď povíte všechno, o čem bych měl podle vás vědět. A já a můj společník, doktor Jeffson, uděláme všechno, abychom vám pomohli se z toho dostat.
3: Ano.
5: Tak co? Pomůžete nám?
3: Ale ano, jistě. Jak jen budu moci.
5: Především se před nikým nesmíte tvářit takhle tragicky. Máte čisté svědomí, jasné? Jste přece nevinen.
3: Ano, pane.
5: Za druhé, bude-li vás prokurátor trápit, vzkažte mi to.
3: Ano, pane.
5: A ještě něco, jste věřící?
3: Ano, celá naše rodina.
5: Výborně. Každou neděli jsou tady ve věznici bohoslužby. Byl bych rád, kdybyste se jich zúčastnil. A teď spustíte všechno, co se doopravdy stalo.
6: Tak jak to vypadá?
5: Mason má všechny trumfy v ruce, Jeffsne. Je to zatraceně těžký případ.
6: A co vám vlastně ten chlapec řekl?
5: Že ji skutečně chtěl zabít.
6: A...
5: ale že to neudělal. Že to byla nešťastná náhoda.
6: No, vy si samozřejmě myslíte, že je vinen.
5: Asi vás to překvapí, ale já si to nemyslím.
6: A proč?
5: Totiž já nevím. Ten kluk je sympatický. No, když jsem tam přišel, plakal. Je mu teprve 21. A přes své příbuzenství s Griffithem je velmi chudý. Pracoval jako poslíček, umýval nádobí. Dělal všechno možné, než se dostal do fabriky v Lajkurgu. S jednou dívkou pak přišel do Maléru a potom se zoufale zamiloval do druhé.
6: Proto tu první zabil, ne?
5: Byl bych rád, kdybyste se šel na něj podívat. Chtěl bych znát váš názor, Jeffsne. Na. Z Volavčího jezera se nám tu vynořil vzrušující případ s láskou, bohatstvím, chudobou i smrtí.
6: Dobře, zajdu za ním ještě dnes.
5: Ono jde ještě o něco jiného. Blíží se volby. Jistě ani vy byste nechtěl, aby tenhle případ připravil republikánům cestu k dalšímu vítězství.
6: Rozumím. Masonova popularita. Kvůli té mrtvé dívce jezdí za ním reportéři a fotografové až v New Yorku.
5: Ano, ale my demokraté nezahodíme přece flintu do žita. To bylo i přání továrníka Griffithe, když mi dával zálohu na Palmáre. Musíme z toho vytřískat, co se dá.
6: Přinejmenším kolegovi Masonovi pořádně zkomplikovat život.
7: Masone, tvrdě do toho. Vem toho kluka do presu. Tu vraždu musíš prokázat. A my pak zaženeme demokraty do kouta.
8: Udělám, co budu moci.
7: Ať lidi vidí, jak pracují republikáni. Ať se o tobě říká, ten se teda s ničím nepárá.
8: Já vím. Já ti rozumím.
7: Ten kluk musí do voleb sedět na elektrickém křesle.
5: A, tak co náš klient? Jak se vám líbil?
9: Moc ne, ale myslím, že už vím, jak na to.
5: Jsem skutečně zvědav.
9: Musíme vypálit Masonovi rybník. Musíme vyjít z Clydovy povahy, z jeho chování. Celou obhajobu musíme založit na tom, že je natolik mravně i fyzicky zbabělý, že vražit nikdy nechtěl a že by to ani nedokázal.
5: Dejme tomu, ale co dál?
9: Všechna fakta nechat tak, jak jsou, jak o nich mluvíme, jsem dopisy, zranění, dva klobouky a tak dále. Nic nepopírat, ovšem vysvětlit to jinak.
5: To je všechno pěkné, ale jak?
9: No tak tedy, proč tam s ní vlastně jede?
5: Proč?
9: No, protože má strach. Nejede tam, aby ji zabil. Ale protože se bojí, že bude jejich vztah prozrazen. Chce ji přemluvit, aby někam odjela.
5: Rozumím. A co dál?
9: Když ale vidí, jak je jí zle, když jsou zase spolu, no, pak je mu jí najednou líto. Uvědomí si, že jí ukřivdil a ublížil, je ochoten jí vyhovět, dostát svým povinnostem.
5: Chápu. Ale co jeho odchod za Sandrou Finchleyovou bezprostředně po...
9: Po té nehodě?
5: Ano.
9: Tak, když se Roberta utopila, samozřejmě náhodou, přišla opět ke slovu láska, k té druhé. Nepřestal ji přece nikdy milovat. Byl jen ochoten obětovat ji, aby vyhověl Robertě.
5: Výborně.
9: Tak. A teď, jak chce Mason dokázat, že v jeho srdci nenastala změna, když on to bude tvrdit a bude na tom trvat.
5: To je pravda.
9: A tak, a teď dál. Uchýlili se na tiché místo, aby jí v klidu mohl všechno říct.
5: Na Volavčí jezero.
9: Nasedou do loďky a veslují k zátoce, než jí všechno řekne. Chce si ještě jednou vyfotografovat.
5: Ano, ano.
9: A pak se přizná ke své nové lásce. Dávají na vybranou. Když bude chtít, vezme si ji. Nechce-li ho, když miluje jinou, bude ji podporovat z peněz, které získá sňatkem se Sandrou.
5: A ona chce, aby se s ní oženil? A on souhlasí.
9: Samozřejmě, ale pozor, pozor, ona je šťastná. Vyskočí, chce blíž k němu.
5: Loďka se rozhoupe.
9: Ano, on taky stane, bojí se, aby nespadla do vody.
5: Výborně.
9: No, dál. Jak se nám to bude hodit?
6: Ať má v ruce aparát nebo ne, udělá chybný krok, loďka se převrhne a on, když jí vůbec uhodí, tak samozřejmě náhodou.
5: Krásné, jsme skvělé.
6: Robertu udeří loďka do hlavy, ale pozor, zase pozor, trochu uhodí i jeho, je otřesem.
5: Rozumím.
6: Slyší, jako nakřičí, ale je přece jenom trochu omráčen a když se konečně zpamatuje...
5: Ona už není vidět, utonula.
6: No. A protože tu jsou všechny ty podezřelé okolnosti...
5: Falešný zápis v hostinci, dva klobouky...
6: Dostane strach a uteče. Stejně už jí nemůže pomoct. Je to prostě mravní zbabělec. To musíme tvrdit od začátku. Je to zbabělec, který chce dobře vycházet se svým strýcem, nechce ztratit své postavení a možnost vyšvihnout se nahoru.
5: To je skvělé, blahopřeju. Při tomhle výkladu se nám musí podařit vyvolat rozpory v porotě. A máme vyhrát.
6: Nejhorším dostane 20 let. Ale všechno závisí na jednom předpokladu. Conditio sine qua non je, že Clyde Griffiths vystoupí v přelíčení jako hlavní svědek obhajoby.
5: Tak to je špatné.
6: Proč?
5: Dá se tak snadno poplašit. A Mason je tvrdý protivník. Musíme ho připravit. Naučit ho to slovo od slova.
6: Musí pochopit, že jestli to nedokáže, je to jeho konec.
4: Clyde si denně pročítal seznam otázek a odpovědí, které mu dali jeho obhájci. Stokrát si opakoval, že se musí zbavit strachu z Masona, že musí zapomenout na poslední strašný výkřik Roberty, ale Clyde, má to vůbec všechno smysl? Když si navždycky ztratil Sandru a celý její svět, má smysl celý ten boj?
5: Nejste vinen.
10: Trhá si mi tenkrát liknín. Slunce tak jasně svítí.
6: Vždycky s úsměvem, jako by se vás to netýkalo.
10: Pojedeme na kánoích, to bude báječné.
5: Nemusíte mít strach, jste nevinný.
10: Clyde, pomoz mi, Clyde!
6: Nechtěl jste jich přece uhodit.
5: Zatýkám vás.
10: Pro boha, Clyde!
6: Nemohou vás odsoudit.
5: Nejste vinen.
3: Kdybych mohl utéct. Tak, jak jsem měl utéct už tenkrát. V těch lesích u jezera. Utéct! Ale jak? A kam?
4: Snad do dětství.

0: definitivně pryč.
1: Maminko? Maminko, prosím tě, přečti si tohle.
2: Co je to?
1: Něco hrozného, ale musíš si to přečíst.
2: Obžalován z vraždy své milenky. Přelíčení bude zahájeno už zítra. Co je to?
1: Prosím tě, čti dál.
2: Protože soud teprve 21letý Clyde G. Synovec majitele továrny na límce v Lajkurku. Přes zdrcující důkazy trvá na tom, že šlo o nehodu a ne o zločin. Proboha, Esto.
1: Přes zdrcující důkazy.
2: Je obviňován z toho, že utopil svou milenku, kterou přivedl do neštěstí. Clyde? Můj Clyde? To přece není možné.
1: Taky tomu nemůžu uvěřit, maminko.
2: To přece nemůže být pravda.
1: Synovec majitele továrny na límce v Lajkurku, no to musí být on. Náš Clyde.
2: Proboha, otec! Nesmí se to dozvědět. Esto, schovej ty noviny, spal je. On by to nepřežil. Ale co teď? Můj Clyde ve vězení? Obžalován z vraždy?
1: Musíš tam jet, mami.
2: A kde na to vezmu peníze? A co tam budu dělat? Musím se na chvilku sednout.
1: Maminko, je ti něco?
2: Jsem najednou tak slabá. Podej mi Bibli. Ale
1: už je to lepší.
2: Hospodine, jak jsou mnozí nepřátelé moji. Mnozí povstávají proti mně.
1: Musíme promyslet, co dál, mami.
2: Když volám, vyslyš mě, Bože, spravedlnosti mé. Pošleme mu telegram, Esto.
1: Ano, a také těm dvěma obhájcům, jejich jména jsou tady v novinách.
2: Hrozné věci. Podle spravedlnosti k nám mluvíš, Bože, spasení našeho. Napíšu mu, že jsem o něm četla v novinách, ale že v něj stále věřím. Že ho miluju.
1: A co napsat tomu bohatému strýci, Samuelu Griffithsovi?
2: Ne, ne, to ne. Mohl by odpovědět otci a ten by se všecko dozvěděl, to ne. Útočiště mé, hrát můj mějš naději skládat budu. Ne, to nemůže být pravda. Bůh ho osvobodí. Pojedu tam. Musím ho vidět a mluvit s ním.
1: Ano, maminko.
2: Modli se, Esto.
1: Ano, maminko.
2: Měj víru. Pod jeho křídly na něj spoléhat budeš.
3: Hlavně se nenechat vyvést z konceptu. Rozumíte, Clyde?
4: Ano, pane, rozumím.
3: A klid, klid, ať se tu bude dít cokoliv. A usmívat se. Aha. Ale zase ne moc, aby si nemysleli, že to neberete vážně. Budeme s vámi celé přelíčení.
5: Klid, prosím, klid.
3: Jste nevinen, nemusíte mít strach, i když samozřejmě všeho litujete.
5: Jednání začíná. Proces proti obžalovanému Clydovi Griffithsovi je zahájen. Prosím pana prokurátora, aby se ujal slova.
6: Lid státu New York vznáší obžalobu, že obžalovaný Clyde Griffiths spáchal zločin vraždy prvního stupně. Vznáší obžalobu, že úmyslně a krutě spáchal vraždu, kterou se pak snažil utajit před světem a spravedlností. Vznáší obžalobu, že Clyde Griffiths nejzločin spáchal, pečlivě promyslel jeho uskutečnění a posléze jej ve zlém úmyslu a chladnokrevně vykonal.
7: New York Times. Záplava důkazů zakončuje obžalobu. Herald Tribune. Motiv i provedení vraždy zjištěny. Poranění na hlavě odpovídají tvaru fotoaparátu. Večerní zprávy. Matka zavražděné omdlela v soudní síni. Účinná záplava důkazů. motiv vraždy objasněn, matka zavražděné omdlela.
0: Na tom se zakládá naše obhajoba. Pánové porotci, pan prokurátor vám řekl, že obžalovaný je vinen zločinem vraždy. Tvrdí tak, protože nezná ony podivné okolnosti, jež zavinili tuto nešťastnou smrt. My je ale známe a brzy je poznáte i vy. Dovolte, abych vzpomněl slov avonského pěvce. Třikrát ozbrojen, kdo spravedlnost a pravdu v sporu hájí. Páni porotci, člověk, o jehož životě se v tomto přelíčení rozhoduje, je mravní zbabělec. Nic méně a nic více. Jeho jednání vůči zemřelé nelze omluvit. Vyhledával u ní neposvěcené intimní styky, pak ji opustil s jinou. Ale tisíce mužů a tisíce žen zažili změnu ve svých srdcích. Všichni dobře víme, že podobné vášně existují přes všechny zákony i náboženství. Jistě s jeho jednáním nelze souhlasit, ale zabil Robertu Oldenovou? Ne! Ne a ještě jednou ne! Jen podivný souhrn okolností obklopující smrt této dívky přivedl obžalovaného sem. Před vás, páni porotci. Nikdy ji nechtěl utopit. Jeho záměr byl úplně jiný. Abyste vše pochopili, aby vaše rozhodnutí bylo správné a spravedlivé, umožníme vám vyslechnout jediného očitého svědka smrti Roberty Oldenové. Jediného svědka, který ví, jak to skutečně bylo.
4: Není takový svědek.
0: Je, pane prokurátor.
8: Teď je řada na vás, Clyde. Myslím, že to dokážu.
5: Klid, prosím, klid. Clyde Griffici, předstupte jako svědek. Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň.
8: Jmenuji se Clyde Griffiths. Narodil jsem se ve státě Michigan. Moji rodiče tam vedli misii a konali pobožnosti pod širým nebem.
5: Clyde Griffici, zvedněte pravou ruku a opakujte přísahu.
7: A Clyde vypověděl svůj příběh. Jak se protloukal se svými rodiči od města k městu, zpíval po ulicích, jak se pokoušel najít zaměstnání, aby se vymanil z bídy.
8: V hotelu Carlton, kde jsem byl tehdy zaměstnán jako poslíček, jsem se náhodou seznámil se svým strýcem Samuelem Griffithsem, který mě později zaměstnal ve své továrně. A tam jsem také poznal Robertu Oldenovou.
4: A zamiloval jste se do ní?
8: Ano, pane.
4: Velmi jste ji miloval?
8: Velmi.
4: A ona vás tenkrát také milovala?
8: Ano, milovala.
4: Řekla vám to?
8: Ano, pane.
4: Vážená, proto. Teď se budeme muset trochu zabývat slečnou... Řekněme, slečnou X... Protože mezi obžalobou i obhajobou došlo v této věci k dohodě a protože jde o osobu naprosto nevinnou, její skutečné jméno uvádět nemá smysl. Tak tedy, slečna X, s tou jste se, Clyde, poprvé setkal někdy v listopadu, že?
8: Ano.
4: A okamžitě jste se do ní zamiloval.
8: Ano, zamiloval.
4: Byla bohatá, krásná.
8: Ano.
4: A v době, kdy jste se poprvé setkal se slečnou X, docházelo mezi vámi a slečnou Oldenovou k již zmíněným důvěrným stykům.
8: Ano, pane.
4: A měl jste se slečnou Oldenovou nějaké záměry?
8: Vlastně ani ne.
4: Nic se do té doby nestalo. Mysleli jste, že se ani dál nic nestane, že?
8: Ano. Občas jsem si myslel, že někdy později, až si našetřím trochu peněz.
4: Ano.
8: A když ona dostane místo někde jinde, takže...
4: Ano, že se s ní oženíte.
8: Ano, ano, myslel jsem na to.
4: Ale to bylo předtím, než jste se setkal se slečnou X.
8: No, ano, pane, předtím.
4: A řekl jste někdy slečně Oldenové, že se s ní oženíte?
8: Ne, neřekl.
4: A teď mi povězte, jak jste se mohl ve svých citech vůči slečně Robertě Oldenové tak najednou změnit? Měl jste jí přece rád, Clyde?
8: Měl.
4: A když jste se setkal se slečnou X?
8: Potom...
4: Co bylo potom, no?
8: Potom... potom už to tak nebylo.
4: No, šíleně a bez rozumu jste se do ní zamiloval. Bylo to tak...
0: Váš námitku, prosím. Tak to formulovaná otázka svědkovi napovídá.
9: Námitce se vyhovuje.
4: Prosím. Bylo vám, Roberty, líto, ale nedokázal jste se ubránit lásce ke slečně X, že...
0: Přestaňte konečně tomu papouškovi napovídat.
4: No dovolte, vyslychám obžalovaného! A pokud jde o papoušky, tak jsme už tady slyšeli hezkou řádku. Všichni vaši svědkové byli od vás nacvičeni jako školáci.
0: To je zlomyslná lež.
9: Pánové, prosím, aby...
4: Vaše ctihodnosti, je všeobecně známo, že se blíží volby. A že ctihodný pan prokurátor se všemi prostředky snaží při tomto přelíčení dosáhnout takové popularity,
0: lež,
4: aby děl...
0: Lež, prosím, to je lež. Trvám na omluvě.
4: Ne, omluvy se musí dostat mě, prosím. Mně i obžalovanému.
9: Pánové, dopouštíte se oba urážky soudu. Omluvte se oba soudu i sobě navzájem. Nebo prohlásím přelíčení za zmatečné.
4: Prosím, omlouvám se, pane předsedo. Omlouvám se okresnímu prokurátorovi i porotě. Útok na obžalovaného mi připadal neoprávněný.
9: Už o tom nemluvte.
6: Rovněž já se omlouvám. Vám, pane předsedo, i panu obhájci. Já omlouvám se i obžalovanému.
9: Pokračujte, prosím, ve výslechu, pane obhájce.
4: Ano, děkuji. Tak tedy, řekněte nám, Clyde, trpěl jste v té době výčitkami svědomí?
8: Trpěl, ale nemohl jsem si pomoct. Nemohl jsem jí odolat.
4: Slečně i.
8: Ano.
4: A proč jste neřekl slečně Oldenovi, že už ji nemáte rád?
8: Nechtěl jsem jí tím ranit.
4: Ano.
8: A potom, když nastaly nesnáze, ano. Potom... Ano.
0: Pane předsedo, mohu obžalovanému položit doplňující otázku?
9: Prosím.
0: Griffici, připouštíte, že jste mravní zbabělec? Jak to velmi trefně formulovala obhajova odpověď.
10: Žádám soud, aby poučil svědka, že na takové otázky nemusí odpovídat.
9: Souhlasím. Na tuto otázku svědek nemusí odpovídat.
0: Dobrá. Tvrdíte, že jste jí nikdy neřekl, že se s ní oženíte?
8: Ne, neřekl, nikdy.
0: Byl jste přece mravní zbabělec, že... A pak nepokládal jste ji za tak dobrou partii, jako byla slečna X.
8: Ne, pane, ne. Nemohl jsem jí přece říct, že se s ní ožením, když už jsem miloval jinou.
0: Ano, rozumím. Ale tady jsou její dopisy, na které jste mimochodem nikdy neodpověděl ani řádku. A v jednom z těch dopisů Roberta píše. Prosím. Clyde, proč mi nepíšeš? A to v době, kdy od tebe tolik potřebuju alespoň slovíčko povzbuzení. Jsem zmatena a v nejistotách. Přesto se snažím být klidná, když jsme se teď dohodli. A když pro mě přijedeš, jak jsi slíbil. Griffici, k čemu se vlastně vztahovala ta slova, když jsme se teď dohodli?
8: To nevím. Snad, že pro ně občas přijedu a někam si vyjedeme.
0: Tak ne, že k ní přijedete, abyste se s ní oženili?
8: Ne.
0: Tady, prosím, tady hned v dalším dopise píše. Zastavila jsem se cestou u sestry, protože nevím, kdy ji zase uvidím, když jsem se rozhodla, že se s ní setkám v počestném postavení nebo vůbec ne. V počestném postavení. Co ti myslela?
8: Nevím, pane.
0: Nepředstavovala si, že se za vás provdá třeba jen na čas, že tak dítě dostane jméno a bude zložem manželského. Dohoda, o níž píše, nemohla přece nic jiného znamenat.
8: Možná, že si to myslela, ale já jsem jí nikdy neřekl, že se s ní ožením.
0: Jste přece mravní zbabělec, že? Děkuji, pane předsedo, to je zatím vše.
9: Slovo má obhajoba.
4: Ano, děkuji. Vrátíme se, Clyde, k otázce, kterou zde nadhodila obžaloba. V dopisech slečny Oldenové jsou skutečně zmínky o jakési dohodě či záměru. Ano, záměru. Jaký to byl tedy vlastně záměr?
8: No, že odjede Najme si někde pokoj a já za ní občas přijedu a budu jí pomáhat.
11: Doplňující otázku.
9: Prosím.
11: To nemůže být ten její záměr. Tady jasně píše, já vím, jak to bude pro tebe těžké odjet a zůstat se mnou do té doby, než z toho vyváznu, ale jiné východisko není.
8: Ale ano, já o tom vím. Mluvila o tom také po telefonu. A já jsem tehdy snad říkal, dobrá, ale to nebyl souhlas. Chtěl jsem si s ní o tom promluvit, až se uvidíme.
4: Ano, rozumím. Chcete tím říct, že ona měla na mysli jednu věc a vy jinou. Ano. Že byste se s ní chtěl domluvit a v dobrém se s ní rozejít.
8: Ano, pane.
4: A kdyby na váš záměr nepřistoupila, co jste chtěl dělat pak?
8: Říci o slečně X.
4: Když jste za ní přijel, rozhodli jste se, že pojedete k Volavčímu jezeru.
8: Ano.
4: Jeli jste tam z její vůle?
8: Ano, z její.
4: A co bylo dál?
8: Chtěl jsem si s ní promluvit co nejdřív, ale ona mi cestou ve vlaku říkala, že když se s ní ožením, nebude po mně chtít, abych s ní zůstal. Že se chce jen dostat z té nepříjemné situace a dát dítěti jméno. Pak, že někam odjede a mě nechá, abych si šel svou cestou.
4: A co bylo dál?
8: Dala se do pláče. Vypadala tak uboze a ustaraně. Napadlo mě, že má asi pravdu, že jí křivdím. Že vzhledem k dítěti a všemu ostatnímu bude skutečně správné, když se s ní ožení.
4: Ano, rozumím. Obrat v srdci. A řekl jste jí to?
8: Ne, tehdy ještě ne.
4: A proč?
8: Vzpomněl jsem si na slečnu X a rozhodl jsem se, že si s ní o tom promluvím později, v klidu.
4: Ano, děkuji, to je zatím vše. Griffici.
6: Ve své výpovědi, při níž vás tak obratně vedl váš obhájce.
4: Děkuji za uznání.
9: Ale pánové.
6: Tedy ve své výpovědi jste hovořil o překvapujícím obratu, který nastal ve vašem srdci, když jste se opět setkal s Robertou Oldenovou a když jste se spolu vydávali na cestu smrti.
4: Protestuji se vší rozhodností, prosím.
6: Omlouvám se. Když jste se vydávali na cestu. Nebo vlastně na výlet. Je to tak lepší? Říkal jste také, že jste tam jeli jen z její vůle. Je to tak?
8: Ano, pane.
6: Že jste se tak rozhodli, až jste se setkali v Jutice.
8: Ano.
6: Že jste na její přání přinesl z vrátnice hotelu Renfrew prospekty a mapy rekreačních objektů v okolí.
8: Ano, pane.
6: Vzpomeňte si dobře, prosím. Nebylo to někde jinde? Bylo to v Jutice.
8: Ano, v Jutice.
6: A když jste si prohlédli v Jutice ty prospekty, rozhodli jste se jet k Volavčímu jezeru?
8: Ano, protože tam to bylo nejlacinější.
6: Výborně. Tak tohle jsou ty prospekty. Byly nalezeny ve vašem zavazadle. Prohlédněte si je, prosím.
8: Ano.
6: Jsou to ty prospekty, které jste vzal v hotelu Renfrew a ukázal slečně Oldenové?
8: Ano, myslím, že to jsou ty prospekty.
6: Tak mi prosím vysvětlete, nebo spíš této porotě. Jak to, že ten prospekt má razítko Lajkurgský dům Lajkurgus?
8: To nevím, pane. Bral jsem je v hotelu Renfrew v Jutice.
6: A když dám předvést dva svědky, kteří vás viděli brát tyto prospekty 3. června v recepci hotelu Lajkurgský dům a nikoliv 6. července v Jutice v hotelu Renfrew, copak? No proč mlčíte? Protože to dokazuje, že jste jel k jezeru ze své vůle a ne na přání Roberty Oldenové. Ve svých plánech jste se dopustil jedné rozhodující chyby, Griffici. Nevěděl jste, že mrtvé děvče mělo ve své kabelce dopis, který chtěl poslat domů. Tento dopis umožnil nejen okamžité zjištění její totožnosti, ale především vyvrací vaše tvrzení, že jste jí neslíbil manželství. Prosím, stojí v něm. Milá maminko, tento dopis můžeš číst jen ty sama. Nikomu ho, prosím tě, neukazuj. Udělali jsme si výlet a chceme se vzít. Slíbil mi to. Neboj se o mě, všechno bude zase dobré. Líbám tě na obě tváře, tatínkovi, řekni, že všechno v pořádku, tvoje Roberta. Vážená poroto, vážený soude, tento dopis je dalším článkem v řetězu důkazů, že obžalovaný vylákal Robertu Oldenovou na Volavčí jezero, aby jí tam
11: úkladně zavraždil.
8: Ne!
9: Slovo má obhajoba.
12: Clyde Griffithsi, složil jste slavnostní přísahu před touto porotou, před soudem, před těmito lidmi a před Bohem, že budete mluvit pravdu a nic než pravdu. Uvědomujete si to?
8: Ano, uvědomuji.
12: Přísaháte, že jste Robertu Oldenovou v loďce neuhodil?
8: Přísahám, neuhodil.
12: Ani jste ji nehodil do jezera?
8: Přísahám, nehodil.
12: Ani jste se nepokoušel úmyslně převrhnout loď nebo nějakým jiným způsobem přivodit její smrt?
8: Přísahám.
12: Přísaháte, že to byla nehoda? Že vy jste ji předem nepromýšlel ani nezamýšlel?
8: Přísahám.
12: Žaloba se může ujmout svědka.
9: Ticho. Pro pokročilou dobu je přelíčení odročeno na zítřek.
7: Takové jedno psaní, napsané nahonem. A já v té chvíli cítím, že budu pod drnem. Stačí jen tuška papír. Nebo dáš, nestřílíš, takové jedno psaní. A můj život je pryč.
8: Ne, ne, ne, neměla jsi sem jezdit, maminko.
2: Jak to neměla? Musela jsem přece přijet. Chtěla jsem tě vidět, pomoct ti.
8: Pomoct jak? Svými modlitbami? Děláte mi to všecko ještě těžší.
2: Nerouhej se. Zbloudil jsi s těmi svými sny po majetku a slávě. Na Boha si zapomněl. Vrať se k němu, drž se jenom jeho. Ty už v něj nevěříš.
8: Co pak je to hřích chtít se mít dobře? Každý má právo na trochu štěstí a radosti.
2: Zachraň svou duši, chlapče. Ta má větší cenu než všechny radosti tohoto světa. Clyde, jestli ses k něčemu nepřiznal, musíš to udělat, musíš říct pravdu.
8: To nestačí, když mi říká mé svědomí, že jsem v právu.
2: Ne, říká-li slovo boží něco jiného.
8: Je to tak těžké, když člověk ztratí něco, co nikdy neměl. Ale tomu ty nemůžeš rozumět, maminko.
2: Ne, nerozumím, ale jedno vím jistě. Nejde o soud, před kterým stojíš. Není oprávněn tě soudit, ale Bůh tě bude soudit. Kéž najdeš cestu k jeho milosti. Řekni pravdu a ulehči svému svědomí. Modli se se mnou. Křídla andělů jsou bílá jako sníh, ale já vláčím svá křídla v blátě po zemi. Och, já vláčím svá křídla v jednom

0: jsou jako sníh.
1: Navrhuji, aby do soudní síně byl přinesen člun, na kterém zahynula Roberta Oldenová.
2: Pane Jeffsone?
3: Klid, Clyde, klid.
1: Pokusíme se rekonstruovat a podrobně prozkoumat poslední minuty před tragédií.
4: Protestuji! Nevidím účelnost podobné rekonstrukce.
1: Trvám na rekonstrukci.
5: Soud vyhovuje žádosti obžaloby.
0: Po zoufalé horečnaté noci ve vězeňské cele stojí Clyde opět tváří v tvář prokurátorovi, porotě a všem přítomným v soudní síni. Cítí, že všichni jsou proti němu, že jsou přesvědčeni o jeho vině. Ztrácí poslední zbytky síly i odvahy. Pociťuje zvláštnost celé situace, když si uvědomí, co bude následovat.
1: Páni porotci, toto je člun, na kterém se odehrála ona tragédie. Clyde Griffithsi, vstupte do člunu a sedněte si na místo, kde jste tehdy se.

0: Prosím, všichni stejně vidí, že to nemá žádný význam.
1: Rádi, vyhovíme obžalobě.
2: Děkuji vám.
3: Co mám dělat?
2: Zatím nic. Ale pan Griffiths bude tak laskav a ukáže nám, jak se to stalo.
4: Já nerozumím.
1: Pojďte, Clyde. Ukažte, jak k tomu došlo.
4: Já nemůžu.
1: Vesloval jste oběma rukama, že?
4: Ano.
2: O čem jste mluvili?
1: No, vzpomeňte si.
4: Roberta říkala, že se pokusí dostat místo v jiné továrně. Já jsem na to neodpověděl.
2: Protože jste věděl, že k tomu už nedojde.
1: Dál, Clyde. Dál. Seděl jste v loďce naproti Robertě, tak jak sedíte teď?
4: Ano.
1: Ano? Ano?
4: Ona začala zpívat.
2: Co zpívala?
4: Zpívala Slunce tak jasně svítí.
2: Znáte tu píseň, slečno Zilo?
3: Ano.
2: Zpívejte.
3: Ale znám jen začátek.
2: To mi stačí. Svědek se musí na všechno dopodrobna upamatovat, prosím vás.
3: Slunce tak jasně svítí.
2: Je to ta píseň?
3: Na můj domov, Kentucky.
4: Ano.
3: Půjdu tam v neděli, přijď i ty.
2: Tak zpívejte.
3: Ale já to dál neumím.
2: Znova a pořád dokola.
3: Slunce tak jasně svítí.
2: A co přitom dělala?
3: Tam na můj domov, Kentucky.
4: Spustila ruce do vody.
2: Udělejte to, Zilo.
3: V neděli, přijď i ty.
4: Já jsem si vzpomněl, že...
2: Že?
4: Že před půl rokem jsme spolu také jeli loďkou a...
3: Půjdu tam v neděli.
4: A že jsme trhali lekníny.
2: Díval jste se jí do tváře, ruce se vám třásly, na čele vám stál pot, je to tak?
4: Ano, ano, Roberta myslela, že je to zveslování.
2: Ale nebylo.
4: Ne, řekla, odpočiň si, ať nás nesou vlny.
2: A co jste udělal?
4: Seděl jsem.
2: Přestal jste veslovat.
1: A nechtěl jste jí něco říct?
4: Ano, v hlavě se mi honily všelijaké myšlenky.
2: Zpívat.
3: Slunce tak jasně svítí.
4: Myslel jsem na tu druhou, na to, že Roberta stojí mezi námi. A chtěl jsem jí říct, že už ji nemám rád, že...
2: Stop, Zilo! No dál, prosím. Co jste jí řekl přesně?
1: Řekl jste jí, že si ji vezmete, že ano.
2: Protestuji proti sukcesivním otázkám.
4: Totiž já jsem chtěl. Chtěl jsem říct, ale pohyboval jsem rty a nedostal jsem ze sebe ani slovo.
1: Uklidněte se, Clyde. A vzpomeňte si, jak to doopravdy bylo.
2: No. Roberta, co udělala?
4: Předklonila se.
2: A co řekla?
4: A řekla...
2: No?
4: Řekla, Clyde, co je ti? Vypadáš tak divně.
2: Vypadáš tak divně.
4: Ano.
2: No dál, prosím.
4: Snažila se po čtyřech ke mně přiblížit?
2: Udělejte to, slečno Zilo. Ona se k vám blížila? No, pomalu, Zilo, k němu. Asi tak, jako slečna Zila?
4: Ano.
2: A co bylo pak? Ještě blíž.
4: Ne! Já jsem nechtěl, aby se mě dotkla.
2: Před vámi je Roberta.
4: Já nemůžu.
2: Vyskočil jste, abyste jí v tom zabránil?
1: Protestuj, seši rozhodnostní, protestuj!
2: Držel jste před sebou fotoaparát?
4: Chtěl jsem ji odstrčit.
2: A uhodil jste jí fotoaparátem.
4: Ne, to byla náhoda.
2: Nebyla. Zapotácela se a přepadla přes okraj loďky.
4: Ale já jsem se hrozně lekl. Já jsem chtěl jí pomoct zpátky.
2: Dál.
4: Loďka se převrátila a... Oba jsme se zmítali ve vodě.
2: A vy, zkušený plavec, jste nedokázal zachránit malé děvče.
4: Stalo se to, co jsem snad potřeboval, ale já to neudělal. Já jsem ji nezabil. Já nic jsem neslyšel. Nic jsem neviděl. Já jsem čekal, až se to stane. To byl můj zločin.
5: Porota jednomyslně uznala obžalovaného vinným z vraždy prvního stupně.

A nastal poslední den. Poslední hodiny. Clyda odvádějí do cely smrti. Po oholení a koupeli si oblékl černé kalhoty, bílou košili bez límce, aby se mohla snáze rozhalit. A teď ho vedou chodbami blíž a blíž k oněm dveřím. Už jsou před nimi. A tam stojí křeslo. Elektrické křeslo, které tak často viděl ve snu a k němuž teď musí dojít.

0: Ne. Mami! Ne!
1: Zemřel za to, že připravoval nelidský zločin a nikdy ho nespáchal.
2: Nedokázal to, nedokázal jim nastavit přesvědčivou tvář, musel zemřít.
3: Pošpinil jméno Griffiths, pozbyl právo na náš soucit.
2: Měl všechny možnosti a nedokázal je využít.
3: Je vinen, zasloužil spravedlivý trest.
4: Můj synu, moje děťátko, zemřel jako oběť svého žádostivého a neklidného srdce a bude mu odpuštěno.
1: Zemřel jako oběť společnosti, která nezná smilování. A sama ho taky nepoznám.

Letos přitrhla zima na Lemberg časně. Neúprosným kruhem obešla údolí, zaklela mrazem potok Kněžický i Panenský, zapečetila studánku se zázračnou vodou. Občas přilétne hojná chumelenice, závěje vzrostou popás. V zápětí mrzne jen praští. Ze všech okének hradu visí skvostné střechýly. Tehdy se v černé kuchyni dvojnásob nakládá na ohniště. V komůrkách je nevlídno, ve velké síni hoří krp ve dne v noci. Ale jak je uprchlíkům z vypálených vesnic, nemocným bez přístřeší? Dole v Jablonném uprostřed osady, kde vstanou základy nového chrámu, sroubili lešení prosím prozatímní, rozlehlou a pustou, jež jen vzdáleně připomíná špitál Aneščin. A sotva byl poněkud sdělán prostor pro nemocné a chudinu, už se stahují k jeho hrubým, nedolehajícím dveřím choří a bezmocní. Nestačí ubohé kavalce, nestačí lidské síly tomu přívalu bídy a utrpení. Málo je těch marodů z Jablonného a okolních usedlostí. Přivandrovalci vyvržení na okraj války přinášejí sebou odraz jejich hrůz, nářek zpustošené země. Daleko za zemskou stezkou se hotují vojska obou králů. Rytíři vladykové, naverbovaní žoldnéři, zbrojnoši z Čech a Moravy. Běda válce mezi otcem a synem, jež propuká jen předehrou menších střetnutí, půjdou jistě v patách morové rány, jejich štíhu dávno poznali v Němcích i v Taliánii, kde celé ošetřovatelské kláštery vymřely na černou smrt. I zapalují dominikáni ohně, ubohé svršky vandrovníků hoří, mniši střeží stav každého, kdo se utekl do jablonského útočiště, aby nebyla vznesena nákaza z nejstrašnějších.

Paní Zdislava se vzepřela svým strážcům. Porušila z nutnosti příkaz manželův. Kdo z vás je povolán mi vládnout? Vykřikla jednoho prosincového rána u brány Lemberka. Purkrabí a zbrojnoši zalezli do věže jako křečkové do děr. V těžkém soukeném šatě, vyzbrojena vysokým čepcem proti mrazu, vsedne paní na ryzáčka, sama jede ke studánce. Dohlédla na odvoz ledu, spatřila čisté prosekané dno. Navštívila i novou špitální síň. Přemohla okamžitou malátnost, která jí zhusta přepadává na sklonku dne. Sama omyla krejčířku Hildu nemocnou úbytěmi, i pokrm jí podala. Smutek pomalého odcházení mladé ženy s chorobným ruměncem jí stiskl podivnou předtuchou. Jak dlouho potrvá náš úděl na této zemi? Už drahný čas neoblékla naše paní zdobený šat, ani šperk. Vzpomínka na tvář v benátském zrcadle se propadla. Loňská rozsvícená podoba krasavice z Pražského hradu jí připadá vzdálená. Zasutá tolika setkáními s bídou a zoufalstvím. Nemocných v síni špitální valem přibývá. Je třeba vykonávat i práce nejhrubší, nejen dílo léčitelské. Jen děti ještě rozehrají Zdislavu k úsměvu. Havlík se stal muzikantem. Celý den se probírá ve strunách nástroje, který mu zhotovil zpěvák Erhard. Ten toulavý rytíř od Reina. Jak je podivně plachý. Vyhýbá se paní z Lemberka. Jen k večeru prostupují písně plné smutku promrzlými zdmi světničky pod arkádami. Markéta vyšívá tajně vánoční hedváb pro paní matku, co chvíli prchá a ukrývá své překvapení. Jindy ji zastihnete, jak si hraje s děvčátky z čeledníku na héličku. Těší se na dny vánoční, kdy vzplanou v kapli všechny svícny a bude dán konečně výhost zimní tmě a příšeří táhlých rorátů.

Zpěv kolet je najednou v rejstříku našeho zpěváčka na prvním místě. Přináší větve smrčku a zdobí jimi velkou síň, jak si byl přivykl doma vítat Vánoce. Svíce planou a vůně vosku a jehličí prostupuje i nejvzdálenější chodby hradu. Z kuchyně voní kuba, stará madalena už rovná na cínové talíře kořeněné pečivo, jaké připravovala paní Sibyla v časech Zdislavy na dětství. Už rozkvétají u krbu třešňové větévky, nařezané v den barbořin. Pacholci na nádvoří líjí olovo a dávají hádat děvečkám z rozpůleného jablka. Všechno se opakuje rok co rok v prastarém obřadu. Jen pan Havel se nevrací domů v čas vánoční, aby jako každým rokem pobyl u své rodiny. Teprve den před Štědrým večerem dorazil na Lemberg králův posel se vzkazy a listem pro paní Zdislavu i s mnohými dary. Po něm posílá pan Havel strohé zprávy. Poprvé nezasedne hradní pán k štědrovečernímu stolu na Lemberce. Vrátí se domů naskok až před velikým tažením staršího krále. Úzkost a osamělost v čase vánočním skličuje paní Zdislavu až k bledosti. Budou to letos přesmutné Vánoce, věští Madaléna v pošmourném štědrovečerním ránu, když zapaluje svícen ve velké síni. Vosk z výšky smrkových větévek kane jak slzy. Nikdo nepláče. Ženy rytířů zatnou zuby i uprostřed strádání a samot. Myslete raději na ty ubohé bezdomova, když bloudí sami bez přístřeší v strádání a marném lopotování, odpovídá Zdislava. Odchází zvolna úzkou tmavou chodbou, jen spoře osvětlenou k hambalkám, kde schromážděla sušené byliny. V čase poledním malátná postem odjíždí do špitální síně, aby obdarovala všechny nemocné. Vrátí se slavně v čele průvodu uprchlíků, kterým v době předvánoční vzplanula střecha nad hlavou ve středních Čechách, kteří doputovali za hvězdičkou zvěsti až sem, aby právě v tento den se dožadovali milosrdenství. Mají hladovět a strádat jen proto, že žili a do úpadu dřeli na statcích přívrženců staršího krále? Budou ubytováni na rozkaz paní v domcích čeledníků na kraji louky pod hradem. Horká rybí polévka je jim vysvobozením z hladu. No, hradní čeleď nerada přihlíží, když jí v čase Vánoc vyhladovělí ujídají z mísy. Však jí bude újma vynahrazena vrchovatě.

I vzplane konečně svatvečer. Ve velké hradní síni usedá paní Zdislava v kruhu svých dětí s kaplanem Vítem i zpěvákem Erhartem a moudrou Madalénou. Předlouhé je slavnostní řečňování pana Porukrabího, který přivede i zástupce čeledi a stráží k bohatému stolu. Přeuctivý výraz hospodářského správce z boží Lemberského zápasí s úsměškem. Ten chlapík má za ušima. Nerad má ženskou vládu. Paní Zdislava zná své. Přestože se ustavičně odvrací od správy věcí k činům milosrdenství, zůstane bdělá. Uprostřed večeře nezapomene připomenout panu Johánkovi, kdo třímá otěže v dlaních. Přikazuji, aby ze všeho, co v tomto roce přebylo, pozítří o koledě bylo předáno čeledi a obětováno v jablonské špitální síni chorým a lidem bez přístřeší v hojné míře. Sama dohlédnu, jak tyto skutky řádně budou vykonány. Porukrabí Johánek se uklání a opouští štědrovečerní síň. Teprve po jeho odchodu se rozehrají vánoční zpěvy a radovánky. Půlnoční zvon zazní z Lemberské věže do krajiny ve zdech Lemberka. Zdislava se navrátí pozdě do velké ložnice. Děti už dávno usnuli. Přikrývky z kožešin nezahřejí ruce oznobené ledovou vodou. Těžká je služba ve špitální síni. Za pár neděl vysílí do umdlení.

Třetí den vánoční zasvitnou první paprsky sluneční. Nádvoří i vchod před branou se hemží koledníky. Toho čiřikavého zpěvu i táhlého prosebného prospěvování. Pan Erhard stojí na okraji ochozu a doprovází loutnou veselé, žebravé i tesknící hlasy. Ty české koledy. Zaznamená je do notových listů, přiveze je jednou na svůj daleký hrádek jako jediný dar. Předvídá už nyní, že jeho pobyt v Čechách nebude mít dlouhého trvání. Paní Zdislava odvrací hlavu před modřičkovým pohledem jinošského zpěváka, prázdným a nepřítomným. V posledním dnu v roce nalehly do hradních prostor vichřičné sloupy sněhu. Meluzí navíjen noc co noc na prahu nového roku, nikdo nedohlédne znamení hvězd. Vyprávějí, že kdo si k večeru zahlédl kometu, jež věští války, konec světa. Přes všechna ta babská proroctví nastává čas velkého slunovratu, kdy se probouzí nový život, kdy rodí a počínají ženy. Dole v čeledníku přišlo na svět několik křiklounků. Druhý synek Zdislavin, chlapec jak živé stříbro, už se rozbíhá po náledí, padá a znovu vstává. Malý Jaroslav je z jiného těsta než prvý neduživý dědic Havlík. Matka pozoruje své nejmladší dítě unaveným pohledem. Bude třeba svěřit chlapce Madaléně, přimět i Markétu k péči o bratříčka. Nezanedbává paní své děti? Překračuje tolikrát zákaz svého manžela, všechnu péči věnuje nejběднейším. Vždyť znovu na prahu roku, který v tomto století bude 48., začíná pro paní Zdislavu cesta z hradu do špitální síně. Dnes a denně. V nejkrutější nepohodě s doprovodem zbrojenců tam i zpátky. V čase vánočním dva starci z řad přivandrovalců dohasli ve špitále na zápal. Ale Zdislavě se podařilo vzkřísit děťátko, které přinesli přímo od lůžka jablonské rodičky, dušné, promodralé. Dobré znamení na prahu roku. Na kraji tříkrálové noci, kdy vyčerpaná paní dýchá na své prsty, oznobené ledovou vodou a zarudlé horkou vodou, jak kladla z lázně do lázně novorozeňátko, na kraji hluboké noci našla pod závěsem na lůžku z kožešin třešňovou větévku. Ani nepátrá, kdo tam položil tu křehkou krásu. Uléhá do heptích přikrývek, které kdysi vábily ke slastné nespavosti sama na širokém loži. Cítí každou cévu vyčerpaného mladého těla. K půlnoci obléká Zdislava na nahé tělo žíněnou košili. Uléhá znova v drsném obětí toho trýznivého šatu. Cítí, že minul čas hebkých aksamitů, rozkvetlé krásy zlatých šperků, nádherných vyhlídek z výšky na zářící města. Cítí utrpení tolika živých. Prosáklo ji až do morku kostí. Člověk je křehké stvoření. Lopotování. Zápas s nemocemi, posléze časná smrt provází pobyt jeho na této zemi. Radosti smyslů jej odvádějí od velkého smíření se zánikem, který se nesmí propadnout v temnotách, ale do světla vykoupeného strádáním a obětí pro druhé. Jen tak lze unést spravedlivému břemeno těžkých dob. Až kránu usíná Zdislava, v krunýři, který se jí stal nadále oděvem všech osamělých nocí. Jak lehké je to žíněné odění proti dlahám, jež svírají údy zedníka Floriana, který spadl z lešení dole v Jablonem.
Chromá Markyta, která se nepostaví na nohy odčas, kdy ji před očima umučili dítě, leží dosud v špitální síni na drsném kavalci s tváří odvrácenou ke zdi. Paní Zdislava jí učí znovu chodit. Její zrak je tak utěšující, že ještě dlouho o něm bude žena vyprávět. Je to pohled bytosti, která sama došla až na dno utrpení a prožila radost z nového vzkříšení. I postaví se Markyta Krajkářka znovu na pevnou zem, uvolní se údy, jež dočasně spoutala hrůza. Všude si vyprávějí o tomto zázraku lemberské paní.

posledních lednových dnech dorazí vichřící a tajícími závějemi na Lemberg uřícený posel. Přináší zprávu na žloutlý list, který paní Zdislava otvírá jako poselství radosti. Zvěstuje se v něm, že zprávu posílá pan Havel ze země Moravské. Vojska kříže, postavená králem Václavem proti císaři Fridrichovi, se dávají do pohybu. Ještě než dojde k rozhodnému tažení do středních Čech, vrátí se pán z Lemberka domů, aby setrval několik dnů se svou rodinou. Zajistil její bezpečí i správu svých věcí, aby po delším čase pookřál v klidu a míru. Zpráva tlumočená paní z Lemberka rodině i čeledi rozehrála zimní hrad. Je to už úkol staré Madalény vynést skryté zásoby stmavých spíží dřív, než dozní masopust. Připravit uvítání vínem z chladných sklepů bude starostí purkrabího. Jako když mu hoří koudel za zády, už klibuje se strážný Matěj. Však si pan Havel po návratu přeměří sám své hospodářství. Jen smírná léčitelka neožívá chvatem svého domova. Sedí v komnatce v hrubém šerkovém šatě, čítá v knihách, nahlíží do receptáře. Příjezd pana Havla, který se každým dnem přibližuje v nejisté lhůtě, prostupuje Zdislavu tichou radostí a klidem.

Ozbrojený průvod pána z Lemberka dospěje konečně na hrad před půlnocí posledního lednového dne. Padací most zaduněl tak, že všechny svíce v kapli, připravené na slavnostní mši, se roztřásly ve svícnech. Pochodně u druhé brány vzplanuli, pan Havel přijal hlášení purkrabího s nečitelnou laskavou tváří. Pán z Lemberka nečeká, vchází do velké síně, odmítá večeři, upije ze džbánu medoviny, zahazuje zbroj na turecký koberec. Odchází do přístěnku, vyleje na sebe džber ledové vody. Jeho narezlá kštice se vzpírá tomuto přívalu. Na chvíli ještě usedne k rozhořelému krbu. Přemítá unaveně. Po paní ani vidu, ani slechu. Konečně se objeví znovu hospodyně s prstem na ústech. Naše paní Zdislava usnula zhluboka. Vrátila se na Prahu noci od svých nemocných. Z Jablonného? Ptá se pán z Lemberka přísně stařeny. Madalena ví, že paní překročila tolikrát zákaz. Mlčí, neodpovídá. Pan Havel rozleje hněvivě zbytek medoviny, odstrčí nabízenou večeři, odchází do velké ložnice. V mrákotném polospánku vstává Zdislava z lože a tiskne se k hrudi svého pána. Poprvé nepocítí Havel její hebkost, ale podivný krunýř z žíní a kovu, který obepíná plátno košilky. Plátno chudší a bělejší, než nosí ženy dole ve vsi. I políbí pan Havel svou ženu na čelo, jako se líbají ostatky, jako v čase zásnubním. Potom mlčky dvěma skobovitými prsty roztrhne plátno a žíněnou košili na dva cáry a s odporem je odhodí na podlahu ložnice. Pán z Lemberka je zvyklý otvírat rytířskou zbroj. V polospánku se propadá Zdislava do ohňových temnot, na jejichž dně je bludička slasti. Tápe po ní. Je přece jen blaženost, je teplo a život. Tma po boku spícího muže je hluboká, ale na konci zasvítává světýlko prvního dnění za mříží okénka, jež vede k ostrohu nad propast. Tentokrát nebyla zázračná léčitelka ochráněna tváří luny. Noc přešla jako únava po zápase těla s andělskou duší na středověkých obrazech. Oheň ve velkém krbu do rána dohasl.

Na zítří po návratu pana Havla na Lemberg přitrhla už v prvních ranních hodinách sněhová bouře. Po čistém úsvitu se zatáhla obloha v celé šíři obzoru. Sloupy sněhu přecházejí údolím, občas se zablískne v mracích, zaduní hrom. Pán z Lemberka usedá usměvavě k velikému dubovému stolu, který bývá prostírán jen při slavnostech. Právě dnes chce mít vedle sebe paní Zdislavu, dcerku Markétu, synka Havlíka, pozve i lišáka purkrabího kaplana Víta a hradního zpěváka. Ať houstnou polévky všech druhů, ať přinášejí pečenou drůbež a zvěřinu, kořeněné závary, pamlsky dovezené až ze Sicílie, zasílané paní Sibylou každoročně všem jejím dcerám. Ještě žije masopust, teprve na zítří začne nám tažení ku Praze, zdůrazňuje pan Havel. Zvedne labužnicky k ústům šťavnaté sousto, přivírá víčka, ochutnává rudé víno. Paní vedle něho jen uždibuje z vybraného pokrmu jako ptáčátko. Měsíce podzimní a zimní špitálnické práce, tichého usebrání a vánočních postů ji nepřipravili na takové hody. Pan Havel povstane, připíjí na zdraví krále Václava, na zdar vojenského konání, na zdraví své choti. Ještě je třeba vyvolat jménem pana Erharta, ať přednese svou píseň, ať dovrší hudbou hradní hostinu. Jinoch v rohu vstává, je pobledlý, přísný v očích. Přestál nedávno horečnatou nemoc. Jednou se mu kránu zdálo, že u jeho lůžka stojí paní Zdislava a přikládá mu obklad na rozpálené čelo. Byl to dozajista jen sen. Zpěvák se osmělí. Zvedá pohár šarlatového vína, jež popíjíme na novou krev, a slibuje píseň, která oslaví hrad Lemberg v zimním čase. Struny loutny zazvoní jako střechýly v oknech, které dopadají v čase poledním na sluneční stranu, když taje.

Až vyhrajeme náš svatý boj, vykřikuje vínem rozjařený pan Havel, uspořádáme na louce pod Lemberkem klání, jaké neviděli české země. Darmo vás nenazývají králem turnajů, jehož erb by vhodně ozdobilo ratiště, zalichotí kaplan Vít hostiteli. Můj erb, můj štít náleží starožitnému rodu Markvarticů. A je-li ve znaku země české a českého krále lev, i náš rod má po staletí v erbu lví znamení, připomínající spíše vztyčenou lvici. A věru žen, jež vstoupili sňatkem do našeho stromu života, nikdy si nezadali s tímto erbem. Má matka byla žena nade všechny statečná a dá-li Bůh, i paní Zdislava proslaví tento znak. Paní z Lemberka se zatím usmívá jako dítě, jemuž vyprávějí staré bajky. Jako pana již nabízejí jablko. Naše paní Zdislava, opáčí kaplan, byla obdařena milostí léčitelského umění. Polomrtvá novorozeňátka vzkřísila, řadu slepých ze tmy vyprostila, chromé na nohy postavila, ba i šíleného kněze k jasnému životu navrátila. Pan Havel se dívá hluboko do poháru. Přikivuje. Pohladí svou Zdislavu po vyhublé paži. Na Lemberku je rušno. Všude je plno čeledi, která čeká, co ukápne z hostiny. Kuchtíci se nehandrkují o sousto. Všeho jídla i pití je dosyta na stolech i ve spížích. Dost je zásob i pro čas válečný. Toulaví řemeslníci, pocestní, žebráci i jiná cházka, které je před první branou ustavičně přespočet, všichni čekají s nataženou rukou. Už byli vpuštěni na nádvoří, na pokyn paní, už se hašteří z čeledí. Ruch a prospěvování utichá až na prahu noci. Je to první noc po předcházející, kdy hodil pan Havel žíněnou košili své Zdislavy do ohniště. A jeho poslední noc na Lemberku před válečným tažením ku Praze. I tato noc je znova z temnot i ze světla. Uplývá jako předešlá, je kratičká, brzy přivstane ráno.

Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na nadcházející nedělní schůzi se hlasování mělo rozhodnout, zda se začne s prací na stavbě větrného mlýna. Když se zvířata shromáždila ve velké stodole, vystoupil Kuliš a přestože byl často přerušován bečením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlýna. Pak vystoupil s odpovědí Napoleon. Řekl velmi tiše, že celý větrný mlýn je nesmysl a že nikomu nedoporučuje, aby hlasoval pro. Mluvil stěží půl minuty a zdálo se, že je mu téměř jedno, jak jeho proslov zapůsobí. Poté opět vyskočil Kuliš, překřičel ovce, jež znovu začínali bečet, a vášnivě obhajoval své plány. Až doposud byly sympatie zvířat rozděleny téměř rovnoměrně. Kulišovo nadšení je však teď uchvátilo. Zářivými slovy vykresloval obraz farmy zvířat, jaká bude, až se zvířata zbaví otrocké práce. Nechával se svými představami unášet mnohem dál, než jen k řezačkám nebo cirkulárkám. Elektřina bude sloužit pro pohon mlátiček, pluhů, bran, válců, sekaček a samovazačů, bude dodávat světlo do každé stáje, horkou i studenou vodu. Topit! Jakmile domluvil, nebylo již pochyb o tom, jak budou zvířata volit. Ale v tomto okamžiku se postavil Napoleon, podivně se na Kuliše podíval a z hrdla mu vyšlo pištivé zakvičení, jaké od něj ještě nikdo předtím neslyšel. Zvenčí se okamžitě ozvalo hrozné štěkání a do stodoly se vřítilo 9 obrovských psů s obojky pobitými ocelovými trny. Vrhli se rovnou na Kuliše, který tak stačil včas vyskočit a vyhnout se jejich chňapajícím čelistem. Ve vteřině vylétl ze dveří psi v zádech. Vyděšená a ohromená zvířata sledovala bezdechu ze dveří štvanici. Kuliš běžel napříč dlouhou pastvinou vedoucí k cestě. Běžel tak rychle, jak jen mohl, psi však měl v patách. Náhle uklouzl a zdálo se, že už ho dostanou. Opět se ale vzchopil a běžel ještě rychleji. Pak ho psi zase začali dohánět. Jeden z nich skoro dosáhl svými zuby Kulišovi na ocas. Ten se mu ale stačil vysmeknout. Pak ještě z posledních sil zasprintoval, prorazil díru v živém plotě a navždy zmizel. Mlčky a vyděšena vracela se zvířata zpět do stodoly. Psi se vrátili za malou chvíli. Zpočátku nikoho ani nenapadlo, odkud se vůbec vzali. Brzy se to však objasnilo. Byla to ta štěňata, jež Napoleon odebral jejich matce a pak je v soukromí vychovával. I když nebyli ještě plně dorostlí, byli velcí a měli divoký vlčí výraz. Drželi se při Napoleonovi a zvířata si povšimla, že se k němu lísají stejně, jako se psi dříve lísali k panu Jonesovi. Následován svou smečkou vystoupil Napoleon na vyvýšené místo, odkud kdysi mluvil starý major. Oznámil, že ode dneška se ruší v neděli ranní schůze. Řekl, že jsou zbytečné a ztrácí se jimi čas. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat. Jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet, aby vzdala čest vlajce, zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. I přes šok, který pro ně znamenalo Kulišovo vyhnání, byla zvířata tímto sdělením poněkud rozčarována. Některá by snad i protestovala, kdyby měla po ruce nějaké vhodné argumenty. Dokonce i boxer byl vyveden z míry. Klopil uši a potřásal hlavou, snažil se uspořádat si v hlavě myšlenky. Nakonec stejně nevymyslel nic, co by mohl vyslovit. Ale i mezi prasaty se našlo pár pochybovačů. 4 podsvinčata v první řadě začala nesouhlasně kvičet, vyskočila a začala jedno přes druhé mluvit. Psi sedící kolem Napoleona však náhle hrozivě zavrčeli. Podsvinčata zmlkla a zase se posadila.
ovce pak spustili 4 nohy dobré, 2 nohy špatné a bečeli dobrých 15 minut, takže další diskuse byla znemožněna. Pištík byl později vyslán, aby po farmě vysvětlil nové uspořádání. Soudruzi, řekl, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení. Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné, ale vy byste mohli někdy rozhodnout špatně, soudruzi. A kam bychom se pak dostali? Představme si, že byste se například rozhodli pro Kuliše s jeho vidinou větrného mlýna. Pro toho Kuliše, který, jak dnes víme, nebyl nic jiného než zločinec. Ale v bitvě u Kravína bojoval statečně, řekl někdo. Statečnost není všechno, řekl Pištík. Důležitější jsou loajalita a poslušnost. A pokud jde o bitvu u Kravína, jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy vyjde najevo, že Kulišovi zásluhy v této bitvě jsou značně přehnané. Disciplína, soudruzi, železná disciplína, to je heslo dneška. Jeden chybný krok a máme nepřítele v zádech. Soudruzi, jistě byste nechtěli, aby se Jones vrátil. A opět na tento argument odpověď nebyla. Jistě, že nikdo nechtěl, aby se Jones vrátil. Pokud měli nedělní schůze přispívat k jeho návratu, pak tedy rozhodně museli přestat. Boxer, který už si mohl všechno v klidu promyslet, vyjádřil všeobecnou náladu takto. Když to říká soudruh Napoleon, musí to být pravda. A od té doby ke svému osobnímu motu budu pracovat lépe a radostněji, přidal slogan Napoleon má vždycky pravdu. A to už se zima nachýlila ke konci, byl čas na jarní orbu. Místnost, kde Kuliš kreslil své plány, byla uzamčená a mělo se za to, že plány větrného mlýna byly z podlahy smyty. Každou neděli v 10 hodin dopoledne se zvířata scházela ve velké stodole, aby vyslechla příkazy na další týden. Lebka starého majora, nyní již holá, bez masa, byla vykopána z hrobu a umístěna na špalek vedle pušky u paty stožáru vlajky. Po vstyčení vlajky musela zvířata před vstoupením do stodoly projít uctivě kolem lebky. Dnes už uvnitř nesedávala pohromadě, jako kdysi. Napoleon s Pištíkem a dalším prasetem jménem Minimus, jež mělo pozoruhodný talent skládat písně a básně, sedávali v popředí na vyvýšeném prostranství, 9 psů kolem nich tvořilo půlkruh a za nimi seděla ostatní prasata. Zbytek zvířat seděl čelem k nim v hlavním prostoru stodoly. Napoleon četl týdenní rozkazy přísně, téměř vojensky. A po jediném přespívání písně Zvířata Anglie se zvířata rozešla.

třetí neděli po Kulišově vyhnání Napoleon zvířata poněkud překvapil sdělením, že větrný mlýn se přece bude stavět. Důvody, které ho vedly ke změně názoru, neuvedl. Pouze zvířata varoval, že splnění tohoto náročného úkolu vyžaduje ještě tvrdší práci. Možná bude třeba i snížit příděly žrádla. Nicméně všechny plány již jsou připraveny až do nejmenšího detailu. Zvláštní výbor prasat na nich pracoval celé poslední 3 týdny. Podle propočtu bude stavba větrného mlýna a dalších vylepšení trvat 2 roky. Toho večera Pištík všem soukromně vysvětlil, že Napoleon ve skutečnosti nikdy nebyl proti větrnému mlýnu. Naopak, byl to právě on, kdo jej od počátku podporoval a plány, které nakreslil Kuliš na podlahu inkubátoru, byly ukradeny z Napoleonových listin. Větrný mlýn byl vlastně výtvor Napoleona. Někdo se otázal, proč tedy proti mlýnu tak ostře vystupoval. Tady se Pištík začal tvářit velmi vychytrale. Byla to, jak řekl, mazanost soudruha Napoleona. On byl jen jako proti větrnému mlýnu. Byl to jen manévr, jak se zbavit Kuliše, který byl nebezpečný a měl na zvířata špatný vliv. Nyní, když byl Kuliš odklizen, může plán v klidu pokračovat bez jeho rušivého vlivu. Tomu se říká, jak pravil Pištík, taktika. Několikrát zopakoval. Taktika. Soudruzi. Taktika. A přitom poskakoval a s veselým smíchem mrskal ocáskem. Zvířata si sice nebyla úplně jista, co to slovo znamená, avšak Pištík mluvil tak přesvědčivě a 3 psi, kteří náhodou byli s ním, vrčeli tak hrozivě, že jeho vysvětlení bylo přijato bez dalších otázek.

Po celý ten rok dřela zvířata jako otroci. Byla přitom ale šťastná, nelitovala žádného úsilí či oběti, protože si dobře uvědomovala, že to, co dělají, dělají jen pro svoje dobro a pro dobro těch, kdo přijdou po nich, a ne pro nějakou bandu líných lidských zlodějů. Přes jaro a léto byl 60-hodinový pracovní týden a v srpnu Napoleon ohlásil, že se navíc bude pracovat také v neděli odpoledne. Tato práce byla přísně dobrovolná, ale každé zvíře, které by se jí nezúčastnilo, čekalo zkrácení přídělu žrádla na polovinu. I tak však bylo nutné nechat některé úkoly stranou. Žně dopadly o něco hůře než ty loňské a dvě pole, kde měla být zasázena řepa, ležela ještě začátkem léta ladem, protože se nepodařilo včas dokončit orbu. Z toho se dalo předpokládat, že nadcházející zima bude krušná. Větrný mlýn přinášel neočekávané potíže. U farmy sice byl dobrý vápencový lom a ve skladištích se našlo dost písku a cementu, takže všechen stavební materiál byl po ruce, ale zpočátku neřešitelný problém představovalo pro zvířata lámání kamene na potřebnou velikost. Zdálo se, že to nepůjde jinak než pomocí špičáků a sochorů, s kterými ovšem zvířata zacházet neuměla, protože žádné nedokáže stát na zadních nohách. Po týdnech marného úsilí napadla někoho spásná myšlenka. Využít gravitační síly. Na dně lomu se povalovaly obrovské balvany, které nemohly použít pro jejich velikost. Zvířata kolem nich uvázala lana a pak je všechna dohromady, krávy, koně, ovce, každé zvíře, jež mohlo pomoci i prasata, někdy v kritických okamžicích přiložila ruku k dílu. Vytahovala pomalu po úbočí lomu na cvach, odkud je pak zvrhávali, aby se dole roztříštili. Přeprava již rozbitých kamenů pak byla poměrně jednoduchá. Koně je odvážely na kárách, jednotlivé kusy vytahovali ovce a Majka s Benjaminem se zapřáhli do staré bričky a přispěli svým dílem. Do konce léta byla schromážděna dostatečná zásoba kamenů a za dozoru prasat se začalo se stavbou. Byla to však pomalá a vyčerpávající dřina. Často se namáhali celý den, než se podařilo vytáhnout jediný velký balvan, a někdy se stalo, že se pak po dopadu na dno lomu na menší kusy nerozdělil. Bez boxera, který měl sílu jako snad všechna ostatní zvířata dohromady, by se asi nedokázalo nic. Když balvan začal prokluzovat a zvířata se již viděla stažena dolů jeho vahou, boxer se zapřel do lana a balvan zarazil. Pohled na boxera, jak kousek po kousku táhne lano, lapá po dechu, obrovské boky má zalité potem a kopita zarývá do země, naplňoval každého obdivem. Lupina ho občas varovala, že se nesmí tolik přepínat, ale boxer ji nikdy neposlechl. Jeho dvě hesla: budu pracovat lépe a radostněji a Napoleon má vždycky pravdu, jako by pro něj byla dostačující odpovědí na všechny problémy. Domluvil se s Kohoutem, aby ho ráno probudil o 3/4 hodiny dříve místo o 30 minut. A v řídkých okamžicích oddechu, kterých tak jako tak už mnoho nebylo, chodíval do lomu, nakládal káru kamením a sám ji tahal na staveniště. I přes těžkou práci se během léta zvířatům nevedlo nejhůř. Neměla sice o nic víc žrádla než za dnu pana Jonese, ale neměla ho snad ani méně. Výhoda toho, že krmila jen sebe a nemusela se starat o 5 marnotratných lidí navíc, převažovala nad řadou jiných nevýhod. A způsob práce zvířat byl v řadě případů účinnější a šetřil práci. Například odplevelování polí se dělo s pečlivostí, jaké lidé nikdy nebyli schopni. A protože žádné zvíře nyní nekradlo, nebylo nutné oddělovat pastviny od polí ploty, což ušetřovalo spoustu práce s udržováním živých plotů a branek. Nicméně v průběhu léta začal statek pociťovat nedostatek různých materiálů.
chyběl parafinový olej, hřebíky, provazy, suchary pro psy a železo na podkovy pro koně, tedy věci, které si farma vyprodukovat sama nemohla. Později bude zapotřebí osiva a umělých hnojiv i různého nářadí a strojů pro větrný mlýn. Jak tohle všechno opatří, to si nikdo nedovedl ani představit. Jedno nedělní dopoledne, když se zvířata shromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynějška bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami. Pochopitelně, že ne za komerčním účelem, ale jen proto, aby mohla získat nejpotřebnější materiál. Větrný mlýn musí stát nad vším ostatním, řekl. V současné době proto dojednává prodej fůry sena, části letošní úrody ječmene a později, bude-li nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které je ve Wellingtonu vždy odbyt. Jak řekl Napoleon, slepice by tuto oběť měly uvítat jako svůj zvláštní přínos pro stavbu větrného mlýna. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy se nebude obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze, což pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi po vyhnání Jonese? Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že se pamatují. Čtyři podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala, okamžitě však byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pak začaly ovce bečet své obvyklé čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a chvilkové napětí bylo rozptýleno. Nakonec vyzval Napoleon máchnutím nohy ke klidu a oznámil, že všechno již domluvil. Zvířata nebudou muset přicházet do styku s lidmi, což by pochopitelně nebylo žádoucí. Rozhodl se, že celé břemeno převezme na svá bedra. Jistý pan Wimper, advokát z Wellingtonu, již souhlasil, že bude fungovat jako prostředník mezi farmou zvířat a okolním světem. Vždy v pondělí ráno si přijde na farmu pro instrukce. Napoleon svoji řeč zakončil obvyklým zvoláním, ať žije farma zvířat, a po přespívání zvířat Anglie dostala zvířata rozchod. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rezoluce proti obchodování a používání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl, jehož vznik má počátek nepochybně ve lžích rozšiřovaných Kulišem. Některá zvířata nicméně stále pociťovala určité pochybnosti. Pištík se jich však ostře zeptal. Soudruzi, není pravděpodobnější, že se vám to jen zdálo? Máte o takových rezolucích nějaké důkazy? Je to snad někde na papíře? A protože nebylo pochyb, že nic takového nikde zapsáno není, přijala zvířata vysvětlení, že se zmýlila. Jak bylo dohodnuto, každé pondělí dopoledne přicházel na farmu pan Wimper. Byl to drobný mužík s licou, si který působil prohnaným dojmem, celkem podřadný advokát, ale dostatečně mazaný, aby si s předstihem uvědomil, že farma zvířat bude potřebovat zprostředkovatele a že objednávky by mohly být výhodné. Zvířata pozorovala jeho příchody a odchody se smíšenými pocity a kde bylo možné, vyhnula se mu. Nicméně pohled na Napoleona, jak stojí na čtyřech nohách a uděluje pokyny Wimperovi, stojícímu zpříma, je naplňoval hrdostí a částečně i směřoval s novým vývojem. Jejich vztahy k lidem už nebyly jako dřív. Nenávist vůči farmě zvířat se teď, když prosperovala, nezmenšila, spíše naopak. Nenáviděli ji ještě víc. Každý člověk považoval za otázku svého přesvědčení, že farma dříve či později zbankrotuje a hlavně, že větrný mlýn bude prohra. Po hospodách si lidé na nákresech větrného mlýnu navzájem dokazovali, že stavba musí spadnout a když ne, takže v žádném případě nebude fungovat.
ale ať chtěli nebo nechtěli, při pohledu na to, jak zvířata dokázala své záležitosti zvládnout, získala farma u lidí určitý respekt. V tomto ohledu bylo příznačné, že začali farmu zvířat nazývat jejím správným jménem a přestali předstírat, že jde o panskou farmu. Také přestali udržovat styky s Jonesem, který už se vzdal naděje získat svůj statek a odstěhoval se do jiné části země. Mimo pana Wimpera nebyl nikdo z vnějšího světa s farmou ve styku, ale stále se šeptalo, že Napoleon má v úmyslu uzavřít buď s panem Pilkingtonem z Lištína, či s panem Frederikem ze Stračína důležité obchodní dohody, ale nikdy s oběma současně, jak se říkalo.

a vysvětlovat, že tomu tak není. Jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasata, která jsou mozkem farmy, měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce, v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, tituloval ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnost pro odpočinek, ale také spí v postelích. Boxer to jako obvykle odbil svým... Napoleon má vždycky pravdu. Ale Lupína, která byla přesvědčena, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala za stodolu a snažila se vyluštit 7 přikázání, která tam byla zapsána. Když zjistila, že sama není schopna přečíst víc než jednotlivá písmena, došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi 4. přikázání. Neříká se tam něco o tom, že se nesmí spát v postelích? S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli sprostě radli, řekla konečně. To je podivné, pomyslela si Lupína, že si nevzpomínám na prostě radla ve 4. přikázání. Když to je ale jasně napsáno na zdi, bude to tak. A Pištík, který šel v doprovodu 2 či 3 psů náhodou kolem, rád uvedl celou záležitost na správnou míru. Tak soudružky. Jistě jste slyšeli, že my prasata teď spíme v domě v posteli. A proč by ne? Snad si nemyslíte, že se někdy přijalo nějaké usnesení proti postelím? Postel, to je prostě místo, kde se spí. Když se to tak vezme, je i otep slámy ve stáji postelí. Přijalo se usnesení proti prostěradlům, která zavedli lidé. My jsme prostěradla odstranili a spíme mezi dekami. Ano, postele jsou pohodlné. Ale ne víc, než potřebujeme, soudružky, při naší namáhavé duševní práci. Snad byste nás, soudružky, nepřipravili o zasloužený odpočinek. Nechcete přece, aby nás naše povinnosti utýrali. Jistě byste si nepřáli, aby se Jones vrátil. V tomto bodě ho zvířata okamžitě ujistila, že nechtějí, aby se Jones vrátil. A o spaní prasat v domě se už nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynějška budou prasata ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nepostěžoval.

hněv. To je hřích, na který se dívám spatra a s poměrným zdarem se mu vyhýbám. Je přece tolik atraktivnějších hříchů, tak proč si vybírat zrovna ten, při němž se hříšník degraduje na jakéhosi trapného šaška? Musel jsem už mnohokrát v životě hledět do brunátných obličejů a vyvalených bulv. Musel jsem taky mnohokrát vyslechnout různá nenávistná blábolení, diktovaná nikoliv rozumem, nýbrž žlučníkem. A vždycky mi nakonec dotyčný vstekloun připadal směšný. Připadaly mi k smíchu ty decibely, které vydával, i to, jak se dobrovolně přede mnou pokořil. A taky mi připadaly k smíchu ty drobné trapnosti, kterých se dopouštěl ten, kdo se přestane kontrolovat. Tak například jeden pán mi vyprávěl, jak chtěl ve vsteku rozbít talíř a za tím účelem s ním praštil, jenže talíř se nerozbil. Jak se zachovat v takovémhle případě? Měl přehlídnout tu skutečnost, že talíř vzdoruje, nebo ho sebrat a pokusit se ho rozbít znova? Toto dilema, byť trvalo jen pár vteřin, dokázalo připravit rozhněvance o zbytek důstojnosti,

Ale protože to nebyl hloupý člověk, dokázal se rozesmát a výstup tím šťastně skončil. Musím tu podotknout, že když tu vyprávím, jak se rozzuřeným lidem směju, nemyslím tím, že bych se jim smál do očí. Naopak v průběhu výstupu jsem se jich vždycky spíš bál. Ale stačilo opustit místnost, v níž zuřivec exceloval a bylo veselo. To přece znají žáci těch nejrůznějších škol, podřízení na všech možných institucích, zkrátka všichni, kdo mají nad sebou někoho ochotného sehrát tuhle zběsilou show před svými bližními. Hněv má ale i další podoby. Například podobu zákeřnou. Kdo tenhle druh zloby provozuje, nebývá ani směšný, protože zpravidla netušíte, že se na vás hněvá. Nenapadne vás, že ten úsměv a přátelské poklepávání na rameno se poněkud podobá polibku, za který dostal jeden zoufalec už kdysi 30 stříbrných denárů. Proti tomuhle způsobu je ten výše popsaný zuřivec přímo mazel. Existuje však taky hněv spravedlivý a ten se za hřích nepočítá. Ale pozor, spravedlivý hněv nám silně komplikuje situaci, protože od té doby, co tenhle pojem existuje, považuje každý rozuřený člověk ten svůj hněv za spravedlivý a tudíž oprávněný. No a přesvědčte ho, že tomu tak není. Takže spravedlivý hněv vnesl do celé záležitosti zmatek, který už asi nikdy nikdo nenapraví. Snad by bylo řešení zařadit i ten spravedlivý hněv mezi hříchy, třeba mezi lehké, a tím hněv jako takový ze společnosti ctnostných lidí vymítit. Jestli se to někomu podaří, tak je to na Nobelovu cenu.

0: Johann Wolfgang Goethe, Hra pro milující. Hudba Wolfgang Amadeus Mozart. V hlavních rolích Hana Maciuchová, Jana Andresíková a Petr Štěpánek.
1: Karle! Karle! Kde ten kluk zase je? Vždycky zmizí, když ho potřebuju. Samotná ženská na čelátku nestačí.
2: Jo, jen kvůli tomu bych se chtěla znova vdát.
1: On vám pak odnese zavazadla do pokoje. A jestli chcete obědvat, račte mít strpení.
3: Já chci jenom polívku. Ale hodně silnou.
1: Dostanete, jakou máme. Karle! Karle!
4: Ty se nikdy neodnaučíš poroučet. Už bys mohla dostat rozum. Postilionovi si taky dala zbytečně velké spropitné. Jsi upřímná, veselá, štědrá, to je dobře, jenže se musíš naučit jednat podle toho, co si můžeme dovolit.
3: Ale máti, bídu jsme zatím neměli.
4: Ale skoro.
3: To městečko se mi líbí. A ten dům naproti určitě patří té dámě, co jí budu dělat komornou.
4: Jestli tě opravdu přijme do služby.
3: Máti, ty abys neviděla všechno černě.
4: Taky jsem všechno viděla růžově, když s námi ještě byl tvůj otec. No, jsi mladá a zatím si nezažila žádné zklamání.
3: Už jsi měla čas dávno zapomenout.
4: Nemohla jsem tomu ani uvěřit, že by se nevrátil. A když jsem uvěřila, byl pozdě.
3: Já si jenom vzpomínám, jak jsem seděla na tvé posteli a plakala. Protože jsi plakala ty.
4: Ti bylo 7.
1: Karle! Ještě tu nebyl, co? Ale oběd? Oběd bude přesně v poledne.
3: V poledne mám být u paní baronky.
4: Dcera má u ní dělat komornou. Četla to oznámení v novinách a sama ji napsala. Paní baronka jí moc hezky odpověděla a pozvala ji na dnešek.
1: A vaše dcera nevypadá zrovna na to, že by se jí zamlouvalo dělat komornou.
4: Ale rozhodla se sama.
1: A já, kdybych měla dceru, nepřála bych si pro ní nic lepšího. Ale mě pánbu nedopřál děti. A tak jsem teď na všechno sama. Můj druhý manžel mi umřel před 3 měsíci. Nebyla jsem s ním ani 3 roky.
3: Zdá se, že to snášíte poměrně klidně.
1: Já mám tolik práce, že mi na pláč nezbývá čas.
4: Paní baronka, je snad taky vdova?
1: No, pán odjel před 3 roky a od té doby nedal o sobě vědět.
4: Tak je to taky nešťastná žena.
1: Ale prosím vás, Bůh, jak to s ní a s tím pánem bylo. Víte, oni snad ani nebyli manželé. Jo. Je to prý asi tak 7 let, co sem přišli. No ano, povídalo se, že on je snad nějaký důstojník takový, co se dávají najímat. Zbohatnou v cizích službách a tady si pak koupí statek. Měla s ním dítě, ale to umřelo. No, a on se najednou sebral, všichni říkali, jak se mají rádi, a najednou frnk, nechal jí tu a zmizel.
4: Jak s ní cítím.
1: Ale on prý měl moc podivné zásady. Do kostela nechodil, a známe to. Kdo se nebojí pána Boha? A říkalo se dokonce, že jí unesl. A když holka udělá takovouhle věc, tak za to piká celý život. No, já se podívám, jestli vám už připravili pokoj a pak pro vás přijdu.
3: Ale já už mám nejvyšší čas.
1: No.
3: Ještě bych se měla převléct.
1: Ona na to paní baronka zase až tak nedbá. Tak, dobře, pořiďte. Dobře, pořiďte.
4: Tak prosím tě, Lucie, víš, že nesmíš nic prozradit?
3: Neměj strach, máti. Můj otec byl obchodník, plavil se do Ameriky, a loď se potopila, tím se naše poměry změnily natolik a tak dále. Vypravovala jsem tu báchorku tolikrát. Ty si odpočiň. Uvidíš, že přinesu dobrou zprávu.
1: Už odešla? Máte hezkou dceru, paní. Ještě neví, jak to teda na světě chodí, ale nebojte se, on už jí život naučí.
4: Tím hůř. paní poštmistrova.
2: Ano, ano. No tak, takže jestli chcete do svého pokoje, prosím.

0: Poručil jste mi přece, pane, že mám dát hned zase zapřáhnout a naložit vaše věci.
1: Ne, přinesl jsem. Dneska už dál nejedu.
0: Ale prve jste říkal, pane...
1: Co jsem říkal? Dej si vykázat pokoj a odnes to tam.
0: Jak poroučíte, pane?
1: Kam ještě jezdit? Stojí tam ten dům. Odtud jsem utekl a sem chci zpátky. Žena a domov, sladké bezpečí. Vždycky se bála, když se probudila a já jsem nebyl v teple vedle ní. Kudy jsi chodil, je vítr a prší. Zahřej se, lásko, už tě nepustím. A já se strašně toužil někam pustit. Kam mě to hnalo? Svět byl někde jinde a já byl pořád ještě zvědavý. A toužil. Po čem? Odpusť mi to, prosím. Ach, jak nám tady bylo spolu dobře. Snad jsem chtěl utéct vlastním výčitkám. Proradný manžel, ještě horší otec. Utek jsem před ní jako před tamtou. Proč tedy doufám, že je pořád moje, když sám jsem nechtěl nikdy být jen její a čím dál méně rád slyšel, že jsem... Žena a dcera. Pro ně jsem už mrtvý. A je to pravda? Nebo ještě není? Prý každý člověk má mít pro co žít. Pro Boha, pro co? Možná pro někoho. Když se chci vrátit, třeba to tak je.
2: Milost pán chce taky obědvat. Čekáme jen na jednu slečnu. No, šlo naproti k paní baronce.
1: Jak se jí vede? Paní baronce.
2: Vy se s ní znáte?
1: Před lety jsem tu býval dost často. Co dělá její muž?
2: Vy nevíte, že ji opustil?
1: Jistě se dovedla utěšit.
2: A říkáte, že jste jí znal.
1: Člověk nemůže žít jenom tím, co bylo, musí umět zapomínat.
2: Ve vzpomínkách je všechno pěknější. A jí taky nebude hned každý vhod.
1: Přesto k ní zajdu.
2: Když říkáte, že jste jí znal.
1: Ale tuhle poštu jste vy tenkrát ještě neměla.
2: Jsem tu teprve 3 roky.
3: Tak jsem tady.
2: A co paní baronka?
3: Je moc milá, budu s ní určitě dobře vycházet. Máme přijít s matkou hned po obědě.
2: Oběd už je připravený. Čekali jsme jen na vás. A vám, pane, vám dám pokoj číslo 2. A vy, slečno, vy byste se zatím mohla podívat za matkou.
3: Já se vojáků nebojím.
2: Aha, jak myslíte? Jak myslíte?
1: Jsem šťastný, že budu mít takovou krásnou společnost. Jestli jsem správně rozuměl, byla jste u paní baronky.
3: Budu její společnicí.
1: Vy byste snadno našla i zábavnější společnost.
3: Ale já ji nehledám. Vy muži si myslíte, že se bez vás ženy nemohou obejít. Ale my s matkou jsme to dokázali.
1: Vy už nemáte otce?
3: Sotva si vzpomínám, že jsem ho kdy měla. Byl obchodník, plavil se do Ameriky a loď se potopila.
1: A vám je to, jak se zdá, lhostejné.
3: A proč by nebylo? Moc toho pro mě neudělal. Ale matka na něj nikdy nedokázala zapomenout.
1: Vy na jejím místě byste to dokázala.
3: Já to nemám. V povaze dlouho se pro něco trápit.
1: To vám závidím.
3: Já chci mít svůj vlastní život, ne jako matka. Musí to být hrozné být opuštěná. To budu radši opouštět já. A nebojím se, že bych se o matku nedokázala postarat.
1: Jste odvážná dívka. Jenže když člověk něco chce, musí se taky umět s něčím rozloučit. Ale to není vždycky tak snadné. Víte, člověk by chtěl...
3: Co, pane?
1: To nejlepší. abyste byla šťastná. Promiňte, musím se podívat po svém sluhovi.

0: Tak ať už přijdou. Budu jí mít ráda. Věčně se nedá mluvit jenom se stromy a venkovskými dětmi. Chci jí mít ráda. Chci někoho mít. To, co mám v sobě, musím s někým sdílet, nebo se budu věčně litovat. Co s pouty lásky, když jsou to jen pouta? Snad i já tenkrát sama závislá jsem místo lásky chtěla ho jen spoutat. Jak nechtít muže jenom pro sebe, když se mu sama dávám se vším celá. Jako bych ho já ještě milovala, kdyby se sám dal spoutat úplně. Snad mě ta dívka tolik zaujala, protože cítím, že je nezávislá. Byla jsem hloupá. A když ještě věřím, že se snad jednou stejně ke mně vrátí, je to jen důkaz, že jsem hloupá pořád. Kdyby se to snad přece jenom stalo, měla bych sílu být už chytřejší? Pojďte dál, pojďte. Ani nevíte, jak jsem se na vás těšila, paní Sommerová. Tahle odvážná dívka se mi hned zalíbila. A já vám děkuju za důvěru, že mi ji svěříte.
1: Milostivá paní, dovedete si představit, jak mi asi je?
0: Ne, ne, neříkejte mi tak. Říkejte mi Stelo.
1: Oh, jste moc milá. A já jsem moc ráda, že jste taková.
0: S kým si člověk líp porozumí, než s někým, kdo taky dovede milovat? Co je pro ženu důležitější než láska? Jsem asi hloupá, ale i když mě opustil, nejdřív jsem se z toho nemohla vzpamatovat. Ale stejně jsem ráda, že jsem to zažila. Protože vím, že mě opravdu miloval. Stejně je tady se mnou pořád. Tady seděl, s někým mluvil a když jsem přišla, ohlédl se po mně a já jsem cítila, že mě má rád. Tam po té cestě odjížděl a vracel se. A já jsem viděla, že se na mě dívá a že miluje každý můj pohyb a že čeká, že k němu přijdu a políbím ho. A že všechno to chvění je chvění mého a jeho srdce.
2: Co pak je vůbec možné tak milovat?
1: Vy jste šťastná, Stelo. Zachovala jste si mladé a ryzí srdce.
0: Vždyť vy taky. Já to z vás cítím.
1: Oh. A stejně jsme nakonec zůstali sami.
2: Žena prý byla stvořena pro muže a muž pro svět, aby ho pro ženu učinila lepším. Jakoby ho nedělala lepším a krásnějším už tím, že je.
0: Mě vzrušoval i jeho hněv a bolest z toho, jaký je svět.
1: My věříme mužům. A muži v okamžiku vášně podvádějí sami sebe. A podvedené zůstaneme nakonec my.
0: Tak si buďme sami navzájem tím, čím nám měli být oni. Zůstanete tu se mnou. Souhlasíte?
2: Ne, to nepůjde.
1: Má dcera myslí...
0: Myslíte, že vám chci prokázat nějaké dobrodiní? Pochopte, jaké dobrodiní tím prokážete vy mě? Já neumím být sama. Opatřila jsem si kočky a psy a dokonce srnku. Učím chudé dívky plést a háčkovat jen, abych měla někoho u sebe. A když vidím, že bytosti kolem mě jsou šťastné, usínám spokojeně a ráno se probouzím šťastná, protože dívky se smějí a stromy, které pěstuju, kvetou a já se starám, pracuju, vymýšlím, co by se mělo udělat a jsem vlastně šťastná.
1: To vám věřím. Pracovat, když máte na čem, a prokazovat dobré skutky, když máte z čeho, může být pro zklamanou ženu asi jediná náhrada.
0: Náhrada, má drahá. Jenom náhražka. Za lásku nemůže být žádná náhrada. A když někdy těkám myšlenkami sem a tam, najednou mě napadne, že snad jednou přece jen musí přijít. A to se mi potom tak sevře srdce touhou, až si myslím, že bych snad dokázala přitáhnout lunu k zemi. A místo toho jsem sama. Sama. a jdu se vyplakat ke hrobu svého děťátka.
1: Vy jste měla dítě?
0: Ach, má drahá. To si neumí nikdo představit, kdo to nezažil. Ležela přede mnou mrtvá a já jsem stála jako skamenělá a nezhroutila jsem se. A najednou zvedla ošetřovatelka dítě, přitiskla si je k sobě a vykřikla: ona žije. Vůbec nevím, co jsem v tu chvíli dělala, ale zmýlila se. Dítě tu leželo mrtvé a já vedle něj v jakémsi zběsilém zoufalství.
1: Prosím vás, už na to nemyslete.
0: Ne. Je mi dobře. Je mi dobře, že se z toho můžu vymluvit. Člověk potřebuje, aby mohl někomu otevřít srdce. Proto chce někoho milovat. To jsem cítila, jak jsem ho poprvé uviděla. Stejně mi nikdo nevymluví, že podoba je klíč ke všemu, co se dá o člověku tušit. Počkejte, já vám ukážu jeho obraz. Pojďte.
2: To jsem tedy zvědavá.
0: Tady. I když na tom obraze není vidět, jaký byl. Malíř zachytil jen neživé rysy.
2: Madam, to není možné. Já jsem ho už dneska viděla.
1: Bože můj.
0: Dneska.
2: No, tady. Jenže byl opálený. Ale byl to on. Určitě to musí být on. Tady naproti na poště jsem mluvila s takovým důstojníkem.
0: To není možné. Lucie, já tam jdu.
2: To se nehodí, madam.
0: Nehodí?
3: Poroučíte, madam?
0: Viléme, dojdeš naproti na poštu. Je tam nějaký důstojník. A ten snad... Lucie, řekněte mu to.
2: Znal jste milost pána?
3: Ano, prosím.
2: Tak dojděte na poštu. Ten důstojník je mu ohromně podobný. Podívejte se, jestli se mýlím. Já bych přísahla, že je to on.
0: Řekni mu, aby přišel. Hned teď.
3: Jak poroučíte, madam?
0: Pane Bože, ať už je to za námi. Jestli je to on. Ne, to... Promiňte, já... Omluvte mě, prosím.
2: Co je ti, máti? Není ti dobře?
1: Tak... To... To je konec. Pane Bože. Ten muž. Ten obraz. On to... To je... To je tvůj otec.
2: Máti. Maminko moje drahá.
1: Přijel za ní. Za chvíli se shledají. Kolik let jsem já na to čekala. Lucie, musíme pryč.
2: Kam budeš chtít?
1: Musíme hned ještě, než přijde.
2: Ale jsi pořád ještě jeho žena.
1: Jenomže miluje jí. A já... Přilnula jsem k ní za tu chvíli. A myslela jsem si... Já ji mám vlastně i tak ráda.

0: Tak jsi zas tady. Můžu tomu věřit? Tady v tom pokoji jsem se dávala a představovala si, že až se ohlédnu, budeš tam stát. Tak, jak teď stojíš. Třeba zavřu oči a když je zas otevřu, už tam nebudeš. Ne. Jsi tady. Jsi u mě. Jak jsi mohl být tak dlouho pryč?
1: Staro, vždyť ty vůbec nevíš. Byl to jenom zlý sen. Možná jsem chtěl utéct před vlastním stínem. Teď vím, že to nejde. Nevyženeš mě.
0: Můj drahý, milý. Vždyť ty jsi mě klamal.
1: Nosil jsem v srdci pořád jen tvůj obraz.
0: Ne, počkej, tak to nemyslím. Nerozumíš mi. Myslela jsem, jaký nejsi silný. Připadal jsi mi jako pevný strom, o který se můžu kdykoliv opřít. A ty jsi vlastně takový chlapec s hlavou plnou snů, co se nikdy nemůžou vyplnit. Ale já tě miluju takového, jaký jsi. A možná ještě víc. To už je osud takových žen, jako jsem já, aby milovali podvodníky s bláhovým srdcem. A já vím, že máš srdce. I když jsi takový podvodník.
1: To štěstí hledět do tvých něžných očí. Hroužit se celý do té krásné hloubky, kam si mě pouštíš. Až bych skoro věřil, že jsi měla v srdci stejně pořád mě.
0: To se taky neklameš.
1: Opravdu?
0: Řekla bych ti to. Jako tenkrát, když jsme se do sebe zamilovali, taky jsem se ti přiznala ke všem svým drobným vášním, které mi rozbušily srdce. Byla jsem ti přece o to milejší. Co si mě tak prohlížíš? Zestárla jsem. Utrpením člověk nemládne.
1: To bych musel v tvých krásných vlasech najít aspoň jeden šedivý.
2: Promiňte, milostivá paní.
1: Co chceš?
2: Ty dvě cizí dámy se rozhodly odjet pryč.
0: Odjet? Proč?
2: Viděl jsem tu mladší, jak šla na poštu, že prý si objednali zvláštní kočár, protože poštovní mezi tím odjel. Paní mě prosila, abych milostivé paní vyřídil přání všeho nejlepšího, že si to zaslouží, ale zůstat prý nemůžu.
1: To je ta paní, co přijela s dcerou?
0: Chtěla jsem vzít tu dívku do služby a nechat si u sebe i matku. Viléme, děkuju ti, můžeš jít.
2: Jak poroučíte, milostivá?
1: Něco se muselo stát. Ale co?
0: Bůh ví, snad to ani nechci vědět. Začala jsem je mít ráda, ale teď mám přece tebe, Fernando.
1: Má lásko.
0: Ne, počkám na tebe v záhradním domku. Přijď brzo. Přijdeš? Přijď.
1: Ach, moje milá, abych nepřišel. Musel jsem přijít, abych mohl cítit, že je snad vážně na světě i láska. Pak, že ji potřebují jenom slabí. Či jsem tak slabý? I když třeba jsem, stojí to za to, co teď zrovna cítím.
3: Pane, pane, můj pane, jste to opravdu vy?
1: Tak jak si tu žiješ?
3: No, mám správnou ženskou, dvě zdraví děti. A vy jste se vrátil. Tak jak bych si žil dobře?
1: Jak jste hospodařili?
3: Až budete mít chuť, předložím účty. Budete se divit, jak jsme statek pozvedli. A jestli se můžu opsat, co vaše choť a dcera?
1: Tiše, mám se ti zpovídat? No, máš na to právo jako spoluviník mých vylomenin.
3: Já můžu děkovat Bohu, že jste nebyl cikánský hejtman. S vámi bych byl klidně i pálil, i loupil.
1: Pokud jde o ty dvě, nic o nich nevím.
3: Takže tady teď zůstanete. To je dobře. Od té doby, co mám ženu a děti, cítím se v tomhle zapadákově docela spokojený. Člověk se musí jednou usadit.
4: Já tady dítě nemám, moje umřelo.
3: No, paní se teď určitě uklidní. A po takové dlouhé nepřítomnosti budete mít brzo jiné. A to vám zůstane. Stanete se s námi řádným hospodářem. Co je člověku v našem věku všechno to harcování, cti žádost, honění slávy a ženských, zmítání a naparování? Pamatuju ještě, když milá paní Cecílie byla tak 3 roky vaší chotí, jak vás to manželství žralo. Jak vám nic nebylo pochuť, jak jste si připadal svázaný.
4: To teď slyším moc rád.
3: Tenkrát jste se mi svěřil a řekl jste, já musím pryč. Byl bych blázen, kdybych se dal navždycky přivázat.
4: No. No,
3: ano, tenhle život mě zadusí, svírá mě to. Přece ve mně něco je.
4: No tak.
3: Něco bych ještě mohl dokázat, co by je i svět.
4: No, výborně.
3: Ne, počkejte. Věřil jsem vám. I když jsem moc nechápal, co vlastně chcete. No a pak jsme se rozjeli do světa a mlátili se tam. A stejně jste byl otrávený. Na co jsme se to vlastně dali? A jaká je to všechno ohavnost? Až jsme při té svobodě nevěděli, co si počít se životem.
4: Vysmíváš se mi?
3: Tomu, že jste se zamiloval do mé nynější milost, paní, rozhodně ne. Pořád je to moc pěkná ženská. Ale tomu, po čem jste se tak hrozně pídil a nikdy to nenašel a většinu času ani nehledal...
2: Promiňte, milost, pane... Ale je tady ta paní.
4: Tak ji uveď.
2: Jak poroučíte?
3: Prosím vás, jenom zůstaňte. A uvidíte, že všechno bude dobré. Pravo. To snad je... Promiňte, nebudu vyrušovat.
1: Klamou mě oči. Co pak je to možné? Buď je to ona, nebo výčitka. Proč žádné štěstí nemůže být čisté? Možná je to jen pouhá podoba, kterou si srdce dokresluje po svém. Nepřemůže-li mě můj pocit viny, odejde skromně tak, jako teď přišla.
5: Přál jste si, pane?
1: Přál bych si, abyste tu zůstala jako společnice Stely.
5: Ne, pane, mám velice pádné důvody, tak mě prosím nepřemlouvejte.
1: A nemůžete mi ty důvody prozradit?
5: Poznal mě, jistě. Děkuju ti, Bože, že jsi mi dal v tomto okamžiku sílu, jakou jsem dříve nikdy neměla.
1: Opravdu vás prosím.
5: Ráda bych toho ušetřila vás i sebe. Vzpomínka na šťastné dny mého života mi pořád ještě působí bolest.
1: Byla jste hodně šťastná?
5: Jinak bych teď tak netrpěla. Měla jsem hezké mládí. Nevím, co ke mně poutalo muže, ale já jsem si nedovedla představit, že bych s některým z nich mohla prožít svůj život. A když jsem ho našla, nebo jsem si myslela, že jsem ho našla, žila jsem jenom pro něj.
1: Myslíte, že on vás nemiloval?
5: To nechci tvrdit. Miloval mě určitě tak, jako já jeho. Aspoň ze začátku. Až pak, po letech manželství, mě opustil.
1: A ptala jste se někdy sama sebe, jakou to mohlo mít příčinu?
5: Ani jsem nepozorovala, jak se stalo, že všechno, co se mě týkalo, mu bylo najednou lhostejné. Neuměla jsem to snášet. Zahrnovala jsem ho výčitkami, až ode mě odešel. Najednou jsem byla žena, kterou opustil muž. A to přece nikdy nemůže být tak docela. Bez její viny.
1: Ne. On byl vinen.
5: Já to tak necítím.
1: Jste vzácná, šlechetná žena.
5: Mohla jsem mu být jen ve všem povůli. Starat se o něj. A dát mu dítě, o které jsem pečovala. Ale musela jsem se zabývat tolika maličkostmi, až mi z toho pustlo srdce a hlava. A tak najednou nebylo nic, co by ho na mě zajímalo. On není vinen.
1: Já jsem vinen.
5: Ach, Fernando...
1: Cecílie.
5: Ne, nech mě, Fernando. Nic na tobě nechci, jenom se u tebe na chvilku schovám a pak si můžeš odejít za svou Stelou navždycky.
1: Prosím tě.
5: Nedělám si na tebe žádné právo, neboj se, zbavíš se mě.
1: Když jsem tě znova našel, nemůžu tě opustit. Věř mi, hledal jsem tě. Ale dověděl jsem se jenom, že jste se kamsi odstěhovali. Ani u Stely jsem nemohl vydržet. Všechno mi připomínalo tebe a Lucii. Hledal jsem vás už tenkrát, když jsem odtud utekl. Zhnusil jsem se sám sobě. A hrozně jsem si přál odčinit svou vinu vůči tobě a Lucii. Můžeš mi to všechno odpustit?
5: Tady ji máš.
0: Jsem šťastná, že konečně poznávám svého otce. I když bych byla šťastnější, kdybych ho poznala v letech, kdy jsem ho potřebovala nejvíc. Je to asi opravdu lepší, když má dcera i otce.
2: Teď už mě budeš mít navždycky.
0: To myslíte vážně?
2: Chtěli jste odjet? Já odjedu s vámi.
5: A co Stella?
2: Snad mi to jednou odpustí. Kdybych vás ráno uviděl spolu, mohl jsem jí ušetřit další bolest. Ale ona je mladá a statek vzkvétá možná líp, než kdybych tu hospodařil já. Dojdu za ní, řeknu jí, kdo jste. A i když to pro ní bude v tu chvíli strašné, pochopí, proč jsem se tak rozhodl. Ty, Lucie, skoč naproti a dej zapřáhnout kočár pro tři. Mm-hmm. Cecílie, ty na mě počkáš na poště. Lucie, až všechno zařídíš, tak se vrať sem. Já jdu.
5: Fernando, prosím tě, přece si musíme říct.
2: Na to bude čas potom. Teď už jděte. Slyšíte? Co pak je můžu odtud vyhnat sami? Obklopen láskou bych se nenáviděl a dávat lásku už bych nestačil. Tak člověk v mládí touží bojovat za štěstí jiných a pak zhnusen světem nakonec trápí své blízké i sebe. Jak rád bych myslel, že se obětuju, kdyby tu obětí jiný neplatil.

0: zase být s tebou. Vždyť už nevím ani, zda je to pravda, či se mi to zdálo. Čekat jen chvilku je teď k nepřečkání. Co bylo všechno, je najednou málo. Nenech mě dlouho chvět se v nepokoji. Těším se, lásko, a přitom se bojím. Tady mi tekly marné slzy z tváří a touhu ve mně přece nezhasí. Radost v mém srdci s obavou se sváří. Kde jsi tak dlouho? Že už jdeš, můj milý. Ale ty jsi... Něco se stalo?
1: Nebyl to pro mě snadný rozhovor.
0: Ona chce opravdu odjet?
1: Ano.
0: Když si nedá říct, já ji nutit nebudu. Tak jsem se těšila, že snad jednou přijde tenhle den a teď chci, aby už byl za námi. Nečekaná radost může taky bolet, Fernando. Až teprve dneska jsem zas byla schopná otevřít tuhle knížku.
1: Ukaž. V co doufat od shledání dnes? Co tají den tento v květu dosud nerozvitém? Jak peklu přístup otevřen i kráji? Jak kolísavě cit se střídá s citem?
0: Dost pochyb už. Hle, z nebes vyšla bran. Ty jsi nesen vzhůru k ní. Ty jsi objím.
1: Ne, prosím tě, nech mě. Nejsem vůbec hoden.
0: A tak si v ráji došel uvítání, jak bys byl hoden věčnou krásou žíti. Ni sen ti nezbyl, naděje, ni přání. Zde dovršeno nejlepší tvé bytí. Jak díval ses v to krásno neproměné, v tvých očích vyschly slzy roztoužené.
1: Posled krutě sladké políbení. Tkáň rozťata, jež něhou byla tkána. Teď noha z prachu pospíchá, teď lení, teď přísným cherubem je v dálku štvána. Zrak skelně upřen v hořkém nepokoji, zří zpět, kde brána uzavřena stojí.
0: To jsi mi četl, když jsem ti řekla, že s tebou nemůžu odejít. Byl jsi tak smutný a tak zoufale si mě objímal a já už jsem věděla, že s tebou půjdu třeba na kraj světa. Protože v tobě jsem našla jediné, skutečné štěstí.
1: Štěstí?
0: Ano. Štěstí. Přes všechnu bolest, kterou jsem pak prožila, když jsi tu nebyl. Jakmile jsem tě poprvé spatřila, všechno se ve mně změnilo. Víš, tenkrát, odpoledne v zahradě u strýčka, jak jsi k nám prvně přišel. A druhý den pod kaštany za letohrádkem.
1: Hle, z hustých mraků paprsky se myhly. Zjev andělský se vznáší v třpitu pach. Je hebký, lehký. Zářivý a štíhlý a poznáváš, má její světlý tvár. Tak vzdušně při tanci se nadnášelo to její
0: ze všech nejvzdušnější tělo. Kolikrát předtím jsem si připadala zamilovaná, ale až v tu chvíli jsem pocítila ten divný sladký zmatek. A vůbec jsem nebyla schopná podívat se ti přímo do očí. Musela jsem utéct.
1: Leč na chvíli jen smíš se odvážit. Jsi v rukou místo ní měl fantom vzduchu zpět do srdce. Tam lepší obraz zříti. Tam tvar svůj střídá v proměnlivém ruchu. Tam jediná se vestu podob vznáší. A každou změnou dražší je. A dražší.
0: Ale to přece vůbec není smutné, Fernando.
1: Ne, srdce mé zas uzavři se v sebe. Její ti bylo marně otevřeno. A i když svítí všechny hvězdy nebe, nebudeš stejně nikdy rozzářeno. Jen lítost, nechuť, výčitky a hoře tě dusným tíží, mučivě a hoře.
0: Můj drahý, přece jsem ti všechno dávno odpustila a víš, že ode mě nikdy neuslyšíš jedinou výčitku.
1: Ne, je to tak. Opustila jsi kvůli mně všechno. Strička, který tě miloval jako otec. Statek, kde jsi vyrostla. Jmění, které ti patřilo a já...
0: K čemu by mi to všechno bylo bez tebe? A i když si myslím, že by ti byl strýček určitě neodepřel, kdybys mu řekl o mou ruku. A bylo mi líto, že mám od něj utíkat. Ale současně jsem tě milovala o to víc, že mě chceš jen tak, jako kořist, jen mě, bez ničeho. A byla jsem zamilovaná i do tvé pýchy. A dělalo mi dobře, že se chceš o mě sám postarat. A nechceš být za mě a vůbec nikdy nikomu za nic vděčný. Ach, milý, milý, kam se mi zas vzdaluješ?
1: Ba vzdálen jsem a bezbraný jsem zcela. Cože v té chvíli přítomné se sluší, tak chvíle tolik dobrá, krás by měla, leč krása ta i dobro pálí v duši. Mně stará vina jinam popohání. Kdo jednou prchne, prchá bez ustání.
2: Milost paní, milostivá, ale tady jste. Odpuste, ale ty dámy čekají už jenom na pána. Prosím vás, proč nejdete, pane setníku? Všechno je naloženo, chybíte už jenom vy.
0: Jdi, Fernando, zaplať za jízdné a popřej jim šťastnou cestu i za mě.
2: Co pak pán nejede s nimi?
0: A proč by měl jet?
2: Tak proč pak si slečinka poručila kočár pro tři a máte tam zbalené věci, pane?
0: Fernando, ty sporučil, aby ti zbalili věc.
2: Mně se to taky zdálo divné, že pan setník chce ujet se slečinkou. Sotva si s ním na poště udělala známost.
0: Prosím vás, odejděte.
2: Chápu, že vás to rozčílilo, milost paní, ale měla jste vidět, jak se k ní pan setník měl.
0: Co pak musíte hned všechno pošpinit?
2: Možná, že milostivá je čistota sama, ale já jsem aspoň neutekla s prvním mužským, který se mi zalíbil.
1: Jděte!
2: Co mám tedy slečince vyřídit?
1: Neříkejte nic. Já přijdu hned. Jděte!
2: A dejte už jdu, dejte jdu.
0: Ty. Opravdu chceš odjet s nimi?
1: Víš, to všechno je úplně jinak.
0: A jak? Tak řekni.
1: Steno má nejdražší, ty jsi moje všechno. Prosím tě, ale já od tebe musím odejít.
0: Proboha, proč?
1: Víš, když jsem ráno uviděl Lucii.
0: Tak ty opravdu odjíždíš s Lucií?
1: Víš, ona je. Jo.
0: Ne. To ne, nech mě.
1: Prosím tě, vyslechni mě, víš. Cecílie, její matka.
0: Cecílie.
1: Ano, ona je moje žena. A ta dívka Lucie, to je má dcera. Proboha, Stelo, no tak vzpamatuj se. Ach, Cecílie, Lucie, dobře, že jste tady. Prosím vás, pomozte jí. Teď nemůžeme odjet. Já jim jdu říct, aby vypřál.
3: Stelo, prosím vás, probuďte se, moje milá. Lucie, pojď, pomoz mi. No tak, otevřete oči.
0: Už se vzpamatovává. Vy jste neodjeli, ale on říkal, že vy...
3: Ano, já jsem jeho žena a Lucie je naše dítě.
0: A co jsem Potom já.
3: Lucie, jdi a přiveď otce.
0: Otce? Ne. Ať nechodí. Nechci ho vidět.
3: Ach, moje milá.
0: Milá? Vy mě říkáte milá, když jsem...
3: Musíte si odpočinout. Odvedu vás.
0: Ne, jděte pryč. Já nesnesu vaši přítomnost. Prosím vás, promiňte.
3: Já vás chápu, má drahá. Ale teď vás nemůžeme nechat samotnou.
0: Ale já jsem nic nevěděla, přísahám. Jenomže i kdybych to věděla, stejně bych chtěla být s ním.
3: Vy si nemáte co vyčítat.
4: Hledal nás. Tak si to přece říkala, máti. Kdyby nás našel, nemusela jste teď ničeho litovat.
0: Myslíte, že něčeho lituju? A jestli přece, tak jedině toho, že už ho nemůžu mít pro sebe. Ačkoliv se ke mně vrátil.
4: Jenže se chtěl vrátit k nám.
3: Lucie, prosím tě.
0: Vy jste moc hodná, Cecily. A já taky. Nebojte se, nebudu o něj s vámi bojovat.
4: Na to taky nemáte právo.
0: Myslíte, že existuje nějaké právo? Ale máte pravdu. Nějaké právo by přece mělo existovat. Promiňte, Cecilie. Teď mě nesmíte brát vážně, ale já už se nějak seberu.
3: Opravdu, měla byste jít do svého pokoje.
0: Motá se mi hlava. Ne, to přece nejde pochopit.
3: Já jsem to taky nechápala. A teď už to možná chápu. A mám vás ráda.
0: Proč mi to říkáte? Prosím vás, ne, nedoprovázejte mě.
3: Lucie, dojdi pro otce.
4: Nechala tu nějakou knížku.
3: Já jdu za ní.
4: Jak bývá duše touhou rozechvěna, po něčem čistším, vyšším, nepoznaném, kéž před těmi, kdo navždy bezejména svých statků pozbaveni, navždy stanem, buď pokoj Boží, jak je v písmu psáno, a mírem dýchat, ať je lásce přáno.

0: Milostivá paní, kočár už čeká. Vaše věci Vilém zbalil a naložil, jenom jsem chtěl říct, nerozmyslíte si to ještě. Přece vás nemůžou vyhnat. Statek je pánův, jenže co tu nebyl, vy jste ho dokázala zvelebit.
1: To je tvoje práce.
0: Moc dobře víte, co bych dokázal, kdyby vás lidi neměli tak rádi. Promluvte s pánem. Sám jsem s tím chtěl mluvit, ale mě vyhnal. Nebuďte hloupá. Promiňte, prosím, ale vždyť jim tenkrát přece nechal majetek. A nebyl s nimi už takovou dobu. Myslíte si, že ho ještě miluje? Jde jen o to někde v klidu dožít a postarat se dceři o věno.
1: Tak nesmíš mluvit.
0: O co jde lidem? Otevřete oči. Já mám rád pána, ale on měl vždycky příliš svědomí. Kdyby ho neměl, někam by to dotáhl. Je skvělý voják, platili ho zlatem. Jenomže nikdy nevěděl, co chce, komu má sloužit. A snad měl pravdu. Na co by sloužil, když po svém otci zdědil majetek? Nebo ať jede a vás tady nechá. Když chtěl s nimi odjet, musí mít přece ještě peníze. Má vás rád, vím to. A kdyby z čista jasna nepřišly ty dvě... No jistě, když uviděl dceru, ale tak se mít svůj vlastní život a bude se o sebe umět dobře postarat i o svou matku. A když jí pán něco přidá...
1: Má na něj právo, je to jeho žena. Byl se mnou šťastný, ale i tak se nedokázal vyrovnat s tím, že ji opustil. Vím podle sebe, co milujeme, zůstává v nás jednou provždycky.
0: Myslíte, kdyby mi umřela stará, že bych jí zůstal věrný až za hrob?
1: Ale ona není přece mrtvá a miluje ho stejně jako já. Taky ji hledal, jenže nenašel a pak se potkal náhodou se mnou. A ode mě taky odešel.
0: Ale zas přišel a byl celý šťastný. A poleť by nebyl. Taková pěkná. A zůstane mu věrná. Kde by to našel? Kdybych já měl takovou ženskou.
1: Proboha tě, prosím, už toho nech. Nebo tě začnu nenávidět.
0: Ne, ne, já vás nepustím.
1: Prosím tě, vzpamatuj se.
0: Vy se vzpamatujte.
1: Už jsem se vzpamatovala. A právě proto teď dokážu odjet.
0: Dobře. Odpusťte mi to, jo. Sbohem.
1: Sbohem. Bože, to přece... Jak to je? Kolikrát jsem si řekla, každou chvíli se vlídný život znovu podávat. Co bylo včera, jsme už předhonili. Co zítřek zná, je zakázáno znát. A nechť jsem se kdy před večerem třásla. Zář slunce zřela smích můj, než by zhasla.

0: jako by bylo všechno rozhodnuto. A stejně tomu pořád nevěřím. Co ještě doufám? Co chci? A co nechci? Měl bych jít za ní? Nebo za nimi? Co jsem jim platný? Nejradši bych utek. Před sebou ale člověk neuteče. Proč mě tak bolí dělat jiným bolest? Tak v hloupé snaze mít rád pořád všechny, nakonec začnu nenávidět sebe a jim se za to budu jenom mstít. A kdybych zůstal, můžu tamty vyhnat? Pro ní už sluha zapřahuje koně. To přece nejde. Bojím se vzít zpátky to, co jsem slíbil, jak bych vypadal. Nebo už nejsem s to nic vážně cítit a jenom lačně hltám cizí cit, ať ho v tu chvíli skýtá kdokoliv. Zpětně chci plnit prošlé povinnosti. Teď, když jsem tenkrát jim neuměl dostát, napravit nejde přece nikdy nic. Tak zvyklý válčit stále jenom za to, co se mi hnusí. Měním názory, protože dávno nevím, co je dobré. A vím, že se to nikdy nedovím. Kdyby se člověk bil o holý život, věděl by vždycky, jak se rozhodnout. Možná, že to mě právě vždycky hnalo do cizích válek, kde už bylo jedno, na koho střílím, abych zůstal živ. Ale má život potom vůbec cenu. Bez ní už sotva. Tak proč neutíkám, abych jí pro Bůh ještě zadržel? Že bych byl směšný? To už jsem i tak. Ale je směšné, že i je mám rád? Tak v hloupé snaze vždy se vyznat ve všem, beru vše v potaz, abych nakonec se zas dal unést momentálním citem. Muž, otec, voják, smutná postava. Tak ať už přijde zas nějaká žena, abych sám sobě mohl dokázat, že stejně dělám přesně to, co musím.
1: Promiň, Fernando, ale co tedy s námi bude?
0: Cecílie, nařídím, aby vám připravili pokoje a přinesli věci z pošty.
1: Prosím tě, počkej.
0: Na co ještě čekat? Stella odjíždí, všechno je rozhodnuto.
1: Myslíš? Třeba bych k tomu i já chtěla něco říct.
0: Co ještě říkat?
1: Víš, můj milý, dost jsem si vytrpěla a bojím se násilných východisek. Posloucháš mě, Fernando?
0: Ano.
1: Jsem jenom nešťastná stárnoucí žena. Bylo by mi tady moc dobře, byla bych zase jednou zajištěna a Lucie taky. Ale já jsem se rozhodla. Opustím tě.

0: šťastná, že našla otce. Ani pro ní to nebylo lehké. A snad můžeme zůstat přáteli a občas se vidět, psát si.
1: To myslíš vážně?
0: Podezíráš mě, že ti neříkám pravdu?
2: Ne, já si rozhodně nemyslím, že bys to skutečně tak nechtěla. Nezlob se, že bys to říkala proto, abys mě dojala a tím mě jen utvrdila v mém rozhodnutí. Já vím, že to tak není, ale ty si jenom něco naláváš. Umlčuješ své nejhlubší city velkým ušlechtilým odhodláním. Já vím, že jsi ušlechtilá, ale člověk přece nemůže být šťastný z pouhého pocitu vlastní ušlechtilosti. Jsi moje žena. Vytrpěla jsi ode mě tolik. Já vím, co je teď moje povinnost.
0: Dobře. A co Stella?
1: Co do toho pleteš, Stelu?
0: Vidíš? Jenom ty sám si něco nalháváš. To ty přehlušuješ svou trýzeň z toho, že by si měl zase ztratit jakýmsi pomíjivým, ušlechtilým pocitem a své rozhodnutí vůbec nemyslíš vážně. Můj milý, vždyť ty si vůbec nerozumíš a nikdy jsi nerozuměl.
1: A ty jsi mi vždycky rozuměla.
0: Já vím, že jsem ti nerozuměla a proto ti taky nezazlívám, že jsi mě opustil. Ale co Stella?
1: Stella? Stella je teď nešťastná, ale vzpamatuje se a prožije život daleko ode mě i od tebe. Prosím tě, nech ji. A mě už pro Boha taky nic neříkej.
0: Ne, to si musíme říct. Já mám totiž Stellu ráda. Ať si tomu věříš nebo nevěříš. Ona si teď určitě neumí představit, že bychom my dva neměli být spolu. Kdybych se já rozhodla odtud odejít místo ní, nepřijala by to. Nemohla by při své dobrotě někoho milovat, kdyby cítila, že je to loupež. A ona by to tak cítila.
1: Tak ať jde do kláštera.
0: Fernando, já vím, proč se rozčiluješ. Provinila se jenom tím, že tě miluje. A ty ji taky miluješ. Proto se zlobíš.
1: Chceš si hrát na démona v podobě navždy opuštěné ženy? Co mi prohledáváš a převracíš duši? To není moc ušlechtilé. Tak mě opust! Nech mě tu samotného mému osudu, když ona už taky určitě odjela.
0: Teď jsi nespravedlivý. Ale já vím, jak ti je. Chceš? Budu ti vypravovat takovou pohádku.
2: Prosím tě, nech mě.
0: No tak. No tak, hezky si sedni. A poslouchej. Byl jednou jeden statečný rytíř a ten měl ženu a dceru. Miloval je. Ale zbožný slib ho vyhnal daleko od nich do zaslíbené země. Bojoval se Saracény a byl zajat a prodán do otroctví. Smilovala se nad ním dcera jeho pána, pomohla mu k útěku a sama utekla s ním. Sdílela s ním všechna nebezpečí války. Když pomohl dobít vítězství, začal se rytíř chystat na zpáteční cestu ke své ženě. Co s dívkou? Milovala ho. A on nemohl udělat nic jiného, než jí vzít sebou. Rytířova žena přijala jeho návrat jako odměnu za všechnu svou věrnost, důvěru a naděje a spěchala do jeho náruče. A vedle něj viděla jeho sluhy, jak skládají kořist a kladou mu ji k nohám. A ona už si představovala, jak všechno to bohatství ukládá do svých truhlic, zdobí těmi krásnými věcmi svůj zámek a najednou slyší: má drahá, šlechetná ženo, největší poklad teprve uvidíš. A spatří družinu na koních a mezi nimi nějakou dívku zahálenou v závoji. Dívka se stoupí z koně, rytíř jí dovede ke své ženě a řekne:

0: Tady to všechno je tvé. Vezmi si to s rukou téhle dívky a vezmi si s jejich rukou i mne. Ona mě osvobodila z otroctví. Ona byla mou šťastnou hvězdou na nebezpečných cestách, sloužila mi a ošetřovala mě. Tady ji máš a dej jí odměnu. Věrná žena ji objala a s očima plnýma dojetí řekla: vezmi si všechno, co ti mohu dát. Vezmi si polovinu toho, co mi patří. I když on ti patří celý, je tvůj. Ale prosím tě, nech mi ho. Tolik jsem na něj čekala. Ne, každá z nás ho bude mít, aniž té druhé něco uloupí. I vzali ho za ruce a odvedli do zámku. A Bůh na nebesích se zaradoval z té lásky a štěstí a jejich láska obývala jediný byt a nakonec i jediný hrob.
1: Ach, moje milovaná.
2: Jak dojemné. Ale ještě jste zapomněli pozvat Stelu. Už se určitě nemůže dočkat.
1: Co pak ona je ještě tady?
0: Ano. Poprosila jsem ji, aby ještě počkala a ona se dala přemluvit. Fernando, dojdi pro ní.
1: Ty si to opravdu přeješ?
0: Opravdu.
1: Dobře, já jdu.
2: Na co si to tady hrajete?
0: Co pak tu nemůžeme žít všichni? Dům je dost velký.
2: To ti tak záleží na tom domě, že jsi změnila rozhodnutí?
0: Myslíš, že nemáme právo zůstat?
2: Já jsem nechtěla odejít.
0: A nemohla bych snést pomyšlení, že se mi odtud vyhnala. A Fernando by bez ní nemohl být šťastný.
2: A ty budeš šťastná, když bude vedle tebe žít s ní?
0: A ty si myslíš, že se rozumní lidé nemohou dohodnout?
2: Rozumní? Ty chceš říct, že vy tři jste rozumní, když dokážete vymyslet tohle?
0: A mám je nechat se oba trápit, nebo se sama odsoudit k dalšímu trápení?
2: Já bych se o tebe postarala. A otec by nám jistě dal nějaké peníze.
0: Měla jsem si vzít výměnou za Fernanda peníze?
2: Jako by šlo o nějakou výměnu. Jde o to, abychom mohli žít nezávisle.
0: Lucie, za chvíli budu stará. A nezávislé stáří. Myslíš, že něco takového existuje?
2: Od toho máš mě.
0: Ty chceš mít přece svůj vlastní život. A já doufám, že bude šťastnější než můj. Jenom se bojím, že bych mu už nedokázala rozumět. A hlavně, mám ráda tvého otce. A představ si, ji taky.
2: Asi přesvědčená, že ona bude mít ráda tebe?
0: Kdybych tomu nevěřila, tak bych tu nikdy nezůstala.
2: To já bych tě ráda neměla. Být na jejím místě.
0: Jsi ještě mladá.
2: Ty si vážně myslíš, že je to v tom? No, kdyby ti tu nebylo dobře, tak si pro tebe přijedu.
0: Co pak ty tu nezůstaneš?
2: Sama si říkala, že chci mít svůj vlastní život.
1: Tak jsme tady.
3: Já nevím, co mám říct, Cecílie.
2: Já vám přeju, abyste tu svou ušlechtilost vydrželi. Sbohem, otče. Naše seznámení bylo dost krátké. Škoda. S tebou se, Máti, ještě přijdu rozloučit.
1: Ty odjíždíš?
2: Ano, zítra. Měla jsem ještě jednu nabídku.
3: Ale Lucie, nechceš si to ještě rozmyslet?
1: Prosím tě, Lucie, snad bys to mohla ještě aspoň odložit.
2: Zbytečně byste mě přesvědčoval, otče. Já totiž na pohádky dávno nevěřím.
4: Pro Boha, co pak je to jenom pohádka?

0: Revír 87 u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
2: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
3: Je to ještě zelenáč.
2: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fous horší.
1: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
2: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
3: Tak co, berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
4: Ale ne, dobrý, už jsem fit.
3: Poslyšte, kolego, kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
2: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
3: Který?
2: No ten, co jim tady rozváží mlíko, viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
3: Který dveře?
2: Do kuchyně. Vchod pro dodavatele.
3: V kolik hodin to bylo?
2: Asi před hodinou. Teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
3: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
2: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
3: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
2: A co s ní má být?
3: Ten chlap drží v ruce 12 brokovnici a to není žádná opakovačka.
2: No a?
3: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
4: Páni, to znamená...
3: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
2: No, těm dvěma, co tu ležej.
3: Jak se jmenujou, sakra?
2: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: Paní Lajdnová, poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá.
0: Paní Lajdnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Lydon.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Lydonová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se prosím na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Lajdnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zaval studený vzduch jak z hrobu a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne. Ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Anne Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: No ovšem. I když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečno.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraně, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: A je, je.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment, prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme jenom jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne, ne, ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236.
1: Mhm. Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím, tak díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů, no tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla kliku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon. Hlášení z okrsku.
0: No tak povídej. Psala verše.
2: No, verše ani moc ne. Já si to teď pořád čtu. Jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak. Ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuje, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer, co je?

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijdou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá, nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízel. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako de Kadají.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzel hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: Jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotovej blázinec.
2: Jen to dojezte, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno. A jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jo, soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu tenhle šek?
4: Ukažte. Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Ale děte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakra. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypad tady odsaz?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypad s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demáskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem ji já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová.
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Rus Lajdnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Izoli docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna parta je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto, právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen ale... aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaří.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční tryzně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě, sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama, čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debeck Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly. To víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v paru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: To už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
5: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
5: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný? Hmm,
5: to nemusíte. Tohle je konec konců pracovní zkouška. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
5: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
5: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
5: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
5: Já sotva prolezla v gymplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
5: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
5: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před pátou. V pět končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
5: Tvrdila, že jí manžel volala ráno ze San Franciska, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
5: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
5: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
5: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Ach, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
5: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
5: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu
1: počkej,
2: a tam
1: sedí
2: nádherná ženská?
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových, v koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demáskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil nebo štíkovým holicím strojkem?
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se. Hmm. Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšela jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladý muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak, tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic, všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Kling.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vente si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Kling, kdo je tam, prosím?
3: Přece Anne. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznámím.

0: ale ostrov je to překrásný.
1: Vypravuj, Georgi, o El Jangui.
0: No jo, El Jangui. To je dešťový prales.
2: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno, nechci vás zbytečně zdržovat.
1: Nás nezdržujete, mladý muži.
2: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
1: Ano, bylo to v novinách.
0: Hrůza.
2: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
0: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
1: Bydlíme tu teprve rok.
2: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
0: Ne, nikdy.
1: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
2: Byla v jiném stavu, že?
1: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Leiden byl věčně někde na cestách.
0: Obchodní cestující.
1: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
0: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
2: Svého bratra?
0: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
2: Ale ona přece byla jedináček.
1: Říkala, že je to její bratr.
2: Jak vypadal?
1: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
2: Jak se jmenoval?
0: Myslím, že mu říkala Harry.
1: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy!
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k tý svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní držet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $1.35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Leiden. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se, potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vypravíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v $10 bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha. A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím.
4: Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Leidnovi.
3: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist, ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jaký mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskes, Walter Demaskes, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnou. Ono, policie si bude myslet, že jsem Demaskes. Vždyť já už byl stejně mrtvý. No ne. Co pak mě nezabili, když mě tohle provedli? A tak jsem chtěl svoje jméno zprovodit ze světa a odjet někam pryč a začít nový život.
0: Jak to bylo s tím tetováním?
1: Když jsem letěl na západní pobřeží, nějaký kluk vedle na sedadle si maloval fixačními tuškami, prsty měl umazané od té barvy a já si uvědomil, že ta skvrna hrozně připomíná tetovanou kůži. Ten pátek v 9.30

0: Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. O to dostal taky v ložnici.
1: Co jste dělal pak?
0: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
1: Pane Leidne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
0: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
1: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
0: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
1: Prosím, můžete.
0: Zabil jsem ještě někoho.
1: Cože?
0: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rose, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
1: Jak se jmenovala, víte?
0: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
1: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karel s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
1: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
1: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

Kapitola 5. Padla. Směna skončila a vojni se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý...

0: povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják.
1: Soudru, svobodníku, stejnal Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu. Jsem zraněn.
0: Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnické třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojovej výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli i závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem dvě lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné auto parket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdrchaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochštaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety z decimovanému útvaru.
2: Zdar, soudru, poručíku, odvětila nešťastná rota.
0: Soudruzi, my občané naší republiky si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam?
3: Do prdele, zaučil vojnoňavka.
0: Avšak zmýlil se, rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalín předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVS se ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?
4: Strašná povídka. V holém, zimní smrtí zohyzděném parku černajícím se před domem byla tma a pustota březnové noci a na starý sníh se snášel poprašek nového, bílý a hebký, jak labutí peří. Oni, ví se jen tolik, že byli dva, seděli od večera v parku, čekali na tu nejtišší hodinu. A dům ostražitě hleděl do temného parku spoustou rozsvícených oken. Stará Francouzka s kaštanovou parukou a sračíma očima, ponechaná v domě úplně sama, protože panstvo odjelo do města, cítila zlověstnou přítomnost těch, kteří ji hlídali. Rozsvítila ve všech pokojích, jichž bylo mnoho a všechny velké. Rozhodla se, že celou noc nebude spát a přecházela stále z pokoje do pokoje po celém tom prázdném domě, třpitícím se lampami a svícny. Nejstrašnější bylo, že místo, aby šla do suterénu, kde spala panská a pradlena, nebo do čeledníku, kde nocovalo služebnictvo, místo, aby k sobě někoho zavolala, chodila jen z pokoje do pokoje, protože už s jistotou věděla, že je s ní konec. A dokonce si umanula psát lístečky. Psala. 1:15. Pořád chodím sem a tam. Cítím, že jsem ztracená. V sadě někdo je. Vím dokonce, že jsou dva. Právě odbyla jedna. Dole, na velkých hodinách, ve vestibulu. Odbyla tak strašně a slavnostně. Jeden z nich je malý, nohy má křivé jako jezevčík. Nebudu ale celou noc spát. Budu se bránit. Hrála na klavír Cakewalk, mnohokrát se dala do hraní, hrála bouřlivě, se zoufalou veselostí a stále toho nechávala. Hraju Cakewalk jako šílená, psala. Moje hrůza už hraničí s extází. Ani jednou nejsem sto dohrát do konce. Pak se v pracovně přehrabovala ve skříni s knihami, dívala se do nich a házela je na podlahu. Všechna dvířka nechala zatvíraná, hledala něco ke čtení a nakonec si vybrala svazek Reklusova zeměpisu. Na psacím stole pána domu nechala ještě jeden lístek. Můj bože, proč ale mám tou obětí být já? Budu se bránit. Živou mě nedostanou. S Reklusem v ruce se natáhla na Cipriánovou pohovku v pracovně, otevřela knihu, chvíli četla. Dokonce si i pár míst zaškrtla tuškou. A pak náhle, to se ví, že náhle, usnula. A na té pohovce ji také ráno našli. S podříznutým hrdlem, bez paruky, s holou lebkou, s divokýma račíma očima, obrácenýma v sloup, úžaslýma. Tabulky ve dvojitých dveřích salonu, vedoucích do sadu, na balkón, byly vymáčknuté, vyndané. Vítr vál do salonu, nesl z bělajícího se parku chladnou mlžnou páru a celý dům planul světly, žloutnoucími v bledem svitu sichravého a bílého mlhavého dne. Kdo ji podřezal a proč? Podřezali ji oni, ti dva, co seděli v parku. Ale proč? To je nepochopitelné. Nic neodnesli, jediné věci se nedotkli. Jisté je, že byli dva. Dokazovali to blátivé mokré šlápoty, které po nich zůstaly na parketách, a stopy toho jednoho byly dost neobvyklé, daleko od sebe, nesymetrické. Nepochybně napadal na nohu, byli dva. Ale co to bylo za lidi? To nikdo neví, nenašli je, nechytili. A dlouho, dlouho se mi zdálo, že něco strašnějšího než tenhle příběh jsem nikdy neslyšel, že ani nic strašnějšího nemůže být. Kolik let jej znám, kolik let si jej pamatuji. Přece jen to nejstrašnější na světě je člověk, jeho duše. A zvlášť ta, která když provedla svůj strašlivý čin, když ukojila svůj satanský chtíč, zůstane vždy neznámá, nedopadená, neodhalená. Kde teď jsou ti dva? Vždyť je docela možné, že jsou dosud naživu. Někde něco dělají, chodí, jedí, povídají si, smějí se a kouří.
5: Edgar Wallace, kriminální příběhy Johna G. Reedera, část čtvrtá, Gangster z Toronto. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. John G. Reeder po celou dobu své detektivní kariéry nevěřil, že by mu náhoda pomohla vyřešit nějaký jeho kriminální příběh. A přece se tak stalo. Jednoho listopadového dne ho pouhá náhoda přivedla na stopu podvodníka a zločince z kanadského Toronta.
6: Neruším?
7: Naopak, jen pojďte dál, sire Bredne. Podívejte, co jsem dostal.
6: Nabídkový byl ten firmy Wilson? Jak jste k němu přišel?
7: Náhoda. Srazil jsem se na chodbě s jejich poslíčkem. Doslova mi ho vnutil. Firma nabízí volné vily a domky k pronájmu i ke koupi.
6: Ve které čtvrti?
7: Na kraji města, dole u Temže. Řekl jsem poslíčkovi, že nemám zájem.
6: Ale nedal se odbít, co?
7: Ať prý si to aspoň prostudují.
6: Zaujalo vás něco?
7: Ano. Nabídka luxusní vily. Krásná hala, několik pokojů, příslušenství, garáž a sklepy, k tomu velký pozemek, tenisový kurt, golfové hřiště a malý záliv.
6: A patrně nejdražší pronájem.
7: A ještě něco. Jedině u téhle nabídky je červenou tuškou připsáno pronajato.
6: Zákazník musel mít o vilu eminentní zájem.
7: A smlouvu musel uzavřít dřív, než stačili dát bilten do tisku. Proto ta jediná vytištěná poznámka.
6: Na jak dlouho si vilu pronajal?
7: Na celý měsíc.
6: Určitě nějaký bohatý mladý Angličan se sportovním duchem.
7: A k čemu sportovní duchu v Londýně uprostřed listopadu, sire? Padne mlha a při tenise neuvidíte na síť. Při golfu zase nedohlédnete na první jamku. Velký pozemek, prosím, to bych chápal. Co když se dotyčný rád prochází? A soukromý záliv? Možná, že chce přijet motorovým člunem.
6: A celý měsíc užívat se svou společností, radostí života.
7: Patrně vás zklamu, sire Bredne, ale dotyčný si vybral přepichové hnízdečko u Temže pro něco úplně jiného. Pro něco, co by nás mělo velice zajímat.
6: Ale proč jste mi to neřekl hned, Reedere? Necháte mě fantazírovat a určitě už dávno víte, o co jde.
7: Omlouvám se, sire.
6: Tak ven s tím. Kdy vás napadlo, že něco není v pořádku?
7: Hned, jak jsem si přečetl tu velkolepou nabídku. A hned jsem se také informoval.
6: U šéfa Vězna.
7: Přesně tak.
6: A co jste zjistil?
7: Pronájem vily zařizoval Brett Shelton z Londýna. Samozřejmě ne pro sebe, ale pro podnikatele z Toronta.
6: Podnikatel z Toronta?
7: Něco vám to připomíná. Před třemi lety se tu také objevil jistý podnikatel z Toronta.
6: Ano, nocoval v hotelu.
7: Jen pár dní, pak se nastěhoval do pronajaté vily, aby měl možnost tajně se scházet s Lady Heavenlockovou.
6: Slíbil jí, pokud si vzpomínám, manželství.
7: A to jen proto, aby jí stačil ukrást zlato, šperky, tučnou hotovost a pak zmizet. Dozvěděli jsme se o tom, až když byl pryč.
6: Myslíte, že tentokrát chce něco podobného zopakovat?
7: Proč ne? Shelton mu objednal hotel také jen na pár dní.
6: A na jaké jméno?
7: Na jeho jméno. Arthur Loamer.
6: Ale co, když si ho už dávno změnil?
7: Nevadí, tvář mu snad zůstala.
6: Máte pravdu, Reedre, vždyť vy ho znáte. Díky vám byl v Londýně odvezen už jako mladiství.
7: Soud ho tehdy vázal do Kanady, do Toronta.
6: A důvod?
7: Byla tam nejpřísnější polepšovna pro začínající delikventy a Loamer se už svým prvním zločinem mezi ně kvalifikoval. S Kanadou jsme měli dohodu, tak ho tam eskortovali.
6: A teď se nám tu znovu objeví. Co pak má asi za lubem?
7: Určitě něco velkého, sire. Vybral si apartmá v nejpřepichovějším hotelu Calford a pronajal nejdražší vilu. Zřejmě potřebuje udělat patřičný dojem na svou oběť.
6: Kdo to bude tentokrát? Opět nějaká bohatá žena?
7: To nám prozradí sám. Jsme ve výhodě, sire. Ještě nepřijel a už o něm víme. Ne jako před lety, když jsme se o něm dozvěděli, až když byl bůh ví kde. Tentokrát si ho vezmu na mušku, jen co se objeví.
6: Jednejte na nejvýš opatrně. Nesmíte vzbudit nejmenší podezření. Za žádnou cenu vám nesmí uniknout, Reedre. Spoléhám na vás.
8: Hotel jste vybral znamenitě, Shelton. A co ta vila, co jste pronajal?
9: Jak jste si přál. Nejdražší s největším pozemkem.
8: Výborně. A můj, abych tak řekl, předmět obchodního zájmu. Také jste se strefil?
9: Myslím, že ano, šéfe.
8: Žena nebo muž?
9: Pan továrník. Uvidíte ho zítra na zahájení výstavy šperků a drahokamů ve výstavní síni na Oxford Street.
8: Vy jste ho pozval?
9: Tak jménem pořadatelů, pochopitelně. Ale jak jsem si ověřil, přišel by i bez pozvání. Miluje drahé kameny. Hmm. A nejvíc ty, co by nebyly tak drahé.
8: No tak mu nějaký nabídneme. Třeba se chytí na tuhle návnadu.
9: No to určitě. Už protože vypadá jako kapr.
8: Opravdu?
9: No, je trochu přitěle. Hele, má vypouklé oči a když někoho poslouchá, tak jedině s lehce po otevřenými ústy.
8: Jak se jmenuje?
9: Bertie Claude Stephen. Je mu asi 40, vypadá obyčejně, chodí prostě oblečený.
8: Má na sobě vůbec něco nápadného?
9: Na pravé ruce. Nosí prsten s velikým smaragdem.
8: No to vy mu křivdíte, Sheltne. Tak přece se někdy plácne přes kapsu.
9: Neplácne, šéfe. Ten prsten zdědil. K tomu továrnu a slušný majetek. Prý zaplatil po svém zemřelém otci tak vysokou dědickou daň, že ho to dodnes spálí a peníze, co musel nastrkat státu, chce prý co nejrychleji dostat zpátky.
8: To pro mě znamená jediné. Jednat s ním tak, aby sám přišel na myšlenku, že by se mu to díky mně mohlo podařit.
9: No ale buďte opatrný, šéfe, ať ho nepoplašíte.
8: Vím jak na něho. Stačí mu dát najevo, že jeho majetek je pro mě pouhý pakatel. A vklouzne do pasti sám. Jde jen o to, aby to šlo co nejrychleji.
9: No tak vilu máte pronajatou na měsíc.
8: Ale zmizet musím co nejdříve. Londýn je pro mě sice lákavá, ovšem trochu horká půda. A jistému člověku nesmí vůbec přijít na oči.
9: Kdo to je?
8: Detektiv Reeder.
9: Jo, Reeder. No jo, ten dokonce před časem povýšil. Pracuje u státního zástupce.
8: Ještě štěstí, že o mě neví.
10: Nerad večeřím sám, pane Stephene. Proto jsem si vás dovolil pozvat, třeba že se známe tak krátce.
11: Jaká pak večeře, vážený pane, vždyť to byl hotový banket. Zůstávám velkým dlužníkem.
10: Připijeme si? Všiml jsem si vašeho prstenu. Krásná práce. Smaragd je váš oblíbený drahokam?
11: Vám se snad smaragdy nelíbí?
10: Líbí. Líbí se mi všechny drahokamy, ale bohužel musím se k ním chovat jako, no jak bych to jenom řekl, jako zlá macecha.
11: Proboha, proč?
10: Daní mé profesi. Já totiž drahokamy prodávám.
11: A komu?
10: Každému, kdo je ochoten za ně zaplatit. Někdy i veliké peníze.
11: Hodně veliké?
10: Jak pro koho?
11: Tak schválně. Kolik?
10: Třeba i 100 tisíc dolarů.
11: Cože? 100 tisíc dolarů? Co pak se někdo takový najde?
10: To byste se divil, kolik jich po světě chodí jen vědět, kde je najít.
11: A jak jste k tomu vůbec přišel?
10: Chtěl byste to také zkusit?
11: Ne, chraň Bůh, mám prosperující továrnu na porcelán a kuchyňské nádoby. Ptám se spíš jen tak ze zvědavosti.
10: No což o to, něco bych vám mohl říci. A víte proč? Nejste z branže. Od vás mi doufám žádné nebezpečí nehrozí.
11: To rozhodně ne, pane Loumre.
10: Pojďme nahoru do mého apartmá. Znáte to. I stěny mohou mít uši, ale všechno, co vám řeknu, zůstane jen mezi námi.

0: pospíchali a neměli už peníze. A já měl zrovna hotovost při sobě.
1: A kde jste na ně narazil?
0: Skoro až na hranicích, u poslední benzínové pumpy. V autě měli váček plný drahých kamenů.
1: A jak k ním přišli?
0: Neptal jsem se. Skoupil jsem je všechny za 12 000 dolarů.
1: A byly pravé?
0: Byly. Hned jsem je prodal v klenotnictví v Torontu.
1: Výhodně?
0: 10x dráž.
1: Cože?
0: V naší branži, milý pane, se točí veliké peníze. A kdo se vyzná, může zbohatnout ze dne na den.
1: Ano, ano, ale proč to neprodávají přímo? Oni sami.
0: Mají k tomu své důvody. Jako cizinci samozřejmě potřebují překupníka.
1: A vy s nimi obchodujete, myslím, od té doby pořád?
0: Proto jsem přijel. Mají se tu objevit.
1: Tady? U nás?
0: I v Londýně se najde řada zájemců, co rádi obchodují s drahokamy ve velkém, ale o tom už raději pomlčím. A pro vás bych měl něco jiného. Mám pro své vlastní potěšení malou kolekci drahých kamenů. Nechtěl byste si je prohlédnout?
1: Prohlédnout? Myslíte teď?
0: Tady je bohužel nemám, ale hodilo by se vám to začátkem příštího týdne.
1: Jsou mezi nimi i smaragdy?
0: Jinak bych vám to vůbec nenabízel.
1: Ovšem pak nemohu odmítnout.
0: To rád slyším. Budu se těšit.
1: Nebudu vás déle zdržovat.
0: Moment, objednám taxi. Rád se nazpět projdu nočním Londýnem a taky budu vědět, kde si vás mám za týden vyzvednout. Domluveno?
1: Domluveno. Ani jsem vám nestačil říct, vážený pane, že tohle přepichové apartmá je jedním slovem nádherné.
0: Něco podobného poznamenal i host, co tohle apartmá obýval přede mnou.
1: A kdo to byl?
0: Nesmírně bohatý a urozený rádža z Indie.
2: Máte už něco nového, Ridre?
3: Myslíte v případě Artura Loumra, Sire?
2: Ano.
3: Vypadá to, že se zatím rozkoukává. Jen páteční večer strávil ve společnosti.
2: Nějaké dámy?
3: Ne, byl to muž. Pan Stephen.
2: Kdo to je?
3: Má továrnu na nádobí a kuchyňské potřeby.
2: Loumra továrna na nádobí? Jde vám to dohromady, Reedre?
3: Dost možná, že se setkali čistě náhodou.
2: A co když ne?
3: Budu je samozřejmě sledovat. Oba dva. A okamžitě vás budu informovat, Sire Bradnell.

0: krásná vila. A je tu příjemně.
1: O to se stará tady Jenkins, můj komorník.
2: Dobrý den, pane.
0: Dobrý den.
1: Ale teď to hlavní. Mé slíbené překvapení. Jenkinsi, je to jí?
2: Ano, prosím, pane.
1: Je plná vašich oblíbených smaragdů. Co jim říkáte?
0: No,
1: líbí se vám?
0: Všechny.
1: A který nejvíc?
0: Asi ten uprostřed.
1: Víte, jakou má cenu? 1000 liber.
0: A kolik stál vás?
1: Pouhých 90.
0: A kolik by stál mě?
1: Bez malého zisku neobchodují s nikým.
0: Tak kolik, prosím?
1: 100. 100 liber. To snad není mnoho.
0: Je. Tolik u sebe bohužel nemám, ale vypíši vám šek, mohu?
1: Jistě, jistě.
0: Prosím.
1: Northern Commercial Bank.
0: Ano, mám u nich všechny své peníze a věřte, že jich není málo. Nevěříte?
1: Proč ne?
0: Jsem spořivý typ. A propos, nechtěl byste mě za společníka?
1: Ne, v žádném případě. Jak vás mohlo něco takového napadnout?
0: Promiňte.
1: Moje práce je riskantní a někdy i nebezpečná. Proč bych vás měl vystavovat něčemu takovému?
2: Pane, neslyšel jste? Letadlo.
1: Co? Že by přiletěli už dnes? No to snad ne. Jenkinsi, běžte to zjistit.
2: Ano, pane.
0: Stalo se něco?
1: Ale měli se tu objevit až koncem měsíce.
0: Vaši cizinci.
1: No kdo jiný?
0: Promiňte, mám odejít.
1: Ne, promiňte. Omlouvám se, jsem trochu rozčilený. Co se mohlo stát?
2: Máte tady návštěvu, pane.
3: Buďte zdrav.
4: Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
1: Nespletli jste si náhodou datum, vážení? Proč jste přiletěli tak brzy?
3: Museli jsme. Holanďan, s kterým obchodujete, se dostal do úzkých.
1: Hrozí mu nebezpečí?
3: Jdou mu po krku. Víte kdo? Potřebuje peníze.
1: Kolik?
3: 100 000 dolarů.
1: A kdy?
3: Co nejdřív.
5: Proto vám posílá tohle. To snad bude stačit na to, co potřebuje.
1: Můj bože, vždyť to je hotový poklad. Pane Stefne, pojďte se podívat. Vy jste znalec. Tady je hromada rubínů, safíru i těch vašich oblíbenců.
0: Ale to všechno má větší cenu než 100 000?
4: Pane, ale ten Holanďan chce jen tolik, co si řekl.
1: A to, co bude navíc?
4: Je vaše.
3: Jste jeho jediná naděje.
1: Mám nějaké typy. Doufám, že budou i solventní. Stačí to zítra.
3: Jistě.
0: Promiňte, pane Loumre, mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Prosím.
0: Nemohli bychom jít petle?
1: Samozřejmě. Račte. Vrátím se hned.
6: Nechcete, abych vám pomohl?
1: S čím?
6: S tím pokladem a s těmi penězi.
1: Vy znáte někoho, kdo by...
6: Znám.
1: A kdo to je?
6: Já. Půjčím vám těch požadovaných 100 000 dolarů.
1: A vy je máte? Kde?
6: V bance, ale má to háček.
1: Jaký?
6: I když ještě dnes vyplním šek, tak mi takovouhle sumu vyplatí až pozítří. Počká vám ten Holanďan?
1: Snad ano.
6: Výborně. Vy si vezmete můj šek, já si odvezu drahokamy domů, pozítří vyplatíte Holanďana a pak spolu začneme prodávat náš poklad. A co bude nad 100 000, rozdělíme na půl. Kulantní nabídka.
1: Jak jednoduché řešení. Děkuji vám.
6: A tady je ten šek.
1: Ne, až si vezmete drahokamy. Pěkně, jak se říká, z ruky do ruky. Ale dřív, pane Stefne, vám dám dárek.
6: Jaký dárek? A za co?
1: Za vaši pomoc. Jenkinsi?
2: Ano, pane.
1: Buďte tak hodný, zaveďte nás dolů.
2: Jak si přejete, pane.
1: Pojďte za mnou, pane Stefne. Vidíte tamhle tu truhlu? Co je uvnitř, je vaše. Zvedněte ruku. Omdlel?
2: No, tak s tou ránou jsem to trochu přehnal, ale přežije to.
1: V kapse mášek. Vemte mu ho a rychle pryč.
2: Jasný, šéfe.
5: Tak co, šéfe? Povedlo se.
1: Máme podepsaný šek na 100 000 dolarů.
4: Teda klobouk dolů, to jste vymyslel perfektně.
5: Ten Fiegel s tím pokladem, toho dorazilo.
3: Můžeme startovat?
1: Musíte. A nevzbudit žádnou pozornost. A za týden se sejdeme v Torontu.
3: Dejte na sebe pozor, šéfe.
2: A co my dva, šéfe?
1: Zahladíme stopy, Jenkinsi. Mimochodem, toho komorníka jste zahrál znamenitě.
2: Snažil jsem se, pane.
1: Vezmu etui, drahokamy a zmizíme.
2: Ale vilu máte zaplacenou na celý měsíc.
1: Teď se raději někde schováme.
2: No, no a co on?
1: Má tam jídlo a pití na celý týden, než se vypaříme z Londýna, pošleme zprávu do té jeho továrny, aby věděli, kde si mají toho svého kapříka vylovit.

0: všechno v pořádku, pane?
1: Loumr. Arthur Loumr. Ano, pane řediteli, $100,000.
0: Přál jste si to v bankovkách?
1: Ano, potřebujeme je pro jistou obchodní transakci.
0: Vy zastupujete pana Stefna?
1: Jsem jeho nový společník a poradce.
0: Jak se mu daří?
1: Právě jsme měli důležité jednání v Paříži. Bohužel musel se tam ještě zdržet.
0: Tak proto za mnou nepřišel osobně. To je snad poprvé, co se známe. Byli jsme přátelé už s jeho otcem. Vyřiďte Bertinu pozdrav. Ať mě brzy navštíví.
1: Vyřídím a rád, pane řediteli.
0: A ještě něco. Promiňte mi to zdržení, pane Loumre. Měl jsem důležitou poradu. Musel se na mě čekat, ale máme takový úzus, že podobné částky musí potvrdit ředitel.
1: To je samozřejmé. Poroučím se.
2: Pan Loumr?
1: Prosím?
2: Jste pan Arthur Loumr z Toronta?
1: My se známe.
2: Detektiv Reader. Pokud si mě už nepamatujete.
1: Co ode mě chcete?
2: Maličkost, informaci. Kde bychom našli pana Stefna?
1: Je v Paříži.
2: V Paříži, tak brzy. Před hodinou a půl ho policie objevila ve sklepě jedné vily na kraji Londýna. Byl chudák skoro polomrtvý. Stůjte, Loumre! Ti pánové dole u schodu jsou policisté v civilu. Dáte mi váš kufřík?
1: Co si to...
2: Rád bych se podíval, co je uvnitř. Mimochodem, Loumre, mám pro vás jednu dobrou zprávu. Za mříže nepůjdete sám. Váš kolega Shelton, co vás tady v hale tak netrpělivě vyhlížel, už na vás čeká v zeleném Antonu. Odveďte ho.
3: Jak jste ho našli?
2: Ozvala se mi jeho vyděšená sekretářka. Věděla, že v úterý si ho odvezl taxíkem jeho nový známý. Ale když se pan továrník tak dlouho nevracel, celá zoufalá mi dnes ráno o 6:30 telefonovala. Jeli jsme do vily najisto a měli jsme, přiznávám, veliké štěstí.
3: Že jste Stefana tak brzy objevili?
2: To také, ale především, že pan ředitel komerční banky měl důležitou poradu a zdržel se. Kdyby vyplatil Loumra hned v 9 hodin, náš gangster z Toronta by zmizel s penězi dřív, než bychom do banky dorazili.
3: Takže opět náhoda.
2: A zcela nečekaná. Díky ní jsme mohli v klidu a nenápadně zatknout nejdřív Sheltona a pak i jeho šéfa.
3: Detektive Reedere, nesklamal jste mě. U soudu Loumrovi všechno řádně spočítají.
2: A připočtou mu i to z minula.
3: A až si to ocení, pevně věřím, že se už v Londýně neukáže.
2: Vřele bych mu to doporučoval, Sire Bradne.

Odvezl jsem slečnu Morstenovou domů v drožce, ve které přijela policie. S andělskou trpělivostí, již jsou schopny jen ženy, překonávala všechny obtížné situace s klidnou tváří tak dlouho, dokud byl nablízku někdo slabší než ona, kdo potřeboval její útěchy. Našel jsem ji věcnou a vyrovnanou po boku vyděšené domovnice. V drožce však se o ní nejprve pokusili mdloby a pak propukla v usedavý pláč, tak neblaze na ní zapůsobila dobrodružství této noci. Později mi vyprávěla, že se mi během cesty připadal neuvěřitelně nezúčastněný a vzdálený. Stěží také mohla tušit, jaký zápas se odehrává v mé hrudi, či úsilí, které se musel vynakládat, abych se ovládl. Mé sympatie a láska bezděčně mířily k ní, tak jako předtím v zahradě má ruka. Cítil jsem, že za celá léta všedního života bych nedokázal poznat její líbeznou statečnou povahu tak dobře, jak mi to umožnil tenhle jediný den plný podivných zážitků. Pomyšlení na dvě okolnosti však působilo, že mi slova náklonnosti mrzla na rtech. Byla slabá a bezmocná, v duševním i nervovém šoku. Vnucovat se jí se svou láskou v takové chvíli znamenalo by zneužívat její bezbranosti. A co horšího, byla bohatá. Dospěje-li Holmesovo pátrání k úspěšnému konci, stane se z ní bohatá dědička. Bylo by poctivé a čestné, aby doktůrek s poloviční gáží zneužíval seznámení, k němuž došlo čirou náhodou. Nepokládala by mě za prach z prostého hejska, který se chápe první příležitosti. Nedokázal jsem podstoupit riziko, že by něco takového mohlo vůbec napadnout. Poklad z Agry mezi nás navršil nepřekročitelnou přehradu. Byly už skoro 2 hodiny po půlnoci, kdy jsme dorazili k domu paní Foresterové. Služebnictvo už dávno spalo, ale paní Foresterová se do té míry zajímala o podivnou zprávu, kterou slečna Morstenová obdržela, že dosud bděla a čekala na její návrat. Dveře nám otevřela sama. Příjemná dáma ve středních letech. A potěšilo mě, když jsem viděl, s jakou něhou objela slečnu Morstenovou kolem pasu a jak mateřským hlasem ji uvítala. Zřejmě tu nebyla jen placenou služebnicí, ale milou a váženou přítelkyní. Slečna Morstenová mě představila a paní Foresterová mě pozvala dál a požádala, abych jí pověděl o našich dobrodružstvích. Vysvětlil jsem jí však, jak důležité poslání mě ještě čeká, a přislíbil, že ji navštívím a spravím o všem, co se nám při budoucím pátrání podaří objasnit. Když jsem odjížděl, ještě jsem se ohlédl a dodnes se mi zdá, že vidím na schodech před domem ty dvě půvabné, do sebe zavěšené postavičky, pootevřené dveře, světlo z lampy prosvítající barevným sklem, barometr a lesklé tyče přidržující koberce. I v takovém letném pohledu na poklidný anglický domov bylo cosi uklidňujícího uprostřed té divoké a temné aféry, která nás vtáhla do svého víru. Čím víc jsem přemýšlel o tom, co se stalo, tím střeštěnější a nesrozumitelnější mi to připadalo. Znova jsem si v duchu rekonstruoval celý ten řetěz mimořádných událostí, když mě drožka drkotavě odvážela tichými ulicemi ozářenými plynovými lampami. Problém, před nímž jsme stáli na počátku, byl nyní uspokojivě objasněn. Smrt kapitána Morstena, zásilky perel, oznámení v novinách, dopis, všechny tyto události se nám už podařilo vysvětlit. Přivedli nás však pouze k hlubší a mnohem tragičtější záhadě. Indický poklad, zvláštní plánek nalezený v Morstenových zavazadlech, podivná kulisa, v níž došlo k smrti majora Scholta, nové objevení pokladu, jemuž v zápětí následovalo zavraždění toho, kdo jej objevil, v skutku neslýchané průvodní okolnosti zločinu, stopy nohou, podivuhodné zbraně, slova na lístku, totožná se slovy z plánku kapitána Morstena, to byl opravdu hotový labyrint, který by mohl člověka obdařeného menšími schopnostmi než můj spolubydlící přivést k zoufalství dřív, než by se z něho dokázal vymotat. Pinchin Lane je řada poschodových cihlových domků spadající omítkou dole v Lembetu.
Klepal jsem na dveře domku číslo 3 hezkou chvíli, než se uvnitř vůbec něco pohnulo. Konečně však za záclonkou zablikala svíčka a z horního okna vykoukla čísi tvář. Koukej táhnout, obej dovožralej, řekla ta tvář. Jestli mi tu nepřestaneš dělat ten kravál, otevřu boudy a pustím na tebe všech 43 čoklů. Stačí, když pustíte jednoho, kvůli tomu jsem totiž přišel, řekl jsem. Koukej zmizet, zavřeštěl hlas. Nebo Hergot, mám tady v tom pytli zmiji a hodím ti na makovici, jestli neodprejskneš. Já chci ale psa, zvolal jsem. Nebudu se s tebou bavit, zařval pan Sherman. Dej si hrome bacha, počítám do tří a pak ti ta zmije přistane na šišce. Sherlock Holmes, spustil jsem. To jméno ale mělo kouzelný účinek, poněvadž okno se okamžitě zaklaplo a v minutě spadla z dveří závora a otevřeli se. Pan Sherman byl vytáhlý hubený stařec se skrbenými rameny, žilnatým krkem a modrými brýlemi. Přítel Sherlocka Holmesa je mi vždy vítaný, řekl. Račte dál, pane. K tomuhle jezevci nechoďte moc blízko, on totiž kouše. Jedeš? Jedeš, darebáku? Snad by ses nechtěl do pána zahryznout, no, potvoro jedna. Těmito slovy pokáral hranostaje, který vystrkoval zlomyslnou hlavu s červenýma očkama mezi pruty klece. A tohle si nevšímejte, pane, to je jen slepejš. Není jedovatej a tak ho nechávám, ať se plazí po bytě, poněvadž chytá hmyz. Nezmíte mi mít za zlý, že jsem na vás byl ze začátku tak zprostej. Ale děti si ze mě dělají šašky a často sem přiběhnou a bouchají na dveře, jen aby mě zbudili. Co pak si přeje pan Sherlock Holmes? Potřebuje jednoho vašeho psa. A to bude Toby. Ano, říkal, že pes se jmenuje Toby. Toby ho mám v 7. boudě, tamhle vlevo. Se svíčkou v ruce šel pomalu přede mnou mezi tou podivnou rodinou, kterou kolem sebe schromáždil. V roztřeseném zastíněném světle jsem jen nejasně viděl, jak nás z každé škvíry a každého kouta pozorují zářivé světelkující oči. Dokonce i trámy nad našimi hlavami byly obsazeny důstojně řadujícími slepicemi, které lenivě přenášely váhu z jedné nohy na druhou, když jsme je vyrušili z dřímoty. To by byl šeredný pes s dlouhou srstí a převislýma ušima, napůl křepelák, napůl pytlácký slídič, zbarvený do hněda a do běla. Pohyboval se velice nemotorně, téměř se batolil. Po jistém zdráhání si ode mne vzal kousek cukru, který mu starý chovatel podal, čím jsme spečetili přátelství. Šel potom za mnou k drožce a nemusel jsem ho nutit, aby mě doprovázel. Na hodinách na zámku Palace právě odbíjela třetí, když jsem se znovu objevil v Pondicherry Lodge. Zjistil jsem, že vysloužilý boxerský šampion McMurdo byl mezitím zatčen jako spoluviník a společně s Tadeušem Šoltem odveden na policejní komisařství. Úzkou bránu hlídali dva policajti, ale když jsem řekl, že jdu za Holmesem, pustili mě dovnitř i se psem. Holmes stál na prahu s rukama v kapsách a kouřil dýmku. A tady ho máme, řekl. Nádherný pejsánek, co? Ethelene Jones nás už opustil. Od té chvíle, co jste odešel, předvedl nám tu pravé divy energie. Zatkl nejen našeho přítele Tadeuše, ale také vrátného, domovnici a indického komorníka. Pak nám vyklidil pole, ale nahoře postavil na stráž jednoho seržanta. Nechte psa tady a pojďte tam. Uvázali jsme Tobyho v hale ke stolu a znova jsme vystoupili po schodech. Pokoj byl ve stejném stavu, v jakém jsme ho zanechali, jen s tím rozdílem, že mrtvola byla přikryta plachtou. V koutě podřimoval unavený seržant. Půjďte mi tu svou svítilnu, seržante, řekl můj přítel. A přivažte mi kolem krku tenhle kus papíru, aby mi visel na prsa. Teď si ještě musím vyzout boty a sundat ponožky. Vemte je pak sebou dolů, vocne. Pocvičím se trochu ve šplhání a namočte mi kapesník do kreozotu. To stačí, tak? Teď se mnou na okamžik pojďte nahoru do podkroví. Vydrápali jsme se dírou ve stropě. Holmes opět namířil světlo na otisky nohou v prachu. Rád bych, abyste si zvlášť všiml těhle stop, řekl. Vidíte na nich něco pozoruhodného?
Patří dítěti nebo drobné ženě, řekl jsem. Velikosti si teď nevšímejte. Nic jiného vás na nich nezaráží? Stopy jako stopy. Co je na nich divného? To je právě omyl. Podívejte se sem, máte tu v prachu otisk pravé nohy. A teď vedle něho šlápnu bosou nohou já. V čem vidíte hlavní rozdíl? Máte prsty těsně u sebe, když to na té původní stopě jsou prsty od sebe zřetelně odděleny. Přesně tak. A o to jde. Zapamatujte si to. A teď laskavě přistupte k těm sklápěcím dvířkám a přičichněte k okraji dřevěného rámu. Počkám tady a tenhle kapesník podržím v ruce. Udělal jsem, co přikázal, a okamžitě jsem ucítil pronikavý zápach dechtu. Tam totiž šlápl, když odtud odcházel. Jestliže to cítíte i vy, myslím, že to Toby mu nebude dělat žádné potíže. Teď se běhněte po schodech, odvažte psa a přihlížejte blondinovu akrobatickému vystoupení. Než jsem se dostal z domu do zahrady, byl už Sherlock Holmes na střeše a viděl jsem ho, jak pomalu leze po hřebeně střechy jako nějaká obrovská svatojanská muška. Na okamžik se mi ztratil z dohledu za několika komíny, ale v zátivětí se objevil znova a pak zmizel ještě jednou na protější straně. Než jsem dům obešel, seděl už v rohu na okapové rouře. Jste to vy, Watsone? Ano. Tady to bylo. Co to je ta černá věc tam dole? Sud na vodu. Je na něm poklop? Je. Žebřík tam někde není? Ne. Hrom do toho chlapa. Člověk by si tu zlámal vas. Když tudy ale dokázal vylézt nahoru, mohl se stejnou cestou dostat dolů. Ta okapová roura vypadá docela pevně. Myslím, že to půjde. Bylo slyšet šátrání nohou a svítilna se začala snášet dolů podél zdi. Pak se pružným skokem dostal na sud a z něho na zem. Nebylo těžké jít v jeho stopách, řekl, když si natahoval ponožky a obouval boty. Označil mi celou cestu uvolněnými taškami a ve spěchu navíc ještě ztratil tohle. Potvrzuje to mou diagnózu, jak tomu říkáte vy, doktoři. Předmět, který mi podal, byl jakýsi malý kapsář či váček z obarvených stébel trávy a kolem dokola ozdobený několika lesklými perličkami. Tvarem a velikostí se dost podobal cigártašce. Uvnitř bylo 6 trnů z tmavého dřeva, na jednom konci zaostřených a na druhém zakulacených, stejných jako ten, který zasáhl Bartolomě Šolta. Pěkné hračičky, řekl Holmes. Dejte pozor, ať se nepíchnete. Mám radost, že jsem se jich zmocnil, poněvadž doufám, že už jich víc nemá. Nemusíme aspoň už mít strach, že zanedlouho někdo najde vás nebo mě s takovým trnem pod kůží. To bych věru radši měl tu čest s kůlkou z pořádné martinky. Dokážete ještě urazit po svých 6 mil, Watsone? Samozřejmě, odpověděl jsem. Vydrží to vaše noha? Ale ano. Tady ho máme, toho našeho pejsánka. Ha, Toby, ty lumpíku. Očmuchej si tohle, Toby, očmuchej. A strčil pod psí čenich kapesník namočený v kreozotu, zatímco zvíře stálo s rozkročenýma kostnatýma nohama a nesmírně komicky natahovalo hlavu jako koštér hodnotící čichem buke proslulého vína. Holmes pak odhodil kapesník daleko od sebe, připěl k psímu obojku pevný provaz a zavedl psa k sudu s vodou. Zvíře začalo hned hlasitě přelívaně štěkat a s čenichem u země a vztyčeným prutem se rozběhlo po stopě tak rychle, že se provaz napěl a měli jsme co dělat, abychom to by mu stačili. Na východě už pomalu svítalo a v chladném, šerém úsvitu bylo vidět poměrně daleko. Hranatý masivní dům s černými prázdnými okny a vysokými holými stěnami tyčil se k nebi za námi, smutný a ztracený. Směřovali jsme napříč přes zahradu mezi příkopy a jámami, jimiž byla rozryta a překřížena. Celá zahrada s roztroušenými hromadami vyházené hlíny a zanedbaným křovím působila zakletým a neskutečným dojmem, který se dobře hodil k pochmurné tragédii, jejíž stín se nad ním vznášel. Když jsme došli k zahradní zdi, to by začal pobíhat podél ní a zběsile kňučet v jejím stínu, až nakonec zůstal stát v rohu zastíněném mladým bukem.
V místě, kde se obě zdi zbíhaly, bylo z nich vybouráno několik cihel a vzniklé otvory byly na spodním okraji omleté a ohlazené, jako by jich někdo užíval místo žebříku. Holmes vyšplhal nahoru na zeď, vzal ode mne psa a přehodil jej na druhou stranu. Tady nám ten člověk s protézou nechal otisk ruky, poznamenal, když jsem vylezl za ním. Všimněte si těch krvavých šmouch na bílé omítce. Měli jsme štěstí, že od včerejška pořádně nezapršelo. Pak bude na cestě dosud znatelný, ačkoliv tudy ten člověk prošel s 28-hodinovým náskokem. Přiznám, že jsem o tom pochyboval. Vzal-li jsem v úvahu frekvenci na této londýnské silnici značnou a dobu, která mezi tím uplynula. Brzo se však ukázalo, že mé obavy byly liché. To by nezaváhal a nestratil stopu ani na okamžik. Stále se hnal kupředu tím svým podivným batolivým krokem. Pronikavý zápach kreozotu zřejmě předčil všechny ostatní pachy, které ho eventuálně mohly mást. Nemyslete si, řekl Holmes, že můj úspěch v tomto případě je dílem čiré náhody a že bych si nevěděl rady, kdyby jeden z těch chlapíků nebyl šlápl do té chemikálie. Vím toho už teď tolik, že bych je mohl vypátrat několika různými způsoby. Tenhle je ale nejsnadnější a když nám jej štěstě nadala k dispozici, byl by hřích jej nevyužít. Případ tím ovšem ztrácí kouzlo intelektuálního problému, které se jednu chvíli zdál mít. Nebýt téhle naprosto jasné stopy, mohl jsem si na něm vysloužit ostruhy. Vy je přece nepotřebujete, řekl jsem. Ujišťuji vás, Holmesi, že nad způsobem, jakým jste dosáhl úspěchu dnes v noci, žasnu ještě víc, než tomu bylo při vraždě Jeffersona Hopea. Tahle věc mi připadá záhadnější a mnohem nevysvětlitelnější. Jak jste například mohl do takových detailů popsat toho člověka s dřevěnou nohou? Pcha, nebylo nic jednoduššího, milý chlapče. Nerad bych byl příliš teatrální. To vše je zcela banální a zcela evidentní. Dva důstojníci, kteří velí vězeňské stráži, dopátrají se nějak nesmírně cenného tajemství zakopaného pokladu. Mapku jim nakreslí Angličan, který se jmenuje Jonathan Small. Jistě si vzpomínáte, že jsme to jméno četli na nákresu, nalezeném v pozůstalosti kapitána Morstona. Podepsal jej za sebe a za své společníky podpisem 4, jak to poněkud dramaticky nazval. S pomocí tohoto nákresu se důstojníci, nebo jeden z nich, pokladu zmocní a dopraví jej do Anglie. Dejme tomu, že přitom nesplní nějakou podmínku, pod kterou jej získali. Můžete se zeptat, proč se Jonathan Small nezmocnil pokladu sám. Odpověď je na snadě. Náčrtek je datován v době, kdy měl Morstan co dělat s trestanci. Jonathan Small se nemohl pokladu zmocnit proto, poněvadž on a jeho kumpáni byli trestanci sami a nemohli se dostat na svobodu. To je ale pouhý dohad, řekl jsem. Víc než dohad. Je to jediná hypotéza, která není v rozporu s fakty. A povšimněme si, jak souhlasí s tím, co se stalo později. Major Sholto žije několik let v klidu a těší se z nabitého pokladu. Pak dostane z Indie dopis, který ho velice vyděsí. Co v tom dopise mohlo být? Zpráva, že lidé, které podvedl, byli propuštěni na svobodu. Ano, nebo že uprchli, to je mnohem pravděpodobnější, poněvadž jistě věděl, na jak dlouho byli odsouzeni. Propuštění by ho nemohlo tolik překvapit. Co udělá pak? Dává si pozor na muže s dřevěnou nohou. A ten muž je běloch, na to nezapomeňte. Protože jinak by si ho nemohl splést s podobným řemeslníkem, na kterého vystřelil z pistole. No a na tom náčrtku je podepsán jediný běloch. Ti ostatní jsou Indové nebo Mohamedáni. Žádný jiný běloch tam není. Proto můžeme s jistotou tvrdit, že muž s dřevěnou nohou není nikdo jiný než Jonathan Small. Zdá se vám, že je v téhle úvaze nějaká chyba? Ne, je to jasné a stručné. Dobrá. A teď se tedy vmysleme do postavení Jonathana Smalla. Podívejme se na věc z jeho hlediska. Přijde do Anglie s dvojím cílem. Získat znovu to, co mu podle jeho názoru právě náleží, a pomstit se člověku, který ho podvedl.
Zjistí si, kde Šolto bydlí a velmi pravděpodobně naváže i styky s někým v domě. Je tu přece ten komorník, Lal Rao, kterého jsme neviděli. Podle paní Bernstonové to zdaleka není charakterní člověk. Small ovšem nikterak nemůže vypátrat, kde je poklad ukrytý, protože to ne.

odchodu tam zanechá důkaz o své návštěvě v těch několika slovech, která načmárá na lístek. Plánoval nepochybně už předem, že až majora zabije, nechá na jeho těle nějaký takový lístek na znamení, že šlo o prach s prostou vraždu, ale o jakýsi akt spravedlnosti z hlediska těch čtyř kumpánů ovšem. Podivné a bizární nápady tohoto druhu bývají v análech zločinu dost běžné a poskytnou obvykle o zločinci cenné informace. Je vám to všechno jasné? Naprosto. No a co udělá Jonathan Small teď? Může pouze zpovzdálí a tajně střežit veškeré další pokusy o nalezení pokladu. Možná, že odjede z Anglie a vrací se sem jen čas od času. Pak ale dojde k objevení podkrovní komory a on se o tom okamžitě doví. Zde se opět dostáváme k tomu, že měl zřejmě v domě nějakého střežence. Jonathan se svou dřevěnou nohou se rozhodně nemohl sám dostat do pokoje Bartoloměje Scholta, který je příliš vysoko. Přivede si však velice podivného společníka, který tuto obtíž hravě zdolá, jenomže šlápne bosou nohou do kreozotu a končí to tím, že je povolán Toby a důstojník s polovičním platem a poraněnou achilovkou je nucen belhat se po jeho stopě 6 mil. Zločin tedy nespáchal Jonathan, ale jeho společník. Přesně tak. A Jonathan tím byl pravděpodobně dost znechucen, soudě aspoň podle toho, jak tam zmateně pobíhal, když se sám později dostal do pokoje. Proti Bartoloměji Scholtovi nic neměl a raději by ho byl jen spoutal a ucpal mu ústa. Neměl moc chuti strkat hlavu do oprátky. Nedalo se ale už nic dělat. Jeho společník nedokázal zkrotit své divošské instinkty a jed vykonal své dílo. A Jonathan Small tam tedy nechal ten svůj lístek, spustil truhlu s pokladem do zahrady a sám ji následoval stejnou cestou. Takhle tedy šly události za sebou. Aspoň podle toho, čeho jsem se zatím dopátral. Pokud jde o to, jak Small vypadá, samozřejmě to musí být člověk ve středních letech a pořádně opálený na slunci, jestliže seděl ve vězení v takové výhni, jaká je na Andamanských ostrovech. Podle délky jeho kroků lze snadno odhadnout, jak je vysoký, a víme, že nosí plnovous. Když ho Tadeusz Scholto uviděl v okně, všiml si vlastně jen jediné věci, že je ten člověk strašně zarostlý. Dál už myslím, nic vysvětlovat nemusím. A co ten společník? Ach tak, to ale není žádná velká záhada. Dost brzo se dovíte všechno. Jak je ten ranní vzduch příjemný. Podívejte se, tamhle ten mráček vznáší se jak růžové pírko nějakého obrovského plameňáka. A teď se nad londýnskou kouřovou clonu vyhoupl už i červený okraj slunce. Svítí na pěknou spoustu lidí. Ale vsadil bych se, že na nikoho, kdo se vydal za tak zvláštním posláním, jako my dva. Jak nepatrní si připadáme se všemi těmi drobnými ambicemi a šarvátkami před tváří velkých elementárních sil přírody. Doufám, že jste dobře četl svého Jeana Paula. Ujde to. Dostal jsem se k němu oklikou přes Carlyla. To je, jako byste šel podél potoka ke studánce, z nich vytéká. Je autorem jedné zvláštní, ale hluboké poznámky. Tvrdí, že hlavní důkaz velikosti muže spočívá v tom, že je sto uvědomit si svou malost. Předpokládá to totiž, jak je vám snad jasné, schopnost srovnávat a správně hodnotit, která je sama o sobě důkazem ušlechtilosti. Také v Richterově je spousta námětů k zamyšlení. Pistoli sebou nemáte, co? Mám hůl. Je docela dobře možné, že budeme něco takového potřebovat, až se dostaneme do toho jejich doupěte. Jonathana přenechám vám, ale jestli začne vyvádět nějaké hlouposti ten druhý, rozstřílím ho jako řešeto. Při těchto slovech vytáhl revolver, nabil dvě komory a strčil zbraň zpátky do pravé kapsy kabátu. Celou tu dobu jsme sledovali Tobyho, který nás vedl směrem k metropoli po silnicích vroubených napůl ještě venkovskými vilkami. Teď jsme však už začali přicházet do ulic, které na sebe navzájem navazovaly. Dělníci a dokaři už byli vzhůru,

0: ucuchtané ženy otvíraly okna, zametaly zápraží. V hospodách na nárožích už zas bylo živo a vycházeli z nich chlapi neurvalého zevnějšku, utírající si rukávem bousiska po prvním raním doušku. Všude pobíhali toulaví psi a zvědavě si nás prohlíželi, když jsme šli kolem nich, ale náš nevyrovnatelný Toby se nedíval napravo ani nalevo a klusal stále vpřed s čenichem až u země a občas dychtivě zakňučel, což znamenalo, že pach stopy je v těch místech obzvlášť silný. Prošli jsme Streathamem, Brixtonem a Camberwellem a ocitli jsme se teď na Kennington Lane, jakmile jsme se vymotali z postranních uliček směřujících do východní části ovalu. Muži, které jsme pronásledovali, zvolili podivně klikatou cestu, zřejmě aby unikli nevítané pozornosti. Ani jednou nešli po hlavní třídě, jestliže měli k dispozici postranní uličku. Na počátku Kennington Lane odbočili po Bond Street a Miles Street vlevo, kde posledně jmenovaná ulice ústí na Knight Place, zůstal Toby stát a v zápětí začal popíhat sem tam. S jedním uchem vstyčeným a druhým svěšeným. Názorný příklad psí nerozhodnosti. Potom se motal kolem nás a co chvíli po nás pokukoval, jako by prosil, abychom se smilovali nad jeho rozpaky. U všech hromů? Co se s tím psem stalo, zabručel Holmes. Nemohli si přece najmout drožku nebo se vznést do vzduchu v balónu. Možná, že tu chvíli stáli, podotkl jsem. A už je to v pořádku. Už se chytil, řekl můj přítel hlasem, na němž bylo znát, že se mu ulevilo. Pes opravdu stopu znova zachytil. Očenichal ještě jednou celé okolí, ale pak se náhle zorientoval a vyrazil s nebývalou jistotou a energií. Zdálo se, že pach je mnohem silnější než předtím, poněvadž pes ani nečmuchal s čenichem u země, ale napínal šňůru a pokoušel se rozběhnout. Z lesku Holmesových očí jsem usoudil, že se blížíme konci své pouti. Cesta nás teď vedla ulicí Nine Elms až k velkým skladům dřeva firmy Broderick a Nelson, hned za hostincem u Bílého orla. Tam se pes rozdivočelý honbou vrhl postranními vraty do ohrady, kde už byli tesaři v plné práci. Uháněl dál uličkou mezi pilinami a odřezky, potom průchodem mezi dvěma hranicemi dřeva a konečně s vítězoslavným štěkotem vyskočil na mohutný sud, stojící dosud na malé káře, na níž jej přivezli. S vyplazeným jazykem a jiskřícíma očima stál teď Toby na sudu a díval se střídavě na nás oba, jako by čekal, zda ho pochválíme. Díhy sudu a kola káry byly zastříkány tmavou tekutinou a celý vzduch byl prosycen zápachem kreozotu. Bezmocně jsme se na sebe s Sherlockem Holmesem podívali a pak jsme se oba zároveň dali do strašného smíchu.
1: Bývala to pravidelná denní procházka staroměstského studenta. Na rynku se začalo u Štorchova knihkupectví. Přešlo se na Rineček, ke Kalvemu a Tausi k Tausigovi. Za rohem Vilské byl Springer, na Perštině Pospíšil, pak dál na Spálené srdce, ale na protější straně než dnes pak Vilímek, Podvěží Hejda a Tuček, na Vodičkově tuším Procházka, Kobr, Weinfurter, na Václavském Stýblo, Bursík a Kohout, na Příkopech Řivnáč a u Prašné brány André, v Celetné Pašeles. Někdy se to otočilo po Ferdinandce. Grossman a Svoboda, Topič a pak u Kamena mostu otec Šturc. Většina těch firem ještě existuje a mnoho jiných k ním zatím nepřibylo. Ale třeba, že člověk zájem o knížky po desítkách let nestratil, takovou pečlivou a pravidelnou obhlídku už neprovádí. Vytratilo se z ní hlavní kouzlo. Výklady antikvariátů. Valná část těch knihkupectví byly antikvariáty. Dnes jsou to také, jenže je v tom jakýsi rozdíl. Tehdy mívali kupci podivuhodně pestré sklady použitých knížek, jak je hltaví čtenáři stříleli, aby zas nakoupili jiné. A aby sklad neležel, měnil se výklad alespoň jednou týdně nebo postupně každý den. Před některým si musel postát půl hodiny, než si jej prostudoval. Za to se ti aspoň zevnějškem ponenáhlu vynozila celá česká literatura, i ta nejzapadlejší, od starých vzácností až po nejmodernější tisky, velká díla vědecká i pokoutní brožurky. Přidražující nápisy jako rozebráno, nebo velmi hledáno, nebo vzácné první vydání neexistovaly. Co šlo antikvariátem, stálo 2/3 krámské ceny, ať to bylo s podpisem autora nebo nerozřezáno a jako nové. Však byli tenkrát mezi antikváři takoví babouci, že při nákupu knihy vrčeli, že je na titulní straně vlastnoruční dedikace Jaroslava Vrklického. Kdo prý to má koupit, když už je titlblad takhle počmáraný? A kdo ví, nebudou-li proto věnování za výlohou nějaké nepříjemnosti z ulice? A nepoškozený, nerozřezaný výtisk, dnes leckde zvlášť draze hodnocený? Kouknou, mladý pane, co mi to nosej nerozřezaný. Já neříkám, že je to ukradený ze skladu, ale jak k tomu přijde kupec, aby si koupil starou knížku a ještě ji musel rozřezávat? I stávalo se nejednou, že co je dnes vzácnost, tehdy bylo nabízeno ještě pod normál. Byly to jiné časy, lecos z nich bylo kuriózní, ale nebylo to žádné kuriozum, že jste za pár šestáků ulovili vzácnost, po které srdce prahlo, zatímco dnes je někdy na pár švabachových knížek třeba nasadit celé stovky. A přitom se zdá, že ti krejcarkáři tenkrát se vzácnými, neposklněnými, číslovanými nejeli nijak hůř než kouzelníci s rozebranými a podepsanými výtisky. Pamatuji se aspoň na nízký temný kvelb Sokola bratra Alexandra Štorcha otce v Malé Karlově ulici, kde jsem za nějaký šesták koupil prvně Robinsona Crusoe. A z toho kvelbíku, před nímž knihy byly vyloženy na dvou židličkách, vyrostl přece pěkný dům s alšovým zgrafitem na Staroměstském náměstí, kde zřízeno knihkupectví důstojné jako starodávná apatika. Nebýval to tedy tak špatný obchod, ty někdejší antikvariáty. Nemluvíc ani o nejsvůdnějším revíru vzácných nálezů na pouličních stolcích židovských kramářů v Kaprově ulici. Nebyl to špatný obchod, protože byl živý. A živý byl, protože především šel v mezích možného konzumu. Knihy sami byly levné a antikvariát nejenže je zlevňoval, on především zmenšoval riziko nákupu tím, že ochotně všecko, co nebylo přímo rozedráno, za třetinu opět koupil. Tak jsme jaksi s lehčím srdcem nakupovali, vědouce z ustálené praxe, že dám-li za knihu 50 krejcarů, jednou, až se jí nabažím, dostanu za ní 25 a za těch ztracených 25 nám věru požitek několikerého přečtení stál. Kdežto dnes je to rozpětí přímo divoké. Některou knihu, před válkou zcela běžnou, vyženou na fantastickou cenu a kdo ji pak chce nebo musí prodat, setká se s mrzutým krčením ramen a nabídkou několika korun. A byl to tenkrát živý obchod také proto, že stále své zájemce poutal. Bylo v tom cosi trvale vábivého, jak se za výklady objevovaly stále jiné věci v určitém, většinou týdenním rytmu, takže knížkaři měli i čas si svou kořist vyhlédnout a o koupi se rozhodnout. Bylo v tom i dráždidlo nového, neznámého výběru. Dneska jsou ovšem ty výklady většinou mnohem honosnější. Leskne se tam za nimi všelijaká uznaná literatura v bezvadných výtiscích a na mnoze v přepichových vazbách. Ale jak ji tam vidíte dnes, tak tam bude stát i za 3 měsíce a tak tam stála i před 4 rokem a taky v jakž takž jiném seskupení spatříte v 2., 3., 4. závodě, takže vás najednou přestane zajímat. To je kletba těch skvělých partiových nákupů spadlých nebo skomírajících nakladatelství. Je to všude plno, je to všude na jedno kopyto a my, skuteční knížkaři, táhnem se od těch přepichových výkladů k těm několika málo obchodům, které si udržely charakter skutečného antikvariátu s jeho stálou změnou a možnostmi nečekaných překvapení. Jsme teď zase v jiných dobách. kdy ke knížkám bude zase jiný vztah a poměr. Kdyby starý a vytrvalý nakupovač knih směl poradit pánům principálům podle svých vlastních zkušeností a podle shodných pocitů svých přátel, řekl by jim, aby své antikvární oddělení přizpůsobili zvyklostem, které vládly, když kniha regírovala českému životu. Především měnit výklady a ukazovat všechnu rozmanitost skladu. Spíše se prodá knížka, která se pětkrát za rok na týden vynoří a zase zmizí, než ta, která tam trčí celý rok. Snobové, kteří narychlo potřebovali 8 metrů původní literatury ve skvostných vazbách, mezi námi vymizejí a pokud budou, lze jim konečně vyhovět v krámě. Ale výklady zařiďte zase pro milovníky a hledače knih. Brzo uvidíte, že je jich neskonale víc, než kolik jich přivábil nynější systém. S knížkami je to jako se ženskými. Ale teď bych řekl přirovnání tak negalantní, že je raději smlčím. Však on každý řádný knihkupec ví, jak je to se ženskými.

0: Marlene.
1: Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe za těžké anglické palby leželi mrtvoly mezi oběma liniemi také často dlouho nepohřbeny. Ale slunce pracovalo rychle. V noci přicházel sem s větrem zápach, sladký, dusivý a těžký. Plyn nadýmal mrtvé a ti se zvedali strašidelně ve světle cizích hvězd, jako by bojovali ještě jednou, mlčky, bez naděje, každý sám pro sebe. Ale již příštího dne se začali svrkávat, tisknout se k zemi, neskonale znaveni, jako by chtěli do ní zalézt. A když bylo později možno jít pro ně, byli mnozí již lehcí a vyschlí a z těch, které našli někde až po týdnech, zbyly jen pouhé kostry, které volně chrastily v uniformách, náhle příliš širokých. Byla to suchá smrt v písku, slunci a větru. V Rusku to byla mazlavá, smrdutá smrt.
2: Tady je zase jeden.
3: Kde?
2: Tady, před kostelem. Máme se pokusit ho vyhrabat lopatami?
3: A nač? Vítr ho už vykope sám. Sněhu je tady ještě nejmín 2 metry. Ale když bude takhle tát dál, bude zítra vyset na nějakém kříži. Je na správném místě, zrovna nad hřbitovem.
2: Tady je hřbitov?
3: No to nevíš? Byli jsme tady přece už jednou. Při našem posledním útoku.
2: Ano, ano, máš pravdu, to bylo někdy koncem října.
3: Tahle zatracená vesnice nám dala pořádně zabrat.
2: Není to přece poprvé. Bojujeme hezkých pár dní o nějaký zatracený ruský město a když je to jasný, přijdou bratři z SS a vítězně vtáhnou do jeho zřícenin.
3: Ne tak nahlas. Pokud vím, máš dostat dovolenou, tak abys nejel místo domů pod hlínu.
2: A přitom mají pláště nejtlustší, boty nejlepší a příděli masa jako nikdo.
3: Hrgot, mlč, Krébre. Chceš nás dostat do maléru? Steinbrenner brousí kolem. Jenže teď už nedobývají města a vesnice ani muži z SS. Teď ustupují zrovna jako my.
2: Jako my ne. My nestřílíme a nevypalujeme, na co padne.
3: Leda na jejich rozkaz, takže to vychází na jedno.
2: Přestaň, Immermané. Mně nadáváš a sám si pouštíš hubu na špacír. A víš, jak po tobě, jako po bývalým sociálním demokratovi Steinbrenner pase.
3: Steinbrenner ví o mně svoje a ví taky, kdy budeme účtovat. Ale v tobě se Grébre nevyzná a to partajníci jeho typu nesnášejí. Chtějí mít ve všem jasno. Ariec nebo Žid, soukmenovec nebo Slovan, nacionální socialista nebo bolševik. Nic mezi tím. Co je dneska k žrádlu?
2: Kapusta s vepřovým, brambory a voda. Ale to vepřový hlášeno omylem.
3: Kapusta, no to se ví. Už po třetí v tomhle týdnu to je kupo.
2: Pozor! Polní kuchyně na obzoru. Honem. Nebo dostaneme jenom z plašky.
3: A co s tím mrtvým?
2: To se uvidí. Teď se jdeme najíst.

0: Grébrova setnina živořila ve sklepě, do kterého padalo světlo dírou ve stropě. Pod otvorem seděli čtyři muži a hráli na víku od rakve skat. Steinbrenner vešel dovnitř.
1: Slyšeli jste poslední zprávy?
2: Rádio nehraje.
1: Svinstvo, už dávno mělo být v pořádku.
2: Nemáme baterie, Steinbrennere.
1: Ne, tak si strč dráty do nosu, máš stejně plnou hlavu elektřiny. Jsou lidi, kteří nezavřou hubu, dokud si ji pořádně nespálí. Tak nechte hned těch svinských karet a napněte uši. Ani v bunkru nesmí německý vojín ztrácet kontakt s národem, se stranou a s vůdcem. No tak bude to! Je to služebně k sakru.
2: Rozkaz.
1: Z Ameriky se hlásí těžké stávky. Ocelářský průmysl je ochromen. Naše ponorky blokují celé americké pobřeží.
2: Mě by zajímalo, jak to vypadá tady, v Rusku.
1: Proč?
2: Protože jsme tady a ne v Americe. A já mám jít zítra na dovolenou.
1: No, tak naše nově vybudované pozice pro generální protiútok jsou připraveny. Nástup nových svěžích záloh ukončen. Naše protiofenzíva, podporovaná novými ničivými zbraněmi, bude nezadržitelná. Chce ještě někdo něco vědět? Ne? Pov! Rozchod! Kouření dovoleno!

0: Jen karty znovu pleskají na výkorak ve sloužící jim za karetní stůl. A voda stéká v šumících proudech po prostřílených stěnách provizorního bunkru. Gréber usedá na své místo. Ví dobře, co se děje v něm i v nich. Tak je tomu vždycky po popravách a pochovávání. A oni dnes zastřelili 4 Rusy. Mezi nimi jednoho bělovlasého dědu a jednu ženu středních let ve svetru a tlusté krátké sukni. Podle SS to byli nebezpeční záškodníci, on byl však v hloubi duše přesvědčen, že byli nevinní, a přece i on střílel. Na mušku si vzal šedivou skráň toho starého. Do smrti se mu bude zdát o jeho nehybné tváři plné moudrosti. Odhodlání.
1: Odložme dnes.

0: A pak přišel den šedivý a vlhký. Fronta zuřila. Bojovaly tanky. Na jihu byla celá německá linie zatlačena zpět. Letadla hřměla, transporty rachotily rovinou, ranění se vraceli. Setnina čekala na rozkaz k nasazení. V 10 hodin byl Gräber zavolán Krahovi.
1: Rozkaz, pane poručíku.
2: Vaše dovolená je schválena velením. To se divíte, co? Já taky.
1: Díky, pane poručíku.
2: Mně neděkujte to, páni, nahoře, aby dokázali, že přes všechnu složitost situace si to můžeme ještě dovolit. Koukejte rychle zmizet. Čekám každou chvíli, že budou zaraženy všechny dovolené. Když budete pryč, jste pryč, rozumíte?
1: Ano, pane poručíku.
2: Všechno nejlepší.

0: Když přijeli na hranice, byl večer. Dovolence odvedli pohromadě k odvšivovací stanici. Odevzdali šaty a seděli nazí v baráku, aby zbavili svá těla vší. Poprvé po několika měsících seděl Gréber ve skutečně teplé světnici. Teplo ho uspávalo. Viděl bledá těla kamarádů, boule omrzlin na nohou a červené trhliny jizev. Náhle to již nebyli vojáci. Jejich uniformy visely někde v páře. Byli nahými lidmi, kteří zabíjeli vši, a jejich zábava byla i hned jiná. Nemluvili již o válce, mluvili o jídle a o ženách. Mám dítě, řekl voják, který se jmenoval Bernhard. Seděl vedle Grébra a chytal pomocí zrcátka vši, které měl v obočí. Nebyl jsem tam 2 léta a dítěti jsou 4 měsíce. Žena tvrdí, že 14 měsíců a že je má se mnou, ale moje matka mi psala, že je to s nějakým Rusem. Začala mi také o tom psát až před 10 měsíci, předtím nikdy. Co myslíte? Ale to se stává, odpověděl jeden holohlavý. Na venkově je mnoho dětí se zajatci. Co je to vlastně, chlapec nebo děvče? Chlapec. Máma píše, že vypadá jako já. Jestli je to chlapec, tak si ho nech. Kluk je užitečný, na venkově potřebuje člověk vždycky pomoc. Ale je to přece napůl Rus. A co na tom? Rusové jsou árijci a vlast potřebuje vojáky. Rusové nejsou árijci, řekl pojednou myši podobný muž se špičatým obličejem a malými ústy. Až dosud mlčel, všichni se na něho podívali. Ale to se mýlíš, odpověděl holohlavý. Jsou árijci, byli jsme přece spojenci. Jsou to podlidé, bolševičtí podlidé, žádní árijci. Taková jsou ustanovení. Ale mýlíš se, Poláci, Češi a Francouzi jsou podlidé. Rusy osobozujeme od komunistů, jsou to árijci. Kromě komunistů ovšem. Myšák zůstal zaražen. Byli to vždycky podlidé? Prohlásil. Vím to přesně, ryzí podlidé. Dostali zpět své věci a oblékli se. Pojednou byli zase střelci, svobodníky, šikovateli a poddůstojníky. Z muže s ruským dítětem se vyklubal poddůstojník. Myšák byl vojín od trénu. Přikrčoval se, když viděl, že ostatní jsou poddůstojníci. Gréber si prohlížel blůzu. Byla ještě teplá a páchla po kyselinách. Pod přeskami šlí našel kolonii uprchlých vší. Byly mrtvé, zaplinovány. Seškrabal je. Vedli je do baráku. Důstojník z vedení strany k ním měl proslov. Stál na pódiu, nad kterým visel obraz vůdce a vysvětloval jim, že mají teď, kdy přicházejí do vlasti, velkou zodpovědnost. Že nesmějí prozradit nic z doby na frontě, nic o pozicích, místech, jednotlivých oddílech, jejich pohybech a umístění. Všude pričíhají vyzvědači. Důstojník udělal přestávku. Změněným tónem pak prohlásil, že vůdce bdí přes svoji nesmírnou práci nad všemi svými vojáky. Ustanovil, že každý dovolenec má sebou přinést dárek do vlasti. Za tímto účelem mu bude vydán balík s jídlem. Má jej odevzdat příbuzným doma jako důkaz toho, že oddíly se mají venku dobře a že dokonce mohou přinést sebou ještě dárky. Kdo balík cestou otevře a sní, bude potrestán. Ukázalo by se to při kontrole na příslušném nádraží. Heil Hitler!
1: Werdenau, všechno vystoupit!
2: Cože? Vlak nejde dál?
1: Jak vám to mám říct? Vpravo za rampou je přistaven autobus do města.
2: A proč nejde vlak až do města?
1: No, protože jede jen sem. Jak dlouho jste nebyl doma?
2: Něco přes 2 roky.
1: Autobus jede jen do Bremské třídy.
2: Já ale bydlím v Lomene, v čísle 18.
1: Není to na rohu Luiziny ulice? Já jsem náhodou taky zdejší.
2: Ano, ano, právě tam.
1: Na samém rozhraní Starého města, že?
2: Přesně tak. Z okna je vidět kostel svaté Kateřiny.
1: Snad bylo.
2: Co je vám, pro Boha? Vždyť vy máte oči plné slz.
1: Vidím, že cestu domů znáte.
2: Ovšem, tu člověk nezapomene ani tam v tom pekle.
1: Samozřejmě. Takže šťastnou cestu a všechno nejlepší.
3: Děkuju vám!
0: Zastavil se. Nebyl to kouř z komínu ani z hořícího dřeva. Byl to zápach požáru. Rozhlédl se. Domy zde stály nepoškozeny, střechy byly neporušeny. Nebe nad nimi bylo široširé a tmavě modré. Šel dále. Ulice ústila do malého náměstí s parčíkem. Zápach požáru sílil. Zdálo se, že visí v holých korunách stromů. Grebr zavětřil. Nemohl zjistit, odkud přicházel. Byl teď všude, jako by padal z nebe jako popel. Na příštím rohu uviděl prvý zřícený dům. Trhlo to s ním. Neviděl v posledních letech nic než ruiny a nikdy si již přitom nic nemyslil. Ale na tuto hromadu sutin zíral, jako by viděl poprvé v životě zničenou budovu. Město, které znal od dětství, bylo tak změněné, že se v něm již nevyznal. Byl zvyklý se orientovat podle domů. Už tu nebyli. Otázal se ženy, která se mihla okolo, jak se dostane do lomené ulice.
3: Strávil jsem tu dětství, zanechal tady rodiče. V čísle 18, víte? Bydlel jsem a bydlí...
1: V téhle ulici už nebydlí nikdo. Je mi líto, že vám to musím říct. A taky vám poradit, abyste se tady zbytečně nezdržoval. Může vás zasypat padající zeď. Nebo vás tu mohou zatknout pro podezřelé zdržování ve vyklizovací oblasti.
3: Mně? Frontového vojáka?
1: A vy myslíte, že tady není fronta?
0: Vyšel měsíc. Nebe se proměnilo v něžnou, téměř bezbarvou, velmi chladnou motř.
3: Kdy byl útok?
4: Včera v noci.
3: Prosím vás, pojďte sem. Ne, tady není číslo 18. Dům číslo 18 je tamhle. Pomozte mi vyhrabávat.
4: A co?
3: Mám v 18 rodiče, chápete?
4: Kde?
3: No tam, prosím vás, honem.
4: Ale to je starý případ. Příliš pozdě, vojáku, musíme pokračovat tady.
3: Ale moji rodiče, rozumíte? Já mám peníze, mám jídlo, mám věci.
4: A proto máme nechat ty dole zahynout?
3: To ne, ale pracoval jsem s vámi celou noc, můžete mě tedy taky pomoct, ne?
4: Člověče, mějte rozum. Tam kopat nemá už vůbec smysl. Vždyť ani nevíte, jestli tam pod tím někdo leží. Pravděpodobně ne, jinak bychom už o tom něco věděli, nemyslíte? A teď nám už dejte pokoj.

0: Podíval jsem se na trosky svého domu. Chtěl jsem ještě jednou odsunout kameny, ale brzy jsem to nechal. Sedl jsem si vedle schodiště. Jakubův žebřík. Co to ještě bylo? Nebyly to stupně, které vedly do nebe? A nevystupovali a nesestupovali po nich andělé? Kde jsou ti andělé? Proměnili se v letadla. Kde je všechno? Kde je země? Je tu ještě jen prohroby? Vykopal jsem mnoho hrobů. Mnoho hrobů. Co tady dělám? Proč mi nikdo nepomůže? Viděl jsem tisíce trosek, ale neviděl jsem doopravdy žádnou. Teprve dnes. Teprve tady tu. Tahle je jiná než všechny ostatní. Proč neležím pod ní? Měl bych pod ní ležet. Co jsem jenom očekával? Ostrov za frontou? Domov? Jistotu, útočiště, útěchu? Snad. Ale ostrovy naděje dávno zmizely v jednotvárnosti bezúčelné smrti. Fronty byly prolomeny a válka byla všude. Všude. I v mozcích a srdcích.
1: Měsíc stoupal výše. Jeho srpek stál nemilosrdně nad městem. Objevila se kočka. Dlouho pozorovala Gréberra. Její oči svítily zeleně v průzračném světle. Blížila se opatrně. Neslyšně proklouzla několikrát okolo něho. Pak k němu přišla, třela se mu o nohy, prohnula hřbet a začala příst. Nakonec vlezla k němu a lehla si. Nespozoroval to už.

0: Je to Mariánská třída 22?
1: Chcete k doktoru Kruzovi?
0: Ano, je doma.
1: Přicházíte do ordinace?
0: Ne, soukromně.
1: Soukromně?
0: Ano, soukromně. Jste paní Kruzová.
1: Ach, chraň Bůh.
0: Poslyšte, já nevím, co se tady děje a je mi to jedno. Chtěl bych mluvit s doktorem Kruzem a nic víc, rozumíte?
1: Kruze už tady nebydlí.
0: No, ale je tady jeho jméno.
1: Ten štítek by tady už dávno neměl být.
0: No, ale je tady. Bydlí tu ještě někdo z jeho rodiny?
2: Hledá mě někdo?
0: Ano. Chtěl bych mluvit s někým, kdo zná zdravotního radu Kruzeho.
2: Jsem Alžběta Kruzová, ale otec už neprovozuje praxi.
0: Já nepřicházím, abych se dal vyšetřit. Přicházím se na něco zeptat.
2: Prosím, pojďte dál. Já vás přece znám. Nebyl jste dříve na gymnáziu?
0: Ano. Jmenuji se Arnošt Gréber. Mojte bože, Alžběto, já jsem tě nepoznal.
2: Musí to být už 7-8 let, co jsme se viděli naposled. Velmi ses změnil.
0: Ty taky. Prosím tě, co se to vlastně děje? Hlídají tě jako nějakého generála?
2: Spíš jako vězně.
0: Proč? Tvůj otec...
2: Počkej.
3: Tak a teď můžeš mluvit dál.
0: Prosím tě, zastav to. Já nenávidím těhle pochody. Rve mi to uši.
2: Ta žena z druhého pokoje poslouchá. Sadím se, že je už na chodbě a celou dobu, co si povídáme, má ucho na dveřích. Je to udavačka, proto jsem pustila gramofon.
0: Co se stalo s tím otcem?
2: Je v koncentračním táboře. Na udání. Když jsi přišel, myslela jsem, že od něho přinášíš nějakou zprávu.
0: Bohužel. To ona udala tvého otce?
2: Arnošte, bude lépe, když půjdeš. Řekl jsem ti, co se zde stalo. Je to pro nás oba nebezpečné.
0: Máš pravdu, až by to půjdu. Stejně jsem se už opozdil. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, Arnošte.
4: Chvíli bloudil ulicemi. Přesněji řečeno tím, co jimi dosud bylo, i tím, co už jimi přestalo být. Nebe bylo jako perleť a ve zříceninách domů se modravě ukládal soumrak.

0: Ty jsi sama? Já myslel, že přijde otevřít zase ta dračice.
1: Není doma, šla na schůzi.
0: A k pajdavé brigádě, že no, tam patří. Vypadá to tu všechno jinak, když tu není.
1: Když odejde, rozsvítím světlo v předsíni. Jinak se musí šetřit a sedět pod mě, je to vlastenecké, víš?
0: Přinesl jsem ti trochu vodky. Máš sklenice?
1: Ve svém pokoji, pojď. Jak je to vlastně dlouho, co jsme se neviděli?
0: 100 let a 1 den. Tehdy jsme byli ještě děti a nebyla válka. Kdežto teď jsme staří. Ale nemáme zkušenosti a moudrost stáří.
1: Myslím, že máš pravdu.
0: Snad. Jenže co to je vlastně pravda? Ty to víš?
1: Nevím. Ještě míň, ale vím, proč musí být vždycky něco pravdou. Představ si, oč méně by bylo na světě válek, kdyby nechtěl jeden druhého tak důrazně přesvědčovat o své vlastní pravdě.
0: Ano, ano. Snášenlivost nám schází ze všeho nejvíc. To ona ho udala? Tvého otce?
1: Nevím to určitě. Odvedli ho a víc jsem o něm neslyšela.
0: Ale proč?
1: Bydlela tady se svým dítětem a měla jen jeden pokoj. Teď k němu dostala dva. Po otci.
0: A ty myslíš, že kvůli tomu?
1: Proč ne? Někdy lidé potřebují ještě méně důvodů. Myslíš, že fanatismus nejde ruku v ruce s osobním prospěchem? Mimo to otec přestával věřit v německé vítězství a ve své neopatrnosti to dával často najevo.
0: Já už v německé vítězství nevěřím dávno. A většina kamarádů na frontě taky ne. Potřebovali jsme pár pořádných porážek, abychom pochopili, že nejsme jen Němci. Ale taky lidi.
1: Ne, tak nálas paní Leiserová se vrací.
0: Pojďme pryč. Nechci jí do smrti vidět.
1: A kam?
0: Třeba do Germánie.
1: Pokud vím, stojí ještě jako před válkou. Jen ceny jsou tam teď asi pohádkové.
0: To nevadí. Mám peněz dost. Žolt za 4 roky.

0: Chtěli bychom něco, co není na jídelním lístku.
1: Bohužel nemáme nic jiného, než co je na jídelním lístku.
2: Láhev Johannesberg Kochsberg 37 mohu dostat.
3: Ach tak, k službám, pane. Taky ostenský platejs, belgický salát a bramborky s majonézou. Jako předkrm paštiku z husích jater, slaníži a teď si vzpomínám, jako hlavní chod znamenitý vídeňský řízek.
0: Výborný, dvakrát prosím.
3: Ano.
0: A všechno ostatní, co sám doporučíte.
3: K službám, panstvo.

0: tady nejbližší kryt.
1: V domě pro hotelové hosty. I vy jste dnes naším hostem, pane, je bezpečný, u nás bydlívají vysocí důstojníci.
2: Číšník má pravdu. Pojďme, Alžběto.
0: Sotva to začínalo být jako kdysi. V míru.
3: Vzal jí kolem ramen a cítil, jak byla napjata. Zalila ho náhle vlna něžnosti. Byla jako zvíře, které větřilo nebezpečí a skrčilo se. Nepředstírala nic a ani nechtěla. Její odvaha byla její obrana. Život se v ní napínal při zvuku sirén, který se změnil a znamenal nyní smrt. A nesnažila se to skrýt. Všechno se najednou zakymácelo. Světelné kruhy padaly a zhasly. Ohromný úder jako by všechno vylomil a vymrštil vzhůru. Gréber měl pocit, že letí hlavou ke stropu. Uchopil Alžbětu oběma rukama. Bylo to, jako by mu ji něco rvalo z rukou. Vrhl se k ní, na ní a strhl jí k zemi, zakryl jí hlavu židlí a čekal, až se strop zřítí. Zdálo se, že teď může už jenom přijít ještě poslední hřmící temnota a zadušení. Všichni stichli. Naslouchali. Venku zuřila děla, ale exploze ustaly. Po chvíli vyšli na náměstí, kde byl protiletecký kryt. Vchod doutnal v kalném dýmu jako vstup do podsvětí. Posadili se na lavici v parku. Její pleť svítila v té zvláštní záři bez stínů a její obličej se zdál na okamžik začarovaný a jako by k tomu patřil, k tajemství rašících pupenů, zkázy a neochvějnému odevzdání se růstu. Pak vystoupila ze světla jako z kruhu reflektorů a byla zase u něho ve stínu, teplá a zhluboka dýchající a živoucí. Přitáhl jí k sobě a strom před nimi byl náhle veliký. Strom, který sahal po rudém nebi a květy byly docela blízko. Byla to lípa a potom země. Ta se klenula, měnila se v ornici a v nebe a v Alžbětu a cítil se v ní a ona se mu nebránila.

0: Kdy se chcete ženit, pane Gräber?
1: Co nejdřív, nemám moc času. Moje dovolená už téměř skončí.
0: Jestli chcete, můžete se vzít hned. Příslušné listiny jsou vystaveny. U vojáků to jde rychle.
2: Domovník zakýval z okna polovyhořelého baráku na kolem jdoucího Gräbera.
0: Mám pro vás dopis, vlastně pro vaši paní. Adresa zní Kruzová jako za Svobodna. Nic pěkného to asi nebude.
2: Podával mu úřední obsílku. Byl to tištěný lístek, jméno a datum Alžbětino bylo doplněno na stroji, jehož písmenko A vyskakovalo z řady. Odesilatel, státní policie, služebna Verdenau. Kousek šedého dřevitého papíru mu náhle zakrýval svět. Vycházela z něho neurčitá hrozba. Čpěl hrůzou, bolestí a smrtí. Půjdu tam místo ní, rozhodl se v duchu Gräber. Za hodinu vstoupil do budovy gestapa a ukázal předvolání.
0: To přece nejste vy. Tohle je přece slečna Kruzová.
2: Gräber vytáhl svůj oddací list. Přinesl jej s opatrnosti sebou. SSák se nerozhodně šťoural v uchu.
0: No, konečně, pro mne za mne. Pokoj 72, pod sklepí.
2: Pokoj 72 byla veliká místnost s regály a s oddělenou kanceláří. Znuděný úředník přijal Gräberův lístek. Gräber mu vysvětlil, proč přišel a ukázal znovu své papíry. Úředník odešel ze přepážku. Vrátil se s krabicí od doutníků, na které byl červený a zlatý znak s indiánem kouřícím dýmku.
0: Tady je ten popel, řekl
2: a pohledl ospale na Gräbera.
0: Vám jako vojákovi nemusím asi říkat, že se vyžaduje naprosté mlčení. Žádné úmrtní oznámení, ani v novinách, ani poštou. Žádná zádušní mše. Mlčení. Rozuměl jste.
2: Gräber vzal krabici od doutníků a šel. Věděl i hned, že Alžbětě nic neřekne. Stačilo, že ji bude muset zanechat samotnu. Byla by to zbytečná krutost oznámit jí, že její otec je mrtev.

0: Bylo poslední odpoledne. Seděli v zahradě. Kočka se plížila kolem nich. Měla se okotit a byla celé zaměstnána sebou a nikoho si nevšímala.
1: Doufám, že budu mít dítě, Arnošte.
2: Dítě? Proč?
1: Proč ne?
2: Dítě v téhle době? Myslíš, že určitě budeš mít?
1: Doufám.
2: Alžběto, měl bych tě zlíbat. Být na tebe nižný, říci ti něco krásného. A nemohu.
1: Nechtěl bys mít nikdy děti?
2: V míru snad. Nepřemýšlel jsem o tom. Okolo nás je tolik otráveného, že země toho bude plná ještě léta. Jak je možné chtít děti?
1: Právě proto, abychom je proti tomu vychovali. Co se stane, když budou mít děti jenom ti, co mají tohle barbarství na svědomí? Kdo dá svět zase jednou do pořádku?
2: Proto chceš mít dítě?
1: Na to nejjednodušší si přitom nepřišel. Že nechci mít jenom dítě, ale dítě s tebou.
0: Gréber slyšel její šťastný hlas. Myslel na to, co mu řekla o dítěti. Bylo to jako náhlý průlom do zdi. Objevil se otvor a za ním se rýsoval neurčitě jako zahrada kus budoucnosti. Gréber nikdy nepřemýšlel, co je za zdí. Až teď. Co šíře to dávalo a co představ a jak velmi něco v něm chtělo a zase nechtělo. Ten útěchyplný podvod nesmrtelnosti.
2: Vlak jede v 6 hodin. No tak, vyřídil jsem všechny své věci. Musím teď jít. Alžběto, nechoď se mnou na nádraží. Chci odtud odejít a mít tě před očima takovou, jakou jsem tě viděl ten poslední večer. V zahradě. A vezmi si tyhle peníze.
1: Nepotřebuji peníze, vydělám dost.
2: Ne, prosím tě, vezmi si je. Udělej mi radost a kup si za ně krásné šaty. K té zlaté čapce, co máš. Kup si něco, co nepotřebuješ. Něco strašně krásného a nesmyslného.
1: Arnošte...
2: Ne, neříkej nic, prosím tě. A k těm šatům a k té čapce si kup ještě boty. Zlaté boty s vysokými podpatky, lehké jako pírko.
1: Máš pravdu, Arnošte. Koupím si zlaté střevíčky, lehké jako pírko. A v nich ti přiběhnu naproti, až zase přijedeš. A ty se vrátíš. Veď. Miláčku.
0: Celá fronta byla v pohybu. Steinbrenner si olízl rty a podíval se na zajaté Rusy. Byli to dva muži a dvě ženy, jedna mladá. Měla kulatý obličej a vystouplé lícní kosti. Partizáni, řekl a zlověstně se ušklíbl. Poručík Rahe si ho změřil. Věděl, co Steinbrenner zamýšlí.
3: Grébre, převezmete ty lidi, umístěte je a postavte tam stráž. Vy máte za ně plnou odpovědnost. Jasné?
1: Buď na sebe opatrný, Arnošte. Zdál se mi dnes o tobě hrozný sen. Mysli na mne a na naše dítě. Každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu.
3: Teď, když jsme za vesnicí, tak je můžeme nechat utíkat. Myslím, může. Na 10 kroků. A potom?
4: Neslyšel jsi rozkaz šichovatele? Pro tebe jeho rozkazy neplatí?
3: Pro mne rozkazem to, co je v zájmu německého národa. Ale to se v dané situaci vyjádřit jedinou větou. Dobrý Rus, mrtvý Rus. Ostatně tu mladší si můžeme nejdřív vypůjčit.
4: Drž hubu a zmiz! Tady mám velení já.
3: No. Tobě se to mluví, když jsi přijel rovnou ze svatební cesty. A vůbec, oddy pak jsi tak sentimentální. Den před dovolenou si trefil toho bělovlasího dětka tak mizerně, že jsem ho musel zastřelit revolver.
2: Mlč, Steinbrennere, mlč!
3: Jestli nebo... pak se spochlubil, paní Choti, že patříš do popravčího oddílu.
2: Mlč, mlč, nebo tě zabiju.
3: Tak to zkus, ty chudinko!
0: Když se Gréber probudil, bylo ještě šero. Na frontě se rozpoutalo peklo. Dělostřelectvo už střílelo na vesnici a za ní. Podíval se na přístavek. Mříže byly v pořádku. Rusové si za nimi cosi tiše prospěvovali. Píseň o životě v míru a v radosti. Natolik už rozuměl rusky, aby pochytil její monotónně se opakující refrén. Potom uviděl přibíhat Steinbrennera.
3: Ústup! Rusové prorazili po celé šíři fronty! Gréber, tamhle ty v rychlosti vyřídíme.
4: Máš rozkaz?
3: Rozkaz?
4: Já mám za ně zodpovědnost.
3: Dobrá, tak je odstřel ty.
4: Ani já, ani ty. Bez vyššího rozkazu.
3: Vůdcova?
4: Kteréhokoliv důstojníka.
3: To je poslední slovo. Dobrá, jak myslíš? Jistě víš, co děláš.
0: Steinbrennerův obličej se náhle změnil. Hmátl po revolveru. Gréber zvedl pušku a střelil. Steinbrenner se zapotácel a klesl. Vyrazil vzdech jako dítě. Revolver mu vypadl z ruky. Gréber hleděl na jeho tělo. Nutná sebeobrana, řekl v něm něco. Dělová střelba proletěla zahradu. Vzpamatoval se, šel k stáji, vytáhl z kapsy klíč a otevřel dveře. Rusové se na něho podívali. Nevěřili mu. Odhodil pušku. Jděte. No tak jděte, pravil netrpělivě a ukázal prázdné ruce. Opatrně vystrčil mladší Rus nohu. Gréber se odvrátil. Šel nazpět tam, kde ležel Steinbrenner. Vrahu, řekl a nevěděl, koho tím myslel. Pak znovu uviděl Rusy. Běželi přikrčení, všichni pohromadě, ženy napřed. Starý se ohlédl a spatřil ho. Měl pojednou v ruce pušku, zvedl ji a namířil. Tak to přece jenom byli partizáni, pomyslel si Gréber. Viděl černý otvor ústí, rostlo, chtěl zavolat hlasitě, vždyť bylo ještě mnoho, co rychle a hlasitě říci. Ránu necítil. Viděl jenom náhle před sebou trávu, nějakou rostlinu, těsně před očima napůl rozšlápnutou, s načervenalým okoličnatým květenstvím a něžnými listy. Květ se zvětšoval a zažil to tak už jednou, ale nevěděl již kdy. Stvol se zachvíval a stál pak sám před zúženým obzorem jeho klesající hlavy. Němně, samozřejmě, s útěchou, že všechno se až do nejmenšího uspořádalo, se vším mírem, a květ byl větší a větší, až naplnil celé nebe a jeho oči se zavřely navždy.
1: Arnošte! Arnošte! Arnošte!

Hrozniši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. Hodně jsem pak přemýšlel o dobrodružství v džungli a také mně se podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. Ukázal jsem to veledílo dospělým a ptal jsem se jich, naháníl jim má kresba strach. Odpovídali, proč by klobouk naháněl strach? Ale on to nebyl klobouk. Byl to hroznýš, jak zrovna tráví slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek hroznýše, aby to dospělí pochopili. Oni totiž vždy potřebují nějaká vysvětlení. Dospělí mi však radili, abych toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů nechal a raději se zajímal o zeměpis, dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch mých kreseb mě odradil. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se pilotovat letadlo. Létal jsem tak trochu po celém světě. A je pravda, že mi zeměpis hodně posloužil. Dovedl jsem na první pohled rozeznat Čínu od Arizony. A to je velice užitečné, třeba když člověk v noci zabloudí. A tak jsem se v životě setkal se spoustou vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými a poznal jsem je velmi zblízka. Ale mé mínění o nich se příliš nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s mými kresbami, které mám stále u sebe. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu tak chápavý. Ale vždycky mi odpověděli. To je klobouk. Nepovídal jsem tedy panu dospělému už ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Přizpůsobil jsem se mu. Mluvil jsem s ním o bridži, golfu, politice a o kravatách. A dospělý byl velice spokojený, že poznal tak rozumného člověka.

Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou před 6 lety na Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem sebou neměl mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mě otázka života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. První večer jsem tedy usnul v písku. Na 1000 mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník návoru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek. Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Cože? Nakresli mi beránka. Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel. Nakreslil jsem jeho portrét. Má kresba ovšem

ní zdaleka tak půvabná jako model. Ale za to já nemohu. Dospělí mě odradili od malířské kariéry, když mi bylo 6 let. A protože jsem se nenaučil kreslit nic jiného než zavřené a otevřené hrozníše. Udiveně jsem se díval na ten zjev. Považte jen, že jsem byl na 1000 mil od jakéhokoliv obydleného kraje. A můj človíček nevypadal, jako by zabloudil, ani jako by byl nasmrt unavený, nebo vyhladovělý, polomrtvý žízní, nebo nasmrt vylekán. Vůbec nevypadal jako dítě, ztracené v poušti, na 1000 mil od nějakého obydleného kraje. Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem mu: ale co tu děláš? A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval: prosím pěkně, nakresli mi beránka. Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoliv se mi to zdálo zde, na 1000 mil od všech obydlených míst a v nebezpečí smrti, nesmyslné, vytáhl jsem z kapsy list papíru a plnicí pero. Ale tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici a řekl jsem človíčkovi, trochu mrzutě, že neumím kreslit. Odpověděl mi: to nevadí, nakresli mi beránka. Poněvadž jsem beránka nikdy nekreslil, nakreslil jsem mu jednu z těch 2 kreseb, které jsem uměl. Obrázek zavřeného hrozníše. A úžasl jsem, když jsem slyšel, jak mi ten človíček povídá: ale ne, já nechci slona v hrozníši. Hrozníš je moc nebezpečný a slon zabere hodně místa. U mne doma je všechno malinkaté. Potřebuji beránka. Nakresli mi beránka. Tak jsem kreslil. Díval se pozorně a pak řekl: ne, tenhle už je moc nemocný. Udělej mi jiného. Nakreslil jsem tedy jiný obrázek. Můj přítel se mile schovývavě usmál. Ale podívej se, to není beránek, to je berán. Má rohy. Tak jsem kresbu znovu předělal. On ji však zase odmítl jako ty předcházející. Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil. A tu, protože jsem ztratil trpělivost a protože jsem spěchal, abych se co nejdřív pustil do rozebírání motoru, načmáral jsem další kresbu. A prohlásil jsem: tohle je bedínka. Beránek, kterého chceš, je uvnitř. Ale byl jsem velice překvapen, když se obličej mého malého soudce celý rozzářil. Právě tak jsem to chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy? Proč? Protože u mne doma je všechno malinkaté. Jistě, to postačí. Dal jsem ti docela malého beránka. Sklonil se nad kresbu. No, není tak moc malý. Je, podívej se. On usnul. A tak jsem se seznámil s malým princem.

Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo se, jako by malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlou objasnila jen slova, náhodně pronesená. Tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě. Co je to za věc? To není věc, to létá, je to letadlo. Moje letadlo. A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zavolal. Jejda, ty jsi spadl z nebe. Ano, odpověděl jsem skromně. Je, to je divné. A malý princ se roztomile zasmál. Ale to mě hrozně pohněvalo. Chci, aby se mé nehody brali vážně. Potom dodal. Tak ty přicházíš z nebe? Z které planety? Hned mi světlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal. Ty tedy přicházíš z jiné planety? Neodpověděl mi. Zavrtěl mírně hlavou a stále se díval na mé letadlo. Pravda, na tomhle jsem nemohl přijít z moc veliké dálky. A nadlouho se ponořil do snění. Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování svého pokladu. Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka o jiných planetách. Pokusil jsem se proto dozvědět se o tom více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka? Na chvíli se zamyslel a odpověděl. Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček. Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík. Zdálo se, že tento návrh malého prince zarazil. Přivázat? To je ale divný nápad. Víš, když ho neuvážeš, půjde kam si za mene a ztratí se. A můj přítel se znovu zasmál. A kam by šel? Kamkoliv. Stále rovně. Tu malý princ vážně poznamenal. To nevadí. U mne doma je to velice malé. A tak trochu smutně dodal. Když jde člověk stále rovně, jako za nosem, daleko nedojde.

tak jsem se dověděl druhou velmi důležitou věc. Že totiž planeta, odkud pochází, je sotva větší než dům. To mě nemohlo příliš překvapit. Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet, jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které dostaly jméno, existují ještě stovky jiných, které jsou někdy tak malé, že dá hodně práce spatřit je aspoň dalekohledem. Když hvězdář takovou planetu objeví, dá jí místo jména číslo. Nazve ji třeba asteroidem 3251. Mám vážné důvody se domnívat, že planeta, odkud přišel malý princ, je planeta B612. Jen jednou ji uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář. Podal tehdy o svém objevu obsáhlý výklad s ukázkami na Mezinárodním astronomickém kongresu. Ale nikdo mu nevěřil, protože měl na sobě zvláštní oděv. Dospělí jsou už takoví. Naštěstí pro dobrou reputaci planetky B612 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod trestem smrti, aby se oblékal po evropsku. Hvězdář předvedl svůj výklad znovu v roce 1920 ve velmi elegantním fraku. A tentokrát mu všichni dali za pravdu. Vyprávěl jsem vám tyto podrobnosti o planetce B612 a poviděl jsem vám její číslo jen kvůli dospělým. Dospělí si potrpí na číslice. Když jim vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné. Nikdy vám neřeknou. Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry? Sbírá motýly? Místo toho se vás zeptají. Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? Kolik vydělává jeho otec? Teprve potom si myslí, že ho znají. Řeknete-li dospělým, viděl jsem dům z červených cihel, na komíně čapí hnízdo a na střeše holuby, nedovedou si ho představit. Musíte jim říct. Viděl jsem dům za 100 milionů. Tu hned volají. Ach, to je krása. A tak řeknete-li jim, důkazem, že malý princ skutečně existoval, je to, že byl rozkošný, že se smál a že chtěl beránka. Chce-li někdo beránka? Je to důkazem, že žije. Pokrčí rameny a budou s vámi jednat jako s dítětem. Řeknete-li jim však, planeta, odkud pocházel, je asteroid B612. Tu je přesvědčíte a dají vám pokoj s otázkami. Jsou už takoví. Nesmíme se na ně zlobit. Děti musí být k dospělým hodně schovývavé. Ovšem my, kteří chápeme život, nestaráme se vůbec o čísla. Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají pohádky. Byl bych rád řekl. Byl jednou jeden malý princ. Bydl na jedné planetě a ta byla jen o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele. Nechci totiž, aby se má kniha četla lehkovážně. Je to pro mne velmi bolestné, když mám vypravovat tyto vzpomínky. Je tomu již 6 let, co můj přítel odešel s beránkem. Snažím se ho tu popsat, dělám to proto, abych na něj nezapomněl. Je smutné zapomenout na přítele. Každý nemá přítele. A mohu se stát jednou takovým jako dospělí, kteří se už nezajímají o nic jiného než o číslice. Proto jsem si tedy koupil krabici barev a tušky. Je to těžké
v mém věku se dát znovu do kreslení, když se člověk nepokusil o nic jiného, než v 6 letech o zavřeného a otevřeného hrozníše. Pokusím se ovšem nakreslit portréty co nejvěrněji. Ale nejsem si tak docela jistý, zda se mi to podaří. Jedna kresba se zdaří a ta druhá už ne. Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu. Tu je malý princ příliš velký, tam zase příliš malý. Váhám také, jakou barvu dát do jeho obleku. A všelijak tápu. Hned je to dobře, hned špatně. Zmýlím se možná v některých důležitějších podrobnostech, ale to už mi musíte prominout. Můj přítel nikdy nic nevysvětloval. Asi se myslel, že jsem takový jako on. Ale já bohužel nedovedu vidět beránky přes bedničku. Jsem snad trochu jako ti dospělí. Asi jsem zestárnul.

Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. O odjezdu, o cestě. Dovídal jsem se to pozvolna, jak náhodou o něčem přemýšlel. Tak jsem se třetího dne dověděl o dramatě baobabů. Tentokrát jsem za to vděčil zase Beránkovi, neboť malý princ se mě náhle zeptal, jako by se ho zmocnili vážné pochyby. Je to pravda, že beránci okusují keře, viď? Ano, okusují. Ach, to jsem rád. Nepochopil jsem, proč je tak důležité, aby beránci okusovali keře. Ale malý princ dodal. Okusují tedy i baobaby. Upozornil jsem malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy. Veliké jako kostely. A že i kdyby vzal se sebou malé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab. Myšlenka na stádo slonů malého prince rozesmála. Museli by stát jeden na druhém. Ale moudře poznamenal. Správně. A proč by měli i tvoji beránci okusovat tvoje baobaby? To je ale divná otázka, odpověděl, jako by šlo o něco samozřejmého. A stálo mě to hodně námahy, abych porozuměl tomu problému. A skutečně. Na planetě malého prince byla jako na všech planetách dobrá tráva i plevel. Tedy z dobrých semen dobrá tráva a ze špatných semen plevel. Ale semena jsou neviditelná. Spí hluboko v zemi, až některému napadne se probudit. Tu se protáhne a k slunci bojácně raší nejprve rozkošný a neškodný malý výhonek. Je-li to řetkvička nebo růže, můžeme je nechat, ať si rostou. Ale je-li to plevel, musíme ho vytrhnout hned. Jak ho rozeznáme? No a na planetě malého prince byla strašná semena. Semena baobabů. Půda planety byla jimi zamořena. A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už se ho nikdy nezbavíme. Zaroste celou planetu, provrtá ji svými kořeny. A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji. To je věc kázně, řekl později malý princ. Když dám ráno do pořádku sebe, musím udělat pořádek na planetě. Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby, hned jak je rozeznáme od růží, kterým se moc podobají, když jsou ještě maličké. Je to práce hrozně nudná, ale je velice snadná. Jednou mi poradil, abych se to snažil pěkně nakreslit, aby to u nás děti dobře pochopili. Budou-li jednoho dne cestovat, řekl, může se jim to hodit. Nikdy to nevadí, když se práce odloží na později. Ale u baobabů je to vždycky katastrofa. Já ti poznal jednu planetu, tam bydlel lenoch. Zanedbal jen tři keře. Nakreslil jsem tedy tu planetu podle pokynů malého prince. Nerad dělám mravokárce, ale nebezpečí baobabů je tak známé. A riziko, kterému se vystavuje ten, kdo by na nějaké planetce zabloudil, je tak velké, že tentokrát dělám výjimku ve své zdrženlivosti a říkám, děti, dejte pozor na baobaby. S tou kresbou jsem si dal tolik práce, abych varoval své přátele před nebezpečím, v jehož blízkosti již dlouho žijí. Stejně jako já a ani o tom nevědí. Poučení, které jsem dal,
Stálo za tu námahu. Zeptáte se snad, proč nejsou v této knize jiné kresby tak velkolepé jako kresba baobabů? Odpověď je velmi prostá. Zkoušel jsem to, ale nepodařilo se mi to. Když jsem kreslil baobaby, hnala mě k tomu nějaká vnitřní nutnost.

Ach, malý princi, tak jsem kousek po kousku pochopil tvůj teskný život. Dlouho pro tebe byly rozptýlením jen kouzelné západy slunce. Tuto novou podrobnost jsem se dověděl, když jsi mi řekl. Mám strašně rád západy slunce. Pojďme se na jeden podívat. Ale musíme počkat. Počkat? A na co? Až bude slunce zapadat. Nejprve se zatvářil překvapeně a potom se sám sobě zasmál. A řekl si mě, já pořád myslím, že jsem doma. Skutečně. Když je v Americe poledne, víme, že nad Francií slunce zapadá. Stačilo by, abychom se mohli odstnout za minutu ve Francii a viděli bychom západ slunce. Bohužel Francie je příliš daleko. Ale na tvé malinké planetě ti stačilo posunout židli o několik kroků. A díval ses na soumrak, kdykoliv se ti zachtělo. Jednou jsem viděl slunce zapadat 44krát. A po chvilce si dodal, víš, když je člověku moc smutno, má rád západy slunce. Tedy v den, když jsi viděl západ 44krát, tak ti bylo smutno? Ale malý princ neodpověděl.

Pátého dne, zase díky Berhankovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince. Zeptal se mě náhle bez úvodu, jako by jeho otázka byla výsledkem nějakého problému, o kterém dlouho tiše uvažoval. Když beránek okusuje keře, spásá také květiny. Beránek spase všechno, na co přijde. I květiny, které mají trny. Ano, i květiny, které mají trny. Tak nač pak jsou ty trny? Nevěděl jsem. Měl jsem spoustu práce, protože jsem zkoušel odšroubovat příliš utažený svorník motoru. Působilo mi to plno starostí, neboť jsem přicházel na to, že porucha je asi velmi vážná. A poněvadž pitné vody ubývalo, obával jsem se nejhoršího. Nač jsou ty trny? Malý princ nikdy neupustil od otázky, když ji jednou dal. Svorník mě zlobil a odpověděl jsem, co mě právě napadlo. Trny nejsou na nic, od květin je to čirá zlomyslnost. Ale po chvilce mlčení odsekl trochu nevraživě. Nevěřím ti. Květiny jsou slabé, jsou naivní. Zabezpečují se, jak dovedou. Myslíš si, že jsou strašné, když mají trny? Neodpověděl jsem. V té chvíli jsem si říkal, jestli ten svorník nepohne, rozbij ho kladivem. Malý princ mě znovu přerušil z přemýšlení. A ty si myslíš, že květiny, ale kdepak, já si nic nemyslím, odpověděl jsem na zdař Bůh. Já myslím na vážné věci. Podíval se na mě úžasle. Na vážné věci? Viděl, jak se skláním s kladivem a s prsty černými od oleje nad předmětem, který se mu zdál hrozně ošklivý. Mluvíš jako dospělý. To mě trochu zahanbilo. A ještě nemilosrdně dodal. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Byl opravdu velice rozněván. Potřásal ve větru svými sytě zlatými vlasy. Znám planetu, kde žije jeden moc červený pán. Nikdy nepřivoněl ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy nikoho neměl rád. Nikdy nic nedělal, jen počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk. To je píchavka. Cože to je? Píchavka. A malý princ byl teď hněvem celý bledý. Už miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc? Snažíme-li se pochopit, proč se květiny tolik namáhají, aby měly trny, když ty trny k ničemu nejsou? Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého červeného pána? A co když já znám květinu? Jedinou na světě. Protože neroste nikde jinde než na mé planetě. A co když mi tu květinu nějaký beránek rázem zničí? Jen tak, jednou z rána. A ani si neuvědomí, co dělá? To není důležité. Zarděl se a po chvíli pokračoval. Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu, na milionech a milionech hvězd,
Stačí mu, aby byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá. Řekne si, tam někde je má květina. Ale sežrali beránek květinu, bude to, jako by najednou všechny hvězdy pohasly. A to, že není důležité, nemohl už dál mluvit. Propukl náhle v pláč. Nastala noc. Odhodil jsem nářadí. Nezáleželo mi už ani na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. Na jedné hvězdě na planetě, na té mé, na Zemi, bylo nutno utěšit malého prince. Vzal jsem ho do náruče, kolébal jsem ho. Říkal jsem mu, květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvoji květinu ohrádku. Udělám. Nevěděl jsem už pořádně, co říci. Připadal jsem si strašně nešikovný. Nevěděl jsem, jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat. Svět slz je tak záhadný.

Květinu Malého prince jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho planetě rostly vždy úplně prosté květiny, ozdobené jedinou řadou okvětních lístků. Nezabírali místo a nikoho nerušili. Jednoho rána se vždy objevili v trávě a potom večer uvadali. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přibátého Bůh ví odkud. A malý princ bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům. Mohl to být nějaký nový druh baobabu. Keřík však náhle přestal růst a začal hnát do květu. Malý princ, který byl přitom, když vyrašil obrovský pupen, dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného. Ale květina se ve svém zeleném příbytku krášlila nekonečně dlouho. Pečlivě si vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si odkvětní plátek jeden po druhém. Nechtěla se ukázat pomačkaná, jako vlčí máky. Chtěla se objevit až teprve v plné kráse. Ano, byla to parádnice. Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho dní. Až jednoho rána se ukázala právě při východu slunce. A květina, která se tak pečlivě připravovala, řekla zívajíc. Ach, právě jsem se probudila. Promiňte, prosím. Jsem ještě celá rozcuchaná. Malý princ nemohl v té chvíli skrýt svůj obdiv. Jak jste krásná. Že ano, odpověděla tiše květina. A přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Malý princ správně uhodl, že není moc skromná. Ale tolik dojímala. Myslím, že je čas posnídat, dodala po chvilce. Byl byste tak hodný a postaral se o mne. A malý princ, celý zmaten, šel pro konev s čerstvou vodou a obsloužil květinu. Tak ho velice potrápila svou poněkud plachou marnivostí. Například jednoho dne, když mluvila o svých čtyřech trnech, řekla malému princi. Jen ať si přijdou tygři se svými drápy. Na mé planetě přece nejsou tygři, namítl malý princ a tygři trávu nežerou. Já nejsem tráva, odpověděla jemně květina. O, promiňte, já se tygrů vůbec nebojím, ale mám hrůzu z průvanu. Nemáte, prosím, nějakou zástěnu? Pro rostlinu to není právě šťastné, řekl si malý princ. S touhle květinou je potíž. A večer na mě dejte poklop. U vás je veliká zima. Je to tu špatně položené. Tam, odkud přicházím, ale zarazila se. Přišla jako semeno. Nemohla z jiných světů nic poznat. Zahanbena, že se nechala chytit při pokusu o tak prostinkou lež, dvakrát nebo třikrát zakašlala, aby malého prince upozornila, že udělala chybu. A co ta zástěna? Chtěla jsem pro ní jít, ale mluvila jste se mnou. Tu nuceně zakašlala, aby v něm přece jen probudila výčitky svědomí. A tak malý princ, ačkoliv měl dobrou vůli mít ji rád, brzy o ní zapochyboval. Bral vážně bezvýznamná slova
a byl proto velice nešťasten. Neměl jsem jí poslouchat, svěřil mi jednoho dne. Květiny nesmíme nikdy poslouchat. Musíme se na ně dívat a vdechovat jejich vůni. Moje květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem se z toho těšit. Historka z drápy, která mě tak dopálila, měla ve mně zbudit vlastně něhu. A ještě se mi svěřil? Tehdy jsem nedovedl nic pochopit. Měl jsem ji posuzovat podle jednání, ne podle slov. Obklopovala mě vůní a jasem. Neměl jsem, myslím, nikdy utéci. Měl jsem pod jejími chabými lstmi vytušit něžnost. Květiny se tak odporují, ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád.

aby mohl planetu opustit, využil, myslím, tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Dvě byly v činnosti. A bylo to ohromně pohodlné, když bylo potřebí ráno ohřát snídaní. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával, člověk nikdy neví. A tak vymetl i tu vyhaslou sopku. Jsou-li sopky dobře vymeteny, hoří mírně a pravidelně. Nevybuchují. Sopečné výbuchy jsou jako oheň v krbu. Na naší zemi jsme ovšem příliš malí, než abychom si mohli vymetat sopky. Proto nám způsobí spoustu nepříjemností. Malý princ vytrhl trochu smutně také poslední výhonky baobabů. Myslel, že je snad už nikdy nevrátí. Ale všechny tyto obvyklé práce se mu zdály toho rána nesmírně milé. A když naposledy zalil květinu a chystal se jí zakrýt poklopem, zjistil, že mu dopláče. S Bohem, řekl květině. Květina však neodpověděla. S Bohem, opakoval. Květina zakašlala. Ale ne proto, že byla nachlazená. Byla jsem hloupá, řekla mu konečně. Odpusť mi to. Snaž se být šťasten. Byl překvapen, že mu nic nevyčítá. Stál tu ve velkých rozpacích s poklopem v ruce. Nechápal tu klidnou mírnost. No ano, mám tě ráda, řekla květina. Ty jsi o tom vůbec nevěděl. A byla to má chyba. To nevadí. Ale ty jsi byl zrovna tak hloupý jako já. Hleď, abys byl šťasten. Nech ten poklop, já už ho nechci. Ale vítr? Nejsem tak nachlazená. Čerstvý noční vítr mi udělá dobře. Jsem přece květina. Ale zvířata? Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat motýly. Je prý to tak krásné. Kdo by mě jinak navštěvoval? Ty budeš daleko. Velkých zvířat se vůbec nebojím. Mám drápy. A naivně ukázala čtyři trny. Potom dodala. Neotálej tolik. Rozčiluje mě to. Rozhodl ses odejít, tak jdi. Nechtěla totiž, abych ji viděl plakat. Byla to nesmírně pyšná květina.

žil v oblasti asteroidů 325, 326, 327, 328, 329 a 330. Nejdříve se tedy vypravil na ni, aby tam hledal nějakou práci a poučení. Na prvním bydlel král. Oblečen v purpur a hermelín, seděl na velmi prostém a přece majestátním trůně. Ale hleďme, podaný, zvolal král, když uviděl malého prince. A malý princ se ptal sám sebe. Jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl? Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušen. Všichni lidé jsou pro ně podaní. Pojď blíž, ať tě lépe vidím, řekl král a byl moc pyšný, že konečně někomu kraluje. Malý princ se díval, kam si sednout, ale planeta byla celá zaplněna nádherným hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát a protože byl unaven, zívl. Zívat přítomnosti krále se nesluší, řekl mu mocnář. Zakazuji ti to. Nemohu se udržet, odpověděl malý princ celý zmatený. Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem. Nařizuji ti tedy, aby si zíval, řekl král. Již celá léta jsem neviděl nikoho zívat. Je to pro mě něco nového. Tak jen zívej dál. Nařizuji ti to. Teď se bojím. Už nemohu, odpověděl malý princ a po uši se začervenal. Odpověděl král. Tak ti nařizuji chvílema zívat a chvílema nezívat. Trochu breptal a zdál se být pohněván. Králi šlo totiž o to, aby se uznávala jeho autorita. Nestrpěl neposlušnost. Byl to absolutistický mocnář. Ale byl také velký dobrák a proto dával rozkazy rozumné. Kdybych nařídil, řekl, kdybych nařídil generálovi, aby se proměnil mořského ptáka a on neuposlechl, nebyla by to vina generálova, ale moje. Mohu se posadit? Zeptal se nesměle malý princ. Nařizuji ti, aby ses posadil, odpověděl král a přitáhl si majestátně cíp svého hermelínového pláště. Malý princ žasl. Planeta byla maličká. Nad čím pak mohl král vládnout? Vaše veličenstvo, pravil. Prosím o prominutí, že se vás ptám. Nařizuji ti, aby ses mě ptal, řekl honem král. Vaše veličenstvo, čemu vládnete? Všemu, odpověděl král velmi prostě. Všemu? Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na hvězdy. Tomu všemu? Ano, tomu všemu, odpověděl král. Byl to totiž vladař nejen absolutistický, ale i vševládnoucí. A hvězdy vás poslouchají? Ovšem, řekl mu král. Uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň. Taková moc malého prince oslnila. Kdyby on jí měl, viděl by ne 44, ale 72 nebo 100 nebo dokonce 200 západů slunce v týžden, aniž by se musel posunout židli. A poněvadž mu bylo trochu smutno při pomyšlení na jeho malou, opuštěnou planetu, dodal si odvahy a požádal krále o jednu laskavost.
Chtěl bych vidět západ slunce. Udělej mi tu radost. Naříte slunci, aby zapadlo. Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, jako létá motýl, nebo aby napsal tragédii, nebo aby se proměnil v morského ptáka, a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba? Vaše, odpověděl malý princ. Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát, odvětil král. Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby šel a mrhl se do moře, zbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné. A co ten tvůj západ slunce? Připomněl mu malý princ, který nikdy nezapomínal na otázku, když ji jednou dal. Budeš mít ten svůj západ slunce, vyžádám si ho. Ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky. A kdy to bude? Otázal se malý princ. Odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. Bude to dnes večer asi ve 6:45. A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny. Malý princ zívil. Litoval, že přišel o západ slunce. A také se už trochu nudil. Nemám tady už co dělat, řekl králi. Zase půjdu. Neodcházej, zvolal král. Byl přece tak hrdý, že má podaného. Neodcházej, jmenuji tě ministrem. A čeho? Ministrem spravedlnosti. Ale vždyť není koho soudit. To se neví, podotkl král. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už hodně starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje. Ale já jsem už všechno viděl, řekl malý princ a nahnul se, aby se ještě jednou podíval na druhou stranu planety. Tam na druhé straně také nikdo není. Budeš tedy soudit sám sebe, odpověděl král. To je nejtěžší. Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe, než nikoho jiného. Jestliže se ti podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc. Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. Na to nemusím bydlet tady. Odvětil král. Myslím, že na mé planetě je někde stará krysa. Slyším ji v noci. Můžeš soudit tu starou krysu. Občas ji odsoudíš na smrt. Tak bude její život záviset na tvé spravedlnosti. Ale udělíš po každé milost, aby si ušetřil. Je tu jenom jedna. Já nemám rád, když se odsuzuje na smrt, odpověděl malý princ. A opravdu si myslím, že odejdu. Ne, řekl král. Ale malý princ dokončil přípravy a nechtěl u starého vladaře trápit. Kdyby si vaše výsost přála, aby se jí přesně uposlechlo, mohla by mi dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se vzdálil, dříve než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příznivé. Poněvadž král neodpovídal, malý princ nejprve zaváhal, potom si vzdychl a vydal se na cestu.
jmenuji tě svým vyslancem. Volal za ním spěšně král. Tvářil se velice pánovitě. Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ.

Na druhé planetě bydlel domýšlivec. A hleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel. Zvolal z dálky domýšlivec, jakmile malého prince spatřil. Domýšlivci vidí totiž ve všech lidech obdivovatele. Dobrý den, řekl malý princ. Vy máte ale divný klobouk. To proto, abych mohl zdravit, odpověděl domýšlivec. Abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel tudy nikdo nikdy nejde. Tak, odvětil malý princ, protože nepochopil. Zatleskej, poradil mu tedy domýšlivec. Malý princ zatleskal. Domýšlivec pozvedl klobouk a skromně pozdravil. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ. A začal znovu tleskat. Domýšlivec znovu zdravil a smekal. Ale když to dělal malý princ 5 minut, unavil se jednotvárností hry. A co si musí dělat, aby klobouk spadl? Zeptal se. Domýšlivec ho však neslyšel. Domýšlivci slyší pouze chválu. Skutečně mě hodně obdivuješ? Zeptal se malého prince. Co to znamená obdivovat se? Obdivovat se znamená uznat, že jsem člověkem nejkrásnějším, nejlépe oblečeným, nejbohatším a nejinteligentnějším na planetě. Ale vždyť jsi na té planetě sám? Udělej mi tu radost a přesto mě obdivuj. Obdivuj tě, řekl malý princ a pokrčil trochu rameny. Ale jak tě to může zajímat? A malý prince zmizel. Dospělí jsou rozhodně strašně zvláštní, řekl si jen v duchu cestou.

Na další planetě byl Pian. I když návštěva u něj byla velice krátká, malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš? Řekl Pianovi, který seděl mlčky před řadou prázdných lahví a řadou plných lahví. Piju, odpověděl pochmurně Pian. A proč piješ? Zeptal se malý princ. Abych zapomněl, řekl Pian. Nač abys zapomněl? Vyzvídal malý princ a už ho začínal litovat. Abych zapomněl, že se stydím, přiznal Pian a sklonil hlavu. A zač se stydíš? Vyptával se dále malý princ, protože by mu rád pomohl. Stydím se, že piju. Dodal Pian a nadobro se odmlčel. A malý princ zmaten odešel. Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal si v duchu cestou.

19. Dobrý den. 15 a 7, 22. 22 a 26, 8. Nemám čas ji znovu zapálit. 26 a 5, 31. Uf, dělá to tedy 501 622 731. 500 milionů čeho? Cože? Ty jsi tu ještě? 500 milionů už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi. 2 a 5 je 7. Čeho 500 milionů? Opakoval malý princ, protože se nikdy v životě nevzdal otázky, kterou jednou dal. Biznismen zvedl hlavu. Za celých 53 let, co bydlí na této planetě, jsem byl vyrušen jen třikrát. Poprvé před 20 lety chroustem, který spadl bůh ví odkud. Hrozně hučel a já jsem se čtyřikrát spletl s čítáním. Podruhé to bylo před 11 lety, měl jsem tehdy revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí, zrovna teď. Říkal jsem tedy 500 milionů. Milionů čeho? Biznismen pochopil, že nemá žádnou naději na klid. Milionů věciček, které vidíme někdy na obloze. Much? Ale ne. Věciček, které se třpití. Včel? Ale ne. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění. Ach tak. Hvězd? Ano, ano, hvězd. A co děláš s 5 miliony hvězd? 501 622 731. Já jsem vážný člověk, já jsem přesný. A co s těmi hvězdami děláš? Co s nimi dělám? Ano. Nic, patří mi. Tobě patří hvězdy? Ano. Ale viděl jsem už krále, který... Králové nejsou majiteli. Králové vládnou. A v tom je velký rozdíl. A co ti to pomůže, že máš hvězdy? Jsem bohatý. A co ti to pomůže, že jsi bohatý? Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud někdo nějaké objeví. Tenhle člověk rozumuje trochu jako ten můj opilec. Řekl si v duchu malý princ. Přesto se ptal dál. Jak nám mohou patřit hvězdy? A komu patří? Odsekl mrzutě biznismen. To nevím, nikomu. Tak tedy patří mně, neboť já jsem na ně myslel první. A to stačí. Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohly patřit. To je pravda, řekl malý princ. A co s nimi děláš? Spravuji je, počítám a přepočítávám je, vysvětloval biznismen. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk. Malému princi to ještě nestačilo. Patří-li mi hedvábný šátek, mohu si ho dát na krk a odnést si ho. Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.

0: Ne. Ovšem mohu je dát do banky.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
1: A nic víc?
0: To stačí!
1: To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to dost poetické, ale nemoc seriózní.
0: Malý princ měl o vážných věcech představy hodně odlišné od představ, jaké mají dospělí.
1: Já mám květinu, řekl ještě, a každý den ji zalévám.
0: Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden.
1: Vymetám totiž i tu vyhaslou. Člověk nikdy neví.
0: Pro mé sopky i pro mou květinu je užitečné, že mi patří.
1: Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
0: Biznismen otevřel ústa překvapením, nevěděl však, co odpovědět. A malý princ zmizel.
1: Dospělí jsou rozhodně podivní, řekl si jen v duchu cestou.

Pátá planeta byla velmi zvláštní a ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla pouliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někdy na planetě bez domů a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl: možná, že ten člověk je zbytečný. A přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Je to moc hezké povolání. A opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil úctivě lampáře. Dobrý den. Proč si právě zasl svítilnu? To je příkaz, odpověděla lampář. Dobrý den. Co znamená příkaz? No, to znamená, že musím zasnout svítilnu. Dobrý večer. A zase ji rozsvítil. A proč si ji právě rozžal? To je příkaz, odpověděl lampář. Nerozumím, odvětil malý princ. Není čemu rozumět, řekl lampář. Příkaz je příkaz. Dobrý den. A zasl svítilnu. Potom si otřel čelo červeně kostkovaným kapesníkem. Je to hrozné zaměstnání. Kdy si to vyhovovalo? Zahášel jsem ráno a rozžíhal večer. Zbývající část dne jsem se mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl lampář. To je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozsvěcuji a zháším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu. To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano, 30 minut, 30 dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že posunoval židli. Chtěl svému příteli pomoci. Víš, já znám prostředek, jak si můžeš odpočinout, když budeš chtít. Samozřejmě, že chci, řekl lampář. Vždyť člověk může být současně věrný příkazu a přitom trošku pohodlný. Malý princ pokračoval. Tvá planeta je tak malá, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí, když půjdeš dost pomalu, aby se zůstával stále na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít. To mi moc nepomůže, řekl lampář. Já rád spím. To je smůla, zvolal malý princ. Je to smůla, řekl lampář. Dobrý den. A zasl svítilnu. Tímto člověkem by všichni pohrdali. Král, domýšlivec, pijan a biznismen. Řekl se malý princ a šel dál svou cestou.
A přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad proto, že se zabývá ničím jiným, než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě. Je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tu místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety, zvláště pro těch 1440 západů slunce, za 24 hodiny.

Pátá planeta byla velmi zvláštní a ze všech nejmenší. Bylo tu právě tak dost místa, aby se sem vešla pouliční svítilna a lampář. Malý princ si nedovedl vysvětlit, k čemu může být někdy na planetě bez domů a bez lidí svítilna a lampář. Přesto si v duchu řekl: možná, že ten člověk je zbytečný. A přece je méně zbytečný než král, než domýšlivec, než biznismen a než pijan. Jeho práce má aspoň smysl. Když rozsvítí svítilnu, jako by se zrodilo o hvězdu nebo o květinu víc. Když zhasne svítilnu, jako by květina nebo hvězda šly spát. Je to moc hezké povolání. A opravdu užitečné, protože je hezké. Když přišel na planetu, pozdravil úctivě lampáře. Dobrý den. Proč si právě zhasl svítilnu? To je příkaz, odpověděla lampář. Dobrý den. Co znamená příkaz? No, to znamená, že musím zhasnout svítilnu. Dobrý večer. A zase ji rozsvítil. A proč si ji právě rozžal? To je příkaz, odpověděl lampář. Nerozumím, odvětil malý princ. Není čemu rozumět, řekl lampář. Příkaz je příkaz. Dobrý den. A zasl svítilnu. Potom si otřel čelo červeně kostkovaným kapesníkem. Je to hrozné zaměstnání. Kdy si to vyhovovalo? Zahášel jsem ráno a rozžíhal večer. Zbývající část dne jsem se mohl odpočinout a zbytek noci spát. A od té doby se příkaz změnil? Příkaz se nezměnil, řekl lampář. To je právě to strašné. Planeta se rok od roku točila rychleji a příkaz se nezměnil. No a? Divil se malý princ. No a teď se otočí jednou za minutu a já nemám ani vteřinku klidu. Rozsvěcuji a zháším jednou za minutu. To je divné. Dny u tebe trvají minutu. To není vůbec divné, řekl lampář. Už je tomu měsíc, co spolu hovoříme. Měsíc? Ano, 30 minut, 30 dní. Dobrý večer. A zase rozsvítil svou svítilnu. Malý princ ho pozoroval a zamiloval si toho lampáře, který byl tak věrný příkazu. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že posunoval židli. Chtěl svému příteli pomoci. Víš, já znám prostředek, jak si můžeš odpočinout, když budeš chtít. Samozřejmě, že chci, řekl lampář. Vždyť člověk může být současně věrný příkazu a přitom trošku pohodlný. Malý princ pokračoval. Tvá planeta je tak malá, že ji obejdeš třemi kroky. Stačí, když půjdeš dost pomalu, aby se zůstával stále na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít. To mi moc nepomůže, řekl lampář. Já rád spím. To je smůla, zvolal malý princ. Je to smůla, řekl lampář. Dobrý den. A zase svítilnu. Tímto člověkem by všichni pohrdali. Král, domýšlivec, pijan a biznismen. Řekl se malý princ a šel dál svou cestou.
A přece on jediný mi nepřipadá směšný. Snad proto, že se zabývá ničím jiným, než sám sebou. Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě. Je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tu místo pro dva. Malý princ se však neodvažoval přiznat si, že litoval této šťastné planety, zvláště pro těch 1440 západů slunce, za 24 hodiny.

Šestá planeta byla 10x větší. Bydlel na ní starý pán a spisoval obrovské knihy. Ale hleďme, badatel, zvolal, když spatřil malého prince. Malý prince posadil na stůl a byl trochu udýchán. Tolik už se nacestoval. Odkud přicházíš? Zeptal se ho starý pán. Co je to za tlustou knihu? Řekl malý princ. Co tu děláte? Jsem zeměpisec, odpověděl starý pán. Co je to zeměpisec? To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, hory a pouště. Opravdu moc zajímavé, řekl malý princ. Konečně opravdové zaměstnání. A rozhlédl se kolem sebe po zeměpiscově planetě. Ještě nikdy neviděl tak vznešenou planetu. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány? To nemohu vědět, řekl zeměpisec. A hory? To nemohu vědět, odpověděl zeměpisec. A města a řeky a pouště? To také nemohu vědět, řekl zeměpisec. Vždyť jste zeměpisec. Ovšem, řekl zeměpisec, ale nejsem badatel. A nemám žádné badatele. Zeměpisec nikdy nepočítá města, řeky, hory, moře, oceány a pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů. Vyptává se jich a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají vzpomínky některého z nich zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele. A nač to? Protože badatel, který by lhal, způsobil by v zeměpisných knihách hotové katastrofy. A také badatel, který by příliš pil. Jak to? Zeptal se malý princ. Protože opilci vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory, kde je jen jedna. Znám někoho, řekl malý princ, kdo by byl špatným badatelem. To je možné. Když se tedy zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší. Jde se tam někdo podívat? Ne, to je příliš složité. Ale požaduje se od badatele, aby podal důkazy. Objeví-li například nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Zeměpisec se nále rozohnil. Ale ty přicházíš zdaleka, ty jsi badatel. Popiš mi svou planetu. A zeměpisec rozevřel knihu záznamů a ořezal tušku. Vypravování badatelů se zaznamenávají nejprve tuškou. Inkoustem se zapíší, teprve až badatel podá důkazy. Tak povídej, vyzval ho zeměpisec. U mne doma to není moc zajímavé, řekl malý princ. Je to tam docela malinké. Mám tři sopky, dvě jsou v činnosti a jedna je vyhaslá. Ale člověk nikdy neví. Člověk nikdy neví, opakoval zeměpisec. Mám také květinu. My nevedeme záznamy o květinách, řekl zeměpisec. A proč? To je to nejhezčí. Protože květiny jsou pomíjející. Co to znamená pomíjející? Zeměpisné knihy jsou nejcennější ze všech knih, řekl zeměpisec. Nikdy nevyjdou z módy. Stane se velmi zřídka, aby hora změnila místo. Velmi zřídka také vyschne oceán. Píšeme o věcech trvajících věčně.
Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti, přerušil ho malý princ. Co to znamená pomíjející? To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné, řekl zeměpisec. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění. Ale co znamená pomíjející? Opakoval malý princ. Neboť se jakživ nevzdal otázky, když ji jednou dal. To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik. Mé květině hrozí blízký zánik. Ovšem, má květina je pomíjející. Řekl se malý princ a má jen 4 trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Tu se v něm poprvé ozvala lítost. Ale znovu si dodal odvahy. Co mi radíte, abych navštívil? Zeptal se. Planetu Zemi, odpověděl zeměpisec, má dobrou pověst. Malý princ odešel a myslel na svou květinu.

Sedmá planeta byla Země. Země není jen tak ledajaká planeta. Jsou na ní asi 2 miliardy dospělých. A mezi nimi je 111 králů, počítáme-li i ty černošské krále, 7000 zeměpisců, 900 tisíc biznismenů, 7,5 milionu opilců a 311 milionů domýšlivců. Abyste si dovedli představit rozměry Země, řeknu vám, že před vynálezem elektřiny bylo třeba na všech 6 pevninách vydržovat celou armádu 462 511 lampářů. Na toho, kdo viděl Zemi trochu z dálky, to dělalo ohromný dojem. Pohyby této armády byly řízeny jako operní balet. Nejprve přišli na řadu lampáři na Novém Zélandu a v Austrálii. A ti, když rozžali lampy, šli spát. Po nich nastoupili do toho reje lampáři v Číně a na Sibiři. Potom také oni obratně zmizeli za kulisami. Tu nastoupili lampáři ruští a indičtí, potom afričtí a evropští, na to jihoameričtí a pak severoameričtí. A nikdy se nezmýlili v pořadí nástupu na scénu. Bylo to velkolepé. Pouze lampáři jediné svítilny na severním pólu a jeho kolega na jižním pólu vedli lenivý a bezstarostný život. Pracovali dvakrát do roka.

Když chce být člověk vtipný, stane se, že někdy trochu zalže. Nebyl jsem moc poctivý, když jsem vám vyprávěl o tom lampáři. Riskuji, že vyvolám špatnou představu o naší planetě u těch, kdo ji neznají. Lidé zabírají na Zemi velice málo místa. Kdyby těch pár miliard obyvatel, které zalidňují Zemi, stály trochu stlačeny jako tábor lidu, vyšly by se snadno na náměstí 20 mil dlouhé a 20 mil široké. Mohli bychom vtěsnat lidstvo na nejnepatrnější ostrůvek v Tichém oceánu. Dospělí vám ovšem nebudou věřit. Myslí si, že zabírají mnoho místa. Připadají si důležití jako baobaby. Poraďte jim tedy, aby počítali. Zbožňují číslice, bude se jim to líbit. Ale vy nestrácejte čas takovou ohavnou úlohou. Je to zbytečné. Přece mi důvěřujete. Když byl tedy malý princ na Zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku. Dobrou noc, řekl malý princ, jen tak nazdař Bůh. Dobrou noc, odpověděl had. Na kterou planetu jsem to spadl? Zeptal se malý princ. Na Zemi, do Afriky, odpověděl had. Ach, a na Zemi nikdo není? Tady je poušť. A na pouštích nikdo není? Země je veliká, řekl had. Malý princ si sedl na kámen, pohlédl k obloze a pravil. Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej se na mou planetu. Je právě nad námi. Ale jak je daleko? Je krásná, řekl had. Proč jsi přišel? Mám trampoty s jednou květinou, odpověděl malý princ. Tak, řekl had. Odmlčeli se. Kde jsou lidé? Zeptal se zase malý princ. V poušti je každý trochu sám. Sami jsme i mezi lidmi, namítl had. Malý princ se na něj dlouze zadíval. Ty jsi podivné zvíře, řekl mu konečně, tenké jako prst. Ale jsem mocnější než prst krále, řekl had. Malý princ se usmál. No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky. Ani cestovat nemůžeš. Mohu tě unést dál než loď, řekl had. Stočil se okolo kotníku malého prince jako zlatý náramek. Koho se dotknu? Vrátím ho k zemi, ze které vyšel, řekl ještě. Ale ty jsi čistý a přicházíš z hvězdy. Malý princ neodpověděl. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Mohu ti jednoho dne pomoci. Bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě? Mohu? Oj, já jsem ti dobře rozuměl, řekl malý princ. Ale proč stále mluvíš v hádankách? Já je všechny rozluštím, odpověděl had. A umlkli.

Malý princ přešel poušť a setkal se s jedinou květinou. Byla to květina se třemi okvětními plátky. Úplně bezvýznamná květina. Dobrý den, řekl malý princ. Dobrý den, řekla květina. Kde jsou lidé? Zeptal se zdvořile malý princ. Květina viděla jednoho dne přejít nějakou karavanu. Lidé? Jejich myslím 6 nebo 7. Je to již mnoho let, což jsem je spatřila. Kdo ví, kde asi jsou. Vítr jimi povívá. Nemají kořeny. A to jim velice vadí. S Bohem, řekl malý princ. S Bohem, řekla květina.

Malý princ vystoupil na vysokou horu. Jediné hory, které kdy poznal, byly tři sopky a ty mu sahály po kolena. A vyhaslé sopky používal jako stoličky. Z téhle vysoké hory, pomyslel si, uvidím naráz celou planetu a všechny lidi. Ale spatřil jen jehlovité špičky skál. Dobrý den, zavolal nazdař Bůh. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, opakovala ozvěna. Kdo jste? Řekl malý princ. Kdo jste, kdo jste, kdo jste? Odpovídala ozvěna. Buďme přátelé, jsem tak sám, řekl. Jsem tak sám, jsem tak sám, jsem tak sám, opakovala ozvěna. Pomyslel si tedy, to je nějaká divná planeta. Je celá vyprahlá, celá zašpičatělá a slaná. A lidé nemají představivost. Opakují, co se jim řekne. Doma jsem měl květinu a ta mluvila vždycky první.

A když tak malý princ šel dlouho pískem, skalinami a sněhem, stalo se, že objevil konečně cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Dobrý den, řekl. Byla to zahrada plná růží. Dobrý den, odpověděli růže. Malý princ se na ně zadíval. Všechny se podobaly jeho květini. Kdo jste? Zeptal se jich úžasle. Jsme růže, řekli růže. Oho, řekl malý princ. A cítil se hrozně nešťastný. Jeho květina mu vypravovala, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady jich bylo 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Strašně by jim mrzelo, řekl si, kdyby to viděla. Moc by kašlala a předstírala by, že umírá, jen aby nebyla směšná. A musel bych dělat, že o ní pečuji, neboť jinak by raději opravdu umřela, jen aby mě taky pokořila. Potom si ještě řekl. Myslel jsem si, že jsem bohatý, že mám jedinečnou květinu a zatím mám jen obyčejnou růži. Ta růže a mé tři sopky, které mi sahají po kolena a z níž jedna je možná navěky vyhaslá, nedělají ze mne moc velikého prince. A lehl si do trávy a plakal.

0: Tu se objevila liška. Dobrý den, řekla.
1: Dobrý den,
0: zdvořile odpověděl malý princ. Obrátil se, ale nic neviděl.
1: Jsem tady,
0: pod jabloní,
1: řekl ten hlas.
0: Kdo jsi? Zeptal se malý princ.
1: Jsi moc hezká.
0: Jsem liška, řekla liška.
1: Pojď si se mnou hrát,
0: navrhl jí malý princ.
1: Jsem tak smutný.
0: Nemohu si s tebou hrát,
1: namítla liška.
0: Nejsem ochočena.
1: O, promiň,
0: řekl malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal.
1: Co to znamená ochočit?
0: Ty nejsi zdejší, řekla liška.
1: Co tu hledáš?
0: Hledám lidi, odvětil malý princ.
1: Co to znamená ochočit?
0: Lidé, řekla liška, mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem.
1: Hledáš slepice?
0: Ne, řekl malý princ.
1: Hledám přátele.
0: Co to znamená ochočit?
1: To je něco,
0: na co se moc zapomíná, odvětila liška.
1: Znamená to vytvořit pouta.
0: Vytvořit pouta?
1: Ovšem, řekla liška.
0: Ty jsi zatím pro mne jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek.
1: Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého.
0: Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat, řekl malý princ.
0: Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
1: To je možné, dodala liška.
0: Na zemi je vidět všelicos.
1: O, to není na zemi, řekl malý princ.
0: Zdálo se, že to probudilo v lišce velkou zvědavost.
1: Na jiné planetě?
0: Ano.
1: Jsou na té planetě lovci?
0: Nejsou.
1: Ach, to je zajímavé.
0: A slepice?
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé, povzdychla liška. Ale vrátila se ke svému nápadu.
1: Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mne.
0: Všechny slepice jsou si navzájem podobné
1: a také lidé jsou si podobní.
0: Trochu se proto nudím.
1: Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem.
0: Poznám zvuk kroků, který bude jiný než všichni ostatní.
1: Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte.
0: A pak? Podívej se, vidíš tamhle ta obilná pole?
1: Nejím chléb, obilí je pro mne zbytečné.
0: Obilná pole mi nic nepřipomínají.
1: A to je smutné, ale ty máš zlaté vlasy.
0: Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš.
1: Zlaté obilí mi tě bude připomínat,
0: ale já budu milovat šumění větru v obilí.
1: Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince.
0: Ochoč si mě, prosím, řekla.
1: Velmi rád, odvětil malý princ,
0: ale nemám moc času.
1: Musím objevit přátele
0: a poznat spoustu věcí.
1: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla liška.
0: Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové.
1: ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele? Ochoč si mě. Co mám dělat? Zeptal se malý princ. Musíš být hodně trpělivý, odpověděla liška. Sedni si nejprve kousek ode mne, takhle od trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž. Druhý den přišel malý princ zas. Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla liška. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, již od 3 hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny budu už rozechvěná a neklidná. Objevím cenu štěstí. A budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád. Co je řád? Řekl malý princ. To je také něco moc zapomenutého, odpověděla liška. To, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé. Moji lovci například zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy nádherný den. Jdu na procházku až do vinice. Kdyby lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a neměla bych vůbec prázdniny. A tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu. Ach, budu plakat, řekla liška. To je tvá vina, řekl malý princ. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil. Ovšem, řekla liška. A budeš plakat, namítl malý princ. Budu plakat, řekla liška. Tím si nic nezískáš. Získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A potom dodala, jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství. Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jaká byla má liška. Byla to jen liška podobná 100 000 jiných lišek. A stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. A růže byly celé zastrašené. Jste krásné, ale jste prázdné, pokračoval. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jsem jí dával pod poklop. Protože jsem jí zachránil zástěnou. Protože jí jsem pozabíjel housenky. Kromě 2 nebo 3, z kterých budou motýly. Protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila. Nebo dokonce nikdy mlčela. Protože je to má růže. A vrátil se k lišce. S Bohem, řekl. S Bohem, řekla liška. Tady je to mé tajemství, úplně prostinké. S Správně. Vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. A pro ten čas, který si své růži věnoval, je tvá růže tak důležitá. A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, řekl malý princ, aby si to zapamatoval. Lidé zapomněli na tuto pravdu, řekla liška. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl výhybkář. Co tu děláš? Zeptal se malý princ. Třídím cestující po tisícových balících, řekl výhybkář. Vypravuji vlaky a ty je odvážejí hned napravo, hned nalevo. A osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásl domkem výhybkáře. Mají náramně na spěch, řekl malý princ. Co hledají? To neví ani člověk na lokomotivě, odpověděl výhybkář. A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru. To už se vracejí? Ptal se malý princ. To nejsou oni, řekl výhybkář. To jsou zase jiní. Nebyli snad spokojeni tam, kde byli? Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme, vysvětloval výhybkář. A jako hrom zaduněl třetí osvětlený rychlík. To jedou za těmi prvními cestujícími? Zeptal se malý princ. Nejedou vůbec za ničím, řekl výhybkář. Ve vlaku spí nebo zívají. Jen děti mají nos přitisknutý na okna. Jedině děti vědí, co hledají, pravil malý princ. Ztrácejí čas pro hadrovou panenku. Panenka začne být pro ně hrozně důležitá a když jim ji někdo vezme, pláčou. Mají štěstí, řekl výhybkář.

Dobrý den, pozdravil malý princ. Dobrý den, řekl obchodník. Byl to obchodník s patentními pilulkami, utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednou týdně, nemusí už pít. Proč to prodáváš? Zeptal se malý princ. Je to velká úspora času, odpověděl obchodník. Znalci to vypočítali. Ušetří se 53 minuty za týden. A co se udělá s těmi 53 minutami? Co kdo chce? Kdybych já měl 53 minuty na zbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce.

Byl to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem poslouchal historii o obchodníkovi, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, řekl jsem malému princi, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo. Nemám už co pít. A byl bych také šťasten, kdybych mohl jít docela pomalučku ke studánce. Moje přítelkyně Liška, řekl mi, človíčku, už nejde o Lišku. Proč? Protože umřeme žízní. Nepochopil, proč takhle uvažuji, a odpověděl mi. Je dobře, když jsme měli přátele, i když máme umřít. Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad ani žízeň. Stačí mu trochu slunce. Ale podíval se na mne a odpověděl na mou myšlenku. Mám taky žízeň. Hledejme studnu. Mávl jsem unaveně rukou. Nemá vůbec smysl hledat studnu na zdařbůh v nekonečné poušti. Přesto jsme se dali do hledání. Když jsme kráčeli celé hodiny mlčky, snesla se noc a začaly se rozžíhat hvězdy. Viděl jsem ji jako ve snu, protože jsem měl z žízně trochu horečku. Slova malého prince mi tančila v mysli. Ty máš také žízeň? Zeptal jsem se ho. Neodpověděl mi na otázku. Řekl pouze, voda může dělat dobře i srdci. Nerozuměl jsem jeho odpovědi, ale mlčel jsem. Dobře jsem věděl, že se ho nesmím ptát. Byl unavený. Sedl si. Já jsem si sedl vedle něho. Chvíli mlčela, pak ještě řekl. Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět. Ano, jistě, řekl jsem. A mlčky jsem pozorovala vlny v písku ve svitu měsíce. Pouště krásná, dodal. A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp, nevidíme nic, neslyšíme nic a přece něco září v tichu. Pouště krásná právě tím, že nikde skrývá studnu, řekl malý princ. Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlel jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal, ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství. Ano, řekl jsem malému princi, ať už je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné. Jsem rád, že souhlasíš s mou Liškou, pravil. Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal jsem se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není na zemi nic křehčího. Ve svitu měsíce jsem pozoroval to bledé čelo, zavřené oči, kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si, co zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je neviditelné. A poněvadž se jeho pootevřené rty slabě usmívaly, řekl jsem si také, co mě na spícím malém princi tolik dojímá, je jeho věrnost květini. Ten obraz růže, k
který v něm září jako plamínek lampy, i když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí závan větru a lampa zhasne. A jak jsem kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu.

Lidé se natlačí do rychlíků, řekl malý princ, ale potom už nevědí, co hledají. A tak se rozčilují a točí se kolem dokola. A dodal, nestojí to za to. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy, vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhvička, když vítr dlouho spal. Slyšíš? Řekl malý princ. Probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhl. Počkej, řekl jsem mu, pro tebe je to příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil,

Když jsem byl malý kluk, světlo vánočního stromku, aniha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní záři vánočního dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají v jediné růži nebo trošce vody. Jistě, odpověděl jsem. A malý princ dodal. Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvětu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Jen proč jsem pocítil tu tíseň? Musíš dodržet slib? Řekl tichonce malý princ a zase si sedl ke mně. Jaký slib? Však víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrtky. Malý princ je uviděl a zasmál se. Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. A já na ně byl tak hrdý. Ta tvá liška, ty její uši, ty se trochu podobají hrušku. A jsou hrozně dlouhé. A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý, človíčku. Neuměl jsem kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníče. Ale to bude dobré, řekl. Děti jsou chápavé. Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to. Řekl, víš můj příchod na zemi. Zítra bude výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud. A začervenal se. A znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. To není tak náhodou, že ses procházel tenkrát ráno. Když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám. Na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam jsi spadl? Malý prince opět začervenal a váhavě jsem dodal. Snad kvůli tomu výročí. Malý prince znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky, ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Ach, řekl jsem. Mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Nebyl jsem však uklidněn. Vzpomněl jsem si i na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den večer vracel do své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nespomínáš. Tady to přece bylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi.

Dále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal. Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam nám nečekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů ode zdi a stále jsem nic neviděl. Po chvíli mlčení malý princ ještě dodal. Máš dobrý jed? Jsi si jist, že mě nenecháš dlouho trpět? Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo, ale stále jsem tomu nerozuměl. Ale jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému prince se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, klouzl tiše do písku, jak opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny. Zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči zády? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka. Řekl mi, to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. A jak to víš? Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal. Já se dnes také vrátím domů. Přitom připojil posmutněle. Mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Těskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává nikam dolů do propasti a že nemohu dělat nic, abych ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahladěný do veliké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl jsem strach, toť se ví. Ale Honce se zasmál. Dnes večer se budu bát ještě mnohem víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet ten smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě slyšet ještě se smát. Malý princ však řekl. Dnes v noci, tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad tím místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, víš, že to je jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Ale neodpověděl mi na tuto otázku. Pravil. Nikdy nevidíme to, co je důležité. Ovšem, je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na nebe. Všechny hvězdy rozkvétají květinami. Ovšem, je to jako s tou vodou. Ta, které jsi mi dal napít, byla jako hudba. To pro ten rumpál a pro vás. Vzpomínáš si?
byla tak dobrá. Ovšem, v noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti ji mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všichni budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek. A znovu se zasmál. Ach, človíčku, můj zlatý, rád slyším tvůj smích. Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou. Co tím myslíš? Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Po druhé nejsou ničím než malými světýlky. Pro jiné, pro vědce, znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo. Co ti myslíš? Já budu na jedné z nich bydlit. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe, jako by se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. A znovu se zasmál. Až se utěšíš, a člověk se vždycky utěší, budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš stále mým přítelem. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno. Jen tak. Pro radost. Tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí smát se při pohledu na nebe. Řekneš jim. Ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou se myslet, že jsi zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. A opět se zasmál. Bude to, jako kdybych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. A znovu se zasmál. Potom zvážněl. Víš, ale dnes v noci sem nechoď. Nehnu se od tebe. Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat. Nestojí to za to. Nehnu se od tebe. Jemu to však dělalo starost. Ví, taky kvůli tomu hadovi. Tebe nesmí uštknout. Hadi jsou zlí. Mohou uštknout jen tak pro potěšení. Ale něco ho uklidnilo. Pravda, ale na druhé uštknutí už nemají jet. Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem. Prohodil jen. Ach, ty jsi tady? A vzal mě za ruku. A znovu se znepokojil. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Mlčel jsem. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je to moc těžké. Mlčel jsem. Ale bude to jako stará opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Mlčel jsem. Pokletl trochu na mysli. Avšak zkusit to znovu. Víš, bude to pěkné. Já se budu dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. Mlčel jsem. To bude hezké. Ty budeš mít 500 milionů rolniček, já 500 milionů studánek. A také se odmlčel, protože plakal. Tady to je.
Nech mě jít kousek samotného. Posadil se, protože měl strach. Dodal ještě, víš, moje květina, jsem za ní zodpovědný, je tak slaboučká a tak naivní. Má jen 4 maličké trny, aby ji chránili proti světu. Sedl jsem si, neměl jsem už sílu stát. Řekl, tak. To je všechno. Ještě trochu zaváhal a potom vstal. Udělal krok. Já jsem nebyl schopen se pohnout. U jeho kotníku se jen zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Byl tam písek. Ani slyšet to nebylo.

A dnes je tomu už 6 let. Dosud nikdy jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi setkal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem si, to je jen únava. Už jsem se trochu utěšil, i když totiž ne docela, ale vím dobře, že se vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo už nenašel. Nebylo tak těžké. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček, ale víte, něco tu není v pořádku. K náhobku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit dřevínek. Nikdy ho asi nemohl beránkovi připnout. Říkávám si tedy, co pak se asi na té jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne, malý princ je přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. V tom je velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný. Jestliže nikdy nějaký beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růži. Podívejte se na nebe, ptejte se. Spásl nebo nespásl beránek květinu. Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
2: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
3: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval...
0: Záhada zlaté štoly. Část třetí. Past. Oldřich z Chlumu, králův prokurátor, opustil dům pasíře Janka od špitálu s vědomím toho, že někdo o jeho vyšetřování ví a proto se ho pokusil zavraždit. Ale kdo? Druhý den ráno si Oldřich objednal do pronajaté jizby pořádnou snídani. V noci se moc nevyspal. Případ mu nešel z hlavy a tak byl lehce podrážděný. Když mu Šenkýř oznámil, že ho Richtář prosí v nutné záležitosti, nevrle souhlasil. Richtář se vplížil dovnitř jako spráskaný pes. V obličeji se mu perlil pot a celý se třásl, když Oldřichovi oznamoval, že pastíř Janek od špitálu byl v noci zavražděn. Oldřich jeho slova vnímal jako z veliké dálky. Měl takový vztek, že by nejraději vyskočil a Richtářovi napráskal. Když se uklidnil, nechal si vyprávět, jak se vše sebělo.
4: Pasíř Janek nevytáhl paty z domu přesně, jak jste nařídil. Můj byřic ho nikam nepustil. Celou noc v domě svítilo světlo. Byřici to bylo divné a ráno se šel podívat dovnitř. Našel tam Janka probudnutého dýkou. Ale pane, dělali jsme přesně, co jste chtěl. Poručil jste, abychom hlídali dům, aby Janek nemohl utéct, a to jsme udělali.
5: Chceš tím říct, že byřic někoho pustil dovnitř do domu?
4: Je to tak, ale bohužel nevím koho. Podle byřice to byl vysoký muž v tmavém plášti. Do tváře mu neviděl, ale Janek ho sám pozval dovnitř, tak proč by se měl můj byřic z něčeho obávat?
0: Oldřich si povzdychl. Nemůže být pořád všude. Současně si uvědomil, že je to i jeho chyba. Stál proti nesmírně vychytralému nepříteli. Rozhodl se prozkoumat místo činu a vydal se k pasířovu domu. Jeho tušení se vyplnilo. Truhlice, kde měl Janek uschovány kopie nákresů pečeti del, byla prázdná. Jen v krbu ještě doutnaly zbytky pergamenu. Ten, kdo Janka od špitálu zavraždil, musel velice riskovat. Proč? Oldřich si byl jistý, že ho na Janka někdo navedl úmyslně. Potom musel Janek zemřít. Musel proto, že by poznal v člověku, který si u něho objednal falešné pečetidlo, pana Mikeše z Dobronina. Nebo zemřel proto, že by mohl poznat někoho jiného. Oldřich se zamračil. Vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě a více světla do něho nepřinesl ani Diviš, který se právě vrátil z výpravy a popsal Oldřichovi, co zažil.
4: Byla to určitě ta mordýřská banda, která přepadla povoz se zlatem. Dvě tak početné tlupy by vedle sebe nemohly žít. Připravíme na ně léčku. A až je polapíme, na mučidlech určitě řeknou víc.
5: Souhlasím s tebou, ale mám jen pár mužů. Požádám Richtáře, aby mi půjčil své byřice. Král by mi jich dal určitě dostatek, ale nechci, aby se o tom na hradě mluvilo. Ti ničemové, co zlato ukradli, mají podezřele dobré informace. Dobrá, já ti dám peníze pro lupiče a ty připrav léčku. Opatrně, diviši. S těmi mordíři to nebude snadné.
6: Napínavé to bylo i Vílovém. Ota ze zástří zlý se rozhodl, že prozkoumá onu tajemnou ďáblovu štolu. Nechal koně u cesty, hložím se prodral ke vchodu a sestoupil po kamenných schůdcích. Ve výklenku vstupu do štoly bylo několik loučí. Zažehl jednu z nich a vydal se dovnitř. Štola byla téměř stejně vysoká jako on, a tak mohl pohodlně kráčet. To jsem zvědavý, jak vypadá ten strašný démon, pomyslel si. I když ušel téměř 100 sáhů, stále ještě viděl za sebou světlo. Narazil na malou boční chodbu. Posvítil dovnitř, ale zjistil, že chodba je slepá. Hned za ní se hlavní chodba stáčela a světlo od vchodu zmizelo. Sloj se tady snižovala a Ota došel na rozcestí. Chvíli váhal a pak odbočil doprava. Štola se několikrát zatáčela a najednou končila. Nikoli skalní stěnou nebo závalem, ale masivními dřevěnými dveřmi. Ty byly zhotoveny z trámu a zpevněny příčným kováním. Opřel se do nich, ale ani se nehnuli. Ještě několikrát se pokusil dveře otevřít, ale bohužel nepodařilo se mu s nimi ani pohnout. Zanechal marných pokusů a vrátil se k východu. Uhasil louči a náhle se před ním objevil jakýsi muž a popadl ho za kabátec. Ota měl své zbraně u sedla koně, a tak se příliš nevzpíral a jen zvolal.
7: Nech toho, člověče, jsem Ota ze zástří zlý. Mám od pana Eberharta pronajatý revír k hledání zlata. Královský písař Zdeněk mi řekl, že se tady událo neštěstí. S těžbou nemám žádné zkušenosti, tak jsem se chtěl podívat, jak takový zával vypadá.
5: Muž ho pustil a představil se jako Henslin, jílovský richtář. Upozornil ho, že vstup do starých štol je přísně zakázán a nařídil mu, aby druhý den přišel zaplatit pokutu. Potom Otu propustil.
6: Diviš, doprovázený 3 vojáky, pana Oldřicha přestrojenými za pacholky, dorazil k hospodě, kde se měl setkat s lupiči. Nedůvěřivý Šenký se nejdříve přesvědčil, jestli stříbrňáky, které sebou Diviš přivezl na nákup zboží, jsou pravé. Potom směrem k lesu 2x zamával hořící loučí. Zpět se ozvalo 2 zahoukání. Za malou chvíli se v hostinci objevil lupič Křivák, doprovázený 10 muži. Znovu prohlédli truhličku s penězi a potom vyzval Diviše s doprovodem k následování. Jeli podél lesa a Diviš doufal, že nepojedou daleko. 20 byziců pražského richtáře je sice sledoval, ale s velkým odstupem. Pod vedením samotného richtáře jeli na koních, jejíž kopita byla obalena hadry, aby je nebylo slyšet. Pochytat bandu lupičů, která léta sužovala tento kout, bylo i v jejich zájmu. Náhle Diviš prudce zastavil koně.
4: Stát! Tak ty si myslíš, že jsem úplný hlupák, Křiváku. Domluva byla, že vůz se zbožím bude stát na mítině u hlavní cesty. A ty nás vedeš na nějakou stezku. Zpátky!
6: Diviš pochopil, že se je lupič snaží vlákat do hlubokého lesa, kde by je zabili a oloupili. Křivák se neochotně vrátil na hlavní cestu. Náčelník mu nařídil, že pokud se les nezdaří, musí kupce přivést na místo za každou cenu. Peníze nutně potřeboval a zabít je mohli také u povozu se zbožím. Samozřejmě jednodušší by bylo zamordovat je v lese, kde se nemohli tak dobře bránit. Ale kupec les prohlédl. Pokračovali tedy dál po hlavní cestě až dorazili k mítině, na které hořel oheň a stál naložený povoz. Diviš se svými vojáky zastavil na kraj lesa. Vojáci si připravili luky se šípy. Vstříc jim vyšel náčelník mordýřů s neupřímným úsměvem na tváři.
8: Proč hned tak zle, příteli? Snad se nezlobíš kvůli té malé zkoušce. Víš, jak to chodí, ale za pokus to stálo. Ovšem, ty jsi dokázal, že jsi zkušený muž, a proto...
6: Diviš nenechal lupiče domluvit a přísně mu nařizoval.
4: A proto se tví muži seberou a ustoupí až tamhle k tomu smrku. U vozu zůstaneš jen ty a křivák. Já si prohlédnu zboží a pokud bude všechno v pořádku, dostaneš své peníze. Ale tentokrát žádné podrazy.
6: S nesouhlasným mručením se banda stála asi 20 stop od vozu a Divi začal prohlížet zboží. Nespěchal. Čekal na smluvený signál, že Richtář se svými byzicí je připraven zasáhnout a tlupu zajmout. Nic se však neozývalo. A náčelník lupičů byl stále nervóznější. Diviš v duchu proklínal Richtáře za zpoždění. Netrpělivě se ohlédl zpátky k cestě, po které přijeli, a v tom náčelník vytasil meč.
7: Zrada! Je to past! Všichni ke mně!
6: Náčelník sekl po Divišovi, ten uhnul, tasil meč a rozpoutala se divoká řeš. Divišovi muži stačili dvakrát vystřelit z luků, ale potom už byla banda lupičů příliš blízko. Proto i oni vytasili meče a dali se do boje. Velitel tlupy mordýřů se vztekl ohlédl po svých mužích. Boj ještě ani pořádně nezačal a pod šípy nepřítele už skončilo pět jeho kumpánů. Navíc na kupcově doprovodu byl znát vojenský výcvik. V tom okamžiku Diviš sekl po křivákovi a utěl mu paži. Náčelník vztekle zařičel. Pochopil, že ten, kdo padl do léčky, nebyl kupec, ale on. Zuřivě se vrhl na Diviše. Ovšem teď, když proti němu stál sám, neměl šanci. Diviš střídal výpady zleva i zprava a náčelník lapků měl co dělat, aby je stačil odrážet. Diviš se opatrně rozhlédl. O vítězi boje bylo rozhodnuto. Další dva lupiči leželi na zemi v tratolišti krve, porážka zbylé trojice oplíčené Divišovými muži byla otázkou času. Náčelník mordýřů poznal, že je vše ztraceno. Využil chvilkové Divišovy nepozornosti a hodil po něm svým mečem. Otočil se a co mu nohy stačily, utíkal do lesa, aby zachránil vlastní kůži. Diviš sprostě zaklel. Pokud měl někdo z té bandy cenu, byl to právě jejich vůdce. Kde sakra vězí ten Richtář? Odhodil dlouhý meč, který by mu v hlubokém lese jen překážel, a vrhnul se za náčelníkem lupičů mezi stromy. V okamžiku, kdy se ponořil do hustého mlází, zaslechl, jak na mítinu dorazil Richtář se svými lidmi. Pozdě. Diviš se dral houštím za zvukem praskajících větví pod nohama prchajícího lupiče. Náhle nastalo ticho. Diviš se zastavil a instinktivně udělal krok stranou. Tomu zachránilo život. Vzduchem se myhla jakási silná větev a zasáhla jeho rameno. Znovu použít kyj lupič nestihl. Diviš na pokraji mžlob k němu přiskočil a prudce ho udeřil do brady. Náčelník bandy se zhroutil na zem a zůstal ležet. Vedle jeho těla se složilo i tělo Divišovo. Ještě mlhavě zahlédl byřice s pražským znakem a potom omdlel.

0: Sklepení pražské mučírny tonulo v šeru blikajícího ohně. Oldřich se zimomřivě zachvěl a přisunul se blíže k plamenům, ve kterých se žhavily různé mučící nástroje. Kat stál připraven u natahovacího žebříku. Vstoupil rychtář s několika byřici, kteří mezi sebou vedli náčelníka lupičů. Královský prokurátor nechal zapálit louče a posadil se ke stolu pokrytém červenou látkou. Po jeho stranách se usadili pražský rychtář a Diviš. Mordýř se nebojácně rozhlédl a ušklíbl se Katovi do tváře.
1: Chcete mi nahnat strach? Já se nebojím. Co ode mě chcete? Všechno stejně víte díky tady té kryse, co se tvářila jako počestný kupec. Ale měl si štěstí, vojáku. Nechybělo mnoho a rozmázl jsem tu tvoji palici jako shnilou hrušku.
2: Tak dost. Jsi před královským prokurátorem a budeš se podle toho chovat. I zemřít se dá mnoha způsoby. Jak sám nejlépe víš. Nepůsobí mi žádnou rozkoš mučit vězně. Řekni pravdu a zemřeš bez bolesti. Tak, povídej. Přepadl si před třemi dny vůz s truhlicemi, který doprovázel oddíl královských vojáků?
1: Tak o to vám jde. Já věděl, že je to nějaký podraz. Ten mizerašenkýř. Prý za ním byl nějaký bohatý muž, který mu nabídl velkou odměnu.
2: Za uloupení těch truhlic?
1: Ne, pane, ne. Neměli jsme je uloupit. Jako přepadení to mělo jenom vypadat. Naším úkolem bylo vojáky pouze na chvíli odvozu odlákat, nic víc. Ale kdo byl ten člověk, co si nás objednal, nevím, pane, opravdu. Jediný, kdo ho viděl, byl šenkýř. Ten ho určitě zná.
0: Oldřich se obrátil na rychtáře, aby šenkýře okamžitě přivedli. Rychtář zbledl a přiznal, že šenkýře nezatkl, protože mu to nikdo nenařídil. Oldřicha málem ranila mrtvice a vsteky bez sebe přikázal, aby pro něj ihned poslali stráž. Lupič, který výstup sledoval, se ironicky ušklíbl.
1: Ten na vás tak bude čekat. Je to sice hlupák, ale takový jako tady rychtář. To ne.
2: Zavřete ho. Ale nejdřív mu, Kate, připomeň, jak se má před královským prokurátorem chovat.
0: Oldřich se s rychtářem rozloučil velice chladně. I když projevil odvahu a výpravy na lupiče se zúčastnil osobně, to, že nezatkl i podvodného šenkýře, to v Oldřichově očích naprosto zostudilo. Bohužel se později ukázalo, že lupič měl pravdu. Šenkýř zmizel ihned, jak se do vesnice donesla zpráva o bitce v lese. A jak potvrdili vesničané, bral si sebou pěkně těžkou truhlici. Oldřich s Divišem seděli v šenku u dobrého jídla při plném poháru a přemýšleli, co vlastně vědí a co bude dál.
2: To není žádná maličkost mít tolik zlata. Co s ním? Zlatem se platit nesmí. Abys měl na utrácení, nejdřív ho někde musíš směnit za stříbrňáky. Nebo musí stát v pozadí někdo z mimořádně bohatých domácích velmožů. A takových je v království dost.
3: Třeba takový pán z Rožumberka.
2: Možná. Ale ať je zatím kdokoliv. Krádež mohlo provést jen několik málo lidí. Mohl to být Mikeš z Dobronína. Nebo purkmistr Zlatý hor Fridlín. Kolem zlata se motal také rychtář z Jílového, Henslín. Nejméně pravděpodobným se mi jeví mincmistr Eberhard.
3: Co když se ti čtyři smluvili a udělali to všichni dohromady? Za tolik zlata by si mohli žít jako páni až do konce života.
2: Eberhard si tak žije už teď. A navíc, pokud se zlato nenajde, král ho tvrdě potrestá. A on stejně bude muset jiné zlato nějak sehnat. Ne, ne, milí diviši. Eberhard s tou loupeží nemá nic společného. Tak co vlastně víme? Někdo neznámý najal lupiče, aby odlákali doprovod zlata. U vozu zůstali jen Mikeš z Dobronína a Kočí. Na to, aby ti dva zlato přemístili jinam, neměli dost času.
3: Aha. Mohli mít připravené jiné truhlice naplněné kamením a zapečetěné falešnými pečetěmi. Pak by stačilo truhlice vyměnit a dělat, jako by se nic nestalo.
2: To je jedna z možností a velmi zajímavá. Diviši, tvým úkolem je okamžitě odjet do místa, kde byl vůz přepaden, a všude se vyptávat. Pokud by to bylo, jak říkáš, museli mít k dispozici ještě jeden vůz, se kterým zlato odvezli. Jeď tam a důkladně všechno vyšetři.
0: Oldřich se po Divišově odchodu zamyslel a znovu si vše probíral. Nikdo, zatím neznámý, si nechal u pazíře Janka vyrobit falešnou pečeť perkmistra Fridlína. Že by byl podklad chybný? No, přehlédnout se může každý. Ale pak si onen neznámý dal velkou práci s tím, aby ho na pasíře Janka upozornil, aby ho v zápětí nechal zavraždit. Chtěl snad ten někdo, aby si on, Oldřich, myslel, že se Mikeš z Dobronína bál, že ho Platnéř pozná? Nebo se naopak bál toho, že ho nepozná? A co vražda Kočího? Ta mohla prospět jen Mikešovi. To oni dva zůstali u povozu se zlatem sami. Oldřich se zamračil. Nijak moc stop a příliš zřetelně ukazujících na Mikeše z Dobronína. Kdo si neznámý, si s ním zahrává. A to nemá královský prokurátor vůbec rád.

0: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
1: Buďte zdrav, Holmesi.
0: Vítám vás, Watsone. Předpokládám, že mi opět přinášíte zajímavou zprávu. A doufám, že má něco společného s našimi milovanými vědami přírodními.
1: Jaksi nepřímo, ovce je živočich, vidíte?
0: Nesporně.
1: A ovčí sýr je produktem ovcí, takže...
0: Dobrá. Začněte se souvislým výkladem.
1: Znáte pana Barnese?
0: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
1: Neřekl bych, že...
0: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
1: Neřekl bych, že je...
0: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
1: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
0: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
1: Neřekl bych, že je hypochondr.
0: Watsone.
1: On totiž včera večer v pánu zesnul.
0: No to snad ne.
1: To snad ano.
0: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
1: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
0: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
1: Ne.
0: Nebo snad žlučník?
1: Ne. Infarkt myokardu.
0: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
1: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
0: k věci,
1: je to tak.
0: Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
1: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
0: Cože? Byli u toho policisté?
1: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
0: Advokát a lékař.
1: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
0: To sem snad nepatří.
1: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
0: Mm-hmm. A to má být všechno?
1: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
0: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
1: Ale Barnes přece nechová ovce, chová pouze ovčácké psy.
0: Jo, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
1: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
0: No to není nová skutečnost.
1: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turnaje.
0: A to je něco jiného.
1: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
0: Chápu.
1: A pan Pym se rovněž neudržel jakově a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
0: To jest?
1: Že taková hloupost, jako je sbírání sýrových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pymovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes k pláči.
0: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
1: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
0: Padl za své přesvědčení.
1: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
0: Jakou?
1: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pym si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
0: To je mu ke cti.
1: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
0: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
1: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
0: No, přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
1: Sláva.
0: Skandál v Čechách.
1: Výborně.
0: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
1: Ztratila se.
0: A já ji mám zřejmě najít.
1: Ano, a nejen to. Máte usvědčit skutečného zloděje, totiž abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
0: Kdo?
1: No John, přece.
0: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
1: Do tváře.
0: Ano.
1: No, ti pánové, Pickwick a Pym.
0: Takže sklerózou zřejmě trpíte vy.
1: Ne.
0: Před chvíli jste přece tvrdil, že oba pánové mají o sírových nálepkách nevalné mínění.
1: To ano, ale...
0: A z toho logicky odvozují, že o nich vědí... No,
1: co?
0: Že o nich nic nevědí.
1: Obecně vzato máte pravdu.
0: No proto.
1: Jenže zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
0: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
1: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pym. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
0: A mohl to učinit?
1: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
0: Kdokoliv ze služebnictva?
1: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
0: Proč tedy obvinili právě komorníka?
1: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda. Třeba jen proto, že by se potom sbírka dala lépe zpeněžit.
0: No jo. Něco na tom je.
1: A že se obrátil na vás, Na tom také není nic divného.
0: Ovšem, ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. Potřebuje se zkrátka toho nařčení nutně zbavit.
1: Na policii ovšem s takovou nicotností jít nemůže.
0: A tak si řekl, že nejlepší by bylo využít služeb starého Holmse. No, on se třeba taky spolehá na to, že starý Holmes si s tím nebude vědět rady.
1: Potom by přece...
0: Ale ano, předpokládá třeba, že s tím nehnu. Ale abych se neblamoval, raději při své známé ješitnosti rozhlásím, že jsem všechno řádně prošetřil a shledal Johna nevinným.
1: Myslíte, že by mohl být tak rafinovaný?
0: Rozhodně se o tom hodlám přesvědčit. Nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
1: Ano, takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
0: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
1: Ne. A co z toho?
0: Posadím se na roh u Altkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
2: Vylezte už, Watsone. Viděl jste ho?
1: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Altkinovi.
1: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
1: V přestrojení?
0: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
1: Ovšem, podle pouhého tváření nelze jaksi...
0: To vím taky, ale já provedu důkaz.
1: Nechápu, jak byste mohl někomu dokázat, že scizil nebo nescizil bezvýznamný papír.
0: Chemie, příteli, má oblíbená věda. Pomohla mi již mnohokrát, jak víte, a nesklame ani tentokrát.
1: Chemie? V tomhle případě to tedy opravdu nechápu.
0: No vidíte, a přitom jde tentokrát o obyčejnou školskou chemii. Něco tak primitivního by dokázal vyřešit každý školák, který zvládl učivo základní školy.
1: Pak bych tedy snad i já mohl.
0: Vy ne. Proč? Vy už jste učivo základní školy dávno zapomněl, což se ostatně stává i znamenitějším lidem. Nuže, zazvoníme.
3: Ohlaste nás, prosím, u sira Altkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Altkin zatím...
0: Nevadí, počkáme také.
5: Vy u sira Altkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
0: že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
0: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
0: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
0: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon? To není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
0: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
0: O, ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
0: O, ano.
5: Jistě teď chápete, Ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
3: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
3: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
3: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
3: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
3: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
3: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
3: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
3: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
1: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
3: Ale ano, ano, Johne, to je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Všechny také reagovaly přesně tak, jako tato. Rodanit draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka... Je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení.

Stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí, do bytu na Baker Street. Sherlocku Holmesi s Watsonem, zachovej ledový chlad, až se před záhadou odstnem, tak v noci

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordone Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantovi, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Přívaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadaly psy do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně půl roku. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvílemi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost –

zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během jedné minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimo děk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. Zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu? Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí Jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po Jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.

0: Falknova plechtárna?
1: Prosím, pane.
0: Jsem konzul jejího veličenstva. Řekli mi, že tady žije nejlepší plachtař na Novém Zélandu. Potřebuji pro svou loď do 3 dnů soubor plachet.
1: Mohu vidět nákresy? 3 dny, pane, je na ručně šité plachty tohoto druhu příliš málo.
0: Cože? Vy nemáte šicí stroj? Ve 30. letech 20. století? Kdo je dneska ještě zvědavý na ručně šité plachty? To se povedlo. Ručně šité plachty. Nejlepší plachtař.
1: Plachtařina je uměním svého druhu, pane konzule. Ručně šité plachty jsou důkladnější. Může je udělat jen ten, kdo ví, co přesně potřebují. A já strávil bezmála polovinu života na moři.
0: Přece mi nechcete tvrdit, že v tomhle zahnívajícím piktnu si tím svým uměním vyděláte na suchý chleba. Lidi dneska chtějí pořádnou a rychlou práci, protože naše peníze jsou čas, Falkne. A nestrácet čas, to je umění. Tak hodně štěstí.
2: Nafoukanec jeden. Že si ho nevyhodil, táto. Doufám, že se pořádně vymáchá, než se dostane do Wellingtonu.
1: Jen klid, Robby. Trpělivý nakonec dosáhne svého. Podívej. Slunce za těmi mraky vypadá jako krev. Přijde pořádná vichřice, asi černá, severovýchodní. A po bouři je pro plachtaře vždycky práce.
2: Kolikrát si už tohle říkal, táto. Pořád jenom čekáme. Čekáme, až se druhým potrají plachty a nebudou moc bez nás dál plout. Ale já už jsem dost velký, abych plul sám. Chci na moře. Chci něco zažít a vydělat spousty peněz. Posloucháš mě vůbec, táto?
1: Poslouchám, Robby.
2: Proč jsou na světě chudí a bohatí?
1: Člověk potřebuje nouzi, dluhy a hodně nesnází, aby si uměl skutečného bohatství v životě vážit.
2: Ale tohle už jsme všechno zažili, táto. Zítra maminka nebude mít čím platit účty. Kitty nebude mít na nové učebnice a ty na plachtovinu.
1: Člověk může být bohatý i jinak, Robby. A to má někdy větší cenu, než mít hodně peněz.
2: Myslím si, že opravdový dobrodružství může člověk potkat jenom na otevřeném moři.
1: Vidíš? Já opustil loď pro ještě větší.
2: Jaké ještě větší?
1: Jednoho dne v Londýně moje loď krátce kotvila. Čekala mě plavba, která ze mě měla udělat boháče. Taková šance přijde námořníkovi jednou za život. Ale náhle se stalo něco, co všechny moje dosavadní plány a přání proměnilo. Potkal jsem Jessie, vaši maminku. Chtěli jsme žít spolu. Opustila krásný bílý dům se zahradou a spousty skvělých věcí pro mě a pro jedno jméno na mapě, které znělo zvláštně. Wanganui. Mohlo to být cokoliv. Holící mídlo nebo souhvězdí, ale my jsme spolu měli odvahu a vydali se na cestu.
2: To je všechno?
1: Vlastně ano. Jako farmář na řece Wanganui jsem zkrachoval. Nakonec jste se narodili vy, ty a tvoje sestra Kitty. Zkoušel jsem pak ještě lecos, než jsem zůstal u plachtařiny.
2: A nikdy už tě to netáhlo zpátky na moře?
1: Táhlo, Robby.
2: Tak proč jsi zůstal v přístavu?
1: Protože jsem našel svý štěstí tady. Maminku, vás, domov.
2: Domov?
1: Jednou to možná pochopíš, Robi.
3: Těžký život námořníka je mi v žití údělem. Nikdo z nás však nenaříká. Moře se nám

0: Slyšeli jste už tu novinu? V přístavu se objevila cizí loď a má úplně potrhaný plachty.
1: Ale Kitty, jaké známky byly dneska ve škole?
0: Ale maminko.
1: No?
0: Viděla jsem na vlastní oči kormidelníka, obrovskýho chlapa. Správce přístavu říkal, že se jmenuje Billy Bomba.
2: Billy Bomba?
0: No, prý si jednou zblízka vystřelil na velrybu a ta se vymrštila jako bomba do výšky, smetla člun se sedmi muži a zmizela s dvěma harpunama a celým kotoučem lana.
3: Ale je-li to Billy Bomba, pak ta cizí loď v přístavu musí být...
2: Kormorán kapitána Rose.
0: No, říká se to. A taky se říká, že když u nás loď přistála, bude mít určitě nějaký tajemný poslání. Kapitán Ross se přeci nikde neobjeví jen tak, že jo?
3: Co ty si o tom myslíš, táto?
1: A víte, co si myslím já? Že s kapitánem Rossem dopadneme stejně jako s konzulem. Bude chtít několik honem na stroji ušitých plachet. A nebo ještě hůř má záložní. A ty mu budou stačit, aby se dostal někam, kde si za svoje miliony pořídí, co chce.
0: To já si zase myslím, že od muže, který na co sáhne promění ve zlato, je možný očekávat cokoliv. No třeba...
4: Jsem kapitán Ross.
1: Já se jmenuji Jessy Falknová. V čem vám mohu pomoci?
4: Je možno mluvit taky s plachtařem?
2: Já jsem plachtář.
4: Potřebuju nový plachty pro moji loď. Tady jsou nakresy.
2: Ano. To půjde snadno. Můžeme s tím začít hned.
4: Ale já chci jenom ručně šitý plachty. Žádný podvádění. Vím přesně, jaký ty věci mají být a co můžou stát. 4 dny do soboty. Pak mi je pošlete s potvrzeným účtem na loď.
2: Postarám se, aby do soboty všechno bylo, jak si přejete, pane. Moje žena a děti mi pomůžou, budeme šít ve dne v noci.
4: Tak, no to je dobrý. No pěkně děkuju, nepotřebuju plachty ušitý nějakou ženskou a malýma dětskama. S bohem!
5: Když tě někdy vlna smete, stát se může dvojím. Buď tam zmizíš, s Bohem světe.

0: Vypořádám se s ním. Zabiju ho a povleču ho ke břehu za jeho vlastní střeva.
1: Ale přece nemůžeš jen tak zabít velkého slavného kapitána Rose. Tak moc tě to urazilo.
0: Nedá se věčně jenom čekat a nechat se ponižovat.
2: Často v pusté moři plání zachránil mě ostrov z vln. Na vlast ve svém vzpomínání myslel jsem tam touhy

0: tvá loď se potopit přec nemusí.
1: Bojíš se?
2: Ne, ale bude lepší, když tady počkáš.
3: Co se tady motáš? Neumíš mluvit? Nezevluj a řekni mi, co chceš.
2: No, zabít vás.
3: K službám.
2: Vysmíváte se. Myslíte si, že se svými penězi můžete kohokoliv urážet?
3: Naštěstí od tebe nepotřebuju vůbec nic, tak koukej vypadnout.
2: Vyprávěli jsme si o vás. Příběhy, kterým jsme věřili. O vaší odvaze, objevech a dobrodružstvích, o vaší dobrotě, s kterou pomáháte lidem.
3: No, to je lepší písnička. Na cizí lodi se chovají sprostě jenom piráti.
2: Pak jste ani vy neměl právo urážet moje rodiče. Když se jim omluvíte, budu si vás zase vážit. Když to neuděláte...
3: Zabiješ mě. Nebo už ne?
2: Kdybych já byl námořníkem...
3: No, tak co?
2: Máme dluhy. Táta nemá ani šicí stroj. Ale to vy nemůžete pochopit. Děláte si, co chcete. Všichni jen vidí tu vaši slávu. Neměl jste přistávat v Piktnu.
3: Tak dobře.
2: Ano.
3: A myslíš, že by ty plachty mohly být hotový do týdne?
2: Když to tatínek řekl, pak ano.
3: Tak tedy poslouchej. Nemůžu tu zahalit a čekat týden.
2: Ale tatínek řekl, že by i dřív?
3: Loď by tu mohla zůstat pod ochranou kormidelníka, ale jenom pod jednou podmínkou. Pod podmínkou, že pak půjdeš na palubu ty a pomůžeš jí doplavit domů do blafu na jižním pobřeží. Jak se dostaneš zpátky, je už tvoje věc. Záleží tedy na tobě, jestli budete šít ty plachty. Ale tvoji odpověď chci znát hned. Nemám rád lidi, co dlouho váhají s rozhodováním. Nemám rád žádný kdyby až.
2: Dobrá. Přijímám. Ale mou podmínkou na oplátku je ta omluva.
3: Cože, ty neřekneš o dovolení ani svým rodičům?
2: Ne.
3: Zdá se, že jsi odvážný. A rozumíš plavbě?
2: No, zatím jsme se plavili jen skyty na našem starém člunu.
3: Můj kormidelník Billy Bomba je tvrdý a drsný chlap, ale naučí tě hodně.
2: Kitty půjde se mnou.
3: Nechci na palubu žádný ozdoby, co na otevřeném moři začnou brečet, že nedoplavou ke břehu.
2: Kitty není žádná ozdoba. Kitty je moje sestra. Jen jí vděčíte za to, že jsem vás okamžitě nezabil.
4: O domově často snil jsem, kde dlí žena, moje děti sní. Sám však moři zasvětil jsem, žití svého všechny dny.

0: Moře, Kitty, my jsme na moři. Ty nemáš radost?
1: Mám.
0: Tak co s tebou je?
2: Robi, řekni slečně, aby se obtěžovala na návětrnou stranu lodi. Není dobře okukovat moře proti slunci. Mohla by taky přijít o ten svůj bystrej nosámek.
1: Tohle je pořád. Jakoby jí byla nějaká přítěž. Co pak můžu za to, že nejsem kluk? Vytahuje se. Věčně se vytahuje tenhle Billy Bomba. Asi začnu spouru.
0: Ale Kitty, Billy přece slíbil kapitánovi, že na tebe dá pozor.
1: Na mě? Slíbil, že dá pozor taky na tebe.
0: No, já dám na sebe pozor sám.
1: Jo, a víš, co jsem slíbila sama sobě? Že když jsme bez dovolení tatínka a maminky utekli na moře, že dám pozor já na vás na oba. A on se mi nelíbí.
0: Je to skvělej námořník. Víš ty vůbec, co mě všechno naučil? Prostě jenom neumí jednat s dětma. Teda s holkama.
1: Nerobi, v tom je něco jinýho. Billy mohl úplně klidně plout s kormoránem do blafu sám. To viděl kapitán Ross až moc dobře. V tom je určitě nějaký záměr. S námi. A nemůžu přijít na to, jaké. Nemůžu mít proto radost, že plujeme, když nevím proč.
0: Ale víš kam? To stačí, ne? Je to přeci úžasná šance. Kapitán Ross nechal vydělat tatínka a maminku a my jsme mu zase vyhověli takhle. A neptej se, proč to chtěl.
3: Kdyby mi nebyli k smíchu lidi, co si chtějí nahrabat peníze, byl bych už boháč.
0: Jak byste to udělal?
3: Jsem jediný člověk, který ví, kam velitel bílý velryby schoval svůj poklad Ambry. Za ten bych si mohl koupit všechno. Na moři, na souši.
0: Ambry?
3: Ty nevíš, co to je? Je to nejdražší hmota, kterou můžeš najít na moři. Z 50 kil se dá vyrobit několik lodních nákladů voňavky. Ohromnej kšeft. Kdyby o tomhle pokladu věděli výrobci voňavek, tak žádnej z nich už neusne.
1: Učili jsme se o Ambře ve škole, ale nějak jsem zapomněla, kde se moři vůbec bere.
3: Jsou to velrybí žlučový kameny. Voněj tak silně, že velryba, která jich má jen trochu ve svých vnitřnostech, se dá zvětřit už na vzdálenost několika set mil proti hodně prudkému větru. Ryby, když takovou velrybu ucejtějí, rozutečou se. A proto ona musí jíst jenom sepie, který nemají tak vyvinutý čuch. Jakmile ale dostane zálusk na lepší potravu, Ambry se jednoduše zbaví. A ta je vyplavená na pevninu, někdo ji najde.
1: Námořnická latina. Ví se přece, že Ambra voní, až když se chemicky zpracuje.
3: Slečně, to horko opravdu nedělá dobře. Co? Měla by si zdřímnout, aby se nepletla do chlapských hovorů.
0: Ale neřekl jste, Billy, jak to vlastně bylo s tím kapitánem bílé velryby?
3: V dubnu a v květnu jsme obyčejně vyčkávali tah velryb na sever u Aucklandských ostrovů. Panečku, byla to radost vidět ho, jak se tam vyzná. Byl jsem tenkrát zvědavý mladík. Když jsem ho vždycky v noci vezl ve člunu na břeh, všiml jsem si, že něco ukrývá do skalní stěny obřího paláce. Byla to Ambra.
0: Ale proč si velitel bílé velryby pak už nikdy nevzal?
3: Zabili ho.
1: A proč se tam teda nevypravíte vy a nevezmete si ji sám?
3: Jo, mohl bych to udělat. Kdyby mi třeba kapitán rozpůjčil kormorána.
1: Proč by nepůjčil? Je přece věčně na cestách. A vy jste ohromný námořník, sám to říkal.
3: Prostě nepůjčí.
0: Škoda. Bylo by krásný zajet si tam.
3: Krásný? Krásný? To je. Západní strana je svislá skalní stěna 500 metrů vysoká. Jenom na jednom místě je průrva, říká se jí žebřík do nebe. Soutěska, která tudy vede, se jmenuje nadcházka k peklu. A peklo to fakticky je. Po 11 měsíců v roce tam člověku vítr sfoukne maso z kostí raz dva. oceán se tam vaří v příboji. A toho, kdo se do té soutěsky dostane, rozdrtí na kousky. Krásno. Jo. Je to bohapustý moře a bezútěšný Aucklandský ostrovy.
0: Ale co kdyby měl někdo štěstí na počasí? Kdyby se neplul nad Cháskou k peklu, ale k východnímu pobřeží.
3: Kdyby jsou planý řečičky. Na východním pobřeží se opravdu dá přistát. Je tam 15 zálivů, ale rád bych viděl toho, kdo to tam nezná.
0: K těm ostrovům to není tak daleko.
3: Vzdálenost na moři sama o sobě ještě nic není. Tady se může člověk víc než kde jinde parádně přepočítat. Kdo si tady nerozumí, je pořád dál, než si myslí. A pořád blíž, než je bezpečný. To mi věř.

0: Zdálo se mi o mamince a tatínkovi.
1: Jo?
0: No, a maminka plakala, ale vůbec se na nás nezlobila. Byla taková šťastná. A tatínek jí řekl, vidíš, Jessy, máme hodné děti. Tatínek s maminkou musí mít o nás velkou starost, Robby.
1: Vždyť jsme v blafu. Za pár dnů jsme doma, přivezeme peníze za ušití plache.
2: Tak koukám, že se tu nějak lenoší, co? Mám pro vás překvapení. Kapitán v přístavu není, ale napsala vám dopis.
3: Nebudu v blafu, až přistanete. Vydávám se na velkou cestu. Kdo ví, jestli ne poslední.
1: A to se člověku v hlavě zrodějí různý myšlenky. V životě jsem nechytal jenom velryby. Proto jste mě začali zajímat i vy, Robby a Kitty. Zvítězili jste nad někým, na koho si zatím nikdy nikdo netroufnul. Proto jsem se rozhodl, že vám za ušitý plachty zaplatím celou svou lodí. Kormorán je váš. Máte svou loď? Můžete plout? Na cestu dostanete všechno potřebné, to zařídí Billy. Ale jinak už si musíte poradit sami. Billy se musí neprodleně vypravit za mnou. Budu ho víc než kdy jindy potřebovat.

0: Myslíš, že dokážeme vyplout z přístavu a sami se doplavit až domů?
1: Myslím, že musíme, když máme svou vlastní loď.
0: No, je krásná, viď?
1: Ale my budeme přece jen muset našeho kormorána prodat Robi. Jak jinak bychom pomohli tatínkovi a mamince? Ty mě neposloucháš? Robi!
0: Kitty, tahle tečka na mapě je bláv. A takhle. Není to ani 300 mil k Oaklandským ostrovům. Směr je přímo na jih. A? Myslím, že by to šlo. Kitty! Kitty! Ty bys se mnou do toho šla?
1: Hledat ambrový poklad?
0: Na Oaklandské ostrovy!
1: No jo, ale to budeme muset jít dneska hodně brzy spát, aby jsme byli zítra svěží.
0: Kitty! Jsi můj nejlepší kamarád! Slibuju ti! Slibuju ti, že budeš doma dřív, než začne škola!

0: čas! Vítr pořád sílí!
1: Při téhle rychlosti bysme mohli mít zítra půl cesty za sebou. A třeba pozítří...
0: Hello, Aucklandy! To by bylo něco! Robík!
1: Ukáž! Neuhodil ses? Nestalo se ti něco?
0: To byla vlna. Jsem celá promočená. Myslím, že bychom měli sundat vrcholovou plachtu, než se setní. Lehčeji by se nám kormidlovalo.
1: Jo, ale Billy by to neudělal.
0: Billy ne, protože měl sílu jako medvěd. Až vítr zesnadne, můžeme ji přeci zase napnout.
1: Možná to bude rozumnější, ale ubere nám to na rychlosti. Vezmi si kormidlo, stáhnu ji.
0: Robi! Barometr! Klesl před mýma očima úplně!

0: vlny. Vlny, kroupy, dešť a zima. Mokro a zase mokro. Už pátý den. Všechno je slaný, promočený.
1: Na, dej si horký čaj.
0: Au, já nemůžu, já ten hrnek neudržím.
1: To jsou jenom rozpraskaný puchejře. Strhla jsi si a teď ti teče krev. Ovážu ti dlaně a bude to dobrý.
0: Robi, kdyby už skončila tahle strašná dřina s naší lodí. Nejíme, nespíme.
1: Kitty, podívej, tam, tam. Slunce, slunce si bere s sebou ty černí mraky.
0: Musíme okamžitě rozvinout plachty, aby uschly. Jsme určitě hrozně blízko Oaklandským ostrovům.
1: No určitě. Pokusím se změřit výšku slunce, jak mě to naučil Billy.
0: Dej pozor, ať tě vlny nesmetou i s oktantem.
1: Lezu si na střechu kajuty a opřu se o stožár.
0: Víš, jak to tam nahoře musí houpat?
1: Přivážu se lanem. Udržíš kormidlo?
0: Jasně. Puchejře to pro jednou ještě musí vydržet.
1: Slunce kulminuje. Kormidelníku.
0: To mě nepřekvapuje, kapitáne. Jste tam nahoře už celou věčnost.
1: Stupeň zeměpisné šířky, 49 stupňů, 2 minuty a 37 vteřin. Jsme-li na sever od Oaklandských ostrovů, pak k ní máme ještě 90 mořských mil. Při téhle rychlosti bychom k ním mohli dorazit za několik dní.
0: Takže poplujeme k jihu.
1: No, musíme spíš na západ.
0: Ale...
1: No, chtěla bys raději hledat poklad v Antarktidě?
0: Nedělej si legraci, Robi. Od západu je... Je tam ta skalní stěna a nadcházka k peklu. Podaří se nám tam přistát?
1: Podaří, to víš, že podaří. Je, Kitty, Kitty, země. Vidím na závětrné straně zemi.
0: Kde? To přeci není možný.
1: No podívej, příští se tam vlny a je tam hejno ptáků. Musíme se víc přiblížit. Je to vrak. Ztroskotaná loď.
0: Trčí tam kýlem z vody. A těch mušlí, chaluch a řas. Halo!
2: Halo!
1: Nikdo neodpovídá. Ta loď byla kdysi taky plná naděje, která se nesplnila.
0: Tak velká loď a tak dokonale mrtvá. Jestli uvidím albatrosa, než napočítám dosta, rozplyne se ta mlha. Jedna, dvě, tři, čtyři.
1: Máš horečku.
0: Pět.
1: Ale brzy už tohle všechno skončí, víš?
0: Musím teda začít znova počítat. Jedna, dvě, tři.
1: A co, když se v té mlze přiblížíme k nadcházce k peklu? Zásoby končí. Možná nás proud odnesl na východ od ostrovu. Neměli bychom se spíš snažit vrátit severně do mírnějších vod? Snad bychom našli Nový Zéland. A nebo plout na západ, dokud je vítr příznivý.
0: Robi, přikryj mě, prosím tě. Je mi zima. A mokro. Maminka by se zlobila, že si nevezmu suché šaty, když je zima. Zavřu oči a když hned uvidím maminku, přistaneme. Maminko, nezlob se, že jsem tak strašně špinavá. Mám hlad, jsem hlady nemocná.
1: Snaž se usnout, Kitty. Podle kompasu se teď loď odchýlila k západu. Možná je to znamení, ale možná, že jsem se ve všech výpočtech zmýlil.
0: Nerobi, musíme na východ.
1: Máš pravdu. Brzy rozděláme oheň a na počest přistání budeme spát 24 hodin.
0: Slyšíš?
1: Od východu. Nemýlil jsem se. Je to příboj.
0: Ne, nesmíme plout dál v blze a bez větří. To nesmíme. Robi.
1: Musíme spustit člun.
0: Máme pod sebou útesy. Jsme vlastně mezi nimi.
1: Ne, ne, už je pozdě. Skály.
0: Stěne nás to přímo na ně.
2: Kurvy a kurvidlosti! Dělají, co chtějí! Nesličky ty! Nesli!
3: Kormidel v kabině! Je tu pokrk vody!
2: Drž se! Prosím tě, drž se, dokud!
3: Dokud co ještě?
2: Nenarazíme! A to by byl...
3: Ne! Ne! Ty skály jsou všude! Až do nebe! Je to skalec vody! Je to skalec...
2: Ne! Ne, Kitty, nesmíme se vzdávat! Víš, kde jsme? Jsme v nadcházce k peklu! Jsme u Ochrenských ostrovů! Vstaň! Prosím tě, vstaň! Musíš ke kormidlu! Já natáhnu plavku! Teď musíme přímo kupředu!
0: Zázrak!
3: Stal se zázrak! Propluli jsme nad cházkou k peklu a žijeme! Robi, my žijeme!
2: Spouštím kotvu!
3: A bude se jíst! 3 dny jsem neměla sousto!
2: No jo, ale co jíst? Už nic nemáme.
0: Máme. Šetřit zásoby, to byl jediný způsob, jak jsem ti mohla pomoct, víš?
4: No, tak jsem sama nejedla.
1: Proto ta horečka. Kitty, ty jsi ten nejlepší kamarád na světě.
4: Nelomře. Takhle jsme ztratili člun. A i když jsem kamarád, tak tam ho hledat nepoplavu. Nemůžeme se víc přiblížit ke břehu.
2: To by mohlo znamenat pěknou díru do lodě. Pobřeží je plný podmořských útesů.
0: Bez člunu nedostaneme ambru na palubu. Je těžká.
1: Počkej. Billy vyprávěl, že při pobřeží kdysi anglická vláda zřizovala něco jako depoty. Takové chatrče s potravinami a člunem pro trosečníky. Kde máme dalekohled?
0: Vidíš něco?
1: Snad. Počkej. No, chatu nevidím, ale tamhle. Mohl by to být člun? Ale je to hrozně daleko na pevnině.
0: Ukáž. Musí to být člun, Robi. Hurá, máme člun!
2: Hurá!
4: No jo, jenomže člun máme na břehu. Jak se k němu dostaneme?
1: No, musíme doplavat. Troufáš si?

0: Teď si musíme obléknout na sebe všechno, co máme, nebo onemocníme.
1: No, zima je tu pěkná. Ale myslím, že než dojdeme ke člunu, rozhodně se zahřejeme. To je taky nápad, dát člun až někam skoro doprostřed ostrova.
0: No, to víš, tady dole by ho příliv smetl raz, dva. Jenomže tomuhle já neříkám člun, podívej.
1: Je celý rozeschlej a spuchřelej.
0: No, nějak bychom ho měli dostat k moři, aby se ve vodě zatáhnul. Štěrbiny pak můžeme utěsnit plachtovinou a natřít olejem.
1: Ale jak ho chceš dostat na moře, když s ním ani nehnem.
0: No, zkusíme tady někde sehnat kulatinu. Oni bychom mohli pomalu člun posunovat. Bude to nějakou dobu trvat, ale nic jiného nám stejně nezbývá.

0: nespíš? Kitty?
1: Nic jsem neslyšel.
0: No kromě tebe nic?
1: Někdo volal.
0: Kdo by tady volal? Něco se ti zdálo?
1: Možná. V téhle jeskyni si připadám jako v pasti. Měli jsme zůstat u člunu. Svítí hvězdy, pršet stejně nebude.
0: Zítra snad člun dostrkáme až k moři. Pak stačí příliv a všechno ostatní půjde samo.
1: Zase!
0: Je to albatros nebo tučňák. Ty umějí volat.
1: Vlci!
0: Tučňák. Je to tučňák.
1: Je to lidský volání. Tady straší.
0: Hloupost. Ale jestli chceš, můžeme vyjít na obhlídku.
1: Robi, my tu nejsme sami. Vědí o nás.
0: Prosím tě, kdo by tu byl?
1: Jak to mám vědět, kdo? Třeba duše mrtvých. Třeba...
0: Nejsou žádný duše mrtvých. Vezmu sekeru a jdu se podívat ven.
1: Ne! Radši se nehýbej.
0: Jdeme. Musíme zjistit, co se děje. Vem svítilnu.
1: Už není nic slyšet.
0: To není možný. Zmizel. Člun zmizel. Zatloukl jsem přece kolík do země a člun k němu přivázal.

0: Nikde ani stopy.
1: Udělali to šikovně.
0: Ale kdo? Řekni kdo? Já tomu nerozumím.
1: Je, podívej, tamhle. Člun si došel v noci sám k moři.
0: To je nesmysl. Ty jsi vytáhla včera zátku ze dna?
1: O žádný zátce vůbec nic nevím.
0: Takhle se člun krásně zatáhne. Až voda s odlivem opadne, zastrčíme zátku a až voda zase s přílivem stoupne, člun bude plavat. Ale jak se to jen mohlo stát?
1: Já si myslím, že tu straší.
0: Tohle vypadá spíš na přátelskou pomoc.
1: Ať je to jak chce, nemyslím, že by zůstala přátelská, až začneme nakládat ambru.
0: Musíme teď co nejrychleji k obřímu paláci. Pojď, zbalíme si věci.
1: To není tučňák Robby. To je pes.
0: Hloupost. Psi tady vůbec nežijí.
1: Robby, ale já mám pocit, že nás opravdu někdo pozoruje.

0: stepky.
1: A tolik. Jsou zvířecí, poznám to.
0: To ten vlk.
1: Ne, budou ovčí. Vzpomínám si, že Billy říkal, že se tu kdysi někdo pokoušel pěstovat ovce. Pastýř se zbláznil samotou a ovce nestříhal. Ty se pak zachycovali hustou vlnou v keřích, keře je uvěznili a tak zahynuli.
0: Chudinky ovečky.
1: Za chvíli bychom měli slyšet oceán.
0: No, od něj bychom měli už snadno určit směr k obřímu paláci, ne?
1: Jak moc myslíš, že jí asi bude?
0: No, jestli vůbec bude.
1: Řekl bych, že uneseme tak 50 kilo.
0: 50 kilo ambry? Ale to nesmírně zbohatném.
1: No, a proč ne? Musíme především zaplatit tatínkovi dluhy. Pak koupíme šicí stroj, samozřejmě elektrický, a dům. Nevím, jestli hotový, nebo jestli bychom měli stavět. Musí být rozhodně velký, aby v něm mohla být i plachtárna. No a koupíme taky všelijaké jiné elektrické vymoženosti, třeba jako je elektrická kuchyň, elektrická koupelna, elektrický ohřivače a...
0: A elektrický záclony, elektrický houpací křeslo, elektrický nočník...
1: Když jsi tak chytrá, tak nač se tedy ty peníze použijí?
0: No nač? No, vlastně už tu ambru ani nemusíme hledat, když už jsme ji utratili.
1: Moře, směr obří palác.
0: Stezka. Pojď sem. Nezarostla. Někdo musí po ní chodit.
1: Opravdu. A vede tam k tomu velkému balvanu. Něco je ještě za ním.
0: Vypadá to na nějakou kamennou hráz.
1: Vylezeme opatrně výš. Hrází je otvor.
0: Ne.
1: Vždyť je to hrob.
0: Dva kříže sepnuté dýko.
1: Ten otvor za kříže je vchod do jeskyně.
0: Je tu i nápis. A na 13. A John 9. Byly tu děti Roby.
1: Snad ze ztroskotané lodi.
0: Někdo je musel pohřbít.
1: A ten někdo mohl odnést i Ambru. Musíme prohlédnout jeskyni, než se setmí. Ty kříže nám překážejí.
0: Ne, Robin, ne, nesahej na ty kříže.
1: Musíme se tam podívat. Jsme u cíle cesty a teď to nevzdáme kvůli dvou křížům.
0: Jsou na hrobě děti. Možná jediní, který tu byli před námi. Nedávno jsme sami jen zázrakem unikli z troskotání. Nemáme právo.
1: Možná je tu ještě jiný vchod. Bez Ambry se ale domů nevrátím. Neplavil jsem se a nenasazoval život jen proto, abych se všeho vzdal při pohledu na obyčejný hrob. Víš, co jsme si na začátku téhle cesty slíbili? Že budeme vždycky držet spolu.
0: No to můžeme, když ty budeš držet se mnou.
1: To vidím. A takovýhle výpravy se nemají brát malý holky.
0: Jsi nespravedlivý, Robi. A jenom kvůli pitomým velrybým žlučovým kamenům.
1: Uni, vždyť ty kříže dám jenom kousek stranou.
0: Ne. Někdo?
2: Jsem kapitán Ilmar.

0: Máme na lodi tabák. Pravý. Námořnický. Kdybyste chtěl.
1: I rum?
0: I hledat cos jiného by se tam našlo.
2: Proč nejíte? Brambory tu rostou bohužel trpké a malé, ale mám vyuzené tulení maso a čaj. Jste první lidé, které zas po letech vidím. Poslední byly moje děti. Mluvili jsme spolu, ale příboj nás přehlušil. Teď jsou velmi daleko.
0: Co se s nimi stalo?
2: Byla bouře. Někdo na lodi zvolal země. Než jsem vyběhl na palubu, proud nás nesl nad cháskou k peklu. Objal jsem své děti a vrhl se s nimi do moře. Nevím, co bylo dál. Když jsem se probudil, ležel jsem ve skalní strži se svými dětmi. Byly mrtvé.
1: Jak je to dávno?
2: Dávno.
1: My jsme taky jenom zázrakem propluli nad cháskou k peklu.
2: Viděl jsem tam vaši loď a znovu jsem všechno prožíval. Když vaše loď proplula, nepřál jsem si, aby někdo z lidí přišel sem, k mé chatě. Zvykl jsem si mluvit jen sám se sebou. Od té doby, co na moje volání přestali odpovídat moje děti.
1: No, skmívá se. A my bychom
2: se... Ne, neodcházejte. Tak dlouho už jsem s nikým nemluvil. Myslel jsem si, že se vrátili moje děti. Ale ty už se nevrátí. Pomohl jsem vám se člunem. Byl pro vás těžký.
0: My vám za to moc děkujeme. Až se vrátíme na loď, upeču vám koláče. Máme kuchařskou knihu pro lodní kuchaře. To...
2: Nemusíte se bát. To je divoký pes. Můj jediný kamarád. Chodí za mnou. Všude. Volá na mne. A jednou přijde možná i sem. Do mé chaty.
0: Ale vy se musíte vrátit.
2: Vrátit?
1: No, s námi. Na kormoránu.
2: Vrátit. Radši mi povězte, co vás sem přivedlo. Vyprávějte. John a Anna jsou tu určitě s námi. Musí tu být. Už tak dlouho neviděli jiné děti.

0: posešky ty. Neumím ti ani říct, jak jsem rád, že jsme nevnikli do té jeskyně. Kdyby mě kapitán viděl vyvracet kříže. Nechci se už těch hrobů ani dotknout, i kdyby jeskyně byla plná zlata.
1: To je dobře.
0: Ale stejně mi vrtá hlavou, jestli kapitán o té Amře něco ví. Když jsme o ní mluvili, nehnul ani brvou.
2: Nezajímá ho. Ztratil ty, kterým by ji asi chtěl dát, kdyby ji měl.
0: Víš, měli jsme našim aspoň z blafu napsat. Nebo jinak dát zprávu.
2: Když ty jsi tak spěchal.
0: Myslel jsem tolik na kapitána Rose. Tolik jsem se těšil na nějaké dobrodružství, které by z nás udělalo boháče. V pěknu byly všechny dny tak stejný a najednou jsem měl svoji loď.
2: Jo, a nebyla Amra jenom záminka? Já bych brečela, když si představím, že tatínek s maminkou teď prožívají něco jako kapitán Ilmar.
0: Musíme se rychle vrátit. A kapitána Ilmara vezmeme sebou.
2: Jo, jenom jestli bude chtít. Podívej, vyřezal ze dřeva celý svět. Postavy, zvířátka, krajiny, ztroskotaný lodě.
0: Svět trosečníka. Musí zpátky. Takový krásný figurky musí vidět i jiný a mít z nich radost.
3: Tak si to všechno vezměte. Budu mít dost času vyřezat jiné.
2: Myslela jsem, že přece jen pojedete s námi.
3: Nikdo na mě nečeká. A nechci opustit svoje děti. Možná bych vám mohl být užitečný jako lodivod na cestu, nic víc. Protože pak, co s trosečníkem života, když před vámi je celý velký otevřený svět?

0: Naschledanou!
1: Hello!
0: Hello!
2: Je mi hrozně smutno. S Bohem, Oaklandy!
0: Podívej, Kitty! Přišel až k němu!
2: Je to chytrý pes. Bude ho mít určitě rád. A kapitán Ilmar se o něj dobře postará. Nebude aspoň tak sám.
0: Než se člunem dorazíme ke kormoránu a přichystáme se na plavbu, nepochybuju, že začne foukat, jak potřebujeme.
2: Jsou menší a menší. Oaklandy.
1: Hello! Hello!
0: Domů. Domů.

0: Mohu mluvit s kapitánem lodi?
1: Já jsem kapitán.
0: Vy? Tak, lodní listiny, prosím. Máte k proclení nějaké lihoviny, tabák nebo přehnané zásoby potravin?
2: Tabák vykouřený, lihoviny vypité a v zásobě jenom veliký hlad.
3: Ale to snad ne... Ale to jsou Falknovi děti!
2: Pane správce, ahoj!
0: Pane správce, lodní listiny v pořádku. Plachetnice Kútr registrována pod jménem Kormorán jako zábavní loď. Kapitán Robert Falcon, Picton. Proclení nic. Než jakási ohromná bedna s dřevěnými figurkami.
3: To stačí, Jerry. Falconovi děti. Jerry, já dneska neměl ani skleničku, horko taky není, aby se mi to všechno zdálo. Štípněte mě!
0: To, pane, přece nemohu.
3: Robby, Kitty, vždyť vás už oplakal celý Picton. Pan farář za vás sloužil mši. Děti ve škole za Kitty postály minutu ticha a paní učitelka plakala. Vaše maminka dočista onemocněla. Takhle zmizet a nedat o sobě vůbec vědět. Jerry, tu bednu nechte na moje náklady dopravit do Falconovy plachtárny.
0: Ano, pane správce.
3: Děti, děti, doprovodím vás domů. Ne, to snad není možné, to se mi snad...

0: Jak to zase držíš ten příbor, Kitty? A proč nejíš zeleninu?
1: Jeli jsme hledat poklad, víš, maminko? Aby jsme vám pomohli.
2: A našli jste ho?
3: Ne, ale našli jsme něco jiného, táto.
2: Co?
3: Já už asi teď vím, táto, kdo je na světě chudý a kdo bohatý. Podívej.
0: To jsou krásné dřevěné figurky.
2: Opravdu?
1: Všechny je vyřezal kapitán Ilmar, trosečník.
2: Mistrovská práce, dokonalá.
0: Jakoby žili a dýchali.
4: Určitě si vzpomenete, Falkne, protože tenhle zapadákov je pro mě prokletej.
2: Ano,
4: jsem konzul
2: ano.
4: Jejího veličenstva a potřebuju soubor plachet. A... Ale to je tedy figurka. Ať se v tu ránu propadnu, Falkne, vy jste boháč.
2: Co?
4: Zadávám vám okamžitě soubor ručně šitých plachet. Jenom ručně, Falkne, a dvojmo. Pokud možno dvojmo. A s nápisem Falknova plachtárna Picton ručně. Na čase, který potřebujete, nezáleží. Plachty od nejlepšího plachtaře na Novém Zélandu. Plachty od Falkna. Poslední ručně šité plachty od milionáře Falkna.
2: Pane konzule, vy jste se zřejmě...
4: Ne, nikoliv. Platím šekem velikým jako námořnická mapa světa.
0: Tímhle šekem zaplatíme všechny dluhy. Vy nemáte radost.
3: Ať se propadnu, jestli tahle rouda není...
1: Ambra.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard

0: 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
2: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aplikace radia.cz. Vaše oblíbené rádio v mobilu.
9: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny, nakupujte hezky česky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aplikace radia.cz, vaše oblíbené rádio v mobilu.
0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Dobrotivý Bože, jménem celé obce ti vzdávám díky za požehnaný den, který končí. A prosím tě, abys všem lidem dobré vůle v této bohabojné osadě popřál nerušený spánek v této tiché noci.
1: Aby to děs! Není radno chválit noc před rozedněním. Co je to za rabiáta? Kdo tam?
2: Pane bakaláři, pro boha vás prosím, otevřete mi!
0: Nepočkalo by to do rána.
2: Smilujte se a otevřete, pro milosrdného boha!
1: Vyvádíte, jako by šlo někomu o život.
2: Však taky jde o nesmrtelnou duši urozeného člověka.
1: A co pak se mu stalo?
2: Ještě nic, ale za chvíli může být zle.
0: Napřed se mi ukažte, co jste zač.
2: Co pak mě nepoznáváte, pane Samsone?
0: Hospodyně našeho pana Zemana.
2: Který je ve smrtelném nebezpečí.
0: On vás poslal?
2: Tepak, nemá tušení, že jsem tady. Musíte hned za ním k nám domů.
0: Vždyť už je pomalu půlnoc.
2: Ráno by mohlo být pozdě.
0: Co se mu přihodilo?
2: Pojďte, uvidíte to na vlastní oči.
0: Aha!
1: Vypadá, jako by měl tanec svatého Víta.
3: Kde jsi? Tady!
4: Kde pak šermuje?
3: Vory! Bíďáku! Stvůra zákeřná! Loce!
1: Vždyť tam nikdo s ním není.
4: Před chvíli to bylo hroznější. Teď už je udýchaný.
1: Není divu, takový meč něco váží. I když se s ním ohání proti bydlu s holubníkem.
4: Musíte ho přivést k rozumu, pane bakaláři. Pro smilování.
0: Pane Zemane, urozený pane Kicháno.
3: Kdo mne volá?
0: Bakalář Samson.
3: Nevěřím. Poslal tě sem na výzvědy čaroděj Morgant. Můj úhlavní nepřítel.
0: Co vás napadá? Já jsem přece váš soused, pane Alonso.
3: Nejsem Alonso Kicháne. To jméno se nehodí pro potulného rytíře.
0: Však vy taky nejste žádný.
3: Už ani slovo. Od dneška jsem rytíř Don Quixote de la Mancha.
0: Cože? Don Quixote?
3: De la Mancha. To je jméno jako stvořené pro bojovníka za ideály pravého rytířství.
0: Pane Zemane, pojďme si o tom rozumně pohovořit.
3: Ustupte a nerušte mne v souboji ani v rozjímání.
2: Podívejte se, to má z těch zložačených knížek. Jsou jich celé hromady. Tady.
0: Kroniky.
2: Tady.
0: Dobrodružné romány.
2: Tady.
0: Činy hrdinských rytířů.
2: Na stole, na hlavici, na podlaze, kam se podíváte. Když jsem se mu opovážila říct, že jsou to jen výmysly a bajky, ten mi dal.
1: To muselo stát fůru peněz.
2: Prodává dobytek a kupuje knihy. Pole zarůstají plevelem, maštal se prázdní, špižírna jako vymetená. Ale on leží od rána do noci v románech. Prosím vás, pane Samsone, domluvte mu.
0: Už jsem to zkoušel a nejednou, jenomže s vaším pánem není rozumná řeč.
2: Tohle povede k hrozným koncům.
1: Co kdybyste se poradila s panem Mikulášem?
2: Myslíte lazebníka? Toho pan Zeman včera vyhodil. Že prý teď nemá na holiče pomyšlení.
1: Musíme dát dohromady důmyslný plán. Zastavte se u mne zítra. Pozvu taky pana Mikuláše.
4: Milost, pane.
1: Cože?
4: Pozval jste si...
1: Nerušte mne.
5: Rytíř Balduin se chystá postavit stonásobné přesile nepřátel.
2: Přišel ten tlučhuba z dolního konce.
5: Čekám na pjatě, kdy se na bojišti objeví. Diego Pérez, ano, který jediný dokáže zvítězit nad intrikami čaroděje Frestona.
2: Povídal, že jste mu vzkázal.
5: Ano, poslal jsem duchu úpěnlivé volání maurskému reku Abindarozovi.
2: Já myslela toho břicháče z dola od potoka.
5: Ko? A Sancho Panzu?
2: No.
5: Kde je? Proč jej přede mnou schováváte za dveřmi?
2: Ale když...
5: Čekám na něj jak na boží smilování. Pojď dál, Sancho.
6: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
2: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
6: Radši to mít pro mne nějakou práci.
7: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
6: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
7: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst.
5: Co pak neslyšíš, jak se celou zemí nese nářek sirotků a vdov? Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
6: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší a kolik vynáší?
5: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
6: A na dlaň kolik?
5: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
6: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
5: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
6: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
5: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos. A ustanovím tě jeho vladařem.
6: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen, kdybych mohl počítat s korunovací.
5: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
6: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
5: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
6: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
5: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď. Mám ji schovanou v komoře. Za maštalí. Patrně po špičkách, ať nezakopneš. Hospodyně nesmí nic spozorovat.
6: To nebude lehký. Ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
5: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
6: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
5: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
6: Tahle hromada plechu.
5: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
6: Jak je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto, rezavý jako liška.
5: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena. Rukavice. Přilba.
6: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí. Na dránc.
5: Poradíš si s tím.
6: Milost pane, zbrojiš nejsem. To bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem, naděravej krunýř přitluču prkínko a dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
7: No, tak co?
6: No, dobře, no. Docela vám sluší.
7: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
6: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
7: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
2: Tak, tak, aby ho nepokoušeli, až se vrátí.
1: Ano, ano, už v písmu svatém stojí. Pokouší-li tě ruka tvá pravá, utni ji a hoď do ohně.
3: Ale pánové, co si to namlouváte?
2: Knížky jsou od jak živa semeniště nepravostí.
3: Nesvádějte na popsaný papír lidský sklon ke zlému.
0: Knížky, ty to všecko zavíjeli.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
5: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy.
3: Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
5: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
5: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
5: A provázej vás na všech cestách, paní.
6: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
6: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
6: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
6: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
3: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
3: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
5: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
5: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
3: Nebuď přízemní, Sancho.
5: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál. Tolik je posvátná hodina, kdy jsem se zaslíbil dámě svého srdce. Předtím jsem měl jen pramalou naději, že mne potká nebezpečí a protivenství. Za to teď, když už vím, komu složím k nohám své hrdinské činy, staví se mě do cesty nestvůrní obři, abych nemohl dál.
4: Obři? Kde pak je máte?
5: Tamhle, na návrší. Hleď, jak vyzývavě se rozkročili.
4: Ale pane, to jsou přece větrné mlýny.
5: Copak nevidíš, jak mávají nestvůrnými pařáty?
4: To vítr otáčí křídly.
5: Už zastěpala mu tí vlastní oči, Sancho, za to já vidím jasně.
4: Ne, pro mne, za mne, když jsou to obři, pojedeme jinudy.
5: Snad nechceš, abych se jim vyhnul, já je musím přemoci.
4: Větrné mlýny, a proč?
5: Povídám obry.
4: Jestli je to pravda, tak jste proti ním trpaslík.
5: Tím víc vynikne má odvaha.
4: A co z toho budete mít?
5: Rytíř bojuje pro vítězství a ne kvůli prospěchu. To ty ovšem nepochopíš a proto se radši uklid do bezpečí. Moje statečná Rosinanto nesmě kupředu k slavnému vítězství.
4: Milost pane, pamatujte na svý starý kosti.
5: Rosinanto, stůj! Hanba ti, nestvůro, že se stavíš jako větrný mlín. Jenže já tě znám, jsi prokletý obr Aldebrand. A proti mě tě poštval můj úhlavní nepřítel čaroděj Preston. Nemyslíš, že se zaleknu křídel větrného mlýna? Tuším v nich tvé spáry a provodnu je svým kapím skrz naskrz.
4: To nedělejte, pane proboha.
5: Proč mne zvedáš, stvůro? Chceš zápalit v povětří?
4: Seskočte ho, nepskoně.
5: Když mi zlomíš kopí, dorazím tě mečem. Sancho, já vzhledám.
4: Ne.

0: Vysoký led, hluboký pád. Rosinanta vzhůru nohama a statečný rytíř. Běda, milost, pane, jste celý.
1: Zdá se mi, že mi ten zákeřník pomoždil žebra.
0: Mohl jste si taky zlámat vás?
1: To zlý čaroděj Freston proměnil obryv v mlýny.
0: Ale ne.
1: Aby mne připravil o vítězství.
0: Ale...
1: Neporazil mne. V mém srdci dál plane oheň.
0: Ale...
1: Jdi do Tobosa a oznám Dulcinei.
0: Já se radši pohlídnu po felčarovi.

0: Najdu ho, uprosím, aby mému rytíři namazal rány balzámem, ovázal šrámy a nakonec pustil pánovi žilou a co za to dostanu? Hledavý prask.
1: To bylo nedorozumění. Já myslel, že ten lapiduch ohrožuje skalpelem můj život, proto jsem ho vyplatil řemenem.
0: Jenže on to vrátil mně a ne vám.
1: Omlouvám se ti, Sancho.
0: Za to si to koupím.
1: Tady máš denár.
0: No, to už je lepší náplast na modřiny. Ale kdo mi nahradí kabát? A škorně, které mi sebrali ti trestanci, když jste tamhle v kopcích rozehnal četníky, co je vezli od soudu.
2: Kdo pak mohl tušit, že jsou to takový neznabozi a hrdlořezové? Chtěl jsem pomoct na svobodu naříkajícím chudákům? A oni mi za to vyrazili zub?
0: Dobře vám tak. Já vás varoval. Jenže vy si nedáte poradit.
1: Neplač nad rozlitým mlékem, Sancho. Příště si už dám poradit.
2: A teď ty rozhodni, jestli pojedem dál k městu, anebo přespíme pod širým nebem.
0: Tamhle je vidět mezi stromy dům s kamenem.
2: Není to spíš hrad?
0: Zeptám se chlapce. Hej, pacholíku, co je to za stavení?
3: Zájezdní hostinec, pánové.
0: Vydá, jako na zavolanou.
3: Smím vznešené hosty doprovodit na dvůr?
0: Jo, na to se zeptej, milost pána.
3: Urozený pane, můj poručník bude poctěn, když přijmete jeho pohostinství. Račte za mnou. Půjdu napřed.
0: Hospoda.
2: Nenech se ošálit, Sancho. Tohle je hrad a ne obyčejná krčma. Poslyš, pacholíku, ty patříš mezi dvořany zdejšího kastelána?
3: Ale kdeš, milosti? Já jsem tu pro každou práci a čeledín a pomocník v kuchyni.
1: Vypadáš jako poctivý noh. Domluvím tvému vladaři, aby tě povýšil na panoše.
0: Milost, pane, už zase. Zapomněl jste na větrné mlýny.
2: Tu léčku mi nastrojili nepřátelé a víš, proč se jim to podařilo? Protože jsem dosud nebyl oficiálně pasován na rytíře. Ano, Sancho, to je příčina všeho zlého, co mě potkalo.
3: Pane rytíři, poroučíte, abych vašeho koně odvedl do maštale?
1: Jdi a potom oznam svému vznešenému pánovi, že se chystám vznést k němu velice naléhavé přání.
3: Milosti, jestli dovolíte, radím, abyste byl opatrný. Můj poručník nemá o vznešenosti zdání, ale za to je nadmíru vychytralý.
1: Takhle bys neměl mluvit o svém chlebodárci.
3: Dává mi chlebíčka po skrovnu, pane.
2: Řekni mu, že ho čekám tady, na hradním nádvoří. Ty přines kropenku, svíci a svěcený olej.
3: Jak poroučíte, pane?
0: Urozenosti, smím se zeptat, co se vylíhlo ve vaší hlavě?
2: Dovíš se všechno, až bude čas.
4: Urození pánové, jsem váš ponížený služebník a srdečně vás vítám. Čím uctím tak vzácné hosty?
2: Především mi oznamte, komu patří tento hrad, vážený kasteláne.
4: Cože? Kastelán? A co to pravil o hradu?
0: Můj pán je zvyklý vyjadřovat se jako kniha. Nedoporučuju odporovat mu.
4: Co bych odporoval? Je to host a host má vždycky pravdu.
2: Přijel jsem vás požádat, abyste mne k větší slávě španělského rytířstva jako urozená osoba pasoval na rytíře.
4: S největší radostí, vzácný pane. Jenom kdybych věděl, jak se to dělá.
0: Já toho vím zrovna tolik.
1: Vyváháte, kasteláne?
4: Kde pak, milosti? Jenom špekuluju, jestli vás pasovat podle anglického vzoru nebo po brabantském zvyku.
2: Nikoliv, jak trvám na obřadu podle našeho hišpánského obyčeje.
4: Já jsem si to hned myslel, jenom jsem se nechtěl vnucovat.
2: Pár krůpějí svěcené vody, čelo pomazat svatým olejem,
5: meč položit na moje pravé rameno.
0: Pozor, ať pánovi neutnete ruku.
4: Žádné strachy, tohle všechno mám v malíčku.
3: Nesu ty instrumenty, co přikázal urozený pán.
4: To si musel vzít nejtlustší svíčku, menší nebyla. A toho oleje ty trdlo jen počkej, až skončí dále maškaráda.
6: Pane Castellane, proč to otálení?
4: Musel jsem poučit pacholíka. Pokrop pána svěcenou vodou, tak, olejem na čelo křížek, tak. A já vás teda urozenosti pasuju na rytíře ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A ukládám vám, abyste byl rekovným ochráncem slabých a nešťastných. Jo, jo. Až na věky věkův. Amen.
5: Díky, pane Castellane. A nyní se odeberu na čestnou stráž ve vaší hradní kapli.
4: A to nebude možný, pane rytíři. Stará kaple nám spadla a novou jsme nestihli postavit. Můžete je vartovat pod Javorem u vrat, ale napřed je třeba podle starodávného zvyku oslavit pasování bohatou večeří a vínem. Pacholík vám prostře na verandě a já vám jdu vybrat ten nejlepší soudek.
6: Nerad bych Castellana urazil, ale můžeš mu hochu oznámit, že nejsem přítelem hodování a obžerství je mi protivné. Jdu na stráž.
3: Můžete být bez starosti, pane. Můj poručník stejně křtí víno vodou a mastný je u nás jen účet.
4: Co jsi mu to vykládal, ty zmetku? Já to dobře slyšel, ale teď mi to pěkně zopakuješ. Tak já křtím víno.
3: Au, a ne? Au, viděl jsem vás na vlastní oči. Au.
4: Já teda šidím hosty.
3: Au, všichni to říkají, já si nic nevymyslel.
4: Zmaluju ti záda, že budou hrát všema barvama.
3: Ne, nebijte mě, prosím vás, ne.
4: Au. Ty zůstaň, spratku, ven tě nepustím, hned se vrať. No počkej, já tě naučím poslouchat.
3: Ne, pane rytíři, prosím vás, ať mě nebije.
4: Už ať jsi zpátky v kuchyni.
6: Co to děláte, Castellane? Snad byste se nesnížil a nevstál ruku na bezbraného chlapce.
4: Vysihlejte svého, tohle je můj služebník.
6: Nedovolím týrat nevinného jinocha.
4: A jak pak vy to chcete zakázat?
6: Takhle, vy surovče, ta stebeč, budeme se bít.
4: Ale... pane rytíři, snad nebudeme šermovat pro pár pohlavků. Ten kluk je lenoch a lhář.
3: Ne, to není pravda, milosti.
6: Vychovávejte jej dobrým příkladem a nebytím.
4: Jak poroučíte urozenosti, tentokrát mu odpustím.
6: Slyšel jsi, chlapče?
3: Ano.
6: Můžeš jít beze strachu po své práci, ode dneška se pan Castellán neopováží na tebe vstáhnout ruku.
4: Stéblo mu nepřeložím přes cestu.
6: Beru vás za slovo.
4: Stéblo ti přes cestu nepřeložím. Ale za to tě spráskám řemenem jako psa, jen co ten bláznivý rytíř ukáže mé hospodě paty. Budeš mít výprask na snídani i k večeři. A marš do práce.
6: Sancho, spíš?
0: Rád bych, jenže to byste mě nesměl pořád budit.
6: Musíme tu střežit pokojný spánek a bezpečí svých blížních.
0: To jsou zbytečné starosti, pane. Sem už dneska nezabloudí živá duše. Ani lísteček se nepohne.
6: Já mám naopak pocit, jako by se z dálky valilo hrozivé dumění.
0: Asi vám hučí v uších.
6: Nebo tebe zlosím Freston očaroval lhotou. Slyším údery kopit. Castellane, dejte troubit na poplach. K vašemu hradu se blíží nepřátelské vojsko.
0: Něco se vám zdá, můj pane.
6: Podívej na to mračno prachu v dálce.
2: táhne proti nám armáda císaře Pentapolína.
0: Nevidím široko daleko jediného vojáčka.
2: Strach ti zaslepil oči. Pojď honem zavřít vrata před tou hordou.
0: Vždyť je to stádo ovcí, pane.
2: Zrak tě šálí, ale já se nedám omámit žádným kouzlem. Stůjte! Neopovažujte se ani o krok dál. Proti vám stojí Don Quixote de la Mancha, právě pasovaný na rytíře.
7: Hej mu zdraví, hospodo! Co pak se stalo, že neotvíráte vrata?
2: Jestli se opovážíte vstoupit na nádvoří, pobiju vás do posledního muže.
0: A milost, pane, vždy tu stojí jediný čahoun se stádem.
7: Co je to za divný řeči? Puste nás na noc do ovčína!
2: Jen přes mou mrtvolu, maršále.
0: Jaký pak maršál, vždyť je to ovčák.
2: Řekl jsem ani krok.
7: Starý pane, já nejsem proti žádný taškařici, když je na ní čas. Jenže dneska jsem sakramentsky ušlej a chci si odpočinout na otepy slámy.
2: Leda byste se probil mečem.
7: Mně stačí tuhle klace.
2: To není rytířské, být se polenem.
0: Co to děláš, ovčáku? Chceš ho zabít?
7: Hej, asi jsem trochu víc přitlačil. Snad nepřestává dejchat.
0: Nebylo by divu po takový ráně do hlavy.
7: Tak to já radši poženu svý ovce o míli dál. Čert mi byl dlužnej toho blázna.
0: Milost, pane, slyšíte mě? Jestli nemůžete mluvit, stačí mrknout.
3: Co se stalo panu rytířovi?
0: Dostal dřevěnou na dílku. Kde pak je hospodský?
3: Zavřel se v komoře, aby nic neviděl.
0: Máš útlocitnýho patrona.
3: Spíš opatrnýho. Nerad by šel svědčit.
0: Podlož pánovi hlavu. Já namočím u studny plátínko.
3: Urozený pane, bolí vás to?
2: Bolest mě trápí míň než to, že mě ošálili nepřátelé.
3: A mě poručník zase nabil.
2: Tak proč sloužíš u ničemi, který nedrží slovo?
3: Já jsem sirotek, pane. A on je můj poručník.
2: Jak ti říkají?
3: Diego, pane.
2: Tak poslyš, Diego. Ode dneška jsem tvým poručníkem já. Jako jsem ochráncem všech ukřivděných po celé zemi.
3: A vezmete si mě k sobě, urozenosti?
2: To nemohu. Mým zbrojnošem je Sancho Panza.
3: Sloužil bych vám za dobré slovo.
2: Na zbrojnoše si dost nevyrostl, Diego. Ale jestli chceš, můžeš být mým vyslancem.
3: Ano, pane. A co budu dělat?
2: Vyhledáš paní Dulcineu a vyřídíš jí můj vzkaz.
3: Ano. A kde ji najdu?
2: V polích. U Tobosa. Tady máš na cestu.
3: Pán Bůh zaplať. Ale co mám té paní vyřídit?
2: Že jsem nikdy nepodlehl v čestném boji. Vždycky jen ošálen a vlákán do léčky. A pověsí, ať na mne myslí ve svých modlitbách. Tak jako

0: Ne. Probuďte se. Pane Sancho, on umírá.
1: Ale ne. Má naštěstí tvrdou hlavu. Jenže na neštěstí měkký srdce. Podeš mu obklad nad čele.
0: Nakonec stejně přemůže všechny nepřátelé.
1: Ne, radši to nezakřikni. Říká se, nechval den před večerem.
2: Tohle je nejlepší hospoda v kraji. Domácí kuchyně, znamenité víno. A vy mě z ní uděláte kolbiště. A
1: to víte, pro takového rytíře je celý svět jedno bojiště.
2: Dej tomu svému divnému pánovi loknout vína, ať se postaví na nohy, zaplatí útratu a jede si na turnaj někam jinam.
1: Za víno říkám zaplat pambu. Ale kdo vyrovná za nás účet, to ví jenom vševěroucí.
2: Já bych si na vás posvítil.
1: To by bylo svíček.
2: Tak honem vrať žbánek, to by tak rálo na pájce zadarmo. A koukejte, kde nechal tesař díru.
1: Diego.
0: Ano?
1: Pojď mi pomoct. Musíme jemnost pána uvázat přes sedlo.
0: Chudák zrasovaný.
1: Rytíř smutné postavy.
0: To není pravda.
1: Teď se podívej.
0: To není pravda. Je to rek bez bázně a hany. A já jsem jeho vyslanec.

0: Sancho, jestli pak jsi všiml, že celou cestu sbírám rány jenom já? Ty jsi utržel sem tam jen malý šrám.
1: Však tu taky nejsem za hrdinu. Tak co bych nastrkoval záda?
0: Chybí ti rytířská mysl.
1: Za to mám, chvála Bohu, zdravý rozum.
0: Co ti dává ten tvůj opatrný rozum? Smělý sen? Odvahu k dobrodružné pouti? Napřimuje tě, abys neživořil přikrčený strachem?
1: To třeba ne, ale uchrání mě před výpraskem.
0: Sancho, ty blázínku, schovávat se před nepohodou, opouštět bojiště ze strachu před šrámy, ráno toužit leda po hojné večeři a večer po raním krající, není to málo pro naplnění velkého údělu?
1: Milost pane, když tu takhle horujete o životě potulního rytíře, mohl byste mi vysvětlit, proč teda už rytířové vyhynuli?
0: Já obnovím jejich slávu.
1: Já bych se zas radši vrátil domů.
0: Naším domovem je svět?
1: Vám se nestejská?
0: Nerad se ohlížím. Raději se dívám dopředu.
1: Co pak tam vidíte?
0: Teď zrovna pár jezdců a velice zvláštní povoz.
1: Na mou věru, hnedle přes celou cestu.
0: Těch praporců na něm.
1: Vypadá to jako cirkusácká klec na kolech.
0: Aby to tak byl vůz se zajatci nějakého vojevůdce. Hej, rytíři, kdo jste?
2: Don Antonio, první šlechtic na dvoře španělského krále.
0: Ale to přece nejsou královské korouhve.
2: Jsou to oranské barvy. Oranský vévoda posílá našemu královskému veličenstvu dar a já vedu průvod na jeho ochranu.
0: Dar v kleci?
1: Nejspíš houf opic.
2: Ustupte nám z cesty, pane. Náš svěřenec je neklidný. Nedostal dnes ještě žrát.
0: Done Antonio, probudil jste mou zvědavost. Rád bych se podíval na vašeho tajemného svěřence.
2: Pane, vaše zvědavost by vám dala vale, kdyby voska odhrnul plachtu?
0: Chcete mne urazit?
2: Dobrá. Odkryjte plachtu.
1: Pane komarda, lev a živej! Jemnost, pane, nohy na ramena.
0: Sancho, ty straš pytle. Tohoto lva mě poslal do cesty obr Morgant, ale mě nezastraší. Otevřte klec.
2: Kdo jste, že vám ta krvelačná šelma nenahání strach?
0: Don Quixote de la Mancha.
2: To jste vy?
0: Copak mě znáte?
2: Vaše jméno se dostalo až ke dvorům.
0: Slyšíš to, Sancho? Znají nás po celé zemi. A my proto nesmíme způsobit pohanu své pověsti. Chci svést zápas s tou šelmou.
2: Done Quixote, obdivuji vaši odvahu, ale to přání nemohu splnit. Jde o život.
0: Jde o víc. O mou čest. Pusťte mne ke lví kleci.
1: A já lezu na dub.
0: Otevřu si klec sám.
2: Nechcete se napřed pomodlit?
0: Mým breviářem je meč. Nuže, králi zvířat, pojď se mnou změřit své síly.
1: Můj pane, s Bohem a světlo věčné, ať vám svítí.
0: Podivuhodné setkání. Dva osamělí bojovníci. Ty ovšem patříš jen králi. Kdežto já, všem nešťastným, vystup z klece. Vyzývám tě na souboj. Ty zýváš. Chceš mi dát najevo své opovržení? Varuj tě. Jestli nepřijmeš mou výzvu, nehodím ti svou rukavici k nohám, ale dostaneš s ní po čenichu. Jak přijmeš tuhle strašnou potupu?
3: Done Antonio, on jí spolknul.
0: Lízá mi ruku. Co to znamená?
2: Přiznal vám prvenství.
3: Oznámíte to králi?
2: Rozhlásím to všude cestou, jen už ho nechte na pokoji.
0: Králi pouště, vzdávám ti čest jako poraženému. A zavírám tvou klec. Na památku tohoto setkání připojím ke svému jménu přídomek Lví rytíř.
2: Zasloužíte si ho. Jste nebojácný bojovník a taky zábavný. Což je vzácnost na tomto světě. Pánové, pokračujeme v cestě. A vám, Dona Quixote de la Mancha, přeji zdar a vítězství.
0: Vyřiďte můj hold, králi Dona Antonio. S Bohem! A teď dám s Bohem tomu zbabělci, který ztratil právo být mým zbrojnošem.
1: Snad se tak moc nestalo, milost pane.
0: Ovci, která věčně umírá strachem.
1: Já přece neumírám.
0: Kdo sliboval, že mě neopustí v nebezpečí?
1: A vy jste mi toho taky nasliboval, pane. Bohatý ostrov, knížecí trůn, vévodský plášť a co se z toho splnilo? Nic. Pořád jsem jen otrhaný chudák.
0: Kdo má rytířského ducha, je bohatý, i když chodí v děravé háleně.
1: Za ducha si toho moc nekoupí. Musí mít plnou kapsu a slavný předky.
0: Víc záleží na tom, aby člověk sám se stal slavným předkem svých budoucích vnuků, než aby se holedval slávou svých mrtvých dědů.
1: To jste řekl moc trefně, pane. Hned bych si to zapsal za uši, kdybych uměl psát. Už se na mě, prosím vás, nezlobte. A poručte, co mám dělat?
0: Povol Rosinantě sedlo a pustí k potoku napít. Já se zatím natáhnu do stínu k tiché polední meditaci.

0: Úctivý služebník, pane bakaláři.
1: Vy už jste se vrátil, pane Mikuláši?
0: Vrátil, vrátil.
1: Tak co jste se dověděl nového o bláznivých kouscích do nakých chotách?
0: Je to čím dál tím víc napováženou. Popral se s kejklířem. Tuhle honil po lese mnichy, co nesli v rakvi jakéhosi zbožného frátra. Prý dokonce vyzval na souboj lva a vyháněl ho z klece.
1: Žádné prý, lazebníku. Stalo se to doopravdy. Jsme tu pro smích.
0: Tak, tak.
1: Naše osada vejde do historie jako rodiště bláznivého podivína.
0: Ano, už se stalo. Celý kraj se baví na náš účet, ano.
1: Ale mně došla trpělivost. Pohoršující kousky dona Kichota se přetřásají dokonce i na královském dvoře.
0: Je to tak, pane Samsone, každé vaše slovo bych zafasoval do zlata. Normální člověk se může strhat a nikdo o něm neví.
1: Ale já teď se vší rozhodnosti pravím. Už dost.
0: Co je to platný, my to nezměníme.
1: Najednou. Ještě nedávno jste měl řečí, že toho pošetilce musíme přimět k návratu a teď...
0: Nevím si rady, pane bakaláři.
1: Kdybych do konce života neměl dosáhnout ničeho jiného, napnu všechny síly k jedinému cíli. Don Quixote nesmí už dál zesměšňovat naši osadu. Nedopustím, aby svým okázalým bláznovstvím znevažoval drobnou, ale rozumnou a smyslu plnou práci, která slouží k obživě národa, vzdělání mládeže, rozvoji vědy a především k slávě jeho veličenstva.
2: Nešťastná Nuzoto, naše nejvěrnější průvodkyně. Na přilbici chochol a v žaludku jak na poušti. Pyšně si rytíř jede, ale zbrojnoše v paty zebe. Na mysli veliko,

0: Proč se pořád ohlížíš, Sancho?
1: Ne tak nahlas, pane.
0: Nezabloudil jsi? Kličkuješ houštinami jako zajíc?
1: Nedělám to pro nic za nic, ohledněte se. Ale nenápadně.
0: Vidím jen jakési dva stíny.
1: Táhnou se za námi celý odpoledne. Jeden je na koni, druhý na mesku.
0: Myslíš, že to jsou nepřátelé?
1: Proč by nás jinak spěhovali?
0: Vždyť nám nemají co vzít.
1: Ale oni to třeba nevědí.
0: Možná, že zabloudili a ostýchají se zeptat na cestu.
1: Cítím nebezpečí, pane.
0: Tak se mu postavíme. Hej, pánové, proč nás pronásledujete?
2: Mám pro vás důležitou výzvu. Don Quixote de la Mancha.
3: Kdo vám řekl mé jméno?
2: To už je známé po celém kraji.
3: Kdo jste vy, pane?
2: Rytíř jasného měsíce.
3: K čemu mne chcete vyzvat?
2: Abyste před celým světem uznal, že paní mého srdce, señora Casilda z Vandálie, je krásnější než vaše Dulcinea z Tobosa.
3: To neudělám.
2: V tom případě vás vyzývám na soubor.
3: Přijímám.
1: Proboha milost, pane, jenom to ne. Jestli ten rytíř nemá pravdu, tak je lhář a vy ho můžete poslat do háje.
0: Jde o můj čest, ne o něj.
1: A co vám sejde na tom, jak je krásná ta jeho seňora? Prve jste povídal, že Dulcina už stejně není jako dřív.
0: V mém srdci se jí nevyrovná žádná jiná.
2: Don Quixote, čekám na vaši odpověď.
3: Jaké klání navrhujete, rytíři jasného měsíce?
2: Utkáme se na koních. A kdo dříve svého soupeře srazí dřevcem, ten zvítězí.
3: Souhlasím. Jaké podmínky pak vítěz uloží poraženému?
2: To si povíme až po souboji.
3: Budiš.
2: Nože, připravte se.
1: Ach, pane, co vás to napadlo? Vaše Rosinanta sotva plete nohama a hřebečkovi vašeho protivníka div nešlehají plameny z nozder.
0: Nezáleží, na jakém koni cváláš, ale jaká odvaha plane ve tvém srdci. Přitáhni sedlo a podej mi kopí.
1: Pozor, pane, on už vyrazil. To je ale záludnej hábán. Pane, uskočte mu z cesty.
0: Nikdy. Ať si je nevyrovnatelná, krásná, důležitá.
1: Jemnost, pane. Pro boha živýho jste ještě kapku živej.
0: Pomoz mi na nohy.
4: Don Quixote, jste poražen.
0: Rytíři jasného měsíce, nepočínal jste si jako šlechtic. Ještě nebylo dáno znamení, váš útok byl zákeřný.
4: Snad nechcete popřít svou porážku?
0: Nebojte se, že vám upřu vítězství, jsem velkodušnější než vy. Ale všemu navzdory prohlašuji, že Dulcinea je nejkrásnější. A teď mi můžete vrazit kopí do srdce.
4: Nemíním vás připravit o život.
0: Nestojím o něj.
4: Ale já chci, abyste se živ a zdráv navrátil domů na svůj dvorec a dožil tam v ústraní počestný život ke cti své obce a ne k všeobecnému posměchu.
0: To je velmi krutá podmínka.
4: Trvám na ní. A vy musíte dodržet slovo.
0: Splním to. S těžkým srdcem.
4: Očekávám, že se bez meškání vydáte na cestu domů.
2: S Bohem navždy, Don Quixote de la Mancha!
1: Milost, pane, jestli pak jste si všiml, že ten rytíř jasného měsíce byl náramně podobnej bakaláři Samsonovi od nás ze vsi.
0: To se ti jen zdálo.
1: A jeho zbrojnož, jako by z oka vypadl Pucifousu Mikulášovi.
0: To je další důkaz ďábelského mámení, který nás obestřel kouzelní Galimár.
1: A už nad tím nelamentujte, urozenosti. Všecko zlý je na něco dobré.

0: dobrý. Hlavní věc, že se vracíte celý.
1: Možná, že v tom souboji bylo smrtelně zasaženo mé srdce.
0: A co bych měl říkat já? Kde je můj knížecí trůn? Ostrov Vadaremos, vévodský klobouk. Ovšem si můžu nechat jenom zdát. Když to byste se proslavil po celém Španělsku.
1: Proslavil?
0: Rozpane, nezdá se vám to tu povědomí?
1: Nevšiml jsem si.
0: Jako bychom byli někde u Tobosa.
1: Pozor, Sancho. Aby to nebylo mámení, jaké nám už jednou nastrojil kouzelník Merlin.
0: Já vám povídám, že před námi je Toboso. Přece poznám pole starýho Lorenza, kamenou zítku, vyschlou studnu a tamhle, Aldonso. Jen se podívejte, vaše Dulcinea.
1: Proboha, to se musím honem vystrojit, uprav mi. Brnění, přitáhni pancíř, na hlavu přilbou, pospěš si.
0: A je v ní ten starý sír, pane.
1: Nesnesl bych pomyšlení, že Dulcinea mě uvidí v zalátaném kabátě a s rozcuchanou hlavou.
0: Však ona taky nechodí v brokátu. Pojďte se s ní pozdravit, pane.
1: Něco tu strašně zapáchá, cítíš? Co mi to kane po čele?
0: Nejspíš pot. Co jiného?
1: Mazlavá kaše. Stéká mi do očí. Sancho, za chvilku nebudu vidět na krok. Zase jaké si hrozné kouzlo.
0: A já bych řekl, že spíš ten starý sír. Zapomněl jste ho vyndat. Snad to chvilku vydržíte, pojďte.
1: Sancho, poslíš, je to vůbec Dulcinea? Já teď moc dobře nevidím, ale připadá mi jako obyčejné děvče.
0: Vypadá jako jindy.
1: Přepadla mne hrozná pochybnost.
0: Pojďte jí vyseknout poklon.
2: Co tu okouníte jako na divadle? Nemyslete si, že jsem si vás nevšimla?
0: No tak už něco řekněte, pane. Nestůjte tu jako suchý peň.
1: O, paní, toto setkání mne ohromilo.
2: Jestli jste si přišli utahovat z poctivý holky...
1: O, nikoli. Jsem zoufalý a marně si lámu hlavu, co změnilo vaši podobu. Kam se poděla vaše vznešená krása?
2: Ty! Vám nestačí ostuda, kterou jste mi udělal? Pošlete za mnou výrostka, aby vedl hloupé řeči a teď mě ještě chcete urážet. Zapácháte jako mršina a budete se o mě otírat. Jděte k čertu, nebo na vás vezmu vidle.
1: To je zvláštní, Sancho. Vyjadřuje se jako děvečka, ale hlas má jako Dulcinea. Je to hrozný hlavolam. Co když to skutečně byla ona a mé zaslepené oči ji nepoznali?
0: No, to je spíš zalepený, pane.
1: Poraď, co dělat?
0: No, nejdřív sundat přilbu. Potočte se, utřuvám obličej. Fujte na dělení.
1: Na tomto světě není neštěstí, aby se mi vyhnulo. Jedno kouzlo promění ovčí sír v hnusnou kaši, druhé změní k nepoznání mou Dulcineu a třetí mne připraví o její lásku.
0: Nezoufejte, milost pane. Já vás teď vykoupu v tůni, nablejskám brnění a třeba se mi podaří uchlácholit i tu rozčertěnou slečnu. Podívejte, na obzoru vidím střechy naší vesnice. Domové drahej, takhle se ti vracíme.
1: Sbohem dálky, sbohem rytířská dobrodružství. Vracím se a svět je jako dřív. Neubylo nešťastných a ubohých. Je to možné, že jsem dokázal tak málo?
0: Na světě bylo a bude vždycky víc trápení než co stačí napravit jedinej bludnej rytíř.
3: Konečně se vrací.
4: To je vaše dílo, bakaláři Samsone?
3: Udělal jsem to pro dobro celé obce, Don Antonio. I pro jeho zmoucení.
4: Vím, chtěl jste udělat prospěšný skutek. A přitom jste spáchal hřích.
3: Cože? Tím, že jsem se pokusil o napravení podivína?
4: Připravil jste nás o nejzábavnějšího člověka, jaký kdy žil. A já se budu modlit, aby se vám nepodařilo jej umoudřit. Svět by ztratil mnohem víc, než jednoho potulného rytíře.
3: A to je řeči o rytíři. Ale já vám pravím, že zakrátko po něm nikdo ani nevzdechne.
5: Ne, to není pravda. On se vrátí. Já jsem jeho vyslanec, Don Diego de la Mancha. A všem, kteří na něj vzpomínají, slibuju, že se vrátí.
3: Slyšíte toho pakolíka, Don Antonio?
4: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

Na toulkách českou minulostí se setkáváme po 30. Ještě stále máme co dělat se starými pověstmi českými, ale na rozdíl od těch ostatních se příběh o ludské válce zdá být až podezřele reálný. Je více než pravděpodobné, že v sobě skrývá skutečnou událost, nebo události. Problémem však zůstává, kdy se to všecko skutečně stalo. A zdali mají všechny jednající osoby šanci na svoje místo v historii.

0: Potom Čechové, vpadnuvše do té země, beze všeho odporu ji pustošili, hrady rozbořili, vesnice spálili a mnoho kořisti pobrali.
1: Ano, těmito slovy popisuje Kosmas situaci těsně po ludské válce.
2: Na začátku české, vlastně přemyslovské okupace Lucka, ludského knížectví.
0: Neví se, od koho který nebo jakou zahynul ranou. Jen to víme jistě, že Čechové dobili vítězství a Lučané všichni byli pobiti.
1: Moment, úplně všichni, přece ne.
0: Totiž až na jednoho, jemuž Macecha dala výstrahu dříve, než šel do bitvy. Ten, splniv příkaz Macešin, zachránil se kvapným útěkem a když přišel domů, hle, oplakávali tam jeho manželku, jako by zemřelou. Když její muž odkryl jí obličej, aby se na ní podíval, zní to jako pohádka, bylo viděti, že mrtvola měla ránu v prsu a uši uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bitvě, vyňal uši se zakrvácenými náušnicemi z tobolky a poznal, že v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.
2: Kosmas onoho sirotka neboli pastorka...
1: Musel to být sirotek, když v příběhu vystupuje jeho macecha?
2: Kosmas ho najmenuje.
1: S tím se ovšem pozdější kronikáři nemohli smířit.
0: Ano, takový krásný příběh si zasluhoval doplnit.
1: A tak toho Lučana, kterému se jako jedinému podařilo přežít, pojmenovali.
2: Vlastně on to udělal Dalimil.
0: Zachránil se jenom Straba.
2: Ano, tak se onen ludský hrdina jmenoval.
1: No dobře, ale co dělá v tom příběhu ona krvavá epizoda s manželčinýma ušima?
2: Ty má na svědomí právě Strabova macecha. Profesí bosorka. Ve vedlejším pracovním poměru jako věštice.
0: V Lucku jedna bosorka měla Strabu, pastorka. Řekla, věštba předpovídá, že zem čeká velká bída. Avech, po porážce z Turska nezbyde z vás ani hrstka. I kníže tam zůstane a vyhynou Lučané. Slyš, až napadne tě první Pražan, ty se na něj vrhni, oštěpem ho lehce zraň, zabít se ho ale braň. Uši uřeš, bijíci tomu, v torně si je přivez domů. Pak si budeš navždy jist, čí tě stíhá nenávist.
1: Zdá se, že Strabův příběh je v naší historii prvním případem diametrálně rozdílné politické orientace uvnitř jedné a té samé rodiny.
2: Prvním, ale jak ukáže dalších tisíc let našich dějin, nikoli posledním.

0: zachránil se jenom Straba.
1: Ano, to jsme už konstatovali, leč onen příběh v Dalimilově podání pokračuje.
0: Dobře radila mu bába. Už vstupuje do dveří, očím ale nevěří. Jeho žena v smrtné křeči hází sebou, křičí, ječí.
1: Ano, na rozdíl od Kosmovy verze ji Straba zastihl ještě naživu.
0: Obrací se na lůžku, rve si šat i podušku, bolestí má syné rty. Bok oštěpem proklátý a uší chybí. Strašný děs přepadl Strabu. Z brašny vytahuje uši dvě a ženě je probuje. Potom vzkřikne ové, ach, vlastní žena je můj vrah. Proto na mě ruku vstáhla, že se z praženíny spřáhla a pro jejich potěchu vydala mě posměchu.
1: Aby nebylo sebemenší pochyby, jak a proč se to zběhlo, dodává nesmrtelný pápitel Václav Hájek z Libočan.
0: I poznal Straba, že jeho vlastní žena z Pražany proti svému muži na vojnu jela proto, nepěst rodem byla z Prahy, a mnoho přátel měla v knížectví Neklanově. I z té příčiny chtěla svým přátelům pomoci a svého muže tajně zabiti.
1: I z té příčiny. Ono těch příčin možná bylo ještě víc. Ale nechme už raději manželství posledního Lučana Straby na pokoji.

0: Straba však nebyl poslední Lučan.
1: Tak tedy možná poslední lucký bojovník.
0: To spíš. Lucká válka sice byla krutá, ale zase ne nějaká moderní etnická čistka.
2: Lucského panovníka ovšem Čechové zlikvidovali, tedy Vlastislava.
0: Jenomže Kosmas se konkrétně o jeho smrti nezmiňuje.
2: To je divné, že by v příběhu o lucké porážce vynechal konec lucského knížete.
0: Pouze na začátku celého vyprávění ten konec napovídá.
1: Nad Lučany vládl kníže Vlastislav, muž bojovný, v boji statečný a v svých záměrech nadmíru lstivý. A mohl dobře sloutit v bitvách šťastným, kdyby nebyl ho poslední osud skrušil nešťastným koncem.
0: Tak a to je všechno.
2: Ano, Vlastislav prostě vypadl ze scény.
0: A o jeho smrti víme jenom z toho, že se najednou mluví o jeho synkovi, přičemž ze souvislosti vyplývá, že je to sirotek.
1: Zatím Čechové najdou syna Vlastislavova, skrytého u jedné stařenky. Kníže a čpohan, přece jako by byl dobrý křesťan, spatřiv ho, byl jat milosrdenstvím nad ním a ušetřil ho pro jeho mládí a krásu. Vystavěv na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprt, kde je nyní vidět klášter Panny Marie, odevzdal jej i hocha vychovateli, jemuž ho již vlastní otec věřil, jménem Durinkovi.
2: Na toho ještě dojde, na Durinka. Musíme dořešit problém Vlastislava.
0: Kosmas ho odbil, stejně jako celou bitvu.
2: Ještě, že to napravil Dalimil.
1: U Turska se vojska rojí, už se střetla v krutém boji. Do samé tmy od zábřesku Vlastislav se bije v třesku a udatně nastěra vrhá se a dotírá. Broušený meč pražení na náhle mu však hlavu stíná. Z Lučanů krev proudem prýští, leží mrtvý v tratolišti.
2: Proč Vlastislavův osud v Kosmově kronice chybí?
0: On si pan Kosmas vypůjčoval.
1: Přesněji, vypůjčoval si autorsky.
0: V jeho době to nebylo nic zvláštního. Dělo se to běžně.
1: Zákon na ochranu autorských práv neexistoval.
0: A neexistovalo ani povědomí o nějakých právech autora.
2: Takže on Kosmas celý příběh o lucké válce opsal?
1: To ne, už jsme si řekli, že tato pověst odráží skutečnost ze všech kosmových bájných příběhů snad nejvíc.
2: Tak co si Kosmas vypůjčil?
1: Kabát, tedy vnější formu.
2: A odkud?
1: Historik Vladimír Karbusický tvrdí, že z několika eposů, mimo jiné z hrdinského zpěvu o ostrogótském králi Ermanarichovi.
2: Takže s válkou ludskou se opakuje v Bledě modrém totéž, co s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi. Ten je taky nápadně podobný eposu o Tristanovi.
0: Ano, a stejným způsobem, jakým jsme srovnali Horymíra s Tristanem, můžeme porovnat i domácí příběh knížete Vlastislava na straně jedné a zahraniční, přesněji franský příběh krále Ermanaricha na straně druhé.
2: Bod číslo jedna aneb představení nepřítele.
1: Daleko v říši Franků tam žije král dobře šťastný. Jen jistý Dietrich z Bernu ho připravuje o jeho spokojenost.
0: Lučanům vládl kníže Vlastislav, který mohl v bitvách sloutit šťastným, kdyby ho poslední osud ve válce s Čechy neskrušil nešťastným koncem.
2: Bod číslo dvě, ten by se dal shrnout jako konflikt o města v zemi a o spojení a také vyhrožování likvidací státu.
1: Města a hrady již nejsou podány Dietrichu Bernskému, jejich spojení ruší král Ermanarich. Na cestu dal dokonce postavit pro výstrahu šibenici a hrozí, že Dietricha a jeho věrné zcela zničí.
0: Vlastislav postavil hrad na pomezí Bílinského a Litoměřického kraje a rušil jejich spojení s Čechy. Ve své píše zamýšlel pokořit celé Čechy.
2: Bod 3. Úzkost hledání rady u ženy.
1: Kam se mám obrátit, táže se Dietrich. Poraď, mistře Hildebrande. Tu se ozve ze zápecí Hildebrandova žena, která radí jako vědma.
0: Také Čechové se v úzkosti obrátili o radu k jakési vědmě.
2: Bod 4. Ženina rada, kam jít, co udělat, co obětovat.
1: Žena Hildebrandova radí Dietrichovi, kam má Dietrich se svou družinou jít, jak tam naleznou jednu vdovu, která má 12letého syna, jak mají obětovat zlato a stříbro proto, aby ho získali do boje na svou stranu.
0: Česká vědma radí, jak mají Čechové obětovat bohům osla a získat si tak bohy na svou stranu.
2: Pátý bod. Poté, co se podle ženiny rady zařídili, cítí se všichni silní a počínají si velmi vesele, jdouce do boje.
1: Dietrich z Bernu se ozbrojil s 12 svými druhy a táhl vesele do boje. Na hlavy si posadili věnce z fialek, všech 12 poskakovalo, jako by tančili.
0: Čechové jako by zázrakem ožili. Vesele šli do boje, hotovi k smrti jako lesní vepři.
2: Tak tohle přirovnání volí Kosmas čistě kvůli rýmu. Viro mori promptos ut silvaticos porcos.
0: Byl to pohled, jako když vysvitne slunce po deštivém mraku.
2: No a hnedle je tu bod 6. Mladý a fantasticky silný hrdina ve službách knížete.
1: 12letý hrdina Bledeling je tak silný a velký, že obočí má na 3 stopy široké, přísahá Dietrichovi, že sám zabije v boji 450 mužů.
0: Tyr byl mladý, vynikal sličným tělem, byl po knížeti druhý mocí.
1: Bledeling byl také docela nazýván králem.
0: A nebojí se ani tisíce nepřátel, když na něj dotírají v boji.
2: A máme tu za 7. Všichni nepřátelé padnou. Až na jednoho.
1: Dietrich s hrdinou Bledelingem a se svou družinou pobíjí všechny na sídle Ermanarichově. Až na jednoho, na sluhu Reinholda.
0: Čechové dosáhnou vítězství a pobíjí všechny Lučany. Až na jednoho, na pastorka Strabu.
2: 8. bod. Vypočítávání, jak kdo bojoval.
1: Franská píseň to líčí velice podrobně.
0: Zatímco u Kosmy je jenom opisný verš.
1: Není jisté, kdo od koho a jakou kdy zahynul ranou.
2: A je tu za 9. Smrt nepřátelského krále utiskovatele.
1: Ermanaricha zabíjí sám Dietrich z Bernu v jeho sídle.
0: Smrt Vlastislavova sice z Kosmova příběhu vypadla, ale bez ní by ztratil smysl. Zpráva o ní je však v tom příběhu skryta. Až na Strabu Lučané všichni padnou, tedy i kníže, a taky, že se v zápěti mluví o Vlastislavově synkovi jako o sirotkovi.
2: Pád mladého hrdiny ve službách knížete, tak to už je za 10.
1: Bledeling zmizel v davu nepřátel, všichni ho oplakávají jako mrtvého, ovšem příběh má happy end, neboť se hrdina náhle objeví a ukáže se, že svůj závazek splnil, totiž, že zabil sám 450 nepřátel.
0: Tyr padne uprostřed moře nepřátel.
2: Radost nad získaným vítězstvím, bod 11.
1: Všichni se radují, že zvítězili a jsou zdraví, že vyvázeli z boje živí.
0: Čechové se navrátili domů s velkou radostí, že zvítězili.
2: Za 12. Sluha nepřátelského krále pocházející z cizí země.
1: Na dvoře Ermanarichově sloužil jako strážce brány Reinhold van Mailan, neboli Reinhold pocházející z Milána.
0: Na dvoře Vlastislavově sloužil jako vychovatel Duringo de Zribia Genere, During pocházející ze Srbska.
2: Takové množství shodných nebo podobných motivů už není náhodné.
1: Kosmas byl vzdělaný, sečtělý, musel ty cizí příběhy znát.
0: Znal je. Znal a použil je.
1: Trochu jinak, obměněně, ale použil.

0: Na Neklana přišla zpráva Lucka. Syna Vlastislava nechal ihned vyhledat, ptal se, koho má ho chrát. Řekli mu, že Durinka. Velel, pečuj o synka. Jeho otci na paměť, jenom k dobrému ho veď. Než dospěje v muže, též postoloprtský kraj střeš.
1: Tak a už tu je na scéně historie, nasvícen reflektorem našeho zájmu.
2: Durink.
1: A také místo děje.
2: Kraj postoloprtský.
1: V Kosmovi je určení místa naprosto přesné.
0: Kníže.
1: Myslí se Neklan.
0: Vystavěl na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprt, kde je nyní viděti klášter Panny Marie.
1: A mohl se tak skutku jmenovat, tedy Durink?
0: Durink byl to rodák ze Srbska.
1: Píše Kosmas.
0: Duringo de Zarybia Gene.
1: Možná se tak fakticky jmenoval.
2: Ale třeba ne. Třeba měl jiné jméno. Ale že pocházel z Durinska.
0: Durinsko, tak se jmenuje dodnes jedna z německých spolkových zemí.
2: Tak mu u nás říkali Durink.
0: Kronikáři Kosmas a Hájek uvádějí, že to byl Srb.
2: Dali mil zase, že Němec.
1: Na jménu však zase tak moc nezáleží ani na národnosti, spíš na skutcích. A Durinkův skutek byl otřesný.
0: Ten pacholík pohledný těšil všechny celé dny. Durink je však duše podlá a smazaností liščí na pachole pasti líčí a sám zemi získat hodlá. Jednou závěje mi sněhu, nebožátko vede k břehu. Když se potom nad Ohří skloní, sladce hovoří. Podívej se podle tlíp, co se v tůni hemžije ryb. Dítě zvědavost má v líci, důvěřivě poklekne a Durink mu bradaticí něžnou hlavu usekne.
1: Syn ludského knížete Vlastislava nemá jméno, tedy původně. Získává je až u kronikáře Hájka.
2: Zbyslav.
1: Historik Vladimír Karbusický vyslovuje hypotézu, že tato scéna Kosmovi připomněla vraždění Vršovců. A toho byl kronikář svědkem.
0: Přemyslovci se vypořádali se svými konkurenty na území Čech krutě a nevybíravě. Roku 995 vyvraždili na Libici všechny slavníkovce, i ženy a děti. A metod